Uplynulá půl hodina patřila na stanici D-dur italskému souboru historických nástrojů Il Pomodoro, který řídil Maxim Emelianchev, a v jejich podání jsme poslouchali Mozartovu symfonii číslo 29 A-dur. Heinrich Schütz je, vážení posluchači, z dnešního pohledu jednou z nejdůležitějších osobností německé protestantské hudby 17. století. Uslyšíme jeho madrigál pro smíšený sbor a varhany s textem Ach Herr du Schöpfer, o pane stvořiteli všech věcí. Je to původně vánoční text. Skladbu uslyšíme v patrně její nejznámější nahrávce. Pořídil ji John Eliot Gardiner s Monteverdi Choir a s varhaníkem Ianem Watsonem.

Dozněla, vážení přátelé, nedlouhá skladba Heinricha Schütze, jeho madrigal Ach, Herr, du Schöpfer, o pane stvořiteli všech věcí. Zpíval sbor Monteverdi Choir, řídil jeho zakladatel John Eliot Gardiner. Teď si představme něco z diskografie souboru Europa Galante, který založil v roce 1990 houslista Fabio Biondi. Nebylo mu tehdy ještě ani 30. Uslyšíme v jejich podání Concerto Grosso číslo 5 d-moll Alessandra Scarlattiho.

Soubor dobových nástrojů Europa Galante, který jsme teď poslouchali, bývá častým hostem na Scarlattiho festivalu v Palermu a podílí se tam na uvádění jak jeho oper, tak duchovních skladeb. Od Scarlattiho jsme slyšeli Concerto Grosso D moll. A vracíme se k hudbě duchovní, Missa Sancti Hieronymi. Je to dílo Michaela Haydna, mladšího bratra slavnějšího Josefa Haydna, skladatele působícího v Salzburku. Uslyšíme nahrávku, na které se podíleli Maja Persson, Katja Dragojevič, Fredrik Strit, Lars Johansson a komorní sbor St. Jacob's Chamber Choir a s nimi několik hráčů na žesťové nástroje a ensemble Philidor. Také dechový soubor, který už není aktivní a který nesl jméno podle jedné barokní hudební dynastie. Celé provedení řídí Gary Graden.

Posloucháte stanici D-dur, která vysílá 24 hodin denně klasickou hudbu a v těchto hodinách pro vás vysílá nahrávky historicky poučené interpretace staré hudby. Dozněla Missa Sancti Hieronymi Michaela Haydna, toho salzburského skladatele. Nahrávka, kterou pořídil ensemble Philidor a solisté. Mše je zajímavá tím, že je napsaná pro čtyři solisty, čtyřhlasový sbor a pouze dechové nástroje a varhany. Provedení řídil Gary Graden a solisty byli Maja Persson, Katja Dragojevič, Frederik Stritt a Lars Johansson a tím hlavním byl sbor St. Jacob's Chamber Choir. Pokud, vážení a milí, napsal někdo víc skladeb než Johann Sebastian Bach, tak to byl jeho současník Georg Philipp Telemann, jejich několik tisíc. Poslouchejme jednu kratší z nich, Fantazii H-moll, a to v úpravě pro flétnu a basso continuo. Na flétnu, na barokní flétnu samozřejmě, hraje Marion Troipel-Frank, na viol da gamba Viktor Töppelmann a na čembalo Ilhe Aizinger-Kim.

To byli Marion Troipl-Frank na barokní flétnu, Viktor Teplman na violu da gamba a Ilhe Einsinger-Kim na čembalo, a sice ve fantazii H-moll Georga Filipa Telemana.

A vraťme se v našem vysílání dnes ještě jednou k Johnu Eliotu Gardinerovi, který byl a je skutečným guru ve staré hudbě. A uslyšíme v jeho

0: hudbu pro vás v projektu od Klaudia k Ludvigovi, projektu historicky poučené interpretace staré hudby, vybíral do této chvíle Petr Weber, který byl i vaším průvodcem, a zatím poslední kompozicí bylo Mozartovo Requiem. Byla to studiová nahrávka Johna Eliota Gardinera z roku 1986, na které se vedle orchestru English Baroque Soloists a vedle Gardinerova sboru Monteverdi Choir podíleli pěvci Barbara Bonny, Anne-Sophie von Otte, Hans-Peter Blochwitz a Willard White. Příjemný další poslech našeho vysílání.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: dneska to je jinak, než bývalo v 18. století, kdy se stavilo prostě na každém rohu, to byl velký boom, než to dneska celosvětově se dá říct, je to čím dál tím vzácnější, je nějaká zakázka na stavbu nový varhan. Takže bych řekl, že šanci má firma pouze menší, která nemá tolik nějakých trvalých výdajů a je schopná přežít delší dobu i tak nějakým samospádem. To je jedno kritérium a druhý to, že opravdu, dejme tomu těch 5 lidí, 6 lidí, což je optimální, se perfektně zvládne jakožto jeden šéf, takže to hotové dílo potom má nějakou konzistenci. Má jednotnou koncepci, prostě já o tom všem vím od začátku do konce, mám to v hlavě a tak se to realizuje. Pakliže že už bych měl zvládnout víc lidí, tak prostě to se nedá. To už je roztěkáno a to už se nedá obsáhnout. No, to už nejde.
1: Jsme ve varhanářské dílně Vladimíra Šlejcha.
0: No, varhanářská dílna je v zásadě truhlárna, že? Protože se nejvíc pracuje se dřevem, samozřejmě potom s kovem, ať je to cín, ať jsou to potom železné věci a tak dále. Ale to kro je dřevo, čili vlastně základní vybavení je truhlářský, čili běžný velký truhlářský stroje, běžný truhlářský nářadí ruční, pak samozřejmě je kvanta speciálních nářadí, přípravku všeho druhu, už pak na jednotlivé úkony, no ale to těžko popisovat. A každý z pracovníků v dílně má, dalo by se říct, za léta už vypracovanou určitou specializaci, čili to znamená, že vím, že člověk, který umí, já nevím, vzdušnice dobře, tak ho nebudu dávat, aby dělal, já nevím, třeba velkou truhlářinu na skříních nebo něco podobného, nebo naopak zase truhláře, který opravdu vím, že spíš jako radši dělá ve velkých kusech a či skříně a tak dále, tak zase ho nebudu dát na to, aby olepoval měchy třeba, že každý dělá na tom, co nejlíp umí a myslím, že tak to prostě má být, že nelze věci lámat přes koleno a na mě je, kromě veškerého úřadování a schánění zakázek, vyjednávání všeho možného, pak já sám třeba jezdím po určitých servisech a veškeré plánování, veškeré konstrukce varhan, na mě je taky to rozdělit práci tak, aby to mělo smysluplné navazování jeden chlap na druhýho, to taky bez toho pak je chaos a nejde to. Po případě, když je nutno, tak jakoukoliv část věcí dělat sám taky. Potom věci, které třeba nejdou nějakým způsobem postihnout, či nakreslit nebo vysvětlit, taky dělám sám. Já třeba sám většinou dělám rozvody ve štokách, to je vedení vzduchu od vzdušnice k píšťalám. Samozřejmě dá se to přesně vyjádřit číslem a prostě bude to i takovýhle průměr nebo takovouhle dimenzi a tak to udělej, ale já nějak v tom pracuju nějakým pocitem, nevím, jak to popsat blíž, takže toto si dělám taky radši sám. A pak je samozřejmě veškerá intonace ladění, no to je jasný.
1: První kyrie z Bachových dogmatických chorálů bylo natočeno na varhany Vladimíra Šlejcha v kostele svatého Josefa v rakouském Traunu.

obrovský rozšířený vlastně zvyk, ono se nedá říct zlozvyk, či nešvar, ale vlastně je to tak, stavět nástroje francouzské varany ve francouzském stylu, italském a severoněmském jsou taky tři nejpotrefenější skupiny, že jo, nástrojů, který se s oblibou kopírujou, Francie, Itálie, severní Německo. A musím říct, že málo kdy, opravdu málo kdy se něco takového povede. Z mnoha důvodů teda, jo. A jeden z těch důvodů, co si myslím, ale je to zase můj pohled na věc, protože já jako se snažím, nebo tyhle věci vnímám tak, spíš přes tu atmosféru, že zase si vzpomínám třeba, že jsem poprvé přijel do Itálie, do Benátek a teď jsem vstoupil do kostela, to byla myslím Santa Maria del Maggiore, tak najednou to mi úplně praštilo do hlavy, ten takový tlustý vzduch, slaný, prostě zlatý, ten vzduch se nabírá rukama a to jsou ty italský principály, to je ono. Pak vlastně dát italský principál do suchého, prostě chladného vzduchu za Alpama, no to jako prostě nějak nejde. Už jako třeba v tomhle bych řekl, je to trošku mylná cesta napodovat ty nástroje, ty prostě musí být tam, kde jsou. Nebo já ne, někde v Toskánsku, zase ty sluný vinice. A to nejde prostě nikam nad jinam, to musí být tam. A v tom je to tajemství, to není to kopírovat menzury. A to prostě je pitomost, jo, tady to není tak. Ale ty varhany, to je soubor a souhrn prostě tohle z toho všeho okolí. Na druhou stranu severní Německo, že jo. Je to šedomodrý severní moře, takový ty rackové teskný, že jo, ty obrazy takových těch figur s těma voskovýma ksichtama, že jo, krejzle přísný, že jo, štrenk, všecko, ty paní farářky takový v těch těsných sukních a tak dále. Celá atmosféra vlastně protestantského severoněmeckého kostela, že jo, a tam je to ono, tam prostě ten Schnitger sedí. A pak zase dělat kopii vlastně Schnitgerova nástroje, třeba v Itálii nebo někde u nás, nebo tak. Prostě dobře může být, ale už to vlastně postrádá tuto věc. Zrovna tak Francie, francouzské varany, ty bych řekl, jsou velmi potrefený jako tímhle s tím, že to se hojně a rozšířeně kopíruje. Ovšem, kdo zase zná, o co jde, že Francie, to je zase ten svět sám se ví, no a celá tato atmosféra prostě životná, že a tak dále, tak tam ty varany prostě s těma břesknýma jazykama a expresivním výrazem všeho, to je prostě ono, ale to tam patří, ale to málo kdo potom už napodobí. On každý samozřejmě umí popsat dispozici, všecko možný, zase se vracím pořád ty menzury, to mě takhle straší, že pořád, že to mě hodně leží v žaludku. Takže potom je to nesmysl. Jak to nemá tenhle náboj té své země, tak je to špatný. Na druhou stranu třeba pak známe, jsou krásný v podstatě nástroje v duchu severního Německa, třeba Fisk v Americe, jo. Je to vlastně v americkém kostele kdesi, ale má to nějak tuhle atmosféru. Myslím, aspoň co jsem prostě slyšel nahrávky, má to tuto atmosféru. Toto je jedna z mála výjimek, kterou jsem teď jmenoval, ale opravdu, kdo chce zažít francouzský varany, severoněmecký, italský, prostě autentický, španělský, o tom ani nemluvím, tak ať jde tam, tam je to doma a tam to patří. Je zcela legitimní se snažit o to mít třeba doma možnost cvičit jakoby na španělské varany, protože třeba ne každý se dostane do Španělska dobře, ale opravdu já třeba osobně bych do toho nešel, do toho bych se netrouf, že abych si trouf stavět nějakou takovou kopii, tak opravdu musel chvíli žít ve Španělsku, chvíli žít ve Francii, žít v Německu, v Itálii, nasát všechny tyhle ty kulturní souvislosti a tak dále. To prostě nejde jen tak jako naholo postavit, ale dobře, dá se něco podobného postavit, ale je to opravdu jenom taky jako odvar. A řekl bych, že legitimní je, dobře, je to k tomu, aby se třeba dala cvičit nebo nějakým způsobem hrát tato hudba, ale prostě není to, myslím, plnohodnotná

0: záležitost.
1: Připomeňme si významnou událost Šlajchovy varhanářské činnosti, jeho nové varhany v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Českých Budějovicích. Zazní kontrapunktus číslo 2 z Bachova Umění fugy.

0: Z čeho vycházím já při stavě varan, ono opravdu to těžko posoudit, protože to je tak jako nějaká vnitřní záležitost, ale rozhodně pro mě jsou nejdůležitější spíš jako věmy, jako pocitů a opravdu jako v této fázi. A samozřejmě potom mám zažito teda leta letoucí prostě českého varanářství, takže jednoznačně vycházím z toho. A patrně potom je to kus od kusu, vždycky je to pak inspirováno, dejme tomu místem, kam ten nástroj má přijít. Pak do jisté míry třeba požadavky zase toho objednatele, to je jasný. Ty inspirační zdroje opravdu jsou různorodý a já opravdu na to věřím, že prostě inspirační zdroj, že třeba aniž by ten varář na to myslel nebo nějak to takhle zamýšlel, prostě je to tam, prostě ty loketský varhany, třeba krajina Karlovarsko, taková to spíš temnější a taková jako ostřejší, něco jiné, prostě z jižní Čechy Semrád, mírné zvlnění, modré dálavy, že jo. A to prostě tam nějak musí být, je to v podstatě v každém umění se to obráží, tak proč by ne ve varhanách?
1: Poslední významnou stavbou nových varhan Vladimíra Šlajcha jsou varhany v německém Bruchsálu, kde byla natočena Bachova chorální předehra na velikonoční melodii Kristus vzkříšený.

Když se dokončil nový Varhany, třeba v dílně, to je to velmi zvláštní taky věc, první vpuštění vzduchu do Varhan, to je prostě šem do golema, že? To je mimořádně takový expresivní okamžik a to já si opravdu nechávám tak jako soukromou záležitost, že jo? S určitým naším rituálem a to je moment velmi, velmi, velmi důležitý. A pak je důležitý moment jako první promluvení těch varan. Ono se třeba začne jedním rejstříkem, ještě s nějakým tím principálem, který samozřejmě teda už začíná promluvat, ale já si schválně ještě nechávám takový nějaký první hudební promluvení, až opravdu je to nějakým způsobem schopno. A to na to si vždycky zahraju a to je už takovou tradicí. Vlastně je to zase bachovský chorál, nebo respektive chorálová sazba, chorálo Vater Unser, In Himmelreich, že to je takové jako démol a tak dále. Opravdu je první skladbou na mých varanách, která vždycky první zazní. A potom už začne běžné zkoušení všeho a tak, a to už je jako je mimo, ale první je tento chorál.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Setkání Bedřicha Diviše Webera s Mozartem navždy ovlivnilo život mladého českého studenta. Pod vlivem Mozartova génia se totiž Weber rozhodl pro hudbu. Komponoval, učil, bádal v ní, psal učebnice a teoretické práce, zajímal se o stavbu a vylepšování nástrojů, zejména žesťových, sbíral lidové písně a stal se prvním ředitelem v roce 1811 slavnostně otevřené konzervatoře pražské. Později ředitoloval i pražské varhanické škole. A z jeho díla teď pro radost souzvuk Šestice lesních rohů. Bedřich Diviš, nebo také Friedrich Dionys Weber, Sextet in F, Lovecké Allegro di Caccia a sekce lesních rohů České filharmonie.

Známý americký skladatel 20. století Aaron Copland uměl zkombinovat mnohé a do své tvorby otisknout jazz, stravinského neoklasicismus nebo lidové melodie, z čehož ve 30. letech vytvořil posluchačsky mimořádně přitažlivou syntézu. Ale také se nebál sáhnout třeba po latinskoamerických inspiracích, z čehož ve 40. letech vznikl mimo jiné Danzón Cubano, temperamentní kubánský tanec. Nejprve pro dva klavíry, později roku 1946 v orchestrální verzi. Tak, jak Danzón Cubano Aarona Coplanda uslyšíme i my teď. Detroit Symphony Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: O své první vídeňské opeře, Únosu ze Serailu, napsal 25-letý Wolfgang Amadeus Mozart svému otci. V opeře musí být poezie zcela poslušnou dcerou hudby. A tento svůj Singspiel tak skutečně vystavěl. Text a hudba jsou jednotný celek, důležité dramatické pasáže jsou dokonale prokomponovány, vrcholy jsou zobrazeny ne činoherně, nýbrž hudebně. Však také sám velký Goethe přiznal ve své italské cestě, všechny naše snahy po oproštění a zjednodušení vzali za své, jakmile vystoupil Mozart. Únos ze Serailu porazil všechno. Nahlédněme do Mozartova prvního vídeňského triumfu. Árii do Konstance zamilovaného Belmonta, hledajícího svou milou v Pašově paláci, árii z prvního dějství Singspielu Únos ze Serailu, zaspívá tenorista Plácido Domingo. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Cohn.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Felix Mendelssohn Bartholdy byl během svého krátkého života oceňován jako klavírista, skladatel a dirigent. Velmi ale miloval ještě jeden nástroj, který také bravurně ovládal, i když veřejně na něj hrál poměrně zřídka. Byl to nástroj královský, varhany. Při svých častých cestách prý Mendelssohn vždycky hledal kostely a chrámy, aby v nich mohl hrát a improvizovat na varhany. Byl tím nástrojem doslova fascinován, i když pro něj nenechal moc skladeb. Toto je jedna z nich. Allegro, chorál a fuga D-dur, které zahraje britský varhaník Tom Vinpenny.

Pod Blaníkem se narodil Jan Dismas Zelenka, kterému se právem říká český Bach. V umění vrcholné polyfonie se k Bachovi ze všech barokních skladatelů přiblížil nejvíce právě Zelenka. Takové fugy jako on nepsal ani Händel, ani Vivaldi, vlastně ani Bach ne. Také byl posedlý střídáním mol a dur a jeho komorní hudba je extrémně virtuózní. Většina jeho velkolepých děl, hlavně mešních, vznikla v Drážďanech a bohužel také zanikla, když partitury shořely na konci druhé světové války při americkém náletu.

teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum. Zpívá Virgil Hartinger, ensemble Inegal, řídí Adam Viktora.

Bohuslav Martinů a finální věta z jeho Koncertina pro klavír a orchestr. Hraje Emil Leichner, Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, druhá věta ze symfonie číslo 2 D-dur opus 36 Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Génius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my se teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin, i když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Andrew Lloyd Webber je Angličan, autor mnoha muzikálů v čele s Jesus Christ Superstar. Napsal ale také Requiem, které spadá plně do sféry klasické hudby. Píje Jezu z něho mají v repertoáru mnohé ženské i dětské sbory. Zpívá Pražský filharmonický sbor, hraje PKF s dirigentem Emanuelem Viomem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha nastavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jakob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám jich dochovalo toliko 7. 3 ričerkáry, fuga, fantazie, kancona a následující tokáta in E, kterou hraje na loutnový spinet Barbara Maria Willi.

O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: V Hradci Králové povládne trojkoalice v čele s HDK a TOP 09. Doplnit by je mohla ODS. Prestižní americká Cornellova univerzita zakázala studentským spolkům pořádat večírky kvůli obvinění z hromadného znásilnění. Začíná 67. ročník Mezinárodního filmového festivalu Brno 16. A čekejte oblačno s nejvyššími teplotami 12 až 17 stupňů Celsia. V Hradci Králové povládne nová trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se na spolupráci dohodla s Piráty, Hnutím Stan a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Do pátku má být rozhodnuto o tom, jestli do vlády přiberou i čtvrtou ODS. Ta by k dosavadní většině 20 hlasů v 37 členem zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty, jak doplňuje dosavadní primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
4: ODS přišla se svým návrhem, aby uvolněným náměstkem byl Martin Soukup, potom ještě požadují jednoho radního a my jsme si teďka vzali čas a slíbili jsme kolegům z ODS, že se jim do 2 až 3 dnů ozveme a budeme jednat dál, buď v rámci tedy té tříkoaliční spolupráce, anebo i s ODS.
3: Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína dnes do 4 hodin odpoledne nejezdí tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Studentské spolky na Cornellově univerzitě nesmí až do konce školního roku pořádat ve svých domech večírky. Vedení prestižní americké školy tak reaguje na žalobu studentky, vystupující pod pseudonymem Jane Doe. Ta tvrdí, že ji před 2 lety na večírku omámilo a znásilnilo několik mužů. Univerzita kvůli případu čelí protestům a kritice, že ženy v kampusu nechrání.
5: Studenti a studentky Cornellovy univerzity protestovali křikem proti způsobu, jakým se slavná univerzita k obvinění z hromadného znásilnění studentky postavila. Obvinění muži tvrzení studentky Jane Doe popírají a brání se žalobě i postihu. Jeden z nich žádá, aby byla z vyšetřování kauzy stažena speciální prokurátorka Letitia Jamesová, kterou dosadila guvernérka státu. Další o Jane Doe tvrdí, že tu noc prý sexuálně zneužila ona jeho. Mezitím se objevily další případy obvinění za sexuálního násilí na amerických univerzitách. Naposledy bylo včera nahlášeno sexuální napadení na Chicagské univerzitě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahajuje 67. ročník. Příznivci krátkých filmů až do neděle uvidí několik projekčních bloků s 50 krátkými snímky od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci, a to vždy po skončení projekce, vysvětluje ředitel festivalu Milan Šimánek.
6: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě jim to vždycky pomůže a udělá radost.
7: Počasí.
3: Bude oblačno, na východě a severovýchodě území až zataženo, místy se vyskytnou přehánky. Odpoledne budou srážky většinou ustávat a v oblačnosti bude od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 8, na Šumavě až 12. Více zpráv na irozhlas.cz.
8: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
7: Někdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
9: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
7: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika. Příjemné ráno, tak v kalendáři už jsme otočili list na 14. říjnový den. Dnes máme středu, ať je pro vás ve všech ohledech dobrá. No a čím přispějeme my? Máme spoustu reportáží, spoustu zajímavých témat i hostů, kteří za námi během dnešního rána postupně přijdou do studiu. Ale my se podíváme nejdřív na nový film. Jean Gabin, Lino Ventura, Liam Neeson a nebo Hugh Jackman. To jsou čtyři slavní herci, kteří stvárnili jediného hrdinu, Jeana Valjeana. Bývalého trestance, který hledá cestu k novému životu. Bídníci Viktora Iga se právě dnes vracejí do francouzský kin v další filmové adaptaci. No a ze stávky v Národním divadle až mezi nejlepší orchestry světa. Tak taková je historie České filharmonie, která dnes slaví 125 let od svého prvního samostatného koncertu. A nás bude zajímat, jak se z volnočasového spolku z roku 1894 nakonec stal světový hudební fenomén. Tak budeme rádi, když si to taky poslechnete.
1: A když si poslechnete náš hudební výběr, China Moses už za pár minut, k tomu hudba Jana Křtitele Václava Kalivody, Ludvika van Beethovena nebo Jana Nováka.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: české Noneto a část skladby od Jana Nováka, kterou tedy pro nás vybral náš dramaturg Jan Kincel v 6 hodin a 11 minut.
1: A další zpráva přichází z Izraele. Izrael včera vrátil do Řecka 22 starověkých artefaktů, nelegálně odvezených z jeho evropské země. Předání se odehrálo na pozadí posilující spolupráce obou zemí.
0: Řecká ministryně kultury převzala předměty od zástupce izraelského památkového úřadu. Ceremonie se odehrála v Národním archeologickém muzeu v Aténách.
1: No a Atény

0: Ronald Brautigam v části 7 bagatel pro klavír opus 33 Ludvíka van Beethovena.
1: A teď se docela těším do kina. Bídníci totiž mají další filmovou podobu. Do francouzských kin právě dnes vstupuje nová adaptace slavného románu Viktora Iga.
0: Příběh o vině, odpuštění a druhé šanci se za více než 100 let dočkal desítek filmových a taky televizních zpracování, nemluvě o divadelních a taky rozhlasových adaptacích.
1: Zajímá nás, čím osudy bývalého trestance Žána Valžána přitahují filmaře a diváky dodnes. A tak si to připomeneme v následující reportáži.
2: Nádeník Žán Valžán ukradne bochník chleba pro hladové děti své sestry. Za to dostane 5 let galejí. Kvůli opakovaným pokusům o útěk si nakonec odpiká 19. Tak začíná příběh bídníků a vězně s číslem 24601.
3: Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent.
2: Po propuštění se Valžána ujme biskup Myriel, který mu nabídne jídlo a střechu nad hlavou. Valžán mu přesto ukradne stříbro a uteče. Když ho četníci přivedou zpátky, biskup prohlásí, že mu stříbro daroval a přidá ještě 2 svícny. Viktor Hugo vydal bídníky v originále Les Misérables už v roce 1862. Vedle Valžána sledujeme osudy svobodné matky Fantiny, její dcery Cosety i Gavroche.
4: Vous ne pouvez pas être Jean Valjean puisque le vrai Jean Valjean a été arrêté.
2: Proti Valžánovi stojí inspektor Javert, který se bezmezně řídí zákonem. Hlavní hrdina mu ale svou pomocí druhým ukazuje, že bývalý trestanec může být dobrým člověkem a tím otřásá vším, čemu Javert doteď věřil.
5: Jean Valjean is a thief. He attempted to escape 4 times. He must be exposed and punished.
6: Inspektor Javert je zde.
2: Takový střet láká filmaře znovu a znovu. V roce 1958 dal Valžánovi tvář Jean Gabin. Další cestu k divákům si překvapivě našla hudební verze bídníků. Francouzský skladatel Claude Michel Chenbert proměnil v roce 1980 Igův román v muzikál. O 5 let později vznikla přepracovaná anglická verze, která odstartovala jeho světový úspěch. My life would be so different from this hell I'm living. Filmaři se mezi tím dál vraceli k románu. V roce 1998 hrál Valžána Liam Neeson, kterému byl v patách Javert Geoffreyho Rushe. A v roce 2012 se na plátno dostal i slavný muzikál. Hugh Jackman jako Valžán, Russell Crowe jako Javert a Anne Hathawayová jako Fantina. Žena, které život postupně vezme práci, důstojnost i naději. Za tuto roli získala Hathawayová Oscara. Český bídníci poprvé zazněli v roce 1992 v Pražském divadle na Vinohradech. Texty přebásnil Zdeněk Borovec.
7: Je ty, Jean Valjean. Aujourd'hui je suis

0: Madeleine měl Montreuil-sur-Mer.
1: Nový francouzský film režiséra Freda Cavaillého teď vrací příběh k činohernímu vyprávění. Valjeana hraje Vincent Lindon. Čeští diváci film uvidí až v lednu příštího roku. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
1: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
0: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
1: Od 5. října ve Vltavské povídce od 13.30.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Dasnuje orchestr Keln s hudbou Jana Křtitele Václava Kalivody. Druhou část symfonie číslo 5 jsme nabídli v 6 hodin téměř 25 minut.
1: A teď jedno výročí. Nezaměnitelný zvuk, vyprodané koncertní sály a světové renomé. Tak známe Českou filharmonii dnes, ale její začátky ty byly podstatně skromnější.
0: Vznikla jako dobročinný spolek hudebníků, který podporoval jejich zestárlé kolegy, vdovy a sirotky. První koncert v roce 1896 dirigoval v pražském Rudolfínu Antonín Dvořák.
1: Jenomže na cestu k samostatnému orchestru se filharmonici vydali až o několik let později a pomohla jim k tomu taky stávka v Národním divadle.
2: Karel Kovařovic ty hudebníky stávkující asi poměrně překvapil, protože jim všem dal promptně výpověď.
3: Vypráví muzikolog Petr Kadlec.
2: Což tedy skutečně nečekali a začal sestavovat úplně nový operní orchestr. Samozřejmě vztahy zaměstnavatelé, zaměstnanci nebyly ještě tehdy tak dokonale vymyšlené, jako je dneska. Dneska by to tak snadno a rychle samozřejmě Kovařovic udělat nemohl, ale tehdy se to prostě stalo.
3: Podle Kadlece neměla taková situace v rámci Evropy obdoby. Svůj premiérový koncert Česká filharmonie odehrála 15.10. na pražském Žofíně pod taktovkou šéf-dirigenta Ludvíka Čelanského. Během dalších 69 dnů pak hudebníky čekalo na 49 vystoupení po celé zemi. Špičkovou hudbu tak poprvé přivezli i do řady českých regionů. Aby orchestr vůbec finančně přežil, hrál na zájezdech v Rusku i štamgastů ve Smíchovském pivovaru. Zlom nastal v roce 1919 s nástupem šéf-dirigenta Václava Talicha. V roce 1929 vzniká vůbec první hudební nahrávka.
4: Česká filharmonie, toť slovo tělem učiněné, toť činorodá práce, která se nestydí raději udělat omyl, než by se ztrácela v obznešené libomluvě či v pohodlné kulturní švejkovině.
3: Takový vztah měl Talich k filharmonii na sklonku první republiky. Během druhé světové války pak musela hrát třeba i k narozeninám Adolfa Hitlera. Následně 23-letý Rafael Kubelík narychlo převzal velké turné po Anglii a Bruselu. Ještě před odjezdem čekal orchestr koncert pro domácí publikum. Na generální zkoušce ale vše nešlo podle plánu.
5: Jeden člen orchestru vystoupil a řekl: milý pane Kubelíku, když takhle dirigujete, tak nemůžeme vůbec hrát. Měl jsem strach, co se stane večer. Byl jsem prostě zoufalý. Tak jsem se šel projít v Vltavě, byla neděle, slunce, modrá obloha a já jsem šel a přemýšlel jsem. A najednou mi napadla myšlenka mého otce. Nesmíš se dát vést nenávistí, mrzutostí a násilím. Chceš-li něčeho dosáhnout, dosáhneš toho jen láskou. Bylo mi docela jasné, co musím dělat a jak musím dirigovat. Přišel jsem na koncert. Členové orchestru možná čekali, že začnu nějak v hněvu. Přišel jsem však naopak radostný a přátelský. Pojďte děti, pojďte, hrajme, dělejme dobrou hudbu. A najednou se vše podařilo.
3: Vzpomínal Kubelík v rozhlasovém rozhovoru natočeném z emigrace v roce 1948. Z té se vrátil o 42 let později, a to rovnou za dirigentský pultík hudebního festivalu Pražské jaro, které před lety založil. Prestiž České filharmonie upevnil Jiří Bělohlávek. Na jeho odkaz navázal současný šéf-dirigent Semjon Byčkov. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Autorem skladby s názvem Prayer for Passive Resistance je Charles Mingus a my jsme vám ji nabídli v 6:30. Přejeme hezké středeční ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Městský soud v Praze dnes začne projednávat případ Číňana, zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle obžaloby měl pod novinářským krytím sbírat citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Hrozí mu až 5 let vězení. Britský premiér Andy Burnham dnes přijme v Londýně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Británie tím chce podle britské vlády vyjádřit neochvějnou podporu Ukrajině. Burnham pověřil ministry přípravou dalších protiruských sankcí, vojenské pomoci a finančních balíčků. Británie má taky urychlit dodávky klíčových střel do systémů protivzdušné obrany. 6 premiér přichystalo na rok 2027 Městské divadlo v Mostě. Kromě klasických děl, jakými jsou Shakespeareův Král Lír nebo Jiráskova Lucerna, nabídne taky představení určené hlavně pro mládež s názvem Kok. A čekejte oblačno, na východě a severovýchodě území až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky. Odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnost bude od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 8, na Šumavě až 12. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Zajímavé akce se dnes chystají. Třeba knihovna v Teplicích pořádá přednášku o komunistických věznicích v bývalém Československu. Promluví na ní Lubomír Vejraška z Ústavu pro studium totalitních režimů.
2: Setkání s historikem Janem Tetřevou nabízí Pardubický zámek a bude mluvit o císařských a prezidentských návštěvách Pardubic mezi lety 1866 až 1990.
1: Zdaleka nemusíte jenom za přednáškami, můžete vyrazit taky do brněnského kina Art. Tam začíná festival krátkých filmů Brněnská šestnáctka.
2: A spolek Kašpar uvede v pražské klubovně v Jindřišské premiéru Temné grotesky Brácha. Je to dramatický debut spisovatelů Igora Malijevského a Karla Kuny.

0: Carl Nielsen a předehra k opeře Maškaráda Jeteborský symfonický orchestr dohrál 7:07.
1: A možná, že právě teď pijete kávu? Jestli ano, tak pozorně poslouchejte. Je to totiž 165 let, kdy se narodil spisovatel a dramatik Alois Mrštík. Společně se svým bratrem Vilémem napsali slavné drama Mariša. Jeho nejstarší dochovanou rozhlasovou adaptaci máme z roku 1937. A teď nám ji připomenou i naši kolegové z archivu v ukázce pořadu Auditorium.
0: Z nahrávky se zachoval pouze krátký úryvek odehrávající se v hospodě. Jména účinkujících se bohužel nedochovala.
1: Tak možná, že právě vy poznáte některý z těch hlasů a jestli ano, budeme moc rádi, když se ozvete archivu Českého rozhlasu. Tak pozorně poslouchejte.
2: Auditorium. Váš průvodce rozhlasovým archivem.
3: A dobré večer, ve spolek. Stréček lízala pan Vávra. To se přešli dva. Kde vám bude dobré večer, pane Vávra? No čas, teď není nač dělat, pána. Pavle, dej mě pivo.
4: Nepiju, že jsi tak rozkurážený.
3: Nevypiju.

0: tady se ode mě napí. Však by svým na vojně málo služil toho.
1: Aj, někdy dost. Tož tak, a zdraví.
0: Na zdraví. Co ses, myslím, hněval, když ti pustili?
1: Moc. Ale věřte mě, když jsem viděl, jaký zlodějství tady panuje, radši bych byl postal tam.
0: Jaký zlodějství? Kdo tady krade?
1: Tam se zeptáte.
2: Auditorium. Rubriku připravují archiváři a rešeršisté Českého rozhlasu. Auditorium. Poslouchejte nás na Můj rozhlas.cz a sledujte na sociálních sítích. Auditorium.

0: his bonny band.
1: Kristy Moore v nahrávce z roku 1996. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava i v 6 hodin 42 minut.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: A budeme moc rádi, když si Vltavu naladíte dnes na večer po 20. hodině. My si budeme totiž připomínat 120 let od narození filozofky Hannah Arendtové. A nebude to tradiční oslava jejího odkazu o jejich myšlenkách moci, násilí, svobodě nebo konformismu. Budou diskutovat nejenom filozofové, ale třeba i advokátka, fotograf, hacker a mikrobiolog.
1: Večer na téma přiblíží nejenom dílo, ale i osobnost jedné z nejvýznamnějších myslitelek 20. století. Tady je ukázka.
4: A musím zdůraznit, že jsme v roce 1964, těsně potom, co Hannah Arendt zveřejnila tu slavnou knížku o Eichmannovi, takže se to kolem ní točilo, že jo?
5: Günter Gaul se jí ptá na šok roku 1933, to je takový skoro citát, šok roku 1933. Hannah Arendtová odpovídá, jistě, že to bylo hrozné, ale bylo to politické, nikoli osobní. Že jsou nacisté naši nepřátelé, no na to se Hitler nepotřeboval dostat k moci, abychom to věděli. Každému soudnému člověku, který nebyl úplně padlý na hlavu, to muselo být zřejmé už dobře 4 roky předtím. A že za nacisty stojí velká část německého národa, to jsme věděli také. V roce 1933 jsme nemohli předstírat, že jsme z toho v šoku.
3: 120 let od narození americké filozofky německo-židovského původu Hanny Arendtové si připomeneme na Vltavě dnes od 20 hodin.
1: Renaud Capison a David Frey hrají právě teď část sonáty pro housla a klavír Johanna Sebastiana Bacha.

0: Vrcholné umění spojující nesmrtelné příběhy, dechberoucí emoce a podmanivou hudbu.
1: Osudová dramata i lehkovážné komedie přináší operní večer na Vltavě.
0: Nahrávky z celého světa i z rozhlasové fonotéky, které jinde neuslyšíte.
1: Poslouchejte každou sobotu od 20 hodin na Vltavě.

0: Franz Schubert, Brock Orchestra a část symfonie číslo 2. Posloucháte Vltavu 8 minut před 7.
1: Co všechno může skrývat zdánlivě nevinná dětská říkanka Šnečku, šnečku, vystrč růžky? No nad tím se teď zamyslí i spisovatelka Pavla Horáková.
2: Kdysi jsem se od svých srbských přátel dozvěděla, že i u nich existuje dětská říkanka nabádající hlemiždě, aby vystrčil tykadla. Jenže na rozdíl od té české, která Šnečkovi slibuje krejcar na tvarůžky, balkánská plži vyhrožuje, že dostane sekirou do hlavy. Když se ke mně dostala i anglická verze, která Šneka vybízí, ať vyleze z ulity, jinak bude bit až z černá na uhel, začala jsem pátrat. V hlubinách internetu jsem objevila dobře utajenou stránku italského badatele Giovanniho Groskopfa, který si před lety dal obrovskou práci a shromáždil přes 800 verzí šnečí říkanky, a to i v jazycích, o nichž jsem nikdy neslyšela. Z jeho sběru plyne, že básnička ponoukající plže k vysunutí tykadel je panevropská a prastará a ke Šnekovi přistupuje buď metodou cukru nebo biče. Nejvíc příkladů našel badatel ve Středomoří a v Německu. Německé verze slibují Šnekovi vyškrábat oči a utrhnout růžky, sesílají na něj hrom, myš nebo žížalu. Ve švýcarské němčině Šneka roztloukají a napichují. V němčině polských Sudet mu vyhrožovali, že ho hodí do hrobu a sežerou ho vrány a psy, podobně jako v Lužici. V Tyrolsku ho poštípou vši, ale taky může dostat chleba, máslo a mléko. V Dolních Rakousích mu nabízejí krejcar jako my. V polštině dostane sýr, zelí nebo tvarohové pyrohy. V běloruštině 3 groše na pyrošky. Ruština Šnečkovi nabízí kus maštěného pyrohu, sádlo, brambory a koblížky, ale taky vězení a ránu palicí. V maďarštině mu podávají mléko a máslo, nebo mu hrozí, že ho hodí do jezera či do solné jámy, případně, že mu dům splundrují Tataři nebo Turci. V nizozemštině ho chtějí píchnout špendlíkem, rozdupat ho, nebo mu rozdrtit dům na prach. Ale taky mu nabízejí chléb a sýr a pepř a sůl. Na Islandu dostane zlatý prstýnek, bezrohou krávu či zlaté zrno. V Itálii mu svatý Martin s motykou zbourá domeček. Někde dostane salát, víno a grapu, nebo naopak facku, jinde zas namazaný chleba. Na Istrii ho hodí do hrnce a tykadla mu ustřihne holič. V Láciu ho oslepí svatá Lucie, v Trentínu mu papež usekne hlavu, v Benátkách ho sežere čert. Na Sardinii ho strčí do pece, praští ho sekirou a hodí ho do smetí. Ve Francii Šnečka o tykadla připraví dřevěným nožem či stříbrnými nůžkami. Podřežou ho nožem svatého Jiří, pošlou ho za mrtvými rodiči k bráně svatého Petra nebo k branám pekel. Nabízejí mu bílý chléb, polévku a nové boty. Dostane 100 ran holí nebo ho popraví pan král. Ve furlanštině ho lechtají a tlučou pěstí, ve valonštině ho hostí ústřicemi a bílým vínem. V Anglii ho buď zbíjí, nebo dostane chléb a ječmen. V Rumunsku ho posílají pít vodu z louže nebo z Dunaje. Slovenština mu nabízí mouku a hrozí podpálením domu. V chorvačtině mu domeček chtějí prodat, ve slovinštině zbourat, v norštině dostane vědro zrní, v hebrejštině koláček. Giovanni Groskop vypátral šnečí říkanku v severských, baltských, balkánských i turkických jazycích, ale i ve verzi baskické, okcitánské, provencálské, rétoromanské, katalánské, berberské, velšské, bretonské, frýské, piemonské, arménské a jidiš. Také zjistil, že místa největšího výskytu říkanky se shodují s archeologickými nalezišti skládek hlemíždích ulit, což by nasvědčovalo tomu, že rýmovačka se nejhojněji dochovala tam, kde plži bývaly důležitou součástí jídelníčku. Baví mě romantická představa, že nevinná říkanka o Šnečkovi je možná starodávné zaklínadlo, které časem degradovalo na dětskou hru, tak jako se mnohé mýty zcvrkly na pohádky, z eposů se staly báchorky a odvážné romány poklesly na školní četbu. Když škádlíme Šneka, možná nevědomky z šerého dávnověku vyvoláváme zapomenuté, rohaté, hlemíždí božstvo.
1: Spisovatelka Pavla Horáková se ve své dnešní úvaze vydala po stopách překvapivě rozmanitých evropských podob dětských říkanek a zamyslela se taky nad tím, jestli v nich nepřežívá třeba ozvěna dávného zaklínadla.
0: K 7. míříme s Joshuou Redmanem. Walking Shadows, to je album, ze kterého vám právě teď hrajeme.

Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.

0: Hezké ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Olomouc v následujících 4 letech nejspíš povede 5 koalice. V Paříži opět protestovali desítky tisíc studentů. Někteří se střetli s policií. V Technickém muzeu v Brně dnes začíná výstava historických motocyklů, včetně stroje, který patřil malíři Kamilu Lhotákovi. A čekejte oblačno s nejvyššími teplotami 12 až 17 stupňů Celsia. V Olomouci se dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí STAN, pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a milujeme Olomouc. V 45 členem zastupitelstvu by měli mít dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
3: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech. Je to, co vidíte, to znamená STAN pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU Společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
2: Břeclav povede další 4 roky koalice hnutí ANO a Mladí a neklidní Břeclav. Obě uskupení po komunálních volbách podepsala koaliční smlouvu a v 27 členem zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostou se má stát Martin Marták z hnutí ANO, který chce navázat na dosavadní práci předchozího vedení města.
4: Určitě se chci zaměřit především na investice do dopravy, školství, parkování, sportu, veřejného prostoru, tak jako to bylo doposud, aby za námi po 4 letech byly vidět konkrétní výsledky.
2: Policie v Paříži rozehnala studentský protest proti špatným podmínkám ve školství. Při střetech s demonstranty použila slzný plyn a vodní děla. Podle středoškolských organizací včera po celé Francii protestovalo skoro 500 000 lidí. Podle ministerstva vnitra to bylo asi 160 tisíc lidí.
5: Desetitisíce studentů v Paříži v úterý odpoledne vyrazili na protestní pochod směrem k invalidovně. Na místě se někteří z nich střetli s policií, na kterou házeli pyrotechniku. Ta odpověděla slzným plynem a vodními děly a po několika hodinách protest rozehnala. Proti nedostatku učitelů, špatnému technickému zázemí škol nebo netransparentnímu systému přihlášek na vysoké školy studenti protestují už 4. týdnem. Po vládě požadují další investice do školství za téměř 250 miliard korun. Vláda premiéra Sebastiana Lecornua tvrdí, že si to státní rozpočet kvůli vysokému deficitu nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Historii britské motocyklové značky Douglas přibližuje nová výstava v Technickém muzeu v Brně. Lidé uvidí 20 strojů, vyrobených v letech 1910 až 57. Mezi nimi je taky motocykl, který vlastnil malíř Kamil Lhoták, anebo dva modely určené přímo ženám, což bylo v době výroby neobvyklé. Další zajímavosti o Lhotákově motocyklu přibližuje kurátorka Sylvie Zouharová-Diková.
6: Ten motocykl Kamila Lhotáka oslovil natolik, že vytvořil i několik obrazů s tematikou Douglas motocyklu. Zároveň vlastně si i dělal takové zápisky do deníku, kde i namaloval, jak prostě svému Dagimu, jak mu říkal, tomuto motocyklu pořídil nová řídítka.
1: Počasí.
2: Bude oblačno, odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnosti bude od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 8. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Co kdybyste se s námi takhle časně po ránu, krátce po 7 hodině, vydali na cesty? Třeba do New Yorku. New York se dá malovat nejenom barvami, ale třeba i nitěmi vytaženými ze starých džínů. A právě džínovinu používá výtvarník František Matoušek, jehož obrazy zachycují atmosféru téhle americké megapole. V pražské galerii Havelka teď zve na nedělní odpoledne na Coney Island, a tak se tam zastavíme. Z New Yorku se potom přesuneme do Frankfurtu nad Mohanem. Tam se z žáků české školy stali malí novináři. Místo prázdninového volna zpovídali české spisovatele na knižním veletrhu. Jak se jim vedlo a co všechno si z takové zkušenosti odnesli, tak i o tom máme reportáž. A nakonec Paříž a k tomu Andy Warhol. Známe ho hlavně jako autora ikonických obrazů, ale jeho tvorba měla i méně známé polohy. A právě ty budeme zkoumat. Tak ať se vám hezky poslouchá.
2: Zahrajeme si z tvorby Dmitrije Šostakoviče, taky Jana Kučeru nebo Ference Lista, a nechybí Jan Václav Stich Punto. Vladimíra Klánská-Bouchalová hraje s Pražským komorním orchestrem.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Vladimíra Klánská-Bouchalová, Pražský komorní orchestr, 9 minut po 7 ráno.
1: Andy Warhol jako kreslíř, jehož tvorbu ovlivnily taky středoevropské kořeny a matka Julia. Právě tuhle méně známou stránku slavného představitele pop artu odhaluje výstava v pařížském Lucemburském muzeu.
0: Zaměřuje se na jeho kresby a práci s písmem. Jak se rodinné zázemí promítlo do Warholova výtvarného jazyka?
1: Tak to zjišťovala přímo v muzeu naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová, která se setkala s kurátorem výstavy Alainem Kuefem.
2: On veut évoquer le travail de Warhol, puisqu'on pense toujours que Warhol produit des images ready-made, des images déjà faites.
3: Alain Kuef, kurátor, upřesňuje, že výstavou chtěli zejména uvést na pravou míru Warholovu tvorbu, jako bychom totiž měli dojem, že obkreslil to, co už existovalo, jako by sám i pořizoval legendu, že obrazy se v jeho případě tvořily a dělali sami.
2: Et un des propos de l'exposition, parce qu'il y en a plusieurs, vise à montrer qu'au contraire c'est quelqu'un qui travaille.
3: Jedním z výchozích bodů expozice tak je ukázat, že to byl někdo, kdo neustále pracoval, že kresba ho provázela celým životem. Stále se jí věnoval. Pomocí kresby se snažil pochopit samotný obraz. Kresbu si uchovával po celý život. Kurátor ukazuje na dílo za sebou, dílo Mao Tse Tunga, které Warhol předělával, opravoval nebo také přidělával. Různé části.
2: Après les années 72, il va utiliser le dessin comme une technique de reprise, de retouche. Dans le sens où on corrige l'image.
3: V jeho díle šlo především o kresbu, uvažuje nad tvorbou Andyho Warhola sám kurátor. Po roce 1972 se ukazuje, že se opět věnoval kresbě, jako by chtěl opravit svůj vlastní obraz toho, co již bylo vytvořené.
2: Pourrait faire une exposition uniquement consacrée à Warhol et à sa mère Julia Warhola.
3: Alain Kuef vysvětluje, že zásadní byl vztah Andyho s jeho matkou Juliou. Ideálně by tak stálo za to vytvořit samotnou výstavu, kde by byl výhradně vyzdvižen jejich vztah. Vliv matky Julie na tvorbu Andyho Warhola. Taková výstava by se ale musela jmenovat Warhola podle původního středoevropského příjmení rodiny, říká kurátor. Totiž až imigrační úřady přepsali jejich jméno, které Andy nakonec ještě zkrátil.
2: Andrew Warhol est le dernier d'une fratrie de trois.

0: Trná mimořádná vitalita, radost, až neuvěřitelná fantazie, humor a také víra.
1: Sa fantaisie, un imaginaire débordant de vitalité, son humour et puis sa foi religieuse.
0: Podle kurátora je provázela a potažmo i samotného Andyho Warhola celým životem. Alain Cuef říká, že až s podivem, jak málo se ví o této ženě, která ovlivnila dílo tak slavného umělce.
1: Dimension des composantes de son inspiration et de son travail. Du début jusqu'à la fin.
0: Nejen kresby, ale i malby, serigrafie nebo i objekty. Výstava je složená z děl zapůjčených nejen z Warholova muzea v Pittsburghu, ale i z MoMA v New Yorku nebo z Kunstmuzea v Bazileji. Výstava v Lucemburském muzeu bude až do začátku ledna příštího roku. Z Paříže Marie Sýkorová, Český

0: Betonoví lidi. Nová série Českého rozhlasu Vltava, věnovaná sídlištím a kultuře, která na nich vyrostla.
1: Autorem je rapper, umělec a fanoušek architektury Vladimír 518.
0: Nový díl vždy ve středu po 17. hodině.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: pianista Matyáš Novák a léta putování Ferenc Lista. Část nám zahrál v 7 hodin, téměř 23 minut.
1: Místo prázdnin a volného víkendu vyrazili mezi návštěvníky frankfurtského knižního veletrhu skupina 11 až 15-letých žáků české školy Rhein-Main se na 6 dnů proměnila v opravdové reportéry.
0: Natáčeli rozhovory s českými spisovateli a vedle češtiny si procvičili i novinářské dovednosti.
1: A jak jim to šlo? Tak o tom je následující reportáž.
2: Ty otázky znáš?
3: Jo, budeme teda dělat ty pauzy jen kdyby. Jako.
4: Nad stolem s nedojedenými svačinami, dárkovými balíčky a haldou papírů stojím a pozoruji českou učitelku Lindu, která se se třemi kluky domlouvá, jak budou natáčet videorozhovor se spisovatelkou Dorou Kaprálovou. Jdeme před pavilon, aby byl trochu klid. Toho se ale nedočkáme. A než si upevní mikrofony, ptám se žáků Tomáše, Jindry a Jeníka, co je na veletrhu nejvíce zaujalo.
5: Já jsem Tomáš. A hrozně se mi líbí, že prostě poznáváme autory a prostě si můžeme vyzkoušet jak kdyby práci v uvozovkách.
6: Práci novináře.
7: Jeník a líbí se mi pavilion.
8: Jindra a ty různí lidi, který potkám já.
9: Můžeme to udělat tady, protože já tady mám...
4: Porty jsou přichycené, teď zvuková zkouška.
10: To je jenom tedy teďka o zkoušku zvuku.
7: Aha.
10: Zvuk.
7: Tak něco, že?
10: Děláme to už po desáté.
11: Halo, co se stalo v Praze, kozu potrkala.
4: Jeník za kamerou dává symbolicky klapku a 11-letý Tomáš začíná rozhovor. Jako dárek dostává Dora Kaprálová básničku.
12: Na tu básničku potřebuji mít brýle. Můžeš mi přečíst?
13: No. Ach, podzimní rostlina před zimou roste v podzimu, když jiné nerostou.
12: Pěkná básnička, to zapsal ty?
13: Ne, tady náš kameraman.
12: Krásný, moc mě to potěšilo. Můžu si to nechat? Děkuju.
4: Co by autorka poradila dítěti, které chce začít psát? A co by udělala s mouchou, která by jí do psaní mluvila? To jsou otázky asi v 8-minutovém rozhovoru, který přináší čerstvý pohled na literaturu, ale pohled zvenčí otevírá i otázku, proč vlastně děti z českých rodin žijících v Německu, kromě běžné německé školní docházky, po sobotách tráví čas v české škole. Celý projekt, nejen české školy Rhein-Main, ale i nápad na frankfurtské rozhovory, měla ředitelka Kateřina Špís-Velčovská.
14: Jsou to děti, které vyrůstají tady v Německu, nikdy nežili v České republice a v podstatě všechny svoje znalosti, dovednosti dokážou tady aplikovat, vedou rozhovory jako opravdoví žurnalisté a myslím si, že je to jedna vlastně z nejhezčích věcí jak pro ně, tak i pro jejich rodiče, že docházet každou sobotu několik let do školy, prosím vás, prosím.
4: A spolupráce mezi projektem Czechia 2026 a českou školou by nevypadala právě takhle, bez organizačních schopností české novinářky Judity Matyášové.
15: A studentská redakce je rozdělená do tří týmů, vždycky je to vyučující a má k sobě 3-4 studenty, jsou ve věku 10 až 15 let. A máme za den zhruba 6 rozhovorů, každá ta skupina, takže spoustu materiálu.
4: Rozhovor je natočený a co na něj říká žák, moderátor Tomáš?
13: No, já si myslím, že prostě jenom jsem si musel párkrát přečíst otázky, abych potom nemusel, abych se potom nezadrhával a abych se k tomu přizpůsobil vlastně. A myslím si, že jsem odvedl dobrou práci.
4: Celý projekt bude mít několik výstupů, mimo jiné ručně psaný a ilustrovaný časopis, který děti z české školy budou posílat třeba i českým seniorům. A i když pro ně možná novinařina v budoucím životě nakonec nebude cestou, všichni se shodují na tom, že obětovat prázdniny v ne úplně prázdninovém prostředí stálo za to. Z Frankfurtu nad Mohanem Kateřina Svátková, Český rozhlas.

0: McKnife od Kurta Weila. Tak tohle je skladba, která vznikla roku 1928, tehdy pro žebráckou operu Bertolda Brechta. Zajímavé je, že ta píseň přibyla úplně na poslední chvíli, protože představitel hlavní postavy tehdy chtěl výraznější uvedení svého hrdiny. McKnife, my jsme vám tuto skladbu nabídli v 7:30.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci by dnes měli mimořádně projednávat prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel návrh nové normy vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Zákon by měl podle vlády umožnit rychlejší výměnu úředníků a systém přiblížit zákoníku práce. Prezident i opozice ale oponují, že změna oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali. Dnes je papučový den. Jako každý rok na začátku října upozorňuje na možnost péče o umírající v domácím prostředí. Na podporu domácích i mobilních hospiců můžou lidé vyrazit ven anebo do práce v papučích. Akci je možné podpořit taky finančně nebo na benefičních akcích po celé republice. Ruské balistické rakety v Kyjevě zasáhly energetická zařízení, jak uvedl starosta města Vitalij Kličko. Zemřeli nejméně 3 lidé a z toho 1 dítě, informovala o tom ukrajinská státní záchranná služba. Dalších 21 lidí je zraněných. Kvůli bombardování ve městě vypadává elektřina. Spolek Kašpar dnes v klubovně v Jindřišské ulici v Praze uvede premiéru temné grotesky Brácha. Dramatický debut spisovatelů Igora Malijevského a Karla Kuny sleduje rodinu, do jejíž domácnosti vstoupí podivný cizinec. Zpočátku přináší vítané oživení, ale jeho chování postupně přerůstá v manipulaci a násilí. Inscenaci režíruje Barbora Mašková a v obsazení jsou například Petr Halíček, Jitka Nerudová nebo Marek Pospíchal. A čekejte oblačno, na východě a severovýchodě území až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky a odpoledne budou srážky většinou ustávat. Oblačnost bude od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17, v 1000 metrech na horách kolem 8, na Šumavě až 12. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A my vás teď pozveme na novou výstavu, ale začínáme koncertem Beethovenovy sonáty pro housle a klavír. Zazní v pražském Rudolfinu koncertní mistr České filharmonie Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Pokračují v cyklu všech 10 skladatelových houslových sonát a tentokrát zahrají 5, známou jako jarní, a potom ještě 6. a 7. A tenhle koncert pořádá Český spolek pro komorní hudbu.
2: V pražském DOXu se chystá vernisáž výstavy Anny Polanské a Pavly Vachunové pod názvem Než vykvete kámen.
1: Pod tou ženám, které rodili císařským řezem, je výstava s názvem Císařovny. A to v pražské galerii Art World. Projekt umělkyně Petry Jandy zachycuje porodní jizvy ozdobené květinami, listy a dalšími přírodninami.
2: Ještě tip na Pražský hrad. Tam můžete navštívit výstavu Naděje je naše síla. Církev v době normalizace na fotografiích státní bezpečnosti představuje dosud nezveřejněné snímky, které právě státní bezpečnost pořizovala při sledování katolické církve za normalizace.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku, dohrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Markem Zvolánkem třetí část z barokní reminiscence Jana Kučery.
1: New York, jeho ulice, jeho lidé a atmosféra. Tohle všechno se promítá do tvorby výtvarníka Františka Matouška. Jeho obrazy jsou ale pozoruhodné i tím, jak vznikají. Místo klasického plátna totiž používá džínovinu.
0: A z ní vytahuje jednotlivé nitě a kombinuje ji s akrylovou malbou. Svůj nezaměnitelný rukopis teď představuje v Pražské galerii Havelka.
1: Na výstavě s poetickým názvem Nedělní odpoledne na Coney Island. A vypravila se na ní redaktorka Zuzana Filipková.
2: František Matoušek absolvoval akademii tuším v roce 99. Prošel dvěma ateliérama Jiřího Lindovského a končil u Jiřího Davida. Prosadil se takovou specifickou technikou, kombinovanou technikou, kdy motivy svých obrazů vytrhává vlastně z džínoviny, z džínové osnovy. Má tam nějaké barevné nebo malebné intervence.
3: Říká o Františku Matouškovi kurátor výstavy Radek Volmut. V galerii Havelka uvidíte hlavně sérii obrazů, která vznikla při letním pobytu Matouška v New Yorku, kam se často vrací.
2: Jestli se dá o někom říct, že život a tvorba je jedno a to samé, to znamená, že jedno se projektuje do druhého, tak je to právě Franta Matoušek. Ty motivy jeho obrazů jsou různé od klasických figurálních jakoby kompozic, které dělá většinou podle fotografií, ale sám se pokládá i za krajináře. Právě krajiny, když se teďka jedná o přímořské nebo dílem městské krajiny, jsou vlastně hlavním tématem jeho nové výstavy v galerii Havelka.
3: Radek Volmut ještě dodává, že je pro Matouška důležité, aby místo, které ve svých dílech zpracovává, měl rád. A to Coney Island určitě je.
2: Ta místa prostě jako má nacítěná znájem, vyhledává si tam motivy, které v ten daný okamžik ho nějakým způsobem fascinují. On je trošku jako svatý Petr, mluví o sobě, jakože chytá lidi, že vlastně třeba tu krajinu může mít trošku předpřipravenou, jako předmalovanou nebo prostě nějakým způsobem předzpracovanou, ale čeká, když jsou tam vlastně jakoby lidi v pozicích, které ho vlastně jako zajímají a pak se je snaží zachytit, takže takovým rybářem lidí v tomhle případě.
3: S Františkem Matouškem si povídám mezi jeho díly v galerii Havelka, na kterých z džínových pláten vykukují vysoké budovy New Yorku, ale i pobřeží nebo oceán.
4: New York je jasná volba pro mě. Nejenom kvůli historii, co tam všechno vlastně vzniklo. V 80. letech to bylo hlavní město určitě, umění světový, ale i teď galerie, muzea jsou přece úplně úžasný. Jo. Navíc teda je tam oceán, takže vlastně to, co mě nejvíc baví asi v životě, jako moře a umění, atmosféra celková, jako jo. Takže New York to je pro mě přirozený.
5: A k té práci samotné, jak tam tvoříte přímo v New Yorku?
4: Maluju v plenéru, to je pro mě hrozně důležitý, protože...
5: Tady to vidět na jenom vašem autoportrétu.
4: No.
5: Tak sedíte někde na ulici.
4: Ano, to je pro mě prostě strašně důležitý malovat plenéru, protože to je pro mě tak terapie, psychoterapie úplná, protože zapomenu úplně na celý svět a jenom se soustředím na to, co vidím. Jo. Jako samozřejmě tady ty některé postavy jsou domalované podle fotky, jo, ale některé zase ne.
5: A někde na nějakých těch dílech jsou to přiznané džíny nebo nějaký oděv z džínoviny a někde už to přiznáno není. Tam, kde třeba máte i ty kapsy, opravdu švy a všechno, tak mohl byste říct možná i ty důvody, proč s tou džínovinou nebo jak vy říkáte riflovinou pracujete.
4: Mám sice představu, jako jak ten obraz asi by měl vypadat, ale pak to dopadne úplně stejně jinak, takže někdy ta džínovina je úplně zamalovaná, ale potom už jsem jako vyprávěl, proč ty džíny, že to pro mě mělo význam v době, kdy jsem vyrůstal jako v komunismu, že to byla pro mě základní věc, prostě džíny, rifle a džíska. Ale spíš ještě jsem chtěl o tom názvu, jako ty výstavy, jo. Protože název je inspirovaný s povídkou Isaaca Singera, Den na Coney Islandu. A já jsem si celou dobu myslel, že ta povídka se jmenuje právě nedělní odpoledne na Coney Islandu. Jo. Jsem to i Radkovi říkal, že tady ta povídka existuje a on říkal, že by bylo super to nazvat takhle, tady tu výstavu podle toho Singera, a potom jsem zjistil vlastně, že se to jmenuje ta jeho povídka Den na Coney Islandu, ale nám se víc líbil ten název Nedělní odpoledne na Coney Island. Jo.
5: Tady tyhle dva velké obrazy, ještě jestli vás můžu poprosit, jestli byste řekl, co na nich je, kde jste dělal přímo, na jakém místě třeba, tady možná u toho moře přímo, tady někde na pláži.
4: Je to v New Yorku, to u oceánu, tam je prostě úžasný, že jsem u oceánu, v úžasné vlastně přírodě, ale jste furt v tom New Yorku, jako, to jako se otočíte, máte to za sebou. Jo. Tohle je na Far Rockaway, to je jako poměrně už daleko, trošku dál, jako na volném moři, a je to právě oblíbené místo i Jaroslava Anděla, podle jeho fotky je to taky udělaný. A já jsem vlastně, když mě ty fotky poslal, tak jsem si vzpomněl okamžitě na Delacroix, nebo na Matisse, na marocký nebo alžírský ženy. Jo? Tak to je trošku určitě inspirace.
0: Díla Františka Matouška, která vznikla převážně na ulicích v New Yorku, můžete v galerii Havelka v Praze vidět až do poloviny listopadu.
1: Karlovarský filmový festival, Pražské jaro nebo Zlín Film Festival. Ministerstvo kultury chce změnit pravidla spolupráce s velkými kulturními akcemi, přehodnotit jejich financování a také to, co od nich stát očekává. Co to bude pro festivaly znamenat? Zjistíme za chvilku.

0: Emilio Santiago v nahrávce z konce 90. let v 7 hodin a téměř 640 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Už jsme to před chvilkou řekli, Ministerstvo kultury chce od velkých festivalů jasnější výsledky a konkrétnější přínos pro českou kulturu a chystá proto revizi smluv s jejich pořadateli.
0: Od Karlovarského filmového festivalu až po Pražské jaro. Jenomže některé festivaly zatím netuší, co přesně se změní.
2: Například pořadatelé Zlín Film Festivalu se o záměru dozvěděli ze sociálních sítí a na oficiální oslovení ministerstvem teprve čekají.
3: Úřad ministra kultury Oty Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje, uvedl v písemném vyjádření.
4: Dosavadní jednání považuji za konstruktivní a věřím, že jejich výsledky budeme moci představit v horizontu několika týdnů.
3: Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem, říká jeho mluvčí Kateřina Martikánová.
5: My jsme o té věci nebyli informováni, dozvěděli jsme se to ze sociálních sítí a čekáme teďka, až nás ministerstvo oficiálně vyzve. Bohužel tuto chvíli informace k tomu nemáme.
3: Vedle víceletých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Revidovat bude rezort také spolupráce s institucemi v oblasti ochrany kulturního dědictví a vzdělávání. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: František Vincenc Kramář, část kvartetu pro hoboj, housle, violu a violončelo číslo 1. Přejeme dobré ráno ve středu 14. října.
1: Vizitka. Tentokrát bude hostem hudební skladatel a umělecký ředitel festivalu soudobé hudby Kontempuls Jakub Rataj. Přehlídku, která se na přelomu října a listopadu vrací po 5leté pauze, se rozhodl obnovit. Proč? I na to odpoví po 10. dopoledne.

0: Singapur Symphony Orchestra a hudba Dmitrie Šostakoviče.
1: A následující minuty budou patřit básnění, do kterého vybírá texty mladá českobudějovická básnířka Anna Gažijová a dnes sáhla po milostné básni.
2: Básnění.
3: Karel Šiktanc, Adam a Eva. Byl den a byla noc. A země byla nesličná a pustá. Kdo jsi? Křičel jí do tváře, jak by měl úzkost, že se mu jen zdá, a déšť mu zalil ústa. Neb stála voda vzpřímena nad dějstvím ryb jak šestý prst. A nikde prám, a nikde chrám, a neslyšeti Boha. Jsem Eva, řekla tišeji než les, a země plazy metly v řez a pod světem, jenž vířil tmou, se třásla muří noha. Byl zvon a kvetl hadí mort, obrátil kapsy na ruby a kladl před ní střep a nůž a peří na hromádku. Jsem Adam, křičel na lesy, a mraky šly jak procesí. Jsem Adam, vše se začíná a končí od začátku. Smutně se smála, žal i vděk, jak vydražený nábytek v ní mrtvě ležel, naskládán až po poslední vrásku. Kleklý k nohám. Zalklá tmou, skryla ho sama před sebou. A Bůh si vzdychl, neviděn, by vstvořiv pozdní lásku. Co k této básni Karla Šiktance z roku 1968 dodat? Přečetla jsem jen její první část, úvod. Obrazy však pokračují dál. Po celých 7 dní je jeden podněcován druhým a jeden druhým umocňován nebo tlumen. Klenou se postupně do dechberoucí i prosté stavby. Dechberoucí je ta stavba proto, že sled obrazu je jako moře. Člověk je jim kolébán i strhován. A prosté proto, že slova, která čte, se zdají být velmi samozřejmá, velmi pravá, jediná možná. Považuji Adama a Evu za jednu z nejlepších milostných básní, které jsem kdy četla. Vracím se k ní, ať už k celé nebo k některým jejím částem, poměrně často. Před nějakou dobou jsem, inspirována touto básní, napsala drobný akrostich. Dovolte mi jej přečíst, vždyť jaký lepší komentář vlastně můžu nabídnout než tento. Jsem člověk, řekl Adam. Če jako čivy činem činící, L jako láska leptající, O jako o oslavách ohně, V jako váška vrostlá vodě, J jako to, co je i není, K jako kníže kuropění. Jsem člověk, řekla Eva. Če jako čeho z číše čirá, L jako láska lítostivá, O jako oltář opuštěný, V jako vesnu vřící včely, J jako to, co není i je, K krása, která kosti kryje.
1: Báseň od Karla Šiktance, respektive ukázku z básně Adam a Eva, přinesla do dnešního básnění básnířka Anna Gažijová.
0: V Brně začíná Mezinárodní filmový festival Brno 16. I o tom budeme ještě mluvit. Za necelé 3 minuty bude 8.

0: Dobré ráno, pohled na hodiny říká, že je 8.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Poslanci v prvním čtení podpořili zavedení speciální daně na rafinérie. Papež Lev 14. podstoupil operaci plíce. Lékaři mu zjistili zhoubný nádor. Začíná 67. ročník Mezinárodního filmového festivalu Brno 16. A čekejte oblačno s nejvyššími teplotami 12 až 17 stupňů. Sněmovna v úvodním kole projednávání podpořila zavedení speciální daně na rafinérie. Vláda to navrhla kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Výběr daně má kompenzovat náklady státu spojené se zastropováním cen a snížením spotřební daně na naftu. Poslanci taky vyhověli ministryni financí Aleně Schillerové z ANO, která navrhla zkrácení lhůt pro projednání ve výborech.
3: Zavádíme tu daň pro ten rok 2026 už a pak 2027 je nastavena tak, že kdyby v roce 2027 například, protože my nemáme věšteckou kouli, ta situace se stabilizovala a vlastně ty marže takým strašně nevzrostly a ty zisky tak, jak v letošním roce, tak žádná daň nebude.
2: Opozice varuje hlavně před zpětnou účinností možného zavedení mimořádné daně pro rafinérie. Podle lidovců to může výrazně zhoršit předvídatelnost podnikatelského prostředí. Hnutí STAN už teď chystá pozměňovací návrhy. Městský soud v Praze začíná dnes projednávat případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Podle obžaloby měl muž novinářské krytí, sbíral ale citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Je prvním obžalovaným v Česku podle paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc, který platí od loňského února. Muži hrozí až 5 let vězení.
4: Podle dřívějších informací Českého rozhlasu jde o čínského novináře Yanga Yiminga. Jeho články se objevovaly na více čínských serverech, primárně ale pracoval pro prorežimní čínský deník Kuangming Daily. Od roku 2024 měl akreditaci udělenou ministerstvem zahraničí. Ve stejném roce dělal podle serveru Seznam zprávy rozhovor třeba s tehdejším europoslancem za ODS Janem Zahradilem. Muže odhalila bezpečnostní informační služba. Policisté ho zadrželi 17. ledna. Od té doby je ve vazbě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Lékaři papežovi Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden.
5: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
6: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok, a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit, aby mi uzlík odstranili.
5: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Někteří na jeho příjezd čekali i několik hodin. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anna Belio, Český rozhlas.
2: Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahajuje 67. ročník. Příznivci krátkých filmů až do neděle uvidí několik projekčních bloků s 50 krátkými snímky od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci, a to vždy po skončení projekce, jak vysvětluje ředitel akce Milan Šimánek.
7: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě jim to vždycky pomůže a udělá radost.
1: Počasí.
2: Bude oblačno, na východě a severovýchodě území až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky. Odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnost bude od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 8, na Šumavě až 12. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Film, výtvarné umění a hudba. Tak přesně tohle jsou témata, která budou rezonovat v dnešním vysílání Ranní Vltavy s datem 14. října. Kdy se ochrana dítěte změní v drama celé rodiny? Právě na tuhle otázku se snaží odpovědět nový film rumunského režiséra Kristiána Munja, který právě teď přichází do českých kin. Příběh rodiny, které norské úřady odeberou děti, otevírá téma, ve kterém se střetávají rodičovská láska, kulturní rozdíly a taky představy o tom, co je pro dítě nejlepší. A za námi do studia za chvilku přijde filmová kritička. Film Fjord si představíme. Pak se vrátíme o 60 let zpátky, konkrétně k začátkům soutěže Concertino Praga. To je soutěž, která pomáhá mladým hudebníkům na cestě k velké kariéře. A prošli jí třeba houslista Václav Hudeček, klavírista Lars Vogt a nebo hornista Radek Baborák. Nás zajímá, jak soutěž vznikala a jak se za 6 dekád proměnila. A Vídeň, ta nás čeká taky, konkrétně Albertina. V rámci oslav 250 let existence propojila na jedné výstavě díla Pabla Picassa a Francise Bacona. My se spojíme s Martinem Kraflem už za malý okamžik. Aktuálně je 6 minut po 8. Dobré ráno.
1: Nabídneme klasiku i jazz, Andreu Schulzovou, Josefa Haydna nebo Bobbyho McFerrina a taky Niels Wilhelm Gade, tento skladatel, jeho skerco pro klavír hned v úvodu. Přejeme dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Niels Wilhelm Gade a Scherzo pro klavír 10 minut po 8.
1: Německy mluvená kinematografie slaví v posledních letech úspěchy opravdu po celém světě a výběr toho nejzajímavějšího z posledních dvou let, ale třeba i návraty do filmové historie, teď nabídne jubilejní 20. ročník přehlídky Das Filmfest. Startuje už zítra.
0: Diváci se mohou těšit na 30 hraných, dokumentárních i animovaných snímků, které budou rozděleny do několika tematických sekcí.
1: O historii festivalu i letošním programu mluvil náš redaktor Tomáš Pilát s hlavní dramaturgyní Klárou Arpa.
2: Das Filmfest letos slaví 20 let a zaslouží si, myslím, i trochu bilancovat. Ještě dnes si velmi dobře vybavím vůbec první ročník, kdy jsme zahajovali snímkem Životy těch druhých a do Prahy jsme dovezli oscarového režiséra Floriana Henkel von Donnersmarcka. Kino Světozor tehdy praskalo ve švech a byla to opravdu velká filmová událost, to ale bylo také poprvé a naposledy toho roku. Na dalších projekcích jsme seděli už jen s pár statečnými diváky. Český divák do té doby znal především velká jména jako Wim Wenders, Werner Herzog nebo Fatih Akin a my jsme chtěli ukázat, že německy mluvená kinematografie může nabídnout mnohem víc než jen několik osvědčených jmen. Letos divákům představíme 30 hraných, dokumentárních a animovaných snímků. Jednou z diváky nejoblíbenějších sekcí je sekce Das Filmfest Speciál, do které patří i snímky, které oslovily jak diváky, tak i odbornou porotu. A patří sem i náš zahajovací snímek, zneklidňující rodinné drama Marie Kreutzer Něžné monstrum.
3: Vy jste zmínila film Životy těch druhých, který zahajoval první ročník. Vy ho letos uvedete v rámci těch oslav, v rámci sekce, která se právě vrací jednak k festivalu Das Filmfest, jednak k dějinám německy mluvené kinematografie.
2: Přesně tak. Životy těch druhých uvedeme přímo na místě činu, takže v kině Světozor, kde jsme před 20 lety zahajovali a uvedeme ho z 35mm filmového pásu. A snímek doprovodí dvorní střihačka režiséra Floriana Henkel von Donnersmarcka Patricia Rommel. A ta stříhala nejen oscarové snímky tohoto režiséra, ale i oscarové snímky Karolina Link.
3: A ty další filmy, kterými se vracíte hluboko do dějin německé kinematografie?
2: Vůbec nejstarším snímkem bude snímek Golem, jak na svět přišel, který uvedeme v kostele u svatého Salvátora. A tento expresionistický klenot doprovodí 30členný sbor hamburského kostela u svatého Mikuláše spolu s varhanicí a bicím. Myslím si, že to umocní nádherně

0: si letos řekli, že bychom divákům nabídli rádi něco, co třeba v minulých letech od nás úplně nedostávali, a letos se to tak lehce nabízelo, takže jsme si dali nejenom sobě, ale i divákům, doufám, nějaký hezký dárek.
1: Mnohé filmy uvedete v české distribuční premiéře nebo předpremiéře.
0: Jedním z takových filmů je snímek Na pořád, i zmíněný snímek Něžné monstrum a ostatně i Spravedlnost. A dalším distribučním snímkem je snímek Rose s fantastickou Sandrou Hüller, černobílé drama ze 17. století, kde Sandra Hüller se vydává za muže, a tento snímek je za Rakousko Oscarovým kandidátem. Sandra Hüller exceluje i v jiném filmu, který uvedeme na Das Film Festu, ale až v Brně. A tímto snímkem je dokument o Ingeborg Bachmann.
1: Uvede Das Filmfest letos i nějaké dokumenty?
0: Jedním z nejdůležitějších nebo nejvýraznějších dokumentů bude rakouský dokument Austroschwarz, který nás zavede do Vídně a povypráví, jak se žije v Rakousku s jinou barvou pleti, jak už název napovídá. Je to dokumentární svědectví úspěšného rakouského hudebníka Mvita Mataro, což je teda hlavní představitel tohoto dokumentu i spolurežisér, a společně s režisérem snímku Helmut Karnerem představí film osobně v Praze.
1: Jak moc je propojená německy mluvená kinematografie? Myslím, jak spolupracují Švýcarsko, Rakousko, Německo v koprodukcích filmových?
0: I letošní program ukazuje opět, že těch koprodukcí je tam velká většina. Ostatně třeba i snímek Na pořád režírovala rakouská režisérka, ale je to Oscarový kandidát za Německo, a takhle bych mohla pokračovat.
1: Chystáte do té další dvacítky nebo do budoucnosti festivalu Das Filmfest nějaké změny? Pojedete v něčem nově od 21. ročníku?
0: To myslím, že ukáže čas. Letošní ročník je specifický i tím, že jsme se pokusili o produkce typu němý film s hudebním doprovodem. Koukli jsme se návraty do těch historií. My jsme pravidelně dělali retrospektivy různých režisérů. Nabízíme industry program, což je taky nedílná součást našeho festivalu, nejen pro odbornou veřejnost. Samozřejmě se obracíme i k dětskému divákovi. My nabízíme animační dílny. Prince Ahmeda uvedeme i v odpolední projekci a po projekci budou následovat animační dílny. Nabízíme Klubík, který pravidelně nabízí Goethe Institut, a tentokrát takzvaně vyjede do festivalového kina. Takže všichni návštěvníci toho bilingvního filmového Klubíku, kteří pravidelně dochází do Goethe Institutu, se podívají do opravdického kina.
2: Říká hlavní dramaturgyně festivalu Das Filmfest Klára Arpa, a přehlídka německy mluvené kinematografie startuje už zítra v Praze. A potom ještě postupně zamíří do Brna, Olomouce a Ústí nad Labem. A my německojazyčný prostor zdaleka neopouštíme.
3: Pablo Picasso a Francis Bacon se potkávají ve vídeňské galerii Albertina. Tam se vypravíme za pár minut s naším spolupracovníkem Martinem Kraflem.

0: album Circle Songs z roku 1997 a Bobby McFerrin v 8 hodin téměř 21 minut.
1: Krása, hezky se to poslouchalo, snad se to hezky poslouchalo i našemu stálému spolupracovníkovi Martinu Kraflovi. Martine, dobrý den.
2: Dobré ráno, já se ještě houpu v rytmu.
1: My se s vámi teď opět podíváme do Rakouska. Zajímá nás, co měli společného Pablo Picasso a Francis Bacon a jak se jejich pohled na člověka a lidské tělo promítal do jejich obrazů. Protože právě tyto otázky hledá nebo otevírá výstava, kterou v rámci oslav 250 let od založení připravila vídeňská galerie Albertina.
0: Přibližuje 70 děl dvou velikánů figurativní malby 20. století. Ta výstava, Martina, je koncipovaná jako střet dvou uměleckých gigantů. Jaký hlavní záměr stál vůbec u vzniku toho projektu?
2: Ralph Gleiss, ředitel Albertiny, chtěl k 250. narozeninám něco mimořádného. Rozhodl se pro fascinující střet tvorby Pabla Picassa a Francise Bacona, ze kterého člověk, a to ani jako návštěvník, nevyjde úplně bez úhony. Oběma autorům šlo o to též zachytit, jaké to bylo žít ve 20. století, se vší jeho bolestí, rozpolceností a strachem z nejistoty po dvou světových válkách. Oba se ve své tvorbě snažili zachytit samotnou podstatu toho, co tehdy znamenalo být člověkem.
1: Propojit významná díla muselo být pro kurátory nesmírně náročné. Martine, z jakých institucí obrazy pocházejí a kdo za jejich výběrem stojí?
2: Na výstavě najdeme 70 klíčových, většinou velkoformátových děl figurativní malby a ten výběr čerpá z bohatého depozitáře Albertiny. Řadu pláten do Vídně ale zapůjčili také světové instituce, proto je tak mimořádná. Londýnská galerie Tate, Metropolitní muzeum v New Yorku nebo Muzeum umění ve Stockholmu. A mně pak přišlo ještě zajímavé, že u tohoto projektu se kurátorsky na výstavě podílel Michael Peapite, což byl Baconův dlouholetý blízký přítel.
0: Picasso a Bacon bývají často srovnáváni, ale jaký je vlastně jejich reálný osobní a profesní vztah, nebo jaký byl?
2: To je velmi zajímavé, Františku. Mě osobně překvapilo, že se Bacon a Picasso podle dostupných informací nikdy osobně nesetkali, ačkoliv to bylo z geografického i časového hlediska možné. Byly to ale právě Picassovy obrazy, které o 28 let mladšího Bacona v mládí inspirovaly. Ten se pak po celý život na dílo tohoto mistra figurativní abstrakce odvolával a chtěl být jeho následovníkem. Stručně se dá po návštěvě výstavy říci, že pro druhou polovinu 20. století chtěl být Bacon tím, čím byl Picasso pro tu první, tedy nekompromisním kronikářem lidské existence ovlivněné válkami. No a přestože se Picasso sám Baconem neinspiroval, jeho kariéru pozorně sledoval.
1: A když se návštěvník ocitne přímo v expozici, jak potom vypadá dialog mezi plátny obou mistrů?
2: Není to úplně pozitivní dialog, bych řekl. Z výstavy člověk neodchází s úsměvem na rtech, ale je nesmírně zajímavý. Oba výtvarníci se totiž zabývali lidskými osudy a lidským tělem. Syrově zachycují bolest, touhu, vášeň nebo zranitelnost. Samotné existenciální drama pak oba podrobně znázorňují třeba v motivech bičích zápasů, ukřižování, anebo skrze dramaticky posunuté obličeje a deformované figury. Zajímavé také je, že oba byli spojováni se sexuálními motivy a skandály. Picasso zobrazoval sexuální obsese jako boj protikladných osob, to se všem nezdálo jako vhodné, a Bacon, ten se zase v roce 1953 veřejně přihlásil k homosexualitě a jeho plátna s akty partnera Petra Lacyho vyvolala na výstavě v Londýně v roce 1955 skandál. Skončil obžalobou z nemravnosti.
0: Dokdy můžeme na tu velmi zajímavou výstavu do Vídně zavítat, Martine?
2: Tato výstava zůstává v Albertině až do konce ledna příštího roku, takže ještě mají posluchači čas. No a pro velký zájem o ni doporučuji koupit si vstupenky předem na internetu.
1: Děkujeme, Martine. Dva výrazné pohledy na člověka a lidské tělo tedy teď nabízí výstava Pabla Picassa a Francise Bacona ve vídeňské Albertině. Nás tam zavedl náš stálý spolupracovník Martin Krafl. Přejeme krásné ráno.
2: Rádo se stalo i vám a naslyšenou.

0: Karl Philipp Emanuel Bach, část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo. Hezké středeční ráno, pár vteřin před 8:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Cenu Josefa Jungmana za nejlepší překladovou knihu uplynulého roku získali Vojtěch Frank a Jana Kitzlerová, a to za překlad poezie ruského avantgardního básníka Velemira Chlebníkova. Výbor s názvem Dar čarodějky mám, sestry nebe oké, obsahuje básně z let 1908 až 16.
0: Porota ocenila, jak se překladatelé vypořádali s náročným jazykem plným novotvarů a zvukových významových her. Mimořádnou tvůrčí prémii získal Ondřej Koupil za převod Kosmovy kroniky Čechů do současné češtiny.
2: Do síně slávy vstoupila překladatelka z polštiny Helena Stachová, která během své téměř 80-leté profesní dráhy přeložila celou řadu zásadních děl polské literatury. A prémii pro mladé překladatele potom získala Sára Rodová za překlad italského románu Železnice Mexika.

0: Charles-Marie Vidor, část světy pro flétnu a klavír, opus 34. Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku.
1: Mezinárodní hudební soutěž Concertino Praga slaví šedesátiny a výročí připomene i Symfonický orchestr Českého rozhlasu slavnostním koncertem v neděli od 7:30 večer a na Vltavě ho budeme vysílat pro vás živě.
0: Vydejte se teď s námi ale do historie soutěže. Další díl seriálu připravila redaktorka Alena Maršíková-Michálková.

0: Sálem kulturního domu v Dačicích zní sonáta G-moll Pavla Josefa Vejvanovského v podání českého trumpetisty Jana Hlinky. Jižní Čechy se staly od roku 1969 místem koncertního turné mladých hudebníků nazvaného Jihočeský festival Concertino Praga. Místa koncertů, kulturní domy nebo sály zámků doznala v průběhu let změn. Centrum festivalu Jindřichův Hradec ale zůstává beze změny dodnes. U zrodu festivalu stál hudební skladatel a redaktor Československého rozhlasu Viktor Kalabis. Jeho manželka Zuzana Růžičková vzpomíná na začátky festivalu takto.
1: Můj muž potom jako patriot Jindřichohradecký a jihočeský začal uvažovat o tom, že by se ten festival mohl přesunout i do jižních Čech a nejenom jako festival, ale že by tam ty děti mohly poznat něco z naší krajiny a mohly by tam eventuálně být i nějaké mistrovské kurzy, anebo se tam mohly sejít s předními českými interprety. To ovšem přišlo až o něco později, než začal samotný festival. Když se vidělo, že ten festival se skutečně začíná rozvíjet a že to má ohromný ohlas, tak se začalo uvažovat i o těch jižních Čechách. A tam právě děti se ubytovávaly v hotelu Grand a pan vrchní v hotelu Grand si za leta to koncertino tak zamiloval, že když po revoluci si sám otevřel hotel, tak jej nazval hotel Concertino a dodnes tam se konají recepce.
0: Říká Zuzana Růžičková, součástí Jihočeského festivalu byly ovšem nejen koncerty.
1: Děti cvičili, ráno chodili do hudební školy, pokud tam s nimi chodili nějaký ty pedagogové, tak s nimi chodili, že on. No a potom se chodili koupat odpoledne, no a tak od těch 3 nebo 3:15 potom byly ty mistrovské kurzy a nebo nějaké ty pohovory s těmi umělci, třeba když já jsem tam byla, tak taky samozřejmě, že jsme zkoušeli hrát a že jsme hodně hráli, ale nehráli jsme veřejně. Řadu těch věcí jsem jim vysvětlovala, třeba ornamentiku nebo tak. No a večer se šlo na večeři, no pak se chodilo ještě trošku po Hradci, když byly hezké letní večery, samozřejmě za dohledu pedagogů, někdy také ne. A pak byly jednotlivé koncerty, byly zkoušky na koncerty, byly zvukové zkoušky, byly tam doprovazeči, pamatuju se na paní profesorku Knotkovou, že tam jezdila na začátku a velice pomáhala těm dětem v tom veřejném hraní. No a my jsme si to užívali po svém. My jsme si užívali ty děti, tu muziku a do jisté míry i tu zodpovědnost, i když tam to někdy nebylo jednoduché.
0: Říká čembalistka a manželka jednoho ze zakladatelů soutěže Concertino Praga Zuzana Růžičková. Jihočeský festival zavítal na mnohá místa v tomto regionu. Do Žirovnice, Bechyně, Tábora, Třeboně nebo na zámek do Českého Krumlova, jak dokazuje nahrávka sonáty pro lesní roh a klavír F-dur opus 17 Ludwiga van Beethovena. Hraje finský hornista Esa.

0: V našem seriálu si připomínáme 60-letou historii soutěže Concertino Praga a v našem ohlížení budeme pokračovat zase zítra po 8:30.
1: A teď jedna novinka. Snímek Fjord vstupuje do českých kin. Je to drama rodiny, které norské úřady odeberou děti a režíroval ho rumunský režisér Christian Munjo. Získal taky Zlatou palmu na letošním festivalu v Cannes a podrobnosti už nám za chviličku řekne filmová kritička Alice Aaronová.

0: Žena. Předmět obdivu, úcty i lásky, ale i pramen umělecké inspirace.
1: Takové je téma Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika 2026.
0: Poslouchejte přímý přenos festivalového vystoupení Za všechno může Eva, mezzosopranistky Bely Adamové z Městského divadla v Děčíně.
1: 21. října od 19 hodin na Vltavě.

0: Kamerorchestr Bazileje a Giovanni Antonini v části symfonie číslo 50 od Josefa Haydna.
1: Zlatá palma z Cannes, úspěšné uvedení v Karlových Varech a teď česká kina. Nový film uznávaného rumunského režiséra Kristiána Mandžua s názvem Fjord vypráví o rodině, která se v Norsku dostane do konfliktu s tamním systémem ochrany dětí.
0: Jak se povedlo očekávané evropské drama? Zeptáme se filmové publicistky Alice Aronové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak trošku to tušíme, my už jsme o tom taky mluvili, když byl uveden v Karlových Varech, i když získal ocenění v Cannes, ale přesto připomeňte, Alice, co diváky čeká za příběh?
2: Tak já hned v úvodu řeknu, že pro mě je to nejlepší film letošního roku. Viděla jsem ho již v létě a stále doznívá a já mám vlastně velkou radost, že vstupuji do české distribuce zítra a my sledujeme příběh mladé rumunsko-norské rodiny s pěti dětmi, která se rozhodne opustit Rumunsko a usadit se vzdánlivě romantické vesnici u norských fjordů, kde začíná nový život. Ona je původem Norka, on Rumun, proto volba do Norska, ale takové to vřelé přijetí novými sousedy se moc nekoná, protože ho naruší nečekané obvinění z domácího násilí na dětech a zcela rozvrátí poklidný rodinný život. Takže rozbíhá se před diváky vyšetřování, zdlouhavý soudní proces, rodičům hrozí vězení, děti jsou mladým zoufalým rodičům odebrány den ze dne a soud proti sobě staví tradiční rodinné hodnoty versus přísná pravidla norské organizace na ochranu dětí Barnevernet, která děti z rodiny vezme. Takže to, co diváky čeká, je to opravdu velmi strhující drama, nenechá diváky vydechnout. Já jenom prozradím metráž, 146 minut a ve Varech prostě bylo cítit, že délka vůbec nevadí, že naopak ten film neuvěřitelně graduje až do velmi silného finále a vlastně vypráví o střetu kultur, o rodičovské lásce i o právu na výchovu, jak děti správně vychovávat v současné turbulentní době.
0: Kristián Mundžu patří k výrazným osobnostem současné rumunské kinematografie. Jaká je to jeho dosavadní tvorba?
2: Tak on je to autorský filmář, sám si píše scénáře, sám si to režíruje. 58-letý Mundžu pochází z Rumunska, ale jeho filmy jsou vlastně uváděny a oceňovány pravidelně na prestižních festivalech. Já bych jenom prozradila, on je vlastně už dvojnásobný držitel Zlaté palmy z Cannes. To rozhodně není málo. Takže je to opravdu uznávaný, respektovaný tvůrce a právě už točí takové ty velké evropské koprodukce, takže nyní právě je to rumunsko, francouzsko, norsko, švédsko, dánský film. A já bych jenom připomněla v minulosti jeho drama také oceněné v Cannes 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny, nebo Zkouška dospělosti opět oceněno v Cannes a vlastně ve všech svých filmech on má podobné téma, to je ta etika a morálka společnosti, krize současné rodiny. A Mundžu vždy byl přesným pozorovatelem života a postav a vše je vlastně zachyceno s citem pro detail a atmosféru příběhu i přesnou psychologickou linku v herectví.
1: Tak jestli to tak trošku můžu přeložit, Fjord je podle vás brilantní analýza současné rodiny, různých přístupů k výchově dětí. Zmínila jste norskou instituci Barnevernet, která má chránit práva dítěte. Nakolik ten snímek vychází ze skutečných událostí? Jak kriticky se třeba k norskému systému staví?
2: To je právě hrozně zajímavé téma, že opravdu v tom filmu my vidíme tu brilantní analýzu současné podoby rodiny, její možné výchovy a je tam velká kritika této norské instituce. A celkově film reflektuje možnosti soužití v nejnižší rozdělené Evropě. Proto ten hlavní pár je smíšený, rumunsko-norský. A to, co je velmi autentické, já bych spíše řekla až mrazivé, tak to je popis soužití v této ortodoxní křesťanské rodině, kdy děti vlastně nesmí mít mobilní telefony, nemají přístup na YouTube. V momentě, kdy kamarádka starší dcery ve třídě o sobě prozradí, že je lesba, tak dívka z rodiny, z této křesťanské rodiny, jí řekne, že půjde do pekla. Takže vlastně ty děti pocházejí z rodiny, která je odlišná, ale velmi odlišná a tím vadí zbytkové tolerantní norské společnosti. Ale nabízí se otázka vlastně, co je ta tolerance a vůbec, co je ta správná výchova, protože ty myšlenky, že děti nemají mít přístup na YouTube a nemají mít mobilní telefony v určitém věku vlastně pro nás, pro lidi, kteří nežijeme v Norsku, je to vlastně správné. Takže velmi silná je i výpověď otce u soudu, když přiznává, že občas své dítě plácne po zadku, to se tady velmi řeší, nebo dá focku, což je vlastně v Norsku zakázané. Ale on pochází z Rumunska, kde každé plácnutí, které se uštědří během výchovy dítěte, je správné. Tam dokonce v Rumunsku se říká, že tuto ránu prý sešle samotný Bůh. A já jsem si v rámci sledování toho filmu vzpomněla na naše české přísloví. Škoda rány, která padne vedle. Takže my vlastně sledujeme velký střet kultur, ale zároveň musím říct, my sledujeme milující rodiče.
0: Alice, poslední otázka. On je to taky rumunský kandidát na Oscara za nejlepší mezinárodní film. Pomůžou mu v tom herecké výkony vizuální stránka?
2: Tak hlavní roli norská 30-letá herečka Renata Reinsve, my jsme ji viděli, Nejhorší člověk na světě, citová hodnota, ona herecky zraje, takže další strhující výkon v postavě zoufalé matky a hlavně i ta norská krajina. To je fascinující, syrová. Podobně i lidé žijící navenek tolerantní společnost, ale uvnitř velmi tvrdá a drsná vůči jiné kultuře, protože ten hlavní pár to jsou katolíci z Rumunska uprostřed většinové evangelické luteránské norské společnosti. Takže podle mě tento film se musí vidět. Diváky čeká realistické civilní drama. Film právě z těch neskutečných lokací, jako je Norsko, ale zároveň je to napínavé soudní drama o morálce, o výchově, o síle rodiny, kterému vévodí zmíněná současná evropská hvězda, norská herečka Renata Reinsve.
1: Nezbývá, než koupit lístky do kina. Film Fjord teď vstupuje do tuzemských biografů. Hodnotila ho filmová publicistka Alice Aaronová. Děkujeme.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Neoficiální kultura na pražském Jižním městě v 90. letech. Tak to je téma čtvrté epizody naší vltavské série Betonoví lidi. Rapper a vizuální umělec Vladimír 518 se v ní společně se svým souputníkem Orionem vrací na místa, kde vznikaly jejich první nahrávky, tagy a grafity.
1: Teď pro vás máme krátkou ukázku.
2: Já jsem jezdil na kolečkovej brusí, na těch klasických. Tady byly krytý místa, když pršelo. Vlastně tam je doprava u metra na tom mramoru a potom tam dál na té druhé straně výlezu z hájí.
3: Ale a dalo by se říct, že tady byla nějaká jako scéna?
2: Jasně, to byly prostě bruslaři a skejťáci a vlastně většina z nich poslouchala rap nebo prostě hardcore a prostě jinou muziku než disco. Takže vlastně jsme se scházeli i kvůli tomu, protože jsme si vyměňovali kazety, nahrávky, videoklipy, MTV a tak.
3: Takže se dá říct, že vlastně to město vygenerovalo nějaký typy subkultur tady.
2: Jo, přesně tak. A vlastně od té revoluci tady byl ještě o kus dál KD Opatov Rockclub Mamut a tam byly první jakoby rokotechy, nebo jak to říct. To začínalo v 7, končilo v 11:30. A tam prostě chodili všechny možné subkultury. Takže ty DJové hráli chvíli rap, chvíli kytarovky, chvíli elektro, chvíli hardcore a tak. Takže to se tady všechno jako rodilo a ty lidi vlastně spolu kamarádili, protože to bylo něco úplně jiného, než do té doby ta kultura nabízela nebo kam se dalo chodit.
3: Ale zajímavý je, že vlastně já jsem v tomhle období chodil třeba na Sedmičku, na Strahov, kde vlastně se dělo něco úplně podobného, že si pamatuju, že ty pátky tuším, který dělal nevím kdo, Sedloni nebo kdo?
2: Myslím, že Sedloni a soboty a pátky dělal Igor's Record Collection.
3: Je to možný, no. Ale pamatuju si, že vždycky, když jsme vám přišli a bylo mi třeba, nevím, 14, tak opravdu chvíli se nabíhalo jako na rap a pak najednou byla sekce jako kytar a pak byla sekce elektroniky a ty party jako byly zvyklí různě na to reagovat, že vždycky, když odehrál jako rap, tak jsme odešli a naběhla tam jiná parta před toho DJ. Ale vlastně bylo hrozně sympatický, že ty komunity byly zvyklé takhle jako žít dohromady. Jakože dneska je to opravdu jako rozdělený, což jako je tou specializací a je to jako logický. Ale ten začátek těch 90. let byl romantický v tom, že ty lidi žili pospolu a chodili spolu na jedny mejdany, jako, což je fakt docela zajímavý.
4: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla.
1: S Vladimírem 518 a Orionem jsme se vrátili na pražské Jižní město 90. let.
0: Ukázka pocházela ze čtvrtého dílu naší série Betonoví lidi. No a celý pořad si už teď můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas.
1: A nebo na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Je 9 hodin, dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: V Hradci Králové po komunálních volbách povládne trojkoalice. Složená bude z koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, koalice Pirátů a starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Po jejich jednání to uvedli představitelé HDK a TOP 09. Strany ještě budou řešit, jestli se čtvrtým členem koalice stane ODS. Kandidátkou trojkoalice na primátorku bude dosavadní primátorka Pavlína Špringrová z HDK. Tři strany mají v 37 členem zastupitelstvu 20 mandátů. Z ODS by koalice měla 24 křesel. Sdružení Rokytnice prozvažuje, že požádá o přepočítání hlasů v komunálních volbách v Rokytnici v Orlických horách. Českému rozhlasu to potvrdil starosta a lídr sdružení Jiří Štěpán. Sdružení získalo 3542 hlasů, což představuje necelých 32%. V 15 členem zastupitelstvu má tak 5 mandátů. K šestému mu podle jeho vyjádření chybělo 11 kandidátských hlasů. I jeden další hlasovací lístek se zaškrtnutou celou kandidátkou tak mohl změnit výsledek voleb. Šestý mandát by mohl sdružení usnadnit vyjednávání o vedení města. Návrh na přezkoumání voleb můžou kandidující subjekty podat do 10 dnů od vyhlášení výsledků. Rusko hlásí sestřel více než 900 dronů, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská armáda cílila na energetický sektor v Saratovské oblasti, včetně metalurgického závodu a na datacentrum Sberbank. Ruské úřady nezveřejnily konkrétní škody. Rakety a drony v noci mířily i z Ruska na Ukrajinu. Moskva potvrdila, že nočními údery masivně cílila na ukrajinskou energetickou a dopravní infrastrukturu. Beethovenovy sonáty pro housle a klavír dnes zazní v pražském Rudolfínu. Koncertní mistr České filharmonie Jan Fischer a pianista Martin Kasík pokračují v uvedení všech 10 skladatelových houslových sonát. Tentokrát zahrají 5, známou jako jarní, a taky 6 a 7. Večer pořádá Český spolek pro komorní hudbu. A čekejte oblačno, na východě a severovýchodě území až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky. Odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnost bude od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17, v 1000 metrech na horách 8 a na Šumavě 12. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den. Světlo, které mění podobu města. Lasery nad Vltavou, obrazy, které ožívají na historických fasádách, anebo divadelní inscenace v bývalé čistírně odpadních vod. Praha se už zítra promění v jednu velkou galerii pod širým nebem. Začíná totiž 14. ročník Signál festivalu. A my si jeho největší lákadla představíme už za malou chvilku s ředitelem Martinem Poštou. No a pokud máte doma malé děti a nevíte, co s nimi, vemte je za kulturou v 9:30, poradíme kam. Bude to zvířecí školní výlet, tučňáci v roli náhradních rodičů, dobrodružství ve tmě i návrat do země nezemě. Jsou to 4 divadelní novinky pro malé i větší děti a my vám je za necelou půl hodinku představíme.
2: Zahraje i Hromy Uehara, nebo Jiří Suchý zaspívá, k tomu taky hudba Antonia Vivaldiho nebo Frank Sinatra Liza Minnelli. Ty jsou tu hned po 9:00. Přejeme hezké dopoledne.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava, 6 minut po 9 dopoledne.
1: A víme to všichni, že světlo je magické, dokáže proměnit obyčejnou fasádu v živý obraz, hladinu řeky v iluzi nekonečného prostoru a člověka umí světlo na chvíli připravit o jistotu, co je skutečnost a co je jenom odraz. No a právě s tímhle pracuje Signál Festival.
0: Už zítra otevře v Praze svůj 14. ročník. Nabídne 21 instalací, videomapping inspirovaný myšlenkami Václava Havla nebo 10-metrovou laserovou instalaci na Vltavě.
1: A s námi ve studiu už je ředitel celého festivalu Martin Pošta. Martine, vítejte po roce ve studiu, dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den i vám.
0: Krásných 14 let, 14. ročník je pro vás světlo pořád především materiálem, se kterým umělci pracují, nebo je to taky prostředek, který dokáže ovlivnit náladu, pozornost, emoce?
2: Myslím, že světlo je formativním aspektem vlastně našich životů, protože se světlem vstáváme, ve světla usínáme. Když je ho mnoho, tak nás to ovlivňuje psychicky, když je ho málo, tak naopak. To znamená, že vlastně je to určitě něco, co je zásadním formativním aspektem našich životů, vlastně vegetace kolem nás i všeho. A my je po 4 dny vlastně festivalu transformujeme do jednoho konkrétního formátu, do jednoho konkrétního tvaru, což je umělecký tvar skrze umělce.
1: Pojďme si to tedy podrobně probrat. Americký umělec Jim Campbell představí instalaci s názvem Scattered Light a v ní se pomocí 1500 světel objevují a zase mizí lidské postavy. Co tím chce vyjádřit?
2: Myslím, že nechci mu vkládat úplně do úst, co tím on chce vyjádřit, ale jakousi pomíjivost, jakousi prchlivost okamžiku pracuje vlastně s iluzí toho, co je reálný, co reálný není. Pracuje tématem našeho ročníku jsou sny a vize. Pracuje s tím, co je viditelný a s tím, co je neviditelný. Kouzelným příběhem u téhle instalace je, že Jim Campbell, což je vlastně mezinárodně uznávaný umělec, zastoupený v mnoha kolekcích, mnoha muzeí po celém světě, včera, respektive předevčírem, zjistil skrze kolegy, kteří zde tu instalaci instalují, že chybí jedna součástka. Včera sednul do letadla, respektive předevčírem sednul do letadla a včera se nečekaně objevil v Praze a přinesl i se součástkou, což se nám stalo úplně poprvé. Takováhle situace, takže vlastně dost nečekaně Jima Campbella máme v Praze, takže případně bude možnost se ho na to zeptat osobně v detailu.
0: Rakouský umělec Kurt Hentschläger potom pracuje s temnotou, kterou narušují určité krátké záblesky světla. Jak bude vypadat jeho instalace Flux? Co diváci budou zažívat při pohledu na ni?
2: Pro mě osobně tohle to bude jedna z nejnáročnějších instalací letošního Signál Festivalu, protože právě jak jste zmínil, tak Kurt Hentschläger pracuje vlastně se světelnou deprivací. Nám se podařilo dosáhnout v jednom prostoru, v prostoru Savarinu, absolutní tmy. Dokonce on sám se tam nechal zavřít na 10 minut, aby navnímal tu tmu, zda je dokonalá. Potom se ptal našeho produkčního týmu, jak se nám to povedlo, že to ještě nezažil, takže máme takovou malou pochvalu od umělce přímo. A on právě v té světelné deprivaci pracuje se záblesky světla, respektive s obrazci, který promítne na půl vteřinu na obrovskou letku a vlastně to světlo vám se zůstane vlastně to odraz toho světla na sítnici a pak je zvláštní, já jsem to zažil, je to fakticky extrémně zvláštní, zajímavý okamžik, jak to světlo, který už není, který už dávno uplynulo, putuje vlastně po té naší sítnici tím prostorem podle toho, jak otáčíte hlavu nebo jak mrkáte očima.
1: Tak já, která mám mžitky před očima pravidelně, tak možná zajdu, abych se podívala, jak se na to dívá Kurt Hentschläger. Pojďme k věci, kterou milují snad všichni návštěvníci, obyvatelé Prahy, turisté. Na věži staroměstské radnice se objeví videomapping. Tentokrát bude od ukrajinské umělkyně Světlany Rajniš. Je nazvan Život v pravdě. Je inspirovaný životem a dílem Václava Havla a jeho esejí Moc bezmocných. Tak jak se dají myšlenky filozofického a politického textu převést do obrazu, do světla?
2: Pro Světlanu Rajniš je to vlastně hodně osobní výpověď nebo zpověď. K ní se váže vlastně historie, nebo ona se váže k Praze tím, že vlastně když začala válka na Ukrajině, respektive to druhý kolo tý, jak to zvaný speciální vojenské operace, tak Světlana se ocitla v Praze, my jsme jí pomohli vlastně se tady na chvílenku zdržet, takže má vlastně Prahu navnímanou, má navnímanou historii a ona se vlastně zasoustředila na slovo, což bylo vlastně tím mocným nástrojem Václava Havla, a to slovo se snažila pomocí videoprojekce vlastně transformovat do příběhu a definovat vlastně, nebo ukázat moc slova v jednotlivých kulturách, respektive konkrétně v té kultuře, která se týká jí, respektive v kultuře agresora, který tím slovem vlastně manipuluje pravdu.
0: Festival letos propojí i digitální umění s historickou architekturou nebo industriálním dědictvím. Ve staré čistírně odpadních vod v Bubenči uvede Laterna Magika inscenaci Voda. Co tenhle prostor nabídne umělcům?
2: Vlastně pro mě je obrovskou radostí, že neříkám, že úplně poprvé, ale vlastně Radim Vizváry, umělecký ředitel Laterny Magiky, zvolil vodu jako téma vlastně, jakoby, nebo zásadní součást vlastně lidských životů, a vlastně jsme 80% vody nebo 90%. Tak a vlastně váží se to právě k té čističce odpadních vod. Spojil prvky tance, akrobacie a videoprojekce v jeden jednolitý soubor, který já jsem ještě neviděl, takže se na ně osobně těším, a věřím, vzhledem tomu, že Laterna Magika umí nádherně pracovat právě s kombinací těchto všech prvků moderních a vlastně klasických, že to bude ojedinělý zážitek, který vlastně bude jedinečný i tím, že se bude odehrávat jenom 4 dny po dobu Signál Festivalu.
1: A čím přispějí k festivalu studenti ČVUT a Vysoké školy chemicko-technologické, tak na to se Martina Pošty zeptáme za chvilku.

0: Il Giardino Armonico a Giovane Antonini ve skladbě Antonia Vivaldiho ve 9:45 dopoledne.
1: A pokračujeme v povídání se spoluzakladatelem festivalu Signál Festival a jeho ředitelem Martinem Poštou. Signál dlouhodobě přiváží zahraniční hvězdy sem do Prahy. Ale letos otevírá i studentskou zónu, nese název Student Visions, a tam se představí studenti Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické. Co vás, Martine, na tvorbě mladých zajímá nejvíc?
2: Myslím, že nás zajímá jejich způsob přemýšlení, protože vlastně neříkám, že my už jsme staří, ale člověk má nějaký zajetý koleje a uvažuje o třeba nějakých formách umění nebo obecně o životě nějakým způsobem, který mu je přirozený, a myslím si, že je krásný na tom, že vlastně ty nové generace mají jiný náhled na svět, jiný náhled třeba na to, co děláme my, jiný přístup k tomu a třeba jiný znalosti, který my jsme buď to neměli, nebo už nebudeme nikdy mít. To znamená, vlastně pro nás je ta nějaká čerstvost v tom způsobu přemýšlení, náhledu na svět je důležité. Důležitá je vidět, ukázat, podpořit, vlastně jako dát těm lidem prostor, aby ukázali, jakým způsobem nahlíží na to, co... Je to jako vlastně, když jdete ulicí a zvednete hlavu nahoru a to, co jste většinu času ignorovali, tak zjistíte, že nahoře je krásná architektura třeba, tak vlastně jakoby umožnit nám nějakým způsobem se nahlížet na to denní jinýma očima.
0: Digitální umění často vzniká pomocí složitých technologií, ale divák vlastně nemusí vědět vůbec nic o programování ani o tom, jak ta instalace funguje. Je to podle vás výhoda? Možná pro ten moment překvapení?
2: Určitě ano. Vlastně pro mě osobně je strašně zajímavý, že v tom našem oboru, anebo nejenom v našem oboru, ale v tom našem speciálně, že vlastně ti umělci jsou dost často vědci, technologové, geekové, umějí s pajkama, dokážou si vyrobit malý motorky, roboty, to zároveň naprogramovat, zkombinovat to se světlem a k tomu ještě mít nějakou vizi a myšlenku, kterou se tím snaží jak přenést. Ta myšlenka může být hluboká, anebo může být i relativně jenom vlastně imprese. Z toho hlediska je to pro mě stále fascinující a i s vývojem technologií, s vývojem právě jako čerstvých přístupů k tomu, stále nám umožňuje objevovat něco nového.
1: Ty trochu praktické informace, už jsme řekli, že instalace bude ve staré čistírně odpadních vod, v Bubenči, videomapping na staroměstské radnici. Signál ale míří letos poprvé do Davids, tak proč jste se rozhodli rozšířit festival právě do téhle části Prahy?
2: Snaha Signálu je vlastně vždycky poskytovat nějaký nový pohled, ať je to na umění, anebo vlastně konec konců na městské části, na jednotlivou architekturu. My se snažíme vlastně už léta vystrkovat takový tykadla s tím, že máme kotvu vlastně na té Praze 1, která nám je dobře známa, ale i tam se snažíme objevovat nová zákoutí, byť se to začíná to být složitější. A možná i právě proto vždy si vybíráme nějakou další městskou část, kde můžeme vlastně skrze umělce, skrze jejich vize objevovat nějaká

0: místa v jiném světle. Myslím, že je to právě o tom, jak jsem mluvil o tom zvednutí té hlavy. Určitě Davičáci nebo respektive obyvatel Prahy 6 ty svoje místa důvěrně znají a my možná naskytneme možnost, aby se na ní podívali jinou perspektivou. Nechci použít to kliše v jiném světle, ale ono to tak je.
1: Signal Festival, to je obrovská produkční operace. Teď vrcholí, protože začínáte zítra. Musíte skloubit umělce, technologie, veřejný prostor, bezpečnost, počasí i tisíce návštěvníků. Jak obtížné přitom zachovat tu původní uměleckou vizi?
0: Pro nás původní umělecká vize je to nejpodstatnější. Letošní ročník opravdu, a tím i chci tady poslal pozdrav mým kolegům z produkce, mají opravdu náročný rok a peru se s tím neuvěřitelně statečně, za což jim fakt jako jsem vděčný. A někdy, nebo snažíme se maximálně tu uměleckou vizi dodržet, protože to je to, co je vlastně motorem toho festivalu. Nevždy se to povede stoprocentně, ale děláme proto všechno, aby to stoprocentní bylo.
2: Dream on, sny a vize, to je letošní téma festivalu. Co je pro vás po těch letech příprav pořád ještě třeba největší neznámou, co nikdy nemůžete mít úplně pod kontrolou?
0: Vždy no tak, kromě všechno.
2: Počasí.
0: Vlastně i tím, že objevujeme nové městské části, tak se nám vlastně ten půdorys, to naše hřiště se nám pokaždý mění. My se to děláme vlastně záměrně komplikovanější a vlastně pokaždý, když přijdete na tu lokaci, tak nevíte, jestli tam bude dostatečná elektřina, jestli tam bude světelný smog, jestli tam bude vlastně jako možnost dělat něco kvůli dopravě, protože řešíme samozřejmě i bezpečnost lidí. Všechny tyhle ty aspekty, je to takový matrix, který se snažíme vlastně všechny ty kategorie odškrtnout a naplnit. To znamená, že po každý je to vlastně nová, relativně velká výzva.
1: Signal Festival na 4 večery promění podobu Prahy už po 14. Mluvili jsme o tom s ředitelem Martinem Poštou. Ať se všechno povede, mějte se moc hezky.
0: Děkuju moc za pozvání.

0: Jak vypadalo experimentální tvůrčí období Antonína Dvořáka?
1: Akademie Renáty Spisarové se sopranistkou Martinou Jankovou, klavíristkou Barbarou Mario Willi a muzikologem Jonášem Hájkem.
0: Ohledání originální písňové řeči jednoho z největších melodiků 19. století a o vzniku dvořákovského alba Early Songs.
1: V úterý 20. října 15 minut po 9. večer na Vltavě.

0: Adam Baldych, The Baltic Gang, v nahrávce z roku 2012 v ranní mozaice na Vltavě. Necelá minuta zbývá do 9:30.
1: Mozaika. Tučňáci, zvířecí školní třída anebo legendární příběh o chlapci, který nechtěl vyrůst. Divadla napříč Českem vstupují do nové sezóny s inscenacemi pro malé i větší děti a čtyři novinky z Liberce, Prahy, Ostravy a Kladna nám teď představí naše kolegyně redaktorka Veronika Jošková Štefanová. Veroniko, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Vzhůru na Schellenberg, na tenhle tajemný hrad, zve naivní divadlo v Liberci v nové stejnojmenné inscenaci režisérky Johany Šulík-Bártové. Jaká bude?
2: Jedná se o první premiéru nové sezóny v naivním divadle Liberec a je určená dětem od 6 let, tedy těm, kteří se právě do školy chystají nebo už ve školních lavicích zasedli. Hlavní děj se totiž točí kolem velmi specifické třídy plné nejrůznějších zvířat, jako je třeba luskoun, vidra, ježek, lasička nebo mýval. A ta se společně se svým třídním učitelem chystají na dobrodružný výlet na hrad Schellenberg. Jaká témata se prostřednictvím zvířecí alegorie rozhodl tvůrčí tým otevřít, řekla v rozhovoru režisérka Johana Šulík-Bártová.
3: Já jsem pedagožka fotografie, učím v základní umělecké škole v Černošicích. Z toho vlastně vycházel celý ten námět, kdy já jsem se dostala ke skupině menších dětí. Odsledování, jak se k sobě chovají, hledají své místo v té skupině, aby se každý uvědomil, v čem je dobrý a aby ho ostatní respektovali, tak to bylo pro mě nějaké ústřední téma, které jsem se rozhodla zpracovávat. Na scéně vidíme v podstatě takovou velkou stěnu, na které je zhruba 10 okýnek a ty různě otvíráme, jak je potřeba. A v těch okýnkách se právě hraje těma spodovýma loutkama, oni jsou menší, tak tam najednou můžeme si dovolit to, že uhrajeme opravdu celou třídu. Naopak, když potom se potřebujeme dostat do detailu, kde už třeba loutka potřebuje proskakovat světelnými paprsky nebo jít do nějaké větší akce, tak tam naopak používáme ty manekýny.
1: No a zatímco v Liberci vsadili na pestré zoologické složení v rámci jedné inscenace, tak pražský titul Tučňáci v divadle Minor, ten se zaměřuje jenom na jeden živočišný druh. O čem pojednává inscenace Štěpána Gajdoše, která je určená dětem od 4 let, Veroniko?
2: Představte si tučňáčí kolonii, kde se rodiče střídají v péči o svá vajíčka. Jeden jde lovit a druhý hlídá. Funguje to už tisíce let, dokonale a spolehlivě, až na jedno vajíčko. To zůstalo samo, opuštěné bez rodičů. A pak přijdou dva tučňáčí kluci, kteří toho o výchově moc nevědí, ale mají obrovskou touhu se o někoho starat. O inscenaci, která je inspirovaná skutečnými příběhy třeba z newyorské nebo berlínské zoo, nebo dokonce ze Safari parku ve Dvoře Králové, jsem mluvila přímo s autorem textu a režisérem Štěpánem Gajdošem.
4: Jsou to tučňáci uzdičkoví, kteří se jmenují uzdičkoví, protože mají takový proužek pod krkem, který vypadá, jako kdyby měli uzdičku anebo helmu. A jsou to dva kluci, kteří si postaví hnízdo a trochu odkoukávají od všech ostatních, jak na to rodičovství. Jsou z toho rodičovství stejně vyčerpaní a unavení, jako všichni ostatní. Jenom prostě jakoby procházejí a snaží se odkoukat a zjistit nějaký typy a triky, protože prostě strašně chtějí to vajíčko a pak ho mají. A pak se narodí. Je to mládě prostě stejně divoký jako všechny ostatní a u výchovy mláděte se pořádně zapotíte, i když kolem dokola panuje arktická zima.
0: V Ostravě tam pokračuje divadlo Loutek v inscenování pro nejmenší diváky a opět s postavami jménem Bato a Lato, které čeká další scénické dobrodružství, tentokrát nazvané Kde si Bato? Jaké to bude téma?
2: Tentokrát se Bato ztratí a aby ho Lato vysvobodila ze zakletí královny noci, musí zvládnout sílu zapomnění u přelaskavé babičky, zasloužit si pomoc od čarodějnice a zvítězit nad kouzly noci. Bato a Lato jsou dvě takové loutkové postavičky s inscenací pro úplně nejmenší diváky od 6 měsíců. Ty dětem zprostředkovávají hravé objevování světa očima Batolat, tedy pomocí zvuku, předmětů, ticha i světla. Pokračování Batolato, kde je světlo, je určené dětem už od 2 let, hraje si s napětím i humorem, který vzniká, když zmizí světlo, i s tím, co se děje v noci, když je tma a ticho. Za konceptem stojí autorka námětu Hana Volkmerová. Loutky navrhl Tomáš Volkmer a ti dva se podílejí i na nové inscenaci Kde si Bato. Ta je určená dětem od 3 let a bude mít premiéru 23. října na alternativní scéně Ostravského divadla Loutek.
1: Tolik tedy Ostrava. A v kladenském divadle Lampion zase vsadili na tradiční látku Jamese Matthewa Barryho Petr Pan. Tak myslím, že ten příběh o chlapci, který nechtěl vyrůst, známe skoro všichni. Jakou podobu mu vdechli v kladenském Lampionu?
2: Jedná se o novinku režisérky Apoleny Novotné, která má dlouholetou zkušenost s divadlem pro děti a mládež. A tato inscenace je určená dětem od 8 let. Vychází ze hry Jamese Matthewa Barryho, poprvé uvedené v roce 1904 v londýnském Duke of York's Theatre. A v podání kladenského divadla Lampion se jedná o adaptaci, kterou doprovází hudba a texty písní Jiřího Šlupky Svěráka a která v duchu předlohy tematizuje vztahy mezi sourozenci, hodnoty domova a rovnováhu mezi svobodou a bezpečím. Více o inscenaci řekla režisérka Apolena Novotná.
5: Mě zaujalo v ní téma, které se často neupřednostňuje v tom uvádění Petra Pana, a to je téma rodiny. Barry se staral o děti, které byly bezdomová. Celým tím příběhem se právě téma nedostatku lásky těch dětí a jejich světa, který oni si potom vytvoří jako náhradu za tu rodinou pohodu a bezpečí vytvoří, což je ta země nezemě, která je na jednu stranu divoká a nebezpečná a na druhou stranu je taková jako zoufale postrádající tam třeba to mateřské obětí, a to znamená, inscenace se odehrává v dětském pokoji od začátku do konce, kdy rodiče opouští svoje tři děti, odchází na večírek a nechávají je hlídat jejich pejskem Nanou, jako jejich chůvou. Nicméně po jejich odchodu je navštíví Petr Pan a s ním zažijí to dobrodružství, protože Petr Pan je odnese do té své země, nezemě, kde právě si můžou zkusit, co to je zažít, cítit se jako ztraceňák, to znamená cítit se na pospas, jakoby divokosti a volnosti.
0: Dodává režisérka Apolena Novotná divadelní tipy pro rubriku Kultivátor, která je určená aktivním rodičům a jejich zvídavým dětem. Pro nás připravila redaktorka Veronika Jošková-Štefanová. Dnešní díl najdete i na webu Vltavy. Děkujeme, Veroniko, měj se hezky.
2: Naslyšenou.

0: poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Pardon, je tady místo volný? Děkuji.
3: Obloha je hvězdným plechem obytá, odláždění klepotají kopita. Na nábřeží mlha leží a kůň stěží nocí běží, drožkář ústín v bouřce pozdech klopítá. Na nároží narazil však na muže, který čeká, kdo mu slouže pomůže. Má potíže, zemská tíže, honu tíže, spad z refíže, takže níže upadnout už nemůže. V hlavě mám podivně,

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou Jiří Suchý s orchestrem Ferdinanda Havlíka v nahrávce z roku 1970.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A teď se pojďte společně s námi podívat, co všechno může skrývat zdánlivě nevinná dětská říkanka Šnečku, šnečku, vystrč růžky. Před námi je úvaha spisovatelky Pavly Horákové.
3: Kdysi jsem se od svých srbských přátel dozvěděla, že i u nich existuje dětská říkanka nabádající hlemíždě, aby vystrčil tykadla. Jenže na rozdíl od té české, která Šnečkovi slibuje krejcar na tvarůžky, balkánská plži vyhrožuje, že dostane sekirou do hlavy. Když se ke mně dostala i anglická verze, která Šneka vybízí, ať vyleze z ulity, jinak bude bit až z černá na uhel, začala jsem pátrat. V hlubinách internetu jsem objevila dobře utajenou stránku italského badatele Giovanniho Groskopfa, který si před lety dal obrovskou práci a schromáždil přes 800 verzí šnečí říkanky, a to i v jazycích, o nichž jsem nikdy neslyšela. Z jeho sběru plyne, že básnička ponoukající plže k vysunutí tykadel je panevropská a prastará a ke Šnekovi přistupuje buď metodou cukru nebo biče. Nejvíc příkladů našel badatel ve Středomoří a v Německu. Německé verze slibují Šnekovi vyškrábat oči a utrhnout růžky, sesílají na něj hrom, myš nebo žížalu. Ve švýcarské němčině Šneka roztloukají a napichují. V němčině polských Sudet mu vyhrožovali, že ho hodí do hrobu a sežerou ho vrány a psy, podobně jako v Lužici. V Tyrolsku ho poštípou vši, ale taky může dostat chleba, máslo a mléko. V Dolních Rakousích mu nabízejí krejcar jako my. V polštině dostane sýr, zelí nebo tvarohové pyrohy. V běloruštině 3 groše na pyrošky. Ruština Šnečkovi nabízí kus maštěného pyrohu, sádlo, brambory a koblíšky, ale taky vězení a ránu palicí. V maďarštině mu podávají mléko a máslo, nebo mu hrozí, že ho hodí do jezera či do solné jámy, případně, že mu dům splundrují Tataři nebo Turci. V nizozemštině ho chtějí píchnout špendlíkem, rozdupat ho, nebo mu rozdrtit dům na prach. Ale taky mu nabízejí chléb a sýr a pepř a sůl. Na Islandu dostane zlatý prstýnek, bezrohou krávu či zlaté zrno. V Itálii mu svatý Martin s motykou zbourá domeček. Někde dostane salát, víno a grapu, nebo naopak facku, jinde zas namazaný chleba. Na Istrii ho hodí do hrnce a tykadla mu ustřihne holič. V Láciu ho oslepí svatá Lucie, v Trentínu mu papež usekne hlavu, v Benátkách ho sežere čert. Na Sardinii ho strčí do pece, praští ho sekirou a hodí ho do smetí. Ve Francii Šnečka o tykadla připraví dřevěným nožem či stříbrnými nůžkami. Podřežou ho nožem svatého Jiří, pošlou ho za mrtvými rodiči k bráně svatého Petra nebo k branám pekel. Nabízejí mu bílý chléb, polévku a nové boty. Dostane 100 ran holí nebo ho popraví pan král. Ve furlanštině ho lechtají a tlučou pěstí, ve valonštině ho hostí ústřicemi a bílým vínem. V Anglii ho buď zbíjí, nebo dostane chléb a ječmen. V Rumunsku ho posílají pít vodu z louže nebo z Dunaje. Slovenština mu nabízí mouku a hrozí podpálením domu. V chorvačtině mu domeček chtějí prodat, ve slovinštině zbourat, v norštině dostane vědro zrní, v hebrejštině koláček. Giovanni Groskopf vypátral šnečí říkanku v severských, baltských, balkánských i turkických jazycích, ale i ve verzi baskické, okcitánské, provencálské, rétoromanské, katalánské, berberské, velšské, bretonské, frýské, piemonské, arménské a jidiš. Také zjistil, že místa největšího výskytu říkanky se shodují s archeologickými nalezišti skládek hlemíždích ulit, což by nasvědčovalo tomu, že rýmovačka se nejhojněji dochovala tam, kde plži bývaly důležitou součástí jídelníčku. Baví mě romantická představa, že nevinná říkanka o Šnečkovi je možná starodávné zaklínadlo, které časem degradovalo na dětskou hru, tak jako se mnohé mýty zcvrkly na pohádky, z eposů se staly báchorky a odvážné romány poklesly na školní četbu. Když škádlíme Šneka, možná nevědomky z šerého dávnověku vyvoláváme zapomenuté, rohaté, hlemíždí božstvo.
2: Spisovatelka Pavla Horáková se tedy v dnešní úvaze vydala po stopách překvapivě rozmanitých evropských podob tradičních dětských říkanek a zamyslela se i nad tím, jestli třeba v říkance Šnečku, Šnečku, vystrč růžky nepřežívá nějaká ozvěna dávného zaklínadla.
0: Přejeme hezké dopoledne s Vltavou, 3 minuty po 3:15. Kdy nám hraje São Paulo Symphony Orchestra?

0: Eitor Villalobos a São Paulo Symphony Orchestra. 7 minut zbývá do 10. Posloucháte Vltavu ve středu 14. října.
1: Ještě chviličku si tedy počkáme na dnešní vizitku, která bude patřit hudebnímu skladateli a uměleckému řediteli Festivalu soudobé hudby Contempuls Jakubu Ratajovi. Přehlídku, která se na přelomu října a listopadu vrací po 5leté pauze, se totiž rozhodl obnovit.
0: Ve vlastní tvorbě zkoumá možnosti orchestrální, komorní i elektroakustické hudby. A zajímá ho taky vztah zvuku a lidského těla.
1: Jak přiblížit soudobou vážnou hudbu širšímu publiku, jak do skladatelské práce promlouvají nové technologie a co třeba objevil v básních výtvarníka Vladimíra Kokoli. Na to všechno jako Prataj odpoví už za pár minut, hned jak František nabídne aktuální zprávy.
0: A co dnešní akcent v 16.30? Na konci září zemřel Peter May, skotský spisovatel a scénárista, byl autorem populárních detektivních sérií. A my se budeme ptát na to, proč vůbec rádi čteme detektivky a kriminální romány.
1: Jak namíchat ingredience tak, aby taková kniha čtenáře zaujala a nepustila, a jak postupně budovat napětí.
0: Poslouchejte odpolední vysílání Akcent v 16.30. Krásnou středu vám ze studia přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Na dnešek připadá takzvaný papučový den. Jeho cílem je podpořit povědomí o mobilní a domácí hospicové péči o těžce nemocné pacienty. Lidé se do něj můžou zapojit tak, že dnes místo bot nazují bačkory a fotku nasdílí na sociální sítě. Činnost domácích hospiců je také možné podpořit finančním příspěvkem nebo účastí na benefičních akcích po celé republice. V Děčíně se po dnešku rýsuje budoucí koalice. Volba pro Děčín, Náš Děčín, ODS a STAN se dohodly na spolupráci. Dohromady mají 16 mandátů, tedy většinu z 27 zastupitelských křesel. Hnutí ANO, které volby v Děčíně s téměř 23% hlasů vyhrálo, tak nejspíš zamíří do opozice. Společnost SpaceX omezila na Ukrajině některé služby sítě Starlink. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského to narušilo některé bojové operace. Ukrajinská armáda o omezení sítě dopředu nevěděla. Zdroj agentury Reuters v ukrajinské armádě potvrdil, že vojáci zaznamenali výpadky služeb i na frontě. Poctu ženám, které rodili císařským řezem, představuje výstava Císařovny v pražské galerii Art Wall. Projekt umělkyně Petry Janda zachycuje porodní jizvy ozdobené květinami, listy a dalšími přírodninami. Každá z účastnic si ozdobu vytvořila sama podle svého příběhu. Fotografie Johany Pošové tak připomínají nejenom bolest, ale i odvahu, radost a lásku. Na nábřeží kapitána Jaroše a Edvarda Beneše budou snímky vystavené do poloviny prosince. A čekejte oblačno, na východě a severovýchodě území až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky. Odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnost se bude protrhávat, bude ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách potom kolem 8, na Šumavě až 12. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Každá skladba je pro mě nové dobrodružství. Zajímá mě, jak frekvencemi artikulovat čas tak, abych udržel tah a napětí. Říká skladatel, zvukový designer, hudební režisér a umělecký ředitel festivalu soudobé hudby Contempuls Jakub Rataj. Vítejte ve vizitce. Dobrý den.
2: Dobrý den a díky za pozvání.
1: Ve své tvorbě zkoumá možnosti současné orchestrální, komorní i elektroakustické hudby a zajímá ho také vztah organizovaného zvuku a lidského těla, pohybu, dechu, pulzu nebo gesta. Skladby Jakuba Rataje zazněly na mnoha koncertech a festivalech u nás i v zahraničí. Spolupracuje například s orchestrem Berg nebo s uskupením Prague Modern a taky se širokou skupinou choreografů, filmových režisérů a animátorů. Teď má před sebou velkou výzvu, po 5leté pauze se vrací festival Contempuls, který povede Jakub Rataj, jak už jsem zmínila, jako umělecký ředitel. V pražském atriu Šiškov nabídne od 30. října do 1. listopadu 3 večery věnované současné hudbě a Český rozhlas Vltava je mediálním partnerem festivalu. No, to není zrovna lehká pozice, návrat po 5leté pauze jako nový umělecký ředitel. Proč jste do toho šel?
2: No, právě ono to zdánlivě jako snadný je, protože Já do toho jdu jako úplně od začátku, takže takovej ten...
1: Jako s novým ten, čistým papírem, myslíte?
2: Ano, jo, takovej ten nevypotřebovaný entuziasmus, jo, že ten se dá vlastně pořád jako nějak živit a no, proč jsem do toho šel, tak úplně jednoduše, protože se mi potom festivalu stýskalo. Zjistil jsem, že vlastně ten festival, který jsem sledoval už v době, kdy jsem ještě studoval na akademii na HAMU, tak pro mě představoval vlastně jeden z nejzajímavějších festivalů, v rámci kterého jsem se seznámil prostě s hudbou, kterou jsem doposud neslyšel. A kromě toho vytvářel takový jako specificky jako blízký prostředí, jo? Že to nebylo jenom ten moment toho, že člověk jde na koncert, poslechne si hudbu, pozdraví se s přáteli a jde zpátky a pak třeba o té hudbě přemýšlí, jako, nebo nějak v něm jako doznívá. Ale že tam vznikalo něco jako navíc. Těžko teďka asi úplně popsat jako přesně, co to je. A vlastně jako, jo, byla tady nějaký, jako nějaká prázdnota, nějaký čas, kdy jsem si pořád říkal, tak jako kdy už, a ono se to pořád nedělo a tak mně přišlo, že je něco třeba udělat.
1: Jakubu Ratajovi se stýskalo po festivalu, který byl několikrát přerušen a nekonal se, tak se rozhodl, že se stane uměleckým ředitelem a navrátí ho tedy na tuto scénu. Ale zároveň jste určitě musel přemýšlet, zvlášť když k tomu máte takový vztah, vnímáte to specifikum, které festival přinášel, tak je to přece jenom výzva, abyste tam dostal to, co se vám tam tolik líbilo.
2: No, ono pokud ta motivace jako pramení vlastně z nějaký, a teď jsem si zakázal prostě říkat takový ty velký slova, ale nedá se jako teďka jinak, asi jako z nějaký upřímný jako vášně, jo, nebo chuti, tak já v tom až tolik překážek nevidím. Vlastně pokračuju nějak jenom jako jiným projevem určitý aktivity, kterou bez tak vlastně vyvíjím, protože myslím si, že to jako vychází i z nějaký mý povahy, která má spoustu jako protikladů. Ten jeden je, že vlastně vždycky jako prahnu a vztahuju se k nějakému tomu jako uzavření se a psaní jako o samotě, ale zároveň po nějaký chvíli mi zase jako chybí ten vnější svět a to moc tenhle jako nepřenositelný zážitek jako jinými způsoby, ale vlastně přece jenom jako komunikovat s tím světem vnějším. A často třeba, když mám dovolenou, tak jezdím na festivaly, že si vezmu dovolenou a odjedu na festival, protože mě to vlastně, jako, to vychází z nějaký vnitřní potřeby nebo ze zájmu.
1: Potřebujete od té samoty, od partitury, kdy tam nad ní sedíte a skládáte, jít tedy mezi lidi?
2: No přesně, protože ten proces, možná malinko odbočím, ale tak on má vlastně jako několik fází a jsou typy lidí, kteří třeba si zakládají především na určitých fázích a mě to vlastně baví jako celek. Jo? A ten proces vlastně nějakého toho jako toho exciteru, toho vzrušení, který pak přechází vlastně víc v nějakou třeba jako analytickou práci, která pak zase hodně staví na nějaký vnitřní jako vysnívání si, jo, nebo vztahování se k nějaký jako představě, která potom zase vede ke zkouškám, to znamená k živý interakci mezi hudebníky, a to zase dál vede potom k tomu prvnímu provedení. A ono, často si lidi myslí, že vlastně tím to jako skončí, jo? Že vlastně ta skladba se zahraje jednou a pak už a konec. A ono to tak není, ta skladba je prostě napsaná. A ona vlastně nějak jako je.
1: Mm-hmm. Nějak existuje, nějak i když existuje. Není zrovna aktuálně hrána. Ale když tedy bude teď první provedení festivalu Contempul z těch tří večerů pod vaším uměleckým vedením, tak vy určitě tedy navazujete na nějakou tradici, která vznikla v roce 2008, zároveň tam tady přicházíte s něčím svým, tak prosím představte nám, co to je a jak se to promítlo konkrétně do toho programu, komu představíte.
2: Tak ta tradice, nebo to, s čím jsem vlastně já úplně nejvíc souzněl, tak bylo vlastně to nějaký soustavný jako budování vztahů, jo, že předchozí umělecký ředitelé, dramaturg Josef Třeštík spolu s Mirkem Pudlákem, předtím Petr Bakla, tak si vždycky vyhledali, vytipovali ansámbl nebo interprety, kteří podle jejich představy byli v něčem naprosto ojedinělý, výjimečný, měli nějaký svůj zvuk a zároveň ale hledali jistý jako možný spojitosti nebo vazby, hledali vlastně nějakou formu, jak by tenhle ansámbl mohl otisknout nějakou možná déle trvající stopu tady v naší jako sféře kulturní. A to je něco, co mě vlastně přijde jako zajímavý, hledat vlastně, zamyslet se nad ansámblem nebo interpretem, který mě kdysi jako oslovil. To zase souvisí trošku s nějakou mojí jako povahou, jako idea fix, jo, že se na něčem jako zaseknu a pak nad tím, jo, pak než se to stane, tak to nepustím. První festivalový den, tak přijede Richard Röbel, což je mladý německý čembalista.
1: 30. října.
2: 30. října. Richard Röbel, německý čembalista a sám je teda skladatel. Přiveze vlastně, nebo přijede s poměrně interpretačně jako náročným repertoárem čistě ze soudobých skladeb, které pro něj vznikly v uplynulých, řekněme, 2-3 letech. Jsou to všechno vlastně velmi, velmi čerstvé skladby převážně německých skladatelů a skladatelek. V druhé části přijede kanadský saxofonový kvartet Quasar, který jsem měl možnost slyšet před 2 nebo rokem a půl v rámci ostravských dnů a tam ta chemie vlastně nějak jako přeskočila velmi rychle, jo, a především teda už v tom momentě, kdy jsem slyšel první jejich tóny, protože jejich jako měl takový ten jako čtyřhlavý zvuk, který je tak jako pevnej v něčem a zároveň jako křehkej, ale velmi přesnej a má jako v sobě určitý obrovskou kvalitu. Takže to jsem moc rád, že přijedou a nechci teď vyjmenovávat všechna jména, protože to je něco, co mi opravdu nejde.
1: Dejte ty highlighty ale za každý
2: den. Chtěl bych jako tady zmínit, že Michal Vrublevský, český skladatel, z čehož mám velkou radost a sám naprosto fantastický saxofonista, tak napsal novou skladbu právě iniciovanou tím festivalem, tak na to se taky moc těším, aniž bych chtěl jakoukoliv teda skladbu upřednostnit nebo jo, highlightovat, ale přece jenom tady vlastně ta okamžitá odpověď, když jsem oslovil Michala Vrublevského, jo, to zase je nějaký odraz jako toho festivalu, že to je to, co v sobě pořád, jako, to je to, jak vlastně tady pořád ten festival doznívá, že komukoliv se zmíním o tom festivalu, tak se na něj
1: vlastně
2: těší.
1: Jakkoliv měl tu pauzu od roku 2017 nebo 2018?
2: 21 byl podle mě ten poslední.
1: Takže jakkoliv měl tu pauzu od roku 2021, tak stále někde pulzuje, jak právě mluvíte o tom, že ti interpreti a skladatelé sami o tom mluví a napíšou skladbu přímo pro festival, když jste ho takhle oživil. Ale my se na festival dostaneme i prostřednictvím teď vaší skladby, kterou jste pro nás vybral, kterou jste složil pro Trio Catch a je to skladba IOI. Tak jestli mi můžete prosím představit a jak se rozezní na festivalu?
2: Na festivalu už dozněla. Tuhle skladbu jsem psal pro Trio Catch a na objednávku festivalu v roce 2018 a vlastně jsem ji zařadil jako právě, abych jenom jako ilustroval to, co mě třeba samotná tahle zkušenost s tím festivalem přinesla, protože vlastně ten vztah potom s Trio Catch se dál jako rozrůstal a kromě toho, že zazněla tady na festivalu, tak potom ji hráli jako všude možně v Německu, ve Švýcarsku a tak dále. Ta nahrávka je z SVR Baden-Baden, což byla samo o sobě jako neuvěřitelná zkušenost pro skladatele a no, byl to jako velmi obohacující zážitek. Současně potom i tahle spolupráce potom vyústila dál, že jsem napsal další skladbu pro Martina Adámka a Ostravskou bandu. Neříkám to proto, že chci mluvit o tom, co to přineslo pro mě, ale protože bych rád vlastně tyhle momenty jako živil dál.
1: A zprostředkoval tedy jiným skladatelům?
2: Tak.
1: Mm-hmm. No tak jenom jsem si právě říkala, jestli z pozice uměleckého šéfa třeba si nedáte nostalgicky tady IOI i teď v roce 2026, ale ne, dáváte prostor jiným, ale my si IOI teď dáme ve vizitce.

0: Tak to byla skladba IOI našeho dnešního hosta, hudebního skladatele Jakuba Rataje, kterou napsala pro Trio Catch a která se provedla na festivalu Contemplus v roce 2018. Ale my jsme se ocitli na festivalu Contemplus v roce 2026, protože Jakub Rataj je také novým uměleckým ředitelem. A tak mě zajímá, jak se vy jako skladatel a i s ohledem na to, že jsme teď slyšeli vlastně vaši skladbu IOI a umělecký ředitel festivalu soudobé vážné hudby, vyrovnáváte s tím, že ta moderní vážná hudba asi nebude úplně mainstreamový žánr a že když už se lidé vydají na koncert vážné hudby, tak třeba asi dřív volí klasiku, než něco nového, takto moderního, nebo se pletu?
1: Asi kdybychom mluvili o nějaký jako většinový, jo, kdybychom si dělali nějaký statistiky, tak je to asi jednoznačný, ale to je právě ten důvod, proč mně přijde, že to dává smysl dělat, protože často se setkávám s tím, že lidé, kteří jdou jednou na koncert soudobé hudby, tak jsou jako natolik zmatení, že pak musí jít znovu, jo, aby se v tom...
0: A nebo možná třeba... nikdy nepřijdou, tak teď jako, jak to vlastně vyvážit?
1: To je síto, to je takový přirozený asi síto. Myslím si, že ale právě když člověk má možnost, jo, a to je v tom je ta živá hudba vlastně jedinečná, když má možnost být součástí toho živého provedení, vidí tu absolutní koncentraci, vidí to, jak něco k ním jako letí tím prostorem, nějaký druh jako situace, ať zase nepoužívám takový ty velký slova, tak myslím si, že je jednoduchý potom to člověka, který byť s takovou hrubou nemá zkušenost, tak ho jako strhnout, protože ten zážitek nemusí být nutně jako, myslím si, že takhle, otočím to. Mám pocit, že zážitek, který neznám, mě obohatí víc než jenom ten zážitek znovu a v nějakých jako odchylkách stále znovu jako opakovaný, repetitivní.
0: Takže tomu rozumím. Takže myslíte, že tudy by mohla třeba vést cesta k tomu, jak otevírat pole současné vážné muziky většímu publiku? Protože na stranu druhou se asi je nutné nějak dodat jim odvahu. Já teď neříkám, že je to něco, z čeho mají lidé strach, to vůbec ne, ale určitě je jako složitější najít tu cestu a zároveň, když ještě vlastně podle anotace vašeho festivalu chcete nabízet ten pohled do skutečného světa soudobé hudby bez dramaturgických kompromisů a vnějších efektů. Takže když chcete jít takhle na dřeň, tak aby to bylo ještě srozumitelné a přístupné, kde volíte vlastně ten balanc.
1: Ne, to si právě myslím, že jako je nutný právě proto, aby to jako mělo ten smysl, jo? Že,
0: aby to bylo ono?
1: Aby to prostě mělo jako ten tah, který to má mít, aby to mělo vlastně nějakou, jako, jak to říct, jako uvěřitelnost, jo? Že teď nechci jako říkat, že některé skladby jsou neuvěřitelné, jako ne, méně uvěřitelné, některé víc, ale no, myslím si, že ta koncertní situace nebo festivalová, která je ještě taková jako nahuštěná vlastně tím, že ty koncerty jsou vždycky dva a že to jsou tři dny, které bezprostředně po sobě následují, dávají prostor právě potom třeba i nějaký druh jako překvapení nebo třeba i zmatení vlastně s někým jako sdílet, tak si myslím, že to může vytvořit vlastně jako tu ideální poslechovou situaci, protože vlastně se soudobou hudbou, tím, že opravdu ta hudba, jo, je frekvencemi artikulovaný čas, že to je prostě výsostně jako časový umění, tak není možný k tomu přistupovat jako třeba k výtvarnému umění, kdy jenom proto, ne abychom nějaký třeba obraz jako pochopili, nebo abychom ho prohlídli, ale jenom aby se nám jako celek uložil vlastně někde v podvědomí, tak to je nějak spočítaný, že snad nám na to stačí jako 7 vteřin. Zkuste si představit, že si poslechnete 7 vteřin ze soudobé hudby, tak vlastně o té celkové formě nemáte nejmenší tušení. A myslím si, že pro pochopení té skladby jako takové, tak je nutný vlastně jí ten čas jako věnovat. Sednout si a opravdu jako snažit se poslouchat aktivně, snažit se jako proslechnout jako jako za rámec toho, co, jak jsem zvyklý běžně poslouchat.
0: Mě to právě velice zajímá, jak vlastně zpřístupnit nebo něco nového člověku, který s tím dosud neměl zkušenost. Nicméně jsem slyšela, že třeba i současníkům Mozarta zněla jeho hudba, kterou my teď máme výsostně melodickou a úžasnou, za něco jako nového a netypického. Tak si říkám, jako představuju si Jakuba Rataje, který vede posluchače a říká posluchači, neboj se, pojď teď na tyto koncerty současné vážné hudby a i když ji to bude znít třeba trochu disonantně, tak pojď do toho.
1: No, stejně tak na konci 19. století při první výstavě impresionistů lidé omdlívali zhnusením. Jo, to myslím si, že není třeba co dodávat. Prostě je to jistý druh výzvy pro každého posluchače věnovat tomu ten čas, který každá ta skladba potřebuje. Ale ne ten čas, že čekám, až ta skladba skončí, ale ten čas toho aktivního poslouchání, toho aktivního poslechu. A je úplně v pohodě, když vlastně člověku třeba úplně ulítnou myšlenky jinam, protože vlastně to podvědomí, jo, ten mozek funguje i tak, že si dokáže potom části toho procesu vlastně dopočítávat a že se mu potom někde v tom mozku jako ta celá forma jako zase zhmotní.
0: Říká Jakub Rataj, nový umělecký šéf festivalu soudobé hudby Contempuls. Mluvíme o tom, jak právě zpřístupnit současnou vážnou muziku, novou, moderní publiku. Ale zároveň mě tady zajímá, jestli máte pocit, že třeba okolo festivalu nebo koncertů současné vážné hudby, jestli se tam kumuluje, řekněme, stále jako podobná divácká a posluchačská základna, nebo jestli se skutečně daří, aby přicházeli noví lidé a měli tu novou zkušenost a nebáli se jí.
1: Myslím si, že obojí je pravda. Že lidé, kteří jako jednou jako se právě jako proposlouchají k soudobé hudbě nebo k úplně nové hudbě, tak se k ní potom mají tendenci často jako vracet. A když se tak jako ohlídnu zpět a podívám se, kde, nebo jak byly třeba navštěvovaný koncerty soudobé hudby, třeba když jsem právě začínal tady studovat v Praze, třeba před skoro čtvrtstoletím, 20 lety, tak...
0: Nedávno,
1: v podstatě, jo, je to chvilička. Tak za tu chviličku vidím, že vlastně ten zájem o tu soudobou hudbu je obrovský a tady jako je nutný prostě říct, že právě jako instituce jako těch největších třeba i festivalů, ale i těch nejmenších, i těch jako lokálních, samozřejmě instituce jako je rozhlas, jako může být televize, instituce jako jsou různý orchestry, když tam je to dost opatrný, jo, tak to si myslím, že tyto všechny instituce můžou právě být jako velmi nápomocný v tom, aby to lidi jako přijali jako že naprosto samozřejmou věc. Protože vlastně pořád to jako chtě nechtě funguje v nějaký takový hierarchii jako nechtěný asi autority, že stejně jako když třeba člověk chodí, přijde do prváku a chodí na housle a ten jeho profesor mu řekne, že soudobá hudba je skvělá a že je naprosto samozřejmou součástí té naší hudební kultury, tak ten 17-18letý člověk to najednou jako vezme za svý. Já jsem tuhle zkušenost měl třeba v Paříži, když jsem chvíli studoval na konzervatoři a tam se nad tím jako nikdo nepozastavoval, jestli vlastně nějakou soudobou hudbu hrát a mít ji v rámci ne svýho koncertu, ale v rámci každých jako každosemestrálních zkoušek. To je prostě jako naprosto jasná věc. Hraju něco starého, něco z baroka, nějaký romantismus, nějaký 20. století a pak hraju něco z 21.
0: A myslíte, že to tak funguje i v tom českém prostředí? Dotkl jste se právě i orchestru, tak z vaší zkušenosti třeba s muzikanty hrají raději klasiku nebo současnou moderní hudbu? Vážnou?
1: No, myslím si, že tady máme nějak jako co dohánět, ale zároveň jako myslím, že tady v tom českém prostředí je zase něco jako specifického a jedinečného. Je to vlastně jedinečný tím, že je to ještě jako nesoraný, jo? Že zároveň vidím nejenom právě z řad jako toho publika, těch posluchačů, ale právě, že čím dál tím víc muzikantů do tohoto světa soudobí hudby proniká, otevírá se tomu a naplňuje mě to jako opatrným optimismem.
0: Tak to je skvělé. Jakub Rataj, hudební skladatel, umělecký šéf nový festivalu Contempuls, který se uskuteční od 30. října do 1. listopadu. Je dnes s námi ve studiu a jenom se zahrát další píseň, kterou jste pro nás vybral, a to je od brněnské alternativní punkrockové skupiny E, Ať si nebo nejsi, mluvím s tebou. Tak mi prosím uveďte, proč?
1: Tak kapela E, kterou mám rád moc dlouho, ve složení vlastně, to je kapela z 80. a 90. let, ve který jako frontman zpíval a křičel a jinak se projevoval Vladimír Kokolia. Na basu tam hrál tehdy Vladimír Václavek a na kytaru Josef Ostranský. A tahle skladba, která je jako nesmírně silná, tak vlastně v sobě nese, nebo v sobě nese, hrozný slova, to, co mě na ní vlastně přijde jako extrémně půvabný, tak je to, že skrz vlastně nějakou jako zdánlivě drsnou celkovou jako energii a zvuk, tak v podstatě je to jako jedna z nejněžnějších skladeb, jo? Že jak se tam neustále opakuje ta jedna myšlenka, tak to je jeden moment a zároveň vlastně i z hlediska jako stavby té skladby, tak je tam taková introdukce, která mě připomněla, jako když třeba začnu pískat koleje a cítíme takovou tu vlnu toho vzduchu, než ten vlak přijede, a pak přijde vlastně jako ta jako šílená smršť, která ale vlastně ve své podstatě je absolutně něžná.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, pokračuje vizitka. Dnes je naším hostem hudební režisér, umělecký ředitel festivalu soudobé hudby Contempus, jako Prataj, především hudební skladatel. A mě zaujalo, že vy ve svých kompozicích zkoumáte vztah hudby a lidského těla. A když jste právě dal tady skladbu, kde jsme slyšeli Vladimíra Kokoliu, tak vím, že jste vlastně tu metodu, kdy je ten princip a zkoumáte hudbu, tělo, fyzickou akci, tak jste objevil na stáži v Paříži a tam jste měl za úkol zkoumat nové technologie a kompozici. A to bádání probíhalo právě na básni Vladimíra Kokoli. A já jsem si říkala, jestli byste mi konkrétně tady mohl říct, jako co jste tam, jak to bádání probíhalo, co jste tam zjišťoval o slovu, o hudbě a tak, a jak to fungovalo a jak vám to funguje doteď.
1: No, ono to nebylo tak, že tam bych to jako objevil, ono to byl nějaký jako tah, který nevyhnutelně takhle musel skončit, protože vlastně proč mě hudba zajímá, je především jako z toho, že se mnou jako fyzicky něco dělá, jo? Že jako tady ten fyzický rozměr hudby mě vždycky, jako to je vlastně proč nad hudbou, jako proč ji poslouchám, proč ji píšu. No a v té Paříži se to vlastně nějak jako spojilo, když jsem vlastně poprosil Vladimíra, aby mi přečetl svoji báseň, z jeho knihy Jeden, a já jsem se rozhodl, že vlastně vystříhám všechna ta slova, že jsem nechtěl vlastně žonglovat jako s významy, kterými nepatří. Takže jsem tam nechal vlastně jenom to, co tomu slovu předchází, a to, co následuje. To znamená, no a zjistil jsem úplně jako objevil jsem Ameriku, jo, že je tam jako obrovský tah nebo obrovský druh jako napětí předtím, než to slovo je vyslovený. Tam tenhle druh jako tahu určitýho. Určitý druh, Francouzi by řekli žest. Jo, takový jako jistý druh jako gesta. A naopak, když to slovo dozní, tak je tam jistý druh úlevy nebo výchvěvu, úbytek energie. A taky jsem zjistil, že když jsem potom s těmihle fragmenty a střípky pracoval dlouhou dobu v tom elektronickém studiu, tak podle toho, co jsem zrovna jako s jakým materiálem jsem pracoval, tak jsem prostě sám byl buď to jako vnitřně nějak jako víc jako nervózní, nebo jako víc jako uvolněný.
0: Tak teď jsem popsal tu fyzickou akci. Nebo fyzickou reakci možná. Ale teď mi řekněte, jak se to teda potom propíše do not. Tady ten žest.
1: No, to je právě, to souvisí s tím, že vlastně ten proces, když ta skladba vzniká, tak je zároveň, jak to říct, jako zase, aby to nebylo. No,
0: klidně vlastně, používejte velká slova, nám ve vizitce nevadí.
1: Zároveň je tam ten moment nějaký té extáze, toho jako mimotělnýho, jo, kdy vám je prostě něco jako zabrní v těle, a potom ta část analytická, kdy vlastně se snažíte se vztahovat a nechcete to brnění jako pustit.
0: Tak to jste mi teď popsal trochu, co se vlastně jako děje a jak se to potom propisuje do té partitury. Je tam nějaká analytická část, zároveň přes to tělo se vám třeba jako rozezní už ta konkrétní melodie nebo se rozezní ten konkrétní tón?
1: To je vždycky rozdílný, nebo někdy je to podobný, ale ten nápad může být krátkej motiv, a někdy to je jako naopak zase celá forma, a tím potom, jak pracuju, tak se snažím vlastně o udržení nějaký jako jedné linie, jo? Jako jedné linie ve smyslu, že z nějaký jako zvukový molekuly nebo z nějakého takového zrna, tak potom vlastně vzroste celá ta forma.
0: Mm. Vy říkáte, jak kdyby to bylo tak jako organické a ono samo se to udělalo. Událo.
1: No, to protože pak často ne. Schválně zapomínám na ty hodiny, který člověk u toho musí vysedět. Mm-hmm. A někdy, obzvlášť když třeba člověk ví, že ten koncert už bude za nějakou ne úplně dlouhou chvíli, tak sezení je potom takový intenzivní.
0: A to mě právě zajímá, když máte tuhle vlastně svoji jakoby volnou tvorbu skladatelskou, ale pak třeba skládáte i hudbu k filmům, to je také částí vaší profese, tak když máte to zadání, jak to probíhá? Je to pro vás třeba lepší, protože víte, že už se musíte chýlit k nějakému závěru, nebo máte radši, když máte tu volnou ruku?
1: No, úplně nejradši jsem, když mám volnou ruku, ale v případě třeba filmové hudby, tak to je zase úplně jiný přístup. Jo? Tam já nepřemýšlím nad tím, co mě, jo, v čem nacházím největší jaksi radost, jako hledání právě toho vztahu, té formy, té samonosné formy a dejme tomu těch jako molekul, nebo jak jsem to nazval, ale tam se zase člověk vztahuje k jinému médiu, tam se vztahuje k rytmu toho filmu, k obrazům. Člověk hledá vlastně, jak ta hudba, jako co se od ní čeká, co je vlastně zároveň, jako co se od ní čeká, nebo čím může ten celkový obraz doplnit, zároveň jak to udělat tím svým způsobem, jo, aby člověk nekopíroval vlastně nějaký jako šablony, to je práce, která by se mi protivila a kterou nevím, proč bych dělal.
0: Mm-hmm. No to mě právě určitě chápu, že jsou to různé cesty, jak skládáte, zároveň pro koho a co má být tím výsledkem. Takže si říkám, co všechno máte na mysli, jestli nějakou samotnou myšlenku, něco, co vás zaujalo a chcete přepsat do hudby, nebo tóny, nebo třeba potom i konkrétní instrumentální obsazení, když třeba víte, že to bude, nevím, pro basový klarinet Martina Adámka, nebo pro orchestr Berg. Co všechno berete do hry?
1: No, právě jsou jako vždycky ty dva způsoby, jak se na to dá dívat, že jedna, která vím něco, vím, že budu psát pro určitý obsazení, se kterým se třeba dá i jako pracovat. Vím, že ta skladba by pro ten daný koncert třeba neměla mít hodinu, ale zase by neměla mít třeba 5 minut, takže jsou určitý věci, co vím, ale pak je spoustu věcí, které nevím. A pro mě jako ten základ je si pojmenovat a poznat ty věci, co nevím. A v tom je vlastně jako pro mě to dobrodružství, který jste na začátku zmiňovala. To, že pak z nějakého jako nápadu, který může mít, jak jsem taky už říkal, jako víc forem, tak jak vlastně tyhle jako prázdné místa, jak je vlastně v tom čase jako artikulovat.
0: Mm-hmm. A pokud vím, tak jste teď v létě poprvé do svých kompozic zahrnul také lidský hlas. Tak to je taky novinka, to jste si objevil něco nového. Co to je za nástroj lidský hlas pro vás jako skladatele a proč jste s ním dosud nepracoval?
1: No, tak lidský hlas je naprosto jako, no teď nemůžu říct nic, abych neřekl nějaký kliše. Jo, to je jako samozřejmě to, s čím člověk je v tom úplně nejranějším kontaktu, takže tím jsem to asi jako vysvětlil, co je lidský hlas.
0: Ale nevysvětlil jste, proč jste zatím se ve svých kompozicích mu vyhýbal?
1: No právě proto. Jo, protože tam byla vlastně asi nějaká velká role nebo velká míra nějakého jako hledání té cesty, protože je několik poloh a jedna vede prostě k popření toho hlasu, k nějaké jako fragmentaci, jako kde strukturalizaci lidského hlasu nebo slova. Druhá rovina může být narrativní, třetí rovina může být jako něco mezi tím a já jsem prostě nevěděl. Jo, takže jsem se do toho nepouštěl sám od sebe, ale vlastně když přišel tady ten návrh od Ostravských dnů, jestli bych nenapsal vlastně komorní operu, tak jsem si říkal, že to je přesně ten druh té výzvy, ten druh toho impulzu, jo, že potřebuji taky občas být k některým věcem, kterým se tak jako vědomě, nevědomě vyhýbám, tak k ním musím být trochu jako dotlačený, a tak jsem si říkal, že je na čase to vyzkoušet.
0: A co se stalo, a vy jste skládal už na libretto, nebo ne?
1: To byla právě ta věc, co jsem hledal, jako na jaký libretto. No a nakonec jsem si zvolil 7 japonských haiku, který byly potom zpívaný nakonec v japonštině, protože...
0: No, jdete opravdu nějakou jako tradiční, nebo nedáváte si lehké úkoly, evidentně.
1: No a nebo naopak, jo, že naopak to vlastně za, že se trochu jako to možná za to schovávám, nebo nevím, přijde mi, že, nebo to, proč jsem vlastně zvolil tu japonštinu, tak a zase vychází z toho, že jsou jako dva psychologické typy lidí, jedni, co jsou schopní vnímat obsah slov a význam slov a hudbu současně, a ten druhý typ, ten to nedokáže. A do toho já patřím, takže já když poslouchám hudbu a líbí se mi nějaká písnička, tak je to, nebo skladba, nebo opera, tak je to jako jenom z toho důvodu, že mě hrozně baví ta hudba. A teprve, když mě přesvědčí ta hudba, tak teprve potom já se jako opětovným poslechem, anebo si potom dohledávám ty texty, a teprve potom jdu po významu těch textů. Já to mám takhle oddělený.
0: Takže jsi řekl japonské haiku, ať tomu rozumí co nejméně lidí, stejně jako já.
1: Přesně.
0: No ale my si teď pustíme teda skladbu, které snad porozumíme, je to Hand of God. A proč jste ji vybral, Nick Cave, Warren Ellis?
1: No tak to je zase přesně ten případ toho, co jsem popisoval, mě nesmírně od prvního poslechu jako pohltila tím tahem, který nastupuje během krátkých chvíle. Tam ta podobnost toho velmi klidného úvodu, toho přijíždějícího vlaku, a pak ten neúprosný beat, který vlastně pulzuje, a ten nenápadný a vlastně nevtíravý proces postupného jako zahušťování, vytváření toho tahu, toho napětí. A podobně jako u všech písniček, tak jsem nejdřív vůbec netušil, o čem se tam zpívá, takže až po té, co jsem to se jako nabažil jako tím zvukem a tou hudbou, tak jsem potom teprve se zaobíral tím textem.
0: No a korelují většinou ty vaše věmy, nebo...
1: No, to nakonec... zpravidla tak je.
0: Tak Hand of God. There are some people trying to find out who. There are some people trying to find out why. There are some people who aren't trying to find anything. But that kingdom...

0: Posloucháte vizitku dnes s Jakubem Ratajem, hudebním skladatelem a nově také uměleckým ředitelem Festivalu soudobé hudby Contempus, který nabízí tři koncertní večery od 30. do 1. listopadu. Český rozhlas Vltava je mediálním partnerem a já jsem si uvědomila, Jakube, že jsem se tak nechala unést vlastně tou vaší řečí a řečí o skládání hudby a tak dále. Že jsme si řekli o Contempulsu a konkrétních koncertech jenom něco v začátku, tak finále bude taky patřit Contempulsu a jestli nám řeknete, koho dalšího jste tam vybrali do programu, kdo navštíví Českou republiku.
1: Tak v sobotu v tom prvním koncertě, tak ten bude patřit Davidu Danelovi, výjimečnému houslistovi a neunavnému propagátoru soudobí hudby. Ten koncert se jmenuje David Danel and Friends, protože má ještě k sobě přizvané hosty. V druhé části se představí spolu s jeho ansámblem Prague Modern. Tady bych jako zmiňoval to stejné, co u Davida Danela, akorát, že ve více lidech. Je to naprosto skvělý přední český ansámbl zaměřený na soudobou hudbu. Mezi ty skladby, které bych chtěl jenom připomenout nebo uvést, tak je další objednávka festivalu Contempuls a amerického skladatele Raviho Kitapy, který sem i ze státu přijede a bude ještě předtím vlastně spolu s Prague Modern na této skladbě pracovat. A v závěrečném večeru v neděli tak se představí polský klavírista, především skladatel a vlastně taková jako ikonická postava polské soudobé hudby a nejen tedy polské Zygmunt Krause, který bude mít klavírní recitál založený na fragmentech různých skladatelů z různých období, k kterým on přistupuje s jeho jedinečnou improvizátorskou schopností a vlastně to přemostění na ten závěrečný koncert tak bude probíhat přes jeho klavírní kvintet a k němu se přidá polské smyčcové kvarteto Neokvartet, který potom současně uzavřou celý festival. A zde bych taky rád uvedl jednu objednávku, poslední, třetí objednávku, kterou napsal Luboš Mrkvička, jeho první smyčcový kvartet. A současně asi je taky dobrý říct, že vlastně ten smyčcový kvartet, Neokvartet, jsou i pro další tři roky rezidenčním ansámblem. Ta myšlenka opět je jako vytvořit tady nějakou jako trvalejší stopu, jo? Že iniciovat vznik třech, čtyřech nových smyčcových kvartetů v podání jednoho z nejzajímavějších smyčcových kvartetů pro soudobou hudbu v současnosti.
0: Tak to bude tedy festival Contempuls od 30. do 30. října do 1. listopadu. A jak zaznělo, je tady i záruka, že jakkoliv se teď ozývá po pětileté pauze, tak teď už zase dlouho žádnou pauzu mít nebude a tóny soudobé vážné hudby budou zaznívat pravidelně, protože umělecký šéf Jakub Rataj už má plán do budoucna na další ročníky. Je to tak, Jakube?
1: Je to tak, je to takovej ten výkřik Jeřába, který rozčísne ten nebeský klid.
0: Výborně, ať se vám daří. Děkuji moc, že jste byl s námi ve vizitce. Naschledanou.
1: Díky moc a mějte se hezky.
0: A na závěr jste pro nás ještě vybral Mady Ashman, Toffee. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Uber a Hrajs v galaxii na jižáku.
1: Uber a Hrajs.
0: Každé představení je premiéra.
1: Hrají si
0: Šíma,
1: Lu,
0: Slovák,
1: Nikl,
0: Uber a Hrajs.
2: Uber a Hrajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. Městský soud v Praze dnes začne projednávat případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle obžaloby měl pod novinářským krytím sbírat citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Hrozí mu až 5 let vězení. Rusko hlásí sestřel více než 900 dronů, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská armáda cílila na energetický sektor v Saratovské oblasti, včetně metalurgického závodu a na datacentrum Sberbank. Ruské úřady nezveřejnily konkrétní škody. Rakety a drony v noci mířily i z Ruska na Ukrajinu. Moskva potvrdila, že nočními údery masivně cílila na ukrajinskou energetickou a dopravní infrastrukturu. Generální tajemník NATO Mark Rutte dnes navštíví Estonsko. V hlavním městě Tallinnu se setká s estonskou prezidentkou Ile Medisovou, premiérem Kristenem Mihalem a ministry zahraničí a obrany. Během své návštěvy dál Rutte vystoupí na Technické univerzitě v Tallinnu a navštíví leteckou základnu Amáry. Přesně před 100 lety vyšla první kniha o Medvídkovi Pů od anglického spisovatele A.A. Milna. Britská královská pošta při té příležitosti vydala novou sadu známek. Sběratelské kousky kromě Medvídka zobrazují i zbylá zvířátka z příběhů a Krištůvka Robina. Příležitosti jubilea taky vychází výroční edice kompletních textů s původními ilustracemi Ernsta Howarda Shepherda. A počasí bude oblačno na východě a severovýchodě území až zataženo a místy se objeví přehánky. Odpoledne budou srážky většinou ustávat a oblačnosti bude od západu částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Na horách naměříme většinou kolem 8. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Jsme s vámi i ve středu 14. října a opět nabídneme spoustu kulturních zajímavostí a taky pochopitelně kvalitní výběr hudby. Jazz v mnoha nejrůznějších polohách a podobách. To je slogan, který často používá náš rozhlasový kolega Tomáš Kačner. Dnes nám do studia přinesl novou desku souboru Ancient Infinity Orchestra, což lze přeložit jako starobylý nesmrtelný orchestr. My Tomáše vítáme ve vysílání. Hezký den.
2: Hezký den, tak já vás zdravím. Ano, ten název orchestru už nám vlastně říká, o co trošku v té hudbě jde. Takže slovo ancient, starobylý, tam bych viděl jako odkaz k úctě k tradičním, časem prověřeným hudebním formám, čili lidové i klasické hudbě, k africkým polyrytmům a vůbec k duchovním kořenům jazzu. Tam bych vnímal takový odkaz na velikány, jako byl John Coltrane, Pharoah Sanders, anebo The Ensemble of Chicago, Lestera Vouvýho. Čili ta hodně improvizovaná, hodně otevřená, nekončící hudba. A tím se dostáváme k druhému slovu v názvu, což je slovo infinity, nekonečný. Tady to je odkaz na improvizaci, na nelineární plynutí hudby, nekončící vlastně proud hudby, který lze neustále vrstvit a tvořit dál. Ale v tomto případě jde o ten kolektiv a o to kolektivní vytváření nějakých imaginativních vesmírů, které nemají tak pevné hranice. A třetí slovo, to je úplně jednoduché, orchestra, čili orchestr, to je takový odkaz na rozsáhlé zhruba 14 až 16 člené se skupení hudebníků, kteří tady hrají na nejrůznější nástroje. Představte si, že v tomto orchestru je zdvojený kontrabas. Smyčce, dechy, harfa, hoboj i perkuse. Ale k tomu se ještě dostaneme u jednotlivých skladeb, protože tady se i to obsazení trošičku potom mění.
1: Tak pojďme k hudbě, co si poslechneme na úvod.
2: Tak na úvod nás čeká skladba, která se jmenuje Celebrating the Beautiful Lineage of Sound and Hypnotic States. O ní se dá říct, že je to jedna vlastně z takových nejzásadnějších skladeb vůbec z celé desky. Jde jim tam o propojení lidstva skrz tvořivost, kde hudba slouží jako nástroj pro osvobození mysli, pohyb a společné sdílení. Já bych ještě k tomu podotknul to, že vlastně její hudba není úplně striktně vypsaná. Vždycky tam jsou motivy, které jsou striktně dané, ano, s nimi se pracuje, ale zároveň je to celé obrovsky otevřené a ten 14 až 16 člený a v tomto případě ještě rozšířený orchestr tvoří, pracuje, vrství, přidává. Čili není to uzavřená záležitost. Jo? To je docela důležitá věc. Základní myšlenka skladby je taková propojení tradice s rituálním namozením tranzu a meditace skrze zvuk. Pojďme si poslechnout.

0: Hudba se spirituálními kořeny a s odkazy na rituální význam, i tak by asi šla charakterizovat tvorba britské formace Ancient Infinity Orchestra. Tomáši, jaké další vlivy u nich spatřujete?
1: Takže kromě již zmiňovaného určitě meditaci a spiritualismus. Prostě ta hudba má silný duchovní rozměr, zároveň je v tom obrovská svoboda, svoboda v tvorbě, svoboda ve hře a v tom propojení těch 14 až 16 lidí plus sbor, který vlastně zazníval i v tom předchozím, tak to všechno dává dohromady tu svobodu i pospolitost, protože to jsou dvě věci, které jsou v tomto orchestru velmi důležité. Tak to vnímám já. Vlastně takovým hlavním stylem celé kapely je spirituální jazz, modální improvizace, africká polyrytmie a orchestrální hudba. To všechno dohromady propojené. My bychom si teď poslechli skladbu, která se jmenuje Mountain. Je to jedna z takových asi nejzajímavějších skladb na desce, nebo s jakým nejjasnějším motivem. Jsou tam tedy smyčce, dechy, sbor a je to takové rozuzlení vlastně těch předchozích všech skladeb, které jsou na desce, které jakoby někam tápají, hledají, někam nás navádí a já mám pocit, že právě v téhle skladbě se to všechno propojuje a uzavírá. Tak jsme sice uprostřed, ale pojďme si tuhle nádhernou skladbu poslechnout.

0: Posloucháme novou desku britského souboru Ancient Infinity Orchestra. Řekli jsme tady o ní už mnoho. Co je podle vás, Tomáši, na ní nejzajímavější?
1: No, těch věcí je několik. Za prvý forma skladeb. Je tam 6 dalších trpělivě budovaných a meditativních skladeb, které způsobí spíš jako rozhovor těch osobností mezi sebou, než je striktně nalinkovanou skladbu. Dále bohatá a unikátní instrumentace. Protože kde jinde můžeme slyšet piano, bicí, africký nástroj, mimo zborový zpěv, flétny, klarinety, hoboj, 2 kontrabasy najednou, smyčce, dechy, prostě harfu. Jo, tohle všechno dohromady, čili ta instrumentace. A potom, to je pro mě velmi důležité, a to je komunitní a nehierarchistické hudebnictví. To znamená hudebnictví bez té přímé organizace, byť tam samozřejmě je, ale nebo bez nějaké nadřízenosti, podřízenosti, samozřejmě má to svého vůdce, a to je právě kontrabasista, který tuto kapelu založil. Ta kapela je z Leedsu, z Anglie. Ten jejich šéf se jmenuje Ozzy Moissey. Všechno to vznikalo z neformálních jam session v univerzitním prostředí a v komunitním domě. Právě ten dům se stal sídlem, kde kapela vlastně, nebo ten orchestr sídlí, kde se potkávají a dávají všechny věci dohromady i trošku formou kolektivní improvizace. A tím posledním kořenem, tak to je inspirace a koncept. Vůbec název alba, ten vzešel z výroku umělkyně Moor Mother na festivalu We Out Here předloni, když ona prohlásila It's always about love, it's always about liberation. Čili je to všechno o lásce, je to všechno o svobodě nebo osvobození. A oni právě vydali nedávno desku, no před rokem desku, která se jmenovala It's Always About Love, a teď na ní navázali tou, kterou teď posloucháme, čili It's Always About Liberation. Oproti té desce věnované lásce je tato o svobodě nebo o tom osvobození taková temnější, víc s napětím, je víc problémová. A to asi odpovídá tomu, jak vlastně vypadá současný svět, takže prostě to všechno se tam spojuje v její hudbě. Čili ta kapela, byť se odkazuje k odkazu dávných věků před sebou a k silným hudebním tradicím, tak je stále součástí dnešního dne, dnešního roku, je to aktuální kapela, aktuální tvorba.
0: A jakou hudbu jste pro nás připravil, co by tečku za naším povídáním?
1: Tak ta závěrečná skladba se bude jmenovat Illuminations. Co bychom si k ní řekli? Je to taková zase hudební improvizace, smyčce, dechy, harfa, kontrabas, perkuse. Je taková dezentnější, napjatější a více explorativní poloha oproti těm ostatním věcem. A myslím, že tady se ještě víc zase propojují právě vlivy toho hledání v té skladbě.
0: Říká Tomáš Kačner, kterého zdravíme do Hradce Králové. Přejeme hezký den.
1: Hezký den, krásný poslech.

0: Ancient Infinity Orchestra, početný hudební ansámbl ze severní Anglie, dnes vás provázel středečním vysíláním. My se za chvíli vrátíme k poslechu životního příběhu archeoložky Natálie Venclové, která je tento týden hlavní hrdinkou vltavských osudů. Třetí epizoda bude na programu za pár minut. Nenechte si ji ujít.
1: Poetický rituál nabitý energií.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
1: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
2: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
1: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
2: Více na webu pribohemiaradio.cz
1: nebo na vltava.rozhlas.cz.
2: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Aretha Franklin, americká zpěvačka, skladatelka a pianistka a jedna z nejvýznamnějších tvůrkyň soulové hudby. Na scéně se pohybovala přes 50 let a získala celkem 18 cen Grammy. Na Vltavě jsme v jejím podání slyšeli skladbu Cola Portera Love for Sale. Hezký den, je 11:30.
1: Osudy.
0: Teď si poslechneme třetí epizodu rozhlasového vzpomínání archeoložky, specialistky na dobu laténskou Natálie Venclové. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Příjemný poslech.

Začalo normalizační období, které ovlivnilo úplně všechny životy všech, samozřejmě životy archeologů a život můj. Já jako bezpartijní jsem taky potřebovala práci, poté co děti už chodili do školky, napřed chodili na půl dne, tak jsem chtěla aspoň práci na půl dne, což nebylo úplně tak obvyklé jako dneska, snad je to častější ty částečné úvazky, ale tehdy to úplně nebylo. Nicméně dostala jsem práci jako odborná asistentka, což byla ve skutečnosti sekretářka v Československé společnosti archeologické. To jsem brala jako nouzovku. To byla společnost, která se starala o archeologické akce mimo čistě odborný svět, takže jako i třeba sešlosti, konference pro i amatéry, studenty a tak dále. No a později jsem dostala práci v archivu archeologického ústavu v Praze. Mimo jiné proto, takové místo tehdy nebyl moc zájem, protože archeologové chtěli do terénu, to ostatně i já. Tohle se dneska změnilo spolu s moderními přístupy k archivaci a digitalizaci archeologických dat. Dneska to je rovnocenná práce a prostě někteří archeologové, většinou jsou to lidé vystudovali archeologii a zabývají se pak informatikou. A možný je i opačný přístup informatici, který se líbí to, že se to týká archeologie. No a jak jsem pak zjistila ze strany zaměstnavatele archeologického ústavu, taky bylo očekávání, že bych jako mladá osoba přece mohla do strany s velkým S ještě vstoupit, jak jsem později pochopila. U straníky byla totiž po 68. roce nouze, protože většina z nich v archeologickém ústavu byla ze strany vyškrtnuta nebo nedej bože dokonce vyloučena a měli štěstí, že mohli v ústavu vůbec dále pracovat. Časem tam zase nabrali další lidi a byla pak doba, kdy jsme v ústavu byli asi 4 nestraníci pouze. Dost dlouho jsem pracovala jen na polovinu úvazku, abych mohla vyzvedávat děti ze školky a ze školy. Ta normalizace, jak už jsem řekla, vstupovala do všeho. A k ilustraci, myslím, poslouží redaktorská scénka, na kterou zase vzpomíná můj muž, cituji z jeho vzpomínek. Na žádost ředitele ústavu profesora Filipa jsem se stal výkonným redaktorem jednoho ze dvou hlavních oborových archeologických časopisů, archeologických rozhledů. Funkci výkonného redaktora toho časopisu se mohl zastávat bez pochyby proto, že jsem měl onen dělnický původ a ovšem i proto, že o nádenickou neprestižní práci, pozor, byl jsem jen výkonný redaktor, nikoli šéfredaktor, o práci pohlcující tak asi 50% pracovní doby nebyl zájem. Obsah časopisu se musel podrobovat spolu s ostatními časopisy vydávanými v Akademii věd. Výročnímu hodnocení. To byl nudný, formální a ponižující rituál. Hodnocení se konalo na schůzích příslušného kolegia. V případě archeologie šlo o kolegium historie, které se scházelo v počtu několika desítek odborníků v historickém ústavu. Po zahájení předseda kolegia přivítal účastníky a zároveň požádal bezpartijní, aby opustili sál, neboť nejdřív probíhala stranická schůze. Kromě mne se pravidelně zvedala redaktorka z etnografického ústavu. Po schůzi KSČ jsme byli vpuštěni dovnitř a četli se vždy dva posudky na jednotlivá periodika. Posudky psali i politicky prověřené osoby z oboru. Odborně nevytkli nikdy nic podstatného. Všichni však opakovaně zdůrazňovali absenci ideologicky přínosných příspěvků. Na to jsem stereotypně odpovídal, že časopis může tisknout jen rukopisy, které má k dispozici. Asi 3x si to vyslechl i ředitel příbuzného slovenského ústavu, aktivní partajník. Jednou mi z nenadání poslal rukopis snad o významu kulturní a vědecké politiky KSČ pro archeologii, což se odmítnout nedalo. Ale tonoucí se z té blachyta, takže jsem autorovi okamžitě blábol pochválil, ale zároveň jsem si dovolil naznačit, zda není škoda utopit tak mimořádný text v malém časopisu, jako jsou archeologické rozhledy. Zda by se neuplatnil reprezentativněji ve velkých památkách archeologických, což byl tehdy hlavní archeologický časopis v Československu. Autor rukopis i hned poslal redaktorce památek toho časopisu a tam pak také vyšel. Stejně jako všechna ostatní periodika nakladatelství Akademia, ovšem měly oba archeologické časopisy také okamžitou povinnost čas od času otisknout do redakce zaslanou fotografii a nepodepsaný jednotný politický text celostátního významu.
A to jako úvodník. Některé anonymní politické texty tohoto druhu, totožně otištěné i v ostatních časopisech nakladatelství Akademia, mi pak později byly v rejstřících archeologických rozhledů připsány neprávě. Takže jen k tomu můj komentář, tohle se opravdu dělo, takže pak, když historik si najde, kdo byl autorem jednotlivých článků, tak tam může opravdu omylem najít slušné osoby, které jako redaktoři byli jakoby autory a přitom nebyly, jo, pač to bylo většinou anonymní ty texty. No a mohu uvést ještě další příběh z té doby, které se týkal i mne. Jednou mi manžel jako redaktor archeologických rozhledů předal rukopis článku jednoho kolegy, který členové redakční rady archeologických rozhledů nedoporučili, ale autor naléhal na diskusi. Což se mohlo docela dobře uskutečnit v naší odborné skupině pro dobu laténskou. Tu jsme měli, kde jsme se scházeli odborníci, kteří studovali tu dobu laténskou, teda Kelty, aby tomu bylo lépe rozumět. A já jsem byla té skupiny tajemnicí. Takže mě připadalo rozumné, tam si o tom popovídáme, nám se ten článek taky tehdy nelíbil, vysvětlíme autorovi, že to takhle není, nebo proč, co si představuje, že není úplně tak. Rukopis jsem tedy nechala skopírovat a rozposlala jej členům skupiny, kteří byli všichni odborníky na dané téma, aby se s textem seznámili, abychom o něm mohli pak na schůzce debatovat. S tím autorem pochopitelně, který byl taky členem té skupiny. Šlo o čistě odbornou záležitost. Respektive tohle jsme si mysleli. Měli jsme se ovšem přesvědčit, že to byl velký omyl. Článek totiž kritizoval koncepci vedení velkých terénních archeologických výzkumů. Ty byly hrazeny z rozpočtu akademie, respektive státu, za státní peníze a za dost velké peníze. Jeden z takových velkých výzkumů vedla doktorka Karla Motyková, která byla v tomto období zároveň také předsedkyní místní organizace KSČ v archeologickém ústavu. A z titulu téhle funkce měla obrovskou moc, to už si dneska těžko lze představit. A s velkou energií také využívala. Obávali se ji i kolegové straníci v nejvyšších funkcích, natož prostí podřízení. Skutečně je možné říct, že Motyková byla čelní protagonistkou normalizace v české archeologii. A byla to velká škoda, jsme zase napsali daleko později v jednom článku, pač ona byla původně velice dobrá odbornice. Kdyby zůstala u té odborné kariéry, tak byla odbornice prostě na evropské úrovni, že ona se věnovala té kariéře politické. No a doktorka Motyková rovněž obdržela kopii toho inkriminovaného rukopisu, jakožto členka oné odborné skupiny, to byla taky. A v textu zřejmě nalezla formulace, o nichž usoudila, že jsou kritikou práce, respektive její osoby. Takže se s textem vypořádala po bolševicku. Označila text za podvratný, zpochybňující politickou realitu naší země, napadající vedoucí úlohu KSČ a připomínající v úvozovkách nechvalně známé novinářské výtvory z roku 1968. A závěrem pohrozila, že by se aférou mohly zabývat nadřízené orgány Akademie věd a KSČ. Nebyla to jen planá hrozba, protože jako předsedkyně místní organizace KSČ to zařídit mohla. No to v té době nebylo jen tak. Současný čtenář nebo posluchač už asi neví, že napadat vedoucí úlohu KSČ, zase v úvozovkách, byl trestný čin snad nejvyšší kategorie. No po různých zákulisních jednáních jsem byla za předání rukopisu nakonec potrestána já, a odměnou za to bylo přerušení mé vědecké přípravy k získání titulu CSC, kandidát věd, to je ekvivalent dnešního PhD. Protože moje školitelka, což byla zase ta Motyková, tehdy po oné aféře, zase v uvozovkách, každé druhé slovo může být v uvozovkách, odmítla v této funkci dále pokračovat. Vzpomínám na rozhovor s ní. Jistě chápete, kolegyně, za těchto okolností vám školitelku dál dělat nemohu. Disertaci jsem pak naštěstí směla obhájit s jiným školitelem až později. Mimochodem autorovi onoho článku, o něj šlo v té příhodě, se nic nestalo. Proč, to jsme pochopili až později. Byl to agent s krycím jménem Kelt. To, co tady jsem právě vylíčila, tak to vlastně je konec 70. začátek 80. let. Připomínám, že v té době tlak na zaměstnance, aby vstoupili do strany, byl značný.
někdy maskovaný odbornými důvody. Někteří radši z ústavu odešli, jiní vstoupili do strany, odolalo jich málo. Vzpomínám na jeden z dalších rozhovorů s doktorkou Motykovou, kde mi zcela pragmaticky vysvětlovala, proč bych měla do strany vstoupit. Jistě si uvědomujete, kolegyně, co by to pro vás znamenalo. Tím samozřejmě myslela, jaký prospěch bych z toho měla. Dobře věděla, že s ideologickými důvody by u mě neuspěla. Ostatně z takových důvodů v té době vstupovalo do KSČ opravdu málo lidí. Já sama to tuším o jediné osobě. Pokud někdo ideji komunismu věřil, tak po 50. letech a po vpádu vojsk v srpnu 1968 o tu iluzi určitě přišel. Členství ve straně byla čistě utilitaristická záležitost. Na důsledky normalizace v osobním životě nemám chuť vzpomínat na tu dobu, kdy jsme furt museli myslet na to, s kým mluvím a o čem. Šikovně zastírat politicky nevhodné skutečnosti v kurikulu, víte. Bylo to, jako bychom byli pod dekou, jako nemohli se nadechnout, taková všeobecná deprese. Tady zase přijde velice výstižné, co o tom napsal můj muž. Cituji. Chátráním paměti a odchody pamětníků mizí autentické doklady o době totality. Lidské mysli je vlastní vytěsňování negativních zážitků, což je v zájmu duševního zdraví každého z nás užitečné. Tím ovšem nám ve vzpomínkách připadá minulost krásnější. A to nejen proto, že jsme bývali mladší, zdravější a odolnější. Bohužel si již nepamatuji jméno jednoho ze zoologů, jenž člověka definoval jako zapomnětlivé zvíře. Tuto definici mám za dokonale výstižnou. I proto považuji za významný korektiv našich vzpomínek jejich konfrontaci s autentickými dobovými texty, které přesně uchovávají ducha doby svým tónem, žargonem i způsobem argumentace. Četba dobových oficiálních zápisů, závěrů a výzev ze sjezdů strany, ze soudních procesů, ale i pouhé řady titulů úvodních článků státotvorného tisku, jejichž obsah, ale i forma a tón vydechují autenticitu někdejších poměrů a mezilidských vztahů. Období totality navíc prospívá povědomí jednostranného výkladu tehdejší reality masově rozšířenými oficiálními médii, v případě takzvané normalizace konformními s tehdejší proměnlivou politickou propagandou hegemoní KSČ. Archivy Akademie věd a jejich ústavů se tehdy plnily výhradně oficiálními usneseními, výkazy a doklady o úspěších v linii doby. V dobách politických změn se z institucionálních i osobních pohnutek kompromitující materiály bohužel skartoval. Já k tomu ještě mohu říci, že i v archeologickém oboru docházelo ke stagnaci, naděje v dohledu nebyla žádná, kontakty se zahraničím, se západem samozřejmě byly sporadické, dopisy byly. Pozorňuji, ještě nebyly e-maily, že nebyly ještě, nebo teprve, no vlastně nebyly vůbec počítače. Dopisy byly čteny, na obálkách dopisů odtamtud se objevovala razítka jednotlivě kartovat a to se údajně dělo na poště 025 na Gorkého, dneska asi novážném náměstí. Všechno bylo pod kontrolou. Měl to samozřejmě ten důsledek pro archeologii jako obor, že sem vlastně nepronikaly i nové ideje, nové směry, které se týkaly přístupu k archeologii, k archeologickému bádání. To pak všechno honem jsme museli až po roce 90 zase tedy vstřebat. A to byla ta škoda, ta uzavřenost. Jo. Jedna možnost úniku z té situace, jako ne, temné, vlastně z té doby temna, tu však byla a to bylo mimo jiné umění a sběratelství. Můj manžel se o výtvarné umění vždycky zajímal, jak už jsem o tom mluvila, a začal se intenzivně zajímat o drobnou grafiku. Byl by asi sbíral obrazy, kdyby na to měl prostředky. Sběratelství mělo a má ostatně významy pro sbírání informací pro vědeckou práci, což i pro archeologa je právě docela velmi užité, že se naučíte věci jako třídit, klasifikovat, vybírat, co je důležité, co je méně důležité, že vytvářet systémy, tak to všecko potom v archeologické práci, v té práci s daty potřebujete. No a tohle všechno vedlo jeho, ale i mne k seznámení s řadou umělců, kteří ovšem normalizaci také neunikli.
No a můj muž o tomhle říká, ještě bych měla předeslat, že on vlastně nebyl jen archeolog, on byl historik dějin umění, kunsthistorik v rámci v oboru té grafiky, kterého uznávali prostě i profesionálové v oboru. On vlastně zvládl dva obory současně, což je jako neuvěřitelné. No a on o tom píše. Od přelomu 70. a 80. let jsem propadl aktivnímu zájmu o umění, a to především skrze sběratelství ex libris a příležitostné grafiky. Nešlo však o žádný náhlý odvrat od mé archeologické profese. A tak jsem narazil na spolek sběratelů a přátel ex libris. Ten byl jedním z mála spolků, které byly za bolševika trpěny, podobně jako spolek českých bibliofilů, společnost bratří Čapků, Heroldův klub, Vltavan, obec baráčníků. Byla to jakoby miniaturní chráněná území, přímo ideologická závětří. Ta občanská sdružení, opírající se o neideologické stanovy a programy, režimu nekonkurovala pro své nepatrné rozměry. Šlo vždy jen o společnosti pár set, většinou starých lidí. Ale ani v těchto případech bolševik neponechal nic náhodě. Až po listopadu 1989 jsem se dověděl, že jsem se v onom spolku po léta bezstarostně stýkal s agenty STB. Od té doby, co jsem byl členem toho spolku, sběratelů a přátel ex libris, jsem se začal stýkat s desítkami grafiků. O nich jsem objednával svoje knižní značky a novoročenky. Tehdy to byla, podotýkám já, laciná záležitost, my bychom nebyli měli na prostě něco drahého, ale tahle drobná grafika to skoro nic nestálo, navíc ty umělci pro své přátelé a známé to opravdu dělali skoro zadarmo. Taky je pravdou, že neměli velkou možnost odbytu svých prací, až na západ prostě jako nemohli, že kdyby byl býval největší trh. No ale pokračuji ve vzpomínkách mého muže. I kdybych se sebevíc snažil, byl bych sotva schopen vyjmenovat všechny umělce, s nimiž jsem měl potěšení přijít do blížšího styku. Chtěl bych jmenovat Vladimíra Komárka, u něhož nevím, zda jsem obdivoval víc jeho výtvarný projev nebo jeho laskavost a lidskost. Dalším, ke kterému chovám obdiv, je Zdeněk Mézl. Velký dřevorytec, neuvěřitelně pracovitý, otevřený člověk. Ještě bych chtěl zmínit Oldřicha Kulhánka, který oslňoval brilantní kresbou. Kulhánek měl ostatně s bolševiky nevyřízené účty z doby normalizace, kdy na základě výzvy Svazu českých výtvarných umělců obeslal reprezentační výstavu české grafiky v Tokiu. Ještě před otevřením výstavy jeden z tamních pracovníků naší ambasády označil jeho grafiky za protisocialistické. Dal je okamžitě svěsit a poslal udání do Prahy. Kulhánka zavřeli a v Ruzyni měsíce vyslýchali, například ve věci západních malířů Kranacha nebo Boše. Kulhánek přiznal, že je zná, ale nechtěl prozradit jejich adresu. Výslechy vedly k soudnímu procesu, v něm se předmětem obžaloby staly Kulhánkovy grafiky, přičemž jejich autor byl předveden zcela jako svědek. Grafiky byly odsouzeny ke spálení, autor propuštěn. Když po čase, ale ještě za bolševika, Kulhánek potkal svého soudce. Ten mu radostně sdělil, že ty jeho grafiky nespálili, ale rozebrali si je, tedy rozkradli. Proč tohle všechno uvádím? Samozřejmě tyhle autory jsem znala i já. Některé jsme navštěvovali, takže to bylo opravdu obohacení života a navíc většinou jejich smýšlení bylo stejné jako naše, že? A ještě prožívali různé události, které byly obohacením našeho života, i když byly tak hrozné jako ten případ Kulhánka. Abych se dostala k mojí vlastní archeologické práci, tak musím začít už za doby studií, kdy mě jako moje první téma zaujalo sklo, pravěké sklo. O tom se v té době a vlastně i dneska poměrně málo ještě ví a přitom to sklářství v té době bylo úžasné a mě tehdy jako studentku zaujaly korálky z očky. Nejenom já jsem tím byla překvapená, to jsou většinou žluté korálky, které mají výzdobu modro-bílých oček, které jako evokují lidské oko. Oni také měli jakoby chránit. To mělo být možná jako boží oko, ještě spíš než lidské, že? Jak impresivní teda byly v současném světě před 100 lety asi, ilustruje následující zpráva z roku 1857, tak před 150 lety. O nálezu korálku zřejmě z porušeného žárového hrobu z Vícenic
na Klatovsku. Cituji z časopisu. Rolník Kopajerov přišel na hliněnou nádobu, kterou rozbil, a spod které se mu provalilo množství žlutých korálů. Když to svá bělomodrá oka na ně vyvalovaly, takže ho obešla hrůza a on na útěk se dal. To je na ilustraci, jako co na tom bylo impresivní. Tím oni to byly taky ty barvy, až ty barvy toho skla už tehdy byly úžasné. A vlastně ani ty lidé v pravěku ty barvy nemohli skoro jinde získat, než v tom skle, v tom sklářství. A teďka ještě k té archeologii v době normalizace a vlastně až do začátku 90. let. Já už jsem říkala, že všichni archeologové zejména v mládí toužili potom dostat se do terénu, prostě kopat, že jo. Že to byla jakoby ta nejdobrodružnější jako část té práce, pak potom následovala ta možná méně jako nápadná nebo zábavná část, to zpracovávání. Když to tak není, ono v tom zpracovávání najdete jako stejné zalíbení a stejné dobrodružství jako v tom, když to vykopáváte venku. A k těm výzkumům jako mladý člověk neměl takovou šanci moc se dostat k nějakému velkému výzkumu, až tehdy se považovali za hlavní ty velké systematické. My jsme o tom mluvili, že jo, tehdy, jak se zpochybnil kolega, že se mají tyhle ty výzkumy dělat, pak jsou velmi drahé, což byly. A prováděli je renomovaní badatelé. A ty my mladí jsme měli šanci se tam dostat jako asistenti. A vlastní výzkumy jsme mohli vést jenom, pokud šlo o výzkumy záchranné. Jo, takzvané záchranné, dneska se tomu říká předstihové, až jde o předstih na nějaké stavbě, než to zničí, tak aby se v předstihu něco prozkoumalo. A tehdy ta organizace nebyla tak promyšlená, jako je dneska, kde jsou na to existují instituce, které se zabývají výhradně těmi předstihovými vlastně záchrannými výzkumy. A to tehdy až tak nebylo. A tyhle výzkumy prováděla jednak muzejní archeologové, ale taky archeologický ústav, ale tak jakoby trošku bokem. O to se tehdy zasloužil i můj muž. Přišel na to, že záchranné výzkumy mají obrovský význam, protože to jsou nálezy, které se mohou úplně přehlédnout. Když nepřijdete na stavbu v době zahájení, no tak spousta věcí už tam prostě nebude. A lidi si to neuvědomují ani dnes, když mají vztek na archeologii, podnikatelé, že jim zdržují stavbu a tak dále. Ale každý ten předstihový výzkum je prostě jedinečná a jediná šance, jak zachránit něco z naší minulosti, jinak to úplně nenávratně zmizí. Lidé si neuvědomují, že tím zničením té jedné lokality, těch nálezů, vymažou jednu kapitolu naší minulosti. A to úplně beze zbytku. Ta prostě zmizí, jako by to nebylo. Takže opravdu se vyplatí, pokud chceme vědět, odkud pocházíme, co tu bylo před námi, tak snad ta trochu času jako na těch velkých stavbách nevadí, když se utratí tímto způsobem.

když zmiňuji ty záchranné výzkumy, tak přece jenom byly i velké záchranné, a to byly na Mostecku, v severozápadních Čechách, velkoplošné výzkumy na prostoru zakládaných povrchových dolů. Obrovské prostory, které se museli prozkoumat, často velmi rychle, bohužel. Tak tam se ukázalo, co ty předstihové záchranné, jaký to má vůbec význam. A ty velké systematické výzkumy, které jsou z politického taky hlediska zajímavé, ty byly většinou, hlavně v těch 50. letech, 70. motivovány politicky. Byly to z velké části výzkumy slovanských hradišť, pak tím jsme demonstrovali svou příslušnost ke slovanskému světu v čele se Sovětským svazem. Ale vedle toho se ku podivu podporovaly i výzkumy keltských hradišť. Opět v Cezarově terminologii, že? A důvodů bylo zřejmě víc. Jednak tu byla tradice nálezů Josefa Ladislava Píče na opidu Strádonice u Berouna. Většina lidí zná to hradiště Strádonice, hradiště s úžasnými nálezy tehdy. A pak tu byla zřejmě potřeba prezentovat směrem do zahraničí, do západního zahraničí, něco atraktivního. Pro co bychom byli uznáváni i na západě? On ten komunistický režim o to velmi stál, aby byl uznáván i na západě. Zřejmě už v těch 50. a pak těch 60. letech, kdy už to teda bylo volnější. A ta keltská opida zase je prostě něco, co každého zaujme. A je jich hodně právě v západní Evropě. Jo? Takže to bylo něco, co jsme s nimi měli společného, mohli jsme to ukazovat. A to byl taky důvod, proč byl zahájen ten výzkum na opidu závist u Prahy, u Zbraslavy. To bylo v roce 63, pokud vím. Takže já jsem tam mohla se účastnit už jako brigádnice. Že jo? A cíl toho z začátku byl, aby bylo možné prezentovat atraktivní nálezy odtud na mezinárodní konferenci USPP. Jsem zmiňovala ta konference Unie věd prehistorických a protohistorických, kde jsem se tedy účastnila jako průvodkyně. A to skutečně byl jeden z cílů, takže tam se honem jako kopalo ty první 3-4 roky, aby v roce 66, kdy byla ta konference, se mohlo něco krásného ukázat.

Slyšeli jsme třetí epizodu osudu archeoložky Natálie Venclové. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Vyladíte Český rozhlas Vltava. Do konce hodiny nás doprovodí pianista Duke Jordan.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. Spojené státy omezily ukrajinské armádě služby satelitní sítě Starlink. Začíná 67. ročník Mezinárodního filmového festivalu Brno 16. A bude oblačno až polojasno, k večeru se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy, pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
2: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
0: Prezidentovi novela odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. V Česku je přes milion lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 milion 360 tisíc. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 tisíc nových tuzemských firem. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen polovina z nich. Ostatní postupně skončí. Tempo vznikání i zanikání nových subjektů je v Česku mírně nižší, než je průměr v Evropě. Americká společnost SpaceX omezila služby družicové sítě Starlink ukrajinské armádě. Firma, která patří miliardáři Elonu Muskovi, se k tomu zatím nevyjádřila.
3: Ukrajinští operátoři dronů citovaní listem Ukrajinská pravda potvrdili, že Starlink v noci omezil práci terminálů na frontě. Při rychlosti vyšší než asi 160 km za hodinu se spojení s drony začalo ztrácet a mnoho důležitých misí bylo zmařeno. Ukrajinské ozbrojené síly od roku 2024 využívají službu Starshield, která jim na rozdíl od obyčejného Starlinku umožňovala operovat s drony ve vysokých rychlostech. Poradce ukrajinského prezidenta Sergej Bezkrest známý pod přezdívkou Flash, uvedl, že americká strana Ukrajinu na omezení služeb Starlinku předem neupozornila. Tyto kroky podle něj nejsou náhodné a souvisejí s aktuální politickou situací. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: V Německu dnes začne první soud o sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin.
4: O vině bude rozhodovat soud v Hamburku. Sergej Kuzněcova tam loni vydala ke stíhání Itálie. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře před 4 lety, asi 7 měsíců po napadení Ukrajiny, ale pachatelé poničili 3 ze 4 jeho potrubních větví. Nord Stream zůstává součástí německých politických debat. Strany AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové požadovaly minulý měsíc před zemskými volbami obnovení jeho provozu a návrat k levnějším ruským energiím. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Jemenští povstalci Husijové zintenzivnili raketové a dronové útoky na Saúdskou Arábii. Trosky sestřelených raket zranili 4 lidi při útoku na hlavní město Riád. Husijové tvrdí, že v metropoli mířili na mezinárodní letiště a rafinérii. Výbuchy se v noci ozvaly i z blízkosti sídla saúdsko-arabské ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu na pobřeží Perského zálivu.
5: Hlavní operační centrum společnosti Aramco dohlíží na rozsáhlou síť ropovodů, rafinérií, exportních terminálů a ropných plošin na pevnině i na moři. Podle saudského ministerstva energetiky útok způsobil menší požár budovy. Vojenská koalice vedená Saudskou Arábií uvedla, že v Zahránu zničila raketu a úlomky dopadly na obytnou oblast. Koalice včera ze vzduchu útočila na území v Jemenu pod kontrolou Husijů. Zasáhla ropné zařízení a sklad pohonných hmot západně od jemenského hlavního města Sanaa. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahájí 67. ročník. Až do neděle příznivci krátkých filmů uvidí několik projekčních bloků, které představí 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. V závěru festivalu odborná a studentská porota rozdělí několik cen. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci po skončení projekcí, vysvětluje ředitel festivalu Milan Šimánek.
6: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě jim to vždycky pomůže a udělá radost.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, zpočátku na severovýchodě ještě zataženo a na horách se objeví slabý déšť nebo mrholení. Později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat a místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách naměříme kolem 8 a na Šumavě až 12. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
1: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Polední Vltava.
1: Další hodina našeho vysílání je před námi. Opět si připomeneme 60. hudební soutěže Concertino Praga. Vydáme se do kina na novou adaptaci Bídníků a v Pražské galerii Havelka zhlédneme díla výtvarníka Františka Matouška. Zůstaňte s námi. Hezký den přeje ze studia Dagmar Kopečková.

Německý klavírista a skladatel Eugen Dalbert, na Vltavě dozněla jedna z jeho 4 skladeb pro klavír. Co se stane, když své síly spojí 2 největší umělecké akademie u nás? Cyklus Nová generace propojí 20. října v brněnském divadle na Orlí mladé choreografické a skladatelské talenty z Hudební a taneční fakulty Akademie muzických umění v Praze a brněnské Janáčkovy akademie muzických umění. Tématu se věnuje server opera+.cz. Večer nabídne 4 originální díla. Těšit se můžete na Hemingwayův existenciální boj v choreografii Stařec a moře, Kafkův motiv v díle Umělec v hladovění nebo na židovskou legendu o Golemovi v díle Umbruch. Celý večer pak doplňuje úspěšná absolventská práce Simony Dejmkové Přes oči nevidím. Projekt letos probíhá již 3. rokem a dlouhodobá spolupráce nese zasloužené ovoce. První kontakty mezi studenty, sdílení uměleckých záměrů i sestavení týmů probíhá vždy hned na začátku akademického roku. Studenti kompozice pak mají jedinečnou možnost vytvořit originální hudbu pro taneční představení v uvozovkách na zakázku. Choreografky zase získávají cenou zkušenou práci se skladateli. Obě skupiny se učí vzájemnému respektu uměleckých vizí, hledání společných témat i koordinace časového harmonogramu. Přehlídka se v divadle na Orlí uskuteční 20. října od 19 hodin a více čtěte na serveru opera+.cz.

0: Slyšeli jsme třetí část koncertu pro housle a orchestr F-dur Christiana France Danera. Je 12 hodin 18 minut. New York, jeho ulice, lidé a atmosféra, to všechno se promítá do tvorby výtvarníka Františka Matouška. Jeho obrazy jsou ale pozoruhodné i tím, jak vznikají. Místo klasického plátna používá džínovinu, ze které vytahuje jednotlivé nitě a kombinuje ji s akrylovou malbou. Svůj nezaměnitelný rukopis teď představuje v pražské galerii Havelka na výstavě s poetickým názvem Nedělní odpoledne na Coney Islandu. Vypravila se na ní redaktorka Zuzana Filipková.
1: František Matoušek absolvoval akademii tuším v roce 99, prošel dvěma ateliérama Jiřího Lindovského a končil u Jiřího Davida. Prosadil se takovou specifickou technikou, kombinovanou technikou, kdy motivy svých obrazů vytrhává vlastně z džínoviny, z džínové osnovy. Má tam nějaké barevné nebo malebné intervence.
2: Říká o Františku Matouškovi kurátor výstavy Radek Volmut. V galerii Havelka uvidíte hlavně sérii obrazů, která vznikla při letním pobytu Matouška v New Yorku, kam se často vrací.
1: Jestli se dá o někom říct, že život a tvorba je jedno a to samé, to znamená, že jedno se projektuje do druhého, tak je to právě Franta Matoušek. Ty motivy jeho obrazů jsou různé od figurálních, klasických figurálních jakoby kompozic, které dělá většinou podle fotografií, ale sám se pokládá i za krajináře. Právě krajiny, když se teďka jedná o přímořské nebo dílem městské krajiny, jsou vlastně hlavním tématem jeho nové výstavy v galerii Havelka.
2: Radek Volmut ještě dodává, že je pro Matouška důležité, aby místo, které ve svých dílech zpracovává, měl rád. A to Coney Island určitě je.
1: Ta místa prostě jako má nacítěná znáje, vyhledává si tam motivy, které v ten daný okamžik ho nějakým způsobem fascinují. On je trošku jako svatý Petr, mluví o sobě, jakože chytá lidi, že vlastně třeba tu krajinu může mít trošku předpřipravenou, jako předmalovanou nebo prostě nějakým způsobem předzpracovanou, ale čeká, když jsou tam vlastně jakoby lidi v pozicích, které ho vlastně jako zajímají a pak se je snaží zachytit, takže takovým rybářem lidí v tomhle případě.
2: S Františkem Matouškem si povídáme mezi jeho díly v galerii Havelka, na kterých z džínových pláten vykukují vysoké budovy New Yorku, ale i pobřeží nebo oceán.
3: New York je jasná volba pro mě. Nejenom kvůli historii, co tam všechno vlastně vzniklo. V 80. letech to bylo hlavní město určitě.

0: umění světový, ale i teď galerie, muzea jsou přece úplně úžasný. Jo. Navíc teda je tam oceán, takže vlastně to, co mě nejvíc baví asi v životě, jako moře a umění, atmosféra celková. Jako, jo. Takže New York to je pro mě přirozený.
1: A k té práci samotné, jak tam tvoříte přímo v New Yorku?
0: Maluju v plenéru, to je pro mě hrozně důležitý, protože...
1: Tady je to vidět na vašem autoportrétu.
0: No.
1: Sedíte někde na ulici.
0: Ano, to je pro mě prostě strašně důležitý malovat plenéru, protože to je pro mě tak terapie, psychoterapie úplná, protože zapomenu úplně na celý svět a jenom se soustředím na to, co vidím. Jo. Jako samozřejmě tady ty některé postavy jsou domalované podle fotky, jo, ale některé se ne.
1: A někde na nějakých těch dílech jsou to přiznané džíny nebo nějaký oděv z džínoviny a někde už to přiznáno není. Tam, kde třeba máte i ty kapsy, opravdu švy a všechno, tak mohl byste říct možná i ty důvody, proč s tou džínovinou nebo jak vy říkáte riflovinou pracujete?
0: Mám sice představu, jako, jak ten obraz asi by měl vypadat, ale pak to dopadne úplně stejně jinak, takže někdy ta džínovina je úplně zamalovaná, ale potom už jsem jako vyprávěl, proč ty džíny, že to pro mě mělo význam v době, kdy jsem vyrůstal jako v komunismu, že to byla pro mě základní věc, prostě džíny, rifle a džíska. Ale spíš ještě jsem chtěl o tom názvu, jako ty výstavy, jo. Protože název je inspirovaný s povídkou Isaaca Singera Den na Coney Islandu. A já jsem si celou dobu myslel, že ta povídka se jmenuje právě nedělní odpoledne na Coney Islandu. Jo. Jsem tu i Radkovi říkal, že tady ta povídka existuje a on říkal, že by bylo super to nazvat takhle, tady tu výstavu podle toho Singera, a potom jsem zjistil vlastně, že se to jmenuje ta jeho povídka Den na Coney Islandu, ale nám se víc líbil ten název nedělní odpoledne na Coney Island. Jo.
1: Tady tyhle dva velké obrazy, ještě jestli vás můžu poprosit, jestli byste řekl, co na nich je, kde jste je dělal přímo, na jakém místě třeba, tady možná u toho moře přímo, tady někde na pláži.
0: Je to v New Yorku, u oceánu, tam je prostě úžasný, že jsem u oceánu, v úžasné vlastně přírodě, ale jste furt v tom New Yorku, jako, to jako se otočíte, máte to za sebou, jo. Tohle je na Far Rockaway, to je jako poměrně už daleko, trošku dál, jako na volném moři, a je to právě oblíbené místo i Jaroslava Anděla, podle jeho fotky je to taky udělaný. A já jsem vlastně, když mě ty fotky poslal, tak jsem si vzpomněl okamžitě na Delacroix, nebo na Matisse, na marocký, nebo alžírský ženy, jo. Tak to je trošku určitě inspirace.
2: Díla Františka Matouška, která vznikala převážně na ulicích New Yorku, můžete v galerii Havelka vidět do 19. listopadu.

0: vypadalo experimentální tvůrčí období Antonína Dvořáka?
1: Akademie Renáty Spisarové se sopranistkou Martinou Jankovou, klavíristkou Barbarou Mario Willi a muzikologem Jonášem Hájkem.
0: Ohledání originální písňové řeči jednoho z největších melodiků 19. století a o vzniku dvořákovského alba Early Songs.
1: V úterý 20. října 15 minut po 9. večer na Vltavě.

0: Polední Vltava.
1: Kniha není tvořena pouze samotným textem. Důležitou roli hraje také její výtvarné a grafické zpracování, které dotváří celkový dojem z četby, pomáhá nám lépe se ponořit do příběhu a může ovlivnit i to, jakým způsobem jej vnímáme. Vzpomenete si, pro kterou knihu Karla Čapka? Jsou typické novinové výstřižky, které jsou v knize nalepeny a vytváří tak jedinečnou prezentaci příběhu? Tuto kompozici z fiktivních novinových zpráv použil Čapek ve svém utopickém románu Válka s mloky z roku 1936. Karel Čapek v této knize geniálně využil publicistický styl. Druhá část románu Postupních civilizace je stylizovaná jako soubor novinových výstřižků, zpráv, zápisů z jednání a vědeckých studií, které si sbírá a vlepí do velkého sešitu pan Povondra. Čapek tímto originálním kolážovitým způsobem provází čtenáře historií mločího syndikátu a ukazuje, jak lidstvo pro vlastní zisk postupně vycvičilo a vyzbrojilo mloky, což nakonec vedlo k ohrožení samotné lidské civilizace. I když má Válka s mloky některé atributy sci-fi žánru, stal se tento román mementem varujícím před hrozbou lidské lhostejnosti, fanatismu a touhy pomoci.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkou.

0: Je 12 hodin téměř 40 minut a na Vltavě dozněla část koncertu Georga Filipa Telemana. Bídníci mají další filmovou podobu. Do francouzských kin dnes vstupuje nová adaptace románu Viktora Iga. Nadčasový příběh o vině, odpuštění a druhé šanci má víc než 50 filmových a televizních zpracování po celém světě. Nemluvě o divadelních a rozhlasových adaptacích. Připomeneme teď, čím osudy bývalého trestance Jeana Valjeana umělce dodnes přitahují.
1: Na deník Jean Valjean ukradne bochník chleba pro hladové děti své sestry. Za to dostane 5 let galejí. Kvůli opakovaným pokusům o útěk si nakonec odpiká 19. Tak začíná příběh bídníků a vězně s číslem 24601.
2: Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent.
1: Po propuštění se Valjeana ujme biskup Myriel, který mu nabídne jídlo a střechu nad hlavou. Valjean mu přesto ukradne stříbro a uteče. Když ho četníci přivedou zpátky, biskup prohlásí, že mu stříbro daroval a přidá ještě 2 svícny. Biskupova důvěra změní celý Valjeanův další život. Druhou šanci, kterou dostal, se snaží splatit pomocí druhým.
3: Nařizují, aby byla propuštěna, a to okamžitě.
1: Viktor Hugo vydal Bídníky v originále Les Misérables už v roce 1862. Vedle Valjeana sledujeme osudy svobodné matky Fantiny, její dcery Kozety i Gavroše, chlapce žijícího na pařížských ulicích. Ukazuje, jak chudoba a nespravedlnost ničí lidské životy.
4: Vous ne pouvez pas être Jean Valjean, puisque le vrai Jean Valjean a été arrêté.
1: Proti Valjeanovi stojí inspektor Javert, který se bezmezně řídí zákonem. Hlavní hrdina mu ale svou pomocí druhým ukazuje, že bývalý trestanec může být dobrým člověkem, a tím otřásá vším, čemu Javert doteď věřil.
5: Jean Valjean is a thief. He attempted to escape 4 times. He must be exposed and punished.
1: Takový střet láká filmaře znovu a znovu. V roce 1958 dal Valjeanovi tvář Jean Gabin. Další cestu k divákům si překvapivě našla hudební verze Bídníků. Francouzský skladatel Claude Michel Chenbert proměnil v roce 1980 Igův román v muzikál. O 5 let později vznikla přepracovaná anglická verze, která odstartovala jeho světový úspěch. My life would be so different from this hell I'm living. Filmaři se mezi tím dál vraceli k románu. V roce 1998 hrál Valjeana Liam Neeson, kterému byl v patách Javert Geoffreyho Rushe. A v roce 2012 se na plátno dostal i slavný muzikál. Hugh Jackman jako Valjean, Russell Crowe jako Javert a Anne Hathawayová jako Fantina. Žena, které život postupně vezme práci, důstojnost i naději. Za tuto roli získala Hathawayová Oscara. Český bídníci poprvé zazněli v roce 1992 v Pražském divadle na Vinohradech. Texty přebásnil Zdeněk Borovec. V roce 2003 se muzikál vrátil do Prahy, tentokrát do Goya Music Hall v produkci Františka Janečka. A výraznou kapitolu napsalo i Městské divadlo Brno. Bídníky uvedlo v roce 2009 a Petr Gazdík získal za Jeana Valjeana cenu Thálie. Letos v lednu se titul na brněnskou scénu vrátil. Nový francouzský film režiséra Freda Cavaillého teď vrací příběh k činohernímu vyprávění. Valjeana hraje Vincent Landon. Čeští diváci film uvidí až v lednu příštího roku. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

Zpěvačka Frida Turej vás provází středečním vysíláním Polední Vltavy s datem 14. října a my se vracíme k 60. mezinárodní hudební soutěže Concertino Praga. Výročí připomene také Symfonický orchestr Českého rozhlasu slavnostním koncertem už tuto neděli 18. října od 19:30 večer, který budeme na Vltavě vysílat živě. Teď se ale opět vydáme do historie soutěže. Další díl vltavského seriálu připravila redaktorka Alena Maršíková-Michálková.

0: Sálem kulturního domu v Dačicích zní sonáta G-moll Pavla Josefa Vejvanovského v podání českého trumpetisty Jana Hlinky. Jižní Čechy se staly od roku 1969 místem koncertního turné mladých hudebníků nazvaného Jihočeský festival Concertino Praga. Místa koncertů, kulturní domy nebo sály zámků doznala v průběhu let změn. Centrum festivalu Jindřichův Hradec ale zůstává beze změny dodnes. U zrodu festivalu stál hudební skladatel a redaktor Československého rozhlasu Viktor Kalabis. Jeho manželka Zuzana Růžičková vzpomíná na začátky festivalu takto.
1: Můj muž potom jako patriot Jindřichohradecký a jihočeský začal uvažovat o tom, že by se ten festival mohl přesunout i do jižních Čech, a nejenom jako festival, ale že by tam ty děti mohly poznat něco z naší krajiny a mohly by tam eventuálně být i nějaké mistrovské kurzy, anebo se tam mohly sejít s předními českými interprety. To ovšem přišlo až o něco později, než začal samotný festival. Když se vidělo, že ten festival se skutečně začíná rozvíjet a že to má ohromný ohlas, tak se začalo uvažovat i o těch jižních Čechách. A tam právě děti se ubytovávaly v hotelu Grand a pan vrchní v hotelu Grand si za leta to koncertino tak zamiloval, že když po revoluci si sám otevřel hotel, tak jej nazval hotel Concertino a dodnes tam se konají recepce.
0: Říká Zuzana Růžičková, součástí Jihočeského festivalu byly ovšem nejen koncerty.
1: Děti cvičili, ráno chodili do hudební školy, pokud tam s nimi chodili nějaký ty pedagogové, tak s nimi chodili, že on. No a potom se chodili koupat odpoledne, no a tak od těch 3 nebo 3:15 potom byly ty mistrovské kurzy a nebo nějaké ty pohovory s těmi umělci, třeba když já jsem tam byla, tak taky samozřejmě, že jsme zkoušeli hrát a že jsme hodně hráli, ale nehráli jsme veřejně. Řadu těch věcí jsem jim vysvětlovala, třeba ornamentiku nebo tak. No a večer se šlo na večeři, no pak se chodilo ještě trošku po Hradci, když byly hezké letní večery, samozřejmě za dohledu pedagogů, někdy také ne. A pak byly jednotlivé koncerty, byly zkoušky na koncerty, byly zvukové zkoušky, byly tam doprovazeči, pamatuju se na paní profesorku Knotkovou, že tam jezdila na začátku a velice pomáhala těm dětem v tom veřejném hraní. No a my jsme si to užívali po svém. My jsme si užívali ty děti, tu muziku a do jisté míry i tu zodpovědnost, i když tam to někdy nebylo jednoduché.
0: Říká čembalistka a manželka jednoho ze zakladatelů soutěže Concertino Praga Zuzana Růžičková. Jihočeský festival zavítal na mnohá místa v tomto regionu. Do Žirovnice, Bechyně, Tábora, Třeboně nebo na zámek do Českého Krumlova, jak dokazuje nahrávka sonáty pro lesní roh a klavír F-dur opus 17 Ludwiga van Beethovena. Hraje finský hornista Esa

Slyšeli jste třetí část seriálu Aleny Maršíkové Michálkové věnovaného 60-leté historii soutěže Concertino Praga. V našem ohlížení budeme pokračovat zase zítra.

0: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
1: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
0: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
1: Od 5. října ve Vltavské povídce od 13.30.
0: A také na vltava.rozhlas.cz.
2: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace mohou vést k autocenzuře. Německá AfD a BSW chtějí zrušit protiruské sankce a zastavit vojenskou i finanční pomoc Ukrajině. Obě strany se na tom plánují shodnout na mimořádném zasedání Sasko-anhaltského sněmu. Pravicově extremistická AfD a populisticky levicová BSW mají v zemském sněmu po nedávných volbách většinu. Význam usnesení obou stran bude ale pouze symbolický, podotýká regionální veřejnoprávní stanice MDR. O sankcích a zbrojní pomoci Ukrajině totiž rozhoduje spolková vláda, případně Evropská unie. Beethovenovy sonáty pro housle a klavír dnes zaznějí v pražském Rudolfinu. Koncertní mistr České filharmonie Jan Fischer a pianista Martin Kasík pokračují v uvedení všech 10 skladatelových houslových sonát. Tentokrát zahrají 5. známou jako jarní a také 6. a 7. Večer pořádá Český spolek pro komorní hudbu. Ve Dvořákově síni začne v 7:30 večer. A počasí bude oblačno až polojasno, později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na horách naměříme většinou kolem 8. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dagmar Kopečková zdraví od mikrofonu. Máme aktuálně 3 minuty po 13. hodině a už za chvíli si posvítíme na jednu divadelní novinku. Tak nás poslouchejte i nadále.

Cecil Chaminade a její etýd humoristik hrál Johan Blanchard. Autorské divadlo Milana Šotka, Igora Orozoviče a Jiřího Suchého z Tábora, známé jako Kabaret Kalembůr, se vrací s novinkou Krychlatá kvidoule. Inscenace zahájila jejich 18. sezónu a přestěhovala se do Davidského semaforu. Novinku na webu divadelních novin hodnotí Jana Soprová. Trojice kalembůrských mušketýrů, mistrů hraní si se slovíčky, zůstává pevným jádrem souboru. Jen ženský ansámbl se proměňuje a Krychlatá kvidoule byla podle recenzentky napsána přímo pro obměněnou dámskou šatnu, již momentálně tvoří Alena Hladká a Amélie Labo. Za léta své existence už si toto uskupení vybudovalo svůj okruh fanoušků, kteří na ně chodí pravidelně. Snad i proto si mohli podle Soprové dovolit lehkou nostalgii a tak vytáhli pro tento projekt pana Krychličku, naivistickou loutku starou 15 let. Jejíž duch se jako kouzlem na chvíli vtělí do zpěvačky a herečky Aleny a právě jeho nebo její značně agresivní promluvy vnesou do programu nepolitického kabaretu mnohé aktualizační momenty. Chvílemi se podle recenzentky možná až příliš tlačí na pilu, ale někde mezi řádky zahlédneme ostrý komentář k dnešní době. Nechybí tu narážky na současnou politickou reprezentaci, ale i na množství nepříjemných jevů, které se dnes objevují. Střípky mozaiky se ovšem lepí velmi rozmarně, aby se následně rozbouraly a smetly nahromadu, respektive zametly pod ukradenou lavičku. Celou recenzi k inscenaci Krychlatá kvidoule najdete na webu divadelních novin.

Jihočeská komorní filharmonie, kterou řídil Jan Talich, nám zahrála čtvrtou část symfonie S-dur Vojtěcha Matyáše Jirovce. A před námi je další díl knižního pólu. Čtenářské vyznání tento týden nabízí germanista, bohemista a vysokoškolský pedagog Václav Petrbok.

Když jsem v roce 1990 začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, měl jsem pocit, že se přede mnou otevírá nový svět. Dnes to může znít jako fráze, jenže tehdy to byla skutečnost. Nejen pro mě, ale pro celou generaci. Najednou bylo možné cestovat, poznávat nové lidi, číst knihy, které byly ještě nedávno obtížně dostupné, a vést rozhovory, které by o pár let dříve nebyly samozřejmé. Vedle nadšení v tom byl také jistý zmatek, touha a snad i strach, zda člověk všechno to nové vůbec unese. A právě tehdy jsem potkal Alexandra Sticha. Dnes si ho většina lidí vybaví jako významného literárního historika a bohemistu. Pro mě byl ale především jedním z prvních skutečných učitelů. Vedle mimořádné vzdělanosti byl především lidský. Dokázal druhé brát vážně, naslouchat jim a vést spor, aniž by člověk ztratil pocit vzájemného respektu. Chyboval jako každý jiný, ale uměl svůj omyl přiznat. Neučil nejen jazyku a literatuře. Učil mě chápat souvislosti a kontinuitu. To, že texty nevznikají ve vzduchoprázdnu, ale ve světě konkrétních lidí, dějin a rozhodnutí. Skrze něj jsem znovu objevoval Aloise Jiráska, Viktora Dyka, baroko i publicistiku 19. století. Právě tehdy jsem začal číst třeba Jiráskova F.L. Věka. Dnes na něm obdivuji nejen obraz obrozenské společnosti, ale především příběh člověka stojícího mezi starým a novým světem. Bildungsroman o literatuře, hudbě, lásce, emancipaci a hledání vlastního místa v době, která se rychle proměňuje. Vedle Alexandra Sticha mě silně ovlivnil také Otokara Fischer. Nemohl jsem ho samozřejmě poznat osobně. Přesto patří k lidem, s nimiž vedu vnitřní rozhovor už mnoho let. K jeho básním, literárně vinným textům i překladům se vlastně vracím celý život. Fascinovala mě jeho schopnost spojovat přesnou filologickou práci s mimořádnou erudicí, historickou, filozofickou i psychologickou. Oslovuje mě také jeho výraznější veřejná

0: po roce 1945 odejít a po desetiletí se přes železnou oponu dívali na statek, který býval jejich domovem. Po letech jsme si začali říkat bratránku. Také díky němu jsem objevil literaturu Alexandra Lerneta Holény. Baron Bagge, dosud do češtiny nepřeložený, pro mě nebyl jen románem. Stál se součástí rozhovoru o dějinách, paměti a identitě, který vedeme dodnes. Podobně důležitá pro mě byla německá zkušenost. Když jsem se později dostal do Hölderlinových Tubinek, měl jsem pocit zvláštního setkání literatury a skutečnosti. Tilman Berger mi otevíral Německo univerzitních měst, knihoven a dlouhé kulturní paměti. Teprve tehdy jsem začal nějak chápat i Hölderlina, jehož poezie pro mě spojovala krajinu, řeku, lidský osud a také ono ambivalentní faustovské německé pojetí Bildung. Jenže Německo nebylo jen Tubinky a Hölderlin. Prostřednictvím Inés Kelčové, historičky, jsem poznával také jinou zkušenost. Zkušenost východního Německa, poznamenaného rozdělením, socialismem a jeho koncem. Teprve díky jejímu vyprávění pro mě získali nový význam Franz Fühlmann a Krista Wolfová. Ve Fühlmannově žlutém autu, v rozděleném nebi a v kasandře Kristy Wolfové jsem nacházel otázky odpovědnosti, odloučení a ztráty. Byla mi blízká také jejich neochota vyhýbat se vlastním omylům a schopnost znovu promýšlet zkušenost, kterou mnozí považovali za uzavřenou. Podobně důležitou součástí mého života se postupně stalo Polsko. Také zde přišli nejprve lidé a teprve potom knihy. Renata Makarska pro mě nebyla cestou k literatuře. Je součástí dlouhé životní zkušenosti, díky níž jsem začal Polsku rozumět jinak a hlouběji. Právě díky ní jsem se setkal také s dílem Olgy Tokarčukové. Když jsem četl Denní dům, Noční dům, četl jsem svět spojený s konkrétní krajinou, konkrétními lidmi a konkrétní zkušeností. Patřili k němu také Josef Čapsky a Stanislav Vincenc. A podobně tomu bylo i se Slovenskem. Přátelství s Josefem Tancerem mi stále připomíná, jak snadno považujeme vlastní zkušenost za samozřejmou. Jeho zkušenost života na pomezí slovenského a maďarského kulturního prostoru i naše společné badatelské rozhovory mi pomáhaly vidět někdejší Československo v širších souvislostech. K tomu se přidávaly i rozhovory s Petrem Morvajem, kamarádem z vysokoškolských let a novinářem, díky němuž jsem některé středoevropské otázky začal vnímat z jiné perspektivy. Svět se neotevřel v jediném okamžiku. Otevíral se postupně prostřednictvím lidí, které jsem potkával.
1: Germanista, bohemista a vysokoškolský pedagog Václav Petr Bock hovoří o svých setkáních s knihami tento týden v knižním pólu. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Žena. Předmět obdivu, úcty i lásky, ale i pramen umělecké inspirace.
1: Takové je téma Mezinárodního hudebního festivalu Lipa Muzika 2026.
0: Poslouchejte přímý přenos festivalového vystoupení Za všechno může Eva, mezzosopranistky Bely Adamové z Městského divadla v Děčíně.
1: 21. října od 19 hodin na Vltavě.

0: Georg Muffat a část jeho koncerta Grossa číslo 3 A-dur. Je 13 hodin 25 minut.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: A my pokračujeme v poslechu povídek z antologie Minout Prahu. Dnešní příběh napsala německá spisovatelka Ronja Ottmannová. Povídka se jmenuje Věra a skládá se ze tří částí, které vám na Vltavě dnes a v následujících dnech postupně nabídneme. Autorka příběh napsala při svém pobytu v Olomouci a sledovat budeme německou studentku, která získala stipendium na Olomoucké univerzitě. První část povídky bude na programu za okamžik.

0: Don Grolnick, americký jazzový klavírista, skladatel a hudební producent. Je 1:30, čas na odpolední povídku. Dnes si poslechneme první část příběhu německé spisovatelky Roni Ottmannové. Povídka se jmenuje Věra. Z překladu Zuzany Augustové ji připravil Dominik Mačas, účinkuje Vendula Nováková v režii Tomáše Jirmana. Pořad vyrobil Český rozhlas ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny. Příjemný poslech.
1: Povídka. Bylo kalné, podmračené pondělí, když dorazila do O. Poslední hodinu jízdy jen unaveně zírala z okna vlaku. Mžilo, okenní sklo pokrýval tenký vodní film a nápory větru v něm vytvářely šmouhy. Za oknem se míhala městečka, vesnice, cyklostezky, silnice, pole a stromy. Když pak vyšla z nádraží, zdálo se jí, jako by někdo zaostřil. Přestalo mrholit, vzduch byl čistý a byla v něm cítit vlhkost. A asfalt se leskl, fasády domů kolem velké křižovatky zářily. Ačkoliv bylo stále oblačno, intenzivní světlo ji takřka oslepovalo. Ale možná je to únavou po 9 hodinách jízdy, pomyslela si. Dovlekla kufr do tramvaje. Jednou rukou se pevně chytila držadla, druhou držela kufr. Tramvaj se rozjela, vjela do zatáčky, zabrzdila a kufr ji praštil do holeně. Tiše zaklela. Balila včera večer v chvatu a poněkud duchem nepřítomná, takže určitě půlku věcí zapomněla. Kufr byl nacpaný knihami. Včera v 10 večer se jí zdálo, že je nutně potřebuje. Už teď ale věděla, že se do nich do odjezdu ani nepodívá. Do odjezdu. Pomyslela si a před očima se jí zatmělo. Na odjezd teď myslet nechtěla. Vždyť teprve přijela. Koukala z okna a viděla ulice, stromy, domy, tu a tam pás trávy, chodce na chodníku. Pak staré město, kočičí hlavy, zdobné fasády. Na náměstí Republiky vystoupila. Na zastávce už na ní čekala zaměstnankyně univerzity, milá mladá žena s blond vlasy, předala jí klíč, doprovodila ji do bytu a pomohla vynést kufr. Když se s milou univerzitní pracovnicí rozloučila, lehla si na postel a vyčerpaně upadla do bezesného spánku. Probudila se až za tmy. Šmátrala po mobilu a našla ho v kapse kabátu přehozeném ledabile přes opěradlo pohovky. Bylo 9 hodin a už chtěla vyskočit, ale v zápětí jí došlo, že žádnou schůzku nemá. Takže nebyl důvod ke spěchu. Žádný spěch, pronesla polohlasně sama k sobě, když si obouvala boty a oblékala kabát. Zavřela dveře a sešla tu spoustu schodů dolů. Ulice byla tichá a lidu prázdná. Kočičí hlavy mokré od odpoledního deště, nebo možná pršelo, když spala. V bytě v domě naproti se svítilo. Obchody, knihkupectví, optik i kavárna byly temné. Měla hlad. Na Google Maps si vyhledala blízkou restauraci, která měla ještě otevřeno. Sešla dolů ulicí až na rozlehlé náměstí s radnicí uprostřed, věží s hodinami, podloubím, trojdílnými okny a měděnými špicemi na střechách. Obešla náměstí kolem dokola. Renesance, gotika, baroko a 19. století, konstatovala. Na staletých budovách byly tu a tam patrné přístavby a přestavby, když se něco poškodilo ohněm nebo za války, nebo se projevil nevkus majitele, jak to tak bývá. Na jedné straně na rohu objevila sluneční hodiny, které za tmy pochopitelně nic neukazovaly. Na druhé straně byl do fasády vestavěn obrovský orloj. Zastavila se, aby si ho detailněji prohlédla. Na první pohled působil starobyle, zlatá mozaika a značná členitost. Ovšem při bližším pohledu si všimla, že na něm jsou postavy dělníků a zemědělců, sportovců a vědců a že musí pocházet z doby socialismu. Znamení zvěrokruhu vedle dělníků a rolníků, nepoměr mezi mužem v pracovním plášti se skumavkou a býkem, beranem, panou a kozorohem, jí připadal poněkud zvláštní. Co nám to má sdělovat, pomyslela si, a pak si uvědomila, že chemie má původ v alchymii a astronomie vznikla pozorováním nočního nebe. Radnice byla jasně osvětlená, ale četné ulice vybíhající z náměstí se ztrácely ve tmě. Po druhé radnici obešla a chtěla se posadit na lavičku a zapálit si, ale lavičky byly ještě mokré deštěm a tak kouřila ve stoje. Otevřela dveře do hospody, prošla dlouhou chodbou a ocitla se v lokálu obloženém dřevem, s dřevěnými stoly a nízko zavěšenými černými lampami. Lavice i stoly ve výčepu byly obsazené. Říkala si, odkud se všichni ti lidi berou, ulice byly lidu prázdné. Číšnice jí za okamžik našla volné místo v rohu. Bylo teplo, okna orosená a hlasy se vzájemně překřikovaly, takže by nerozuměla ani slovo, i kdyby znala jazyk. Objednala si pivo a guláš. Když dojedla a zaplatila, vyšla na ulici. Začalo zas pršet. Následujícího dne stála ve 3/4 na 2 nalíčená, s vlasy staženými do culíku, u vchodu do univerzitní knihovny. Na sobě bílou košili a šedé kalhoty z puky. Nervózně si je uhlazovala jako před přijímacím pohovorem. Ten měla přitom dávno za sebou. Pracovníky nadace na Zoomu přesvědčila. Čím, to sama nedokázala přesně říct. 3 týdny předtím poslala životopis, přiložila k němu motivační dopis, projekt a abstrakt. Sepsala je několik hodin před deadlinem a za 3 dny si sotva dokázala vzpomenout, co v nich bylo. Ale členka nadace jí brzy na to poslala e-mail a pozvala ji na pohovor. Ovšem po pohovoru, kde jen rychle zopakovala to, co předtím sepsala, pro ní bylo ještě větší hádankou, proč vybrali zrovna ji. Třeba s ní pracovníci nadace, úpravně oblečení lidé, kteří se na ní ze Zoomu přátelsky, ale i trochu přísně usmívali, měli prostě jen soucit. Přestože samozřejmě nic, co by vzbuzovalo soucit, nevyprávěla. Ovšem, nemohli si přirozeně nevšimnout kruhu pod očima, které se pokoušela zakrýt make-upem, jak se usilovně snažila sedět zpříma a mluvila trochu moc nahlas ze strachu, že jí přeskočí hlas. No tak, říkala si v duchu, něco přece musí vyjít. Ze všech míst, kam se hlásila na postdoktorantskou pozici, dostala až doteď zamítavou odpověď. A za 2 dny pak e-mail opravdu přišel. Vážená paní Alo Goran, je nám potěšením vám oznámit a tak dále. Musela jen vyřídit pár formalit, vyplnit a podepsat nějaké formuláře, absolvovala další telefonát, při němž pracovnice nadace neustále zdůrazňovala, že pokud jde o její projekt, je naprosto nezávislá a může klidně postupovat zcela inovativně. A o několik dní později jí na účet přišla značně vysoká částka. Stipendium se tomu říkalo. Vlastně nebyla nijak zvlášť vysoká, ale dávala jí jistou svobodu a na omezenou dobu ji zbavovala každodenních starostí. A tak teď v úterý odpoledne, ve 3/4 na 2, postávala u vchodu do univerzitní knihovny před zeleně omítnutou 2-patrovou budovou a nervózně si pohrávala s límcem u košile, zatímco po ní vrátný za sklem nedůvěřivě pokukoval. Byla tu včas, dokonce o 15 minut dřív. Chtěla udělat dobrý první dojem. A tak čekala. Přispěchala krátce po druhé. Šedé vlasy vzadu volně sepnuté, rozepnutý kabát, pletené šaty do půly lítek, velké kulaté brýle. Nemohla říct proč, ale okamžitě věděla, že na tuhle osobu čeká. Paní Věra Černá, profesorka dějin umění středověku a raného novověku, jak stálo v jejím profilu. Přišla blíž a usmála se. Hello, paní Černá, řekla. Ano, to jsem já, řekla Věra Černá německy a podala jí ruku. Těší mě. Vítejte, dodala. Pojďte za mnou. Vešli do kavárny univerzitní knihovny. Máme moc pěkné atrium, jak vidíte, ale venku je dnes trochu nevlídno. Objednali si dvě kapučína a dvě citronové tartaletky a posadili se k volnému stolu u okna. V kavárně bylo dost plno. Všude seděli studující, sami nebo ve skupinkách, sklonění nad laptopem nebo knihou. Semestr právě začal a začátkem semestru je vždycky trochu zmatek, vysvětlovala Věra Černá. Jaká byla cesta? Z Berlína je to pěkný kus cesty. A než na to zapomenu, vytáhla z kožené tašky složku a z ní pár volných papírů. Budu potřebovat váš podpis tady a ještě tady. Ostatní záležitosti jste s nadací probrala, že? Ano, řekla a podepsala. Omlouvám se, že vás hned takhle přepadám s papírováním, dodala. Zrovna to přišlo. Všechno ostatní, průkaz do knihovny, přístup do archivu a cokoliv, co budete potřebovat, vyřídíme později. Takže jste přijela z Berlína, řekla Věra Černá a ona přikývla. Skvělé město. Po roce 2000 jsem tam v rámci studentské výměny strávila semestr. Ovšem od té doby se Berlín určitě neuvěřitelně změnil. Přikývla. Německy jste se naučila v Berlíně? Ne, odpověděla Věra Černá. Německy jsem se učila už na gymnáziu. Kývla. Představovala si Věru Černou jinak. Možná trochu víc jako na fotce, kterou našla po návratu do bytu na webové stránce ústavu. Vypadala na ní starší než teď v kavárně. Přestože fotka musela být už několik let stará. Měla na ní ještě tmavé vlasy a na čele a kolem úst žádné vrásky. Možná to bylo tím staromódním vzorem blůzy, uvažovala, náušnicemi a náhrdelníkem z barevných korálků, které se ke staromódnímu vzoru nehodily. Věru Černou z fotografie by si snadno dokázala představit se skupinou studentů na exkurzi, na konferenci Věně, Lovani nebo Orhusu, jak přednáší o jedné z oblastí svého výzkumu. Tahle Věra Černá by se také mohla objevit v okně Zoomu během pohovoru, trochu přísná, ale s přívětivým úsměvem. Tahle Věra Černá vyzařovala profesionalitu, serióznost a léta, ba desetiletí tvrdé práce, které musela vykonat dvojnásobně, trojnásobně víc, aby se dostala tam, kde je. Té Věry Černé by se bála, jako měla vždycky trochu strach ze svojí školitelky v Berlíně, přes všechnu její ochotu a laskavost. Věry Černé, která jí přispěchala naproti ke vchodu do univerzitní knihovny s volně sepnutými vlasy a rozepnutým kabátem, která si naproti ní v kavárně pořád dávala uvolněné prameny vlasů za ucho, se taky bála. Ale jinak. Bála není možná to správné slovo, říkala si. Spíš to bylo, jako by dlouho seděla v zaprášené zatuchlé místnosti a někdo rozrazil dveře a nápor větru zvenčí by rozfoukal listy papíru na psacím stole a ona by panicky vyskočila a snažila se je pozbírat a seřadit. Ale už by je seřadit nedokázala. Přitom se nic zvláštního nestalo, uvažovala, když se vracela z univerzitní knihovny domů. Ještě chvíli seděli v kavárně a pili kapučíno. Věra Černá se jí ptala na různé věci, ona krátce a zdvořile odpovídala a Věra Černá pak vyprávěla o univerzitě a o městě. Druhá nejstarší univerzita v zemi, podotkla. Nachází se tu nejdůležitější centrum katolické teologie, což je pozoruhodné vzhledem k tomu, že Česko je, jak známo, nejsekulárnější zemí EU. Když vstala a chtěla odnést tác, upoutali ji otisky rtěnky na obou šálcích, světlý na hrnku Věry Černé a temně rudý na jejím. Pak šli společně do knihovny k pultu. Před nimi byla studentka, která měla nějaký problém se čtenářským průkazem a pracovnice knihovny nevěděla, jak to vyřešit. Čekali. A jak čekali, Prohlížela si Věru Černou z profilu, jak netrpělivě přešlapuje. Byla skutečně trochu nalíčená, jemně tónovací krém, rtěnka v odstínu nude, světle hnědá řasenka. A napadlo ji, že jistě patří k ženám, které pečlivě dbají o svůj vzhled, ale za žádnou cenu nechtějí, aby to na nich bylo poznat. A že je hezká, ačkoliv až při bližším pohledu. Její tvář, malá vykrojená ústa, vystouplé lícní kosti, hrbolek na nose, drobné vrásky kolem očí a úst, což jí dodávalo určitou přísnost, špičatá ramena, malá prsa, která se sotva rýsovala pod svetrem, vůči její postavě až moc dlouhé nohy. Asi ji pozorovala o chvíli déle, než bylo zdrávo, protože Věra Černá svraštila čelo a zeptala se, jestli je všechno v pořádku. Ano, všechno v pořádku, odpověděla a Věra Černá začala zasmluvit o Berlíně a už se nezdála podrážděná. Ptala se na to, či ono muzeum, různé bary z doby po roce 2000, které už určitě neexistují, protože pronájmy se od té doby zvedly minimálně 17krát a na jejich místě vznikla studia jógy. Bary, o nichž Věra Černá mluvila, neznala, ale přisvědčovala a Věra Černá dál vyprávěla o Berlíně začátku století. Byla ráda, že Věra Černá tolik mluví, protože sama by toho o Berlíně moc říct nedokázala. Žila tam sice už 4 roky, přestěhovala se tam, když ukončila magisterské studium v Marburku a začala s doktorským studiem. Pronajala si předražený pokoj ve sdíleném bytě, přechodně, než se naskytne něco jiného. Ale nic jiného se pak dlouhou dobu nenaskytlo. Možná nehledala dost intenzivně. Prostě si na provizorium zvykla, přestože jí předražený pokoj ve společném bydlení požíral ubohé doktorské stipendium. Její přítelkyně zůstala v Marburku a chtěla za ní přijet. Ale nepřijela. Až pochopila, že nepřijede nikdy. Přesto trvalo ještě dalšího 30 dní, než to některá z nich vyslovila. Už neví, jestli to byla ona nebo její přítelkyně. A pak nastala změna i u matky. Začalo to tím, že šla do důchodu. Celá 10letí pracovala v tomtéž sekretariátu na té samé základce. A v důchodu byly dny prázdné. A pak jí ještě umřela kočka stářím a dny byly ještě prázdnější. To je konec, říkávala matka do telefonu. A místo, aby si pořídila novou kočku, o kterou by se mohla starat, nestarala se matka už o nic. Nevyměnila prasklou žárovku v předsíni, kytky jí uschly a ona, která celý život otevírala pracovní dopisy, odpovídala na ně, třídila je a zakládala do šanonu, si už ani nevybírala poštu ze schránky. Zjistila to, když matku pár týdnů po smrti kočky navštívila. A celý víkend se pak snažila dát všechno do pořádku. V Berlíně brzy nastala zima, se všemi nepříjemnostmi, které to sebou přináší. Vlhko, chlad, tma. A to celé trvá až do konce dubna. Ovšem v principu nekončí berlínská zima nikdy, přestože svítí slunce a dny jsou teplejší. A ona začala hledat psychiatra. A nakonec ho našla a ten jí předepsal sertalin na úzkost. Se sertalinem zvládala každodenní cestu z Weddingu do státní knihovny na Postupimském náměstí, do fitka za rohem, do kanceláře svojí školitelky a jednou za pár týdnů k matce do Stuttgartu. Tam vybrala poštu ze schránky, vyměnila hadici u sprchy, dala do pořádku všechno možné a přitom se snažila matku přesvědčit, aby si zas pořídila domácího mazlíčka. Ale matka už žádné zvíře nechtěla a nestála ani o další nevyžádané rady a tak se hádali, dokud neodjela, aby se za pár týdnů vrátila a všechno začalo na novo. A někdy mezi pokojem ve sdíleném bytě, fitkem, státní knihovnou, pracovnou školitelky a Stuttgartem, pak nakonec přece jen zvládla disertaci dokončit. V copyshopu o 3 ulice dál si ji dala vytisknout, dostala celkem slušnou známku a v euforii těch týdnů naráz vysadila sertalin, což se ukázalo jako dost vážná chyba. Ale než mohla Věra Černá dál mluvit o Berlíně, našlo se ku podivu řešení problému studentky před nimi a konečně byly na řadě. Sotva vyšli z knihovny, byla Věra Černá na odchodu. Podívala se na hodinky. Patřila k lidem, co ještě nosí hodinky. Staromódní hodinky s ciferníkem bez čísel, s úzkým hnědým koženým páskem a filigránskou stříbrnou přeskou. Věra Černá se podívala na hodinky a zděsila se. Už tolik hodin, musím na seminář. Oblékla si kabát, rozloučila se a spěchala pryč. Hleděla za ní, než zmizela za rohem, a pak se pomalu vydala zpátky domů. Když tam dorazila, lehla si na postel a zírala na strop. Střešním oknem sem dopadalo světlo. Slyšela vrkání holubů, jejich cupitání a třepotání křídel, ptáky ale neviděla. Věra Černá jí nabídla tykání. Věra a ty. Bude divné říkat jí Věro. Věra znělo spíš jako jméno pro mladou dívku a ne šedovlasou profesorku dějin středověkého a raně novověkého umění. Vydala se na nákup. Rajčata, chleba, sýr, řetkvičky, mléko, čaj, káva. Následující dny trávila v knihovně. Pozměnila seznam literatury, objednala si knihy ze skladu. Vstala a šla na toaletu, před zrcadlem si namalovala pusu a vrátila se ke stolu. Odpoledne se vydala na procházku městem, aby si prohlédla stavební památky pro svůj výzkum. Sloup Nejsvětější Trojice se právě opravoval, takže byl překrytý členitým lešením a bílými plachtami. To ovšem věděla už před příjezdem do O. A samozřejmě si prohlédla Neptunovu, Herkulovu a Jupiterovu kašnu, kostel svatého Mořice s barokními varhanami a městské hradby. Nejdřív jí byla trochu zima, ale jak procházela ulicemi nahoru a dolů, zahřála se a svlékla si bundu. Jak by charakterizovala oblast svého výzkumu? Zeptala se jí jedna pracovnice nadace při online pohovoru. Probíhá na pomezí dějin výtvarného umění, architektury a paměťových studií, odpověděla. Zajímá ji, jak se paměť odráží ve veřejném prostoru. A už když to říkala, připadalo jí, že to zní, jako by to někde vyčetla a teď to papouškuje. Ale reprezentantka nadace ve svém okně přikývla a zdálo se, že jí to uspokojilo. Název její práce zněl Remembering Crisis, Baroque Representation of War, Plague and Clerical Authority in Central Moravia. Vysvětlila, že už v disertaci se zabývala panovnickými portréty a politickou reprezentací v baroku. A teď na střední Moravě, dodala zástupkyně nadace. Ano, odpověděla. Ulička končila klenutou bránou. Za ní bylo vidět vzrostlé zelené stromy. Vypadaly jako zarámované. Sešla po schodech do parku a vydala se cestičkou přes louku, zabočila doleva a šla podél potoka. Potkávala běžce, chodce a matky z kočárky. Posadila se na lavičku, aby si zavázala tkaničku a zapálila cigaretu. A když se zvedla, málem se srazila s nějakou ženou, běžkyní, která se na ní nejdřív polekaně podívala, ale pak se na ní usmála a oslovila její jménem. Ahoj, pozdravila. Omlouvám se, promiň. To je dobré, odvětila žena. Věra Černá. Nic se nestalo. Ano, řekla a koukala na Věru. Obličej měla rudý námahou, vlasy stažené do uzlu a na sobě tmavě zelené sportovní kalhoty a barevně sladěné tričko. Tak já poběžím. Obrátila se a zmizela v příští zatáčce. Hleděla za ní, A pak pokračovala cestou na konec parku, kde stály kontejnery na odpad a za nimi měšťanské domy z konce 19. století. Pak se otočila a vydala se zpátky k místu, kde potkala Věru Černou. Sedla si na lavičku. Jakoby situaci mohla prožít ještě jednou, tentokrát suverénněji, míně nešikovně. Nicméně Věra Černá se nevrátila. Ovšem, že ne. A tak se zvedla a vydala se podél potůčku směrem k mostu do botanické zahrady, do rozária. V botanické zahradě kvetly tulipány. Fotila si je. Fotila i růže, podle nichž se zahrada jmenovala, rozárium. Usedla na dřevěnou lavičku u vody a fotografovala mraky odrážející se ve vodě. U kiosku si koupila limonádu. Vypila ji a přešla po mostě zpátky do parku, po kamenných schodech a branou do starého města. Následující den se tam vrátila a pak i další den. Ale Věru Černou už nepotkala. Místo toho viděla skupinky ministrantů a kněží, jak pořádají jakési sportovní hry a soutěže. Byla tam různá stanoviště, skákalo se přes překážky, házelo kroužky nebo se předávaly štafety. Kněží měli civilní oblečení, sportovní boty, svetry a pod tím košile s kolárkem. A ministranti, děti s buclatými tvářemi a uhrovití teenageři, byli ve sportovním. Vykřikovali, ječeli, povzbuzovali se a při každé příležitosti si plácli. Celý park zněl jejich pronikavými hlasy. Uchýlila se do zadního rohu rozária, kde byl aspoň trochu klid. Slunce svítilo a ona seděla na lavičce u vody a četla. Ovšem při četbě každou chvíli zvedla oči a když se vrátila ke knize, nepamatovala si, co četla, a tak se musela v textu po každé pár stránek vrátit. A pak bylo najednou po sluníčku, začala jí být zima, a protože si nevzala bundu, vrátila se.
0: Slyšeli jsme první část povídky Rony Otmanové Věra. Z překladu Zuzany Augustové ji připravil Dominik Mačas. Učinkovala Vendula Nováková v režii Tomáše Jirmana. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a nakladatelství Větrné mlýny. A druhou část vám nabídneme zítra ve 13.30.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Počítá s prohloubením schodku veřejných financí skoro na 5% budoucího HDP. Předlohu kritizovala opozice, zaměstnavatelé i nezávislá rozpočtová rada. Podle ní kabinet premiéra Roberta Fica nesprávně a účelově uplatnil výjimku z takzvané dluhové brzdy. Ficova vláda při nástupu do funkce slibovala, že podíl veřejného schodku bude postupně snižovat z tehdejších 5,3 až na 3%. Rozpočet na příští rok se schodkem 4,9% je podle Slovenské rady pro rozpočtovou odpovědnost realistický. Pozemní antény americké satelitní služby Starlink u bulharské Sofie napadly žháři. Bulharský parlament o tom informoval premiér Rumen Radev. Podle něj je potřeba vyčkat na výsledky vyšetřování. Opozice incident označila za sabotáž, kterou spojuje s Ruskem. Omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink hlásí od dnešního rána i ukrajinská armáda. V Libereckém kraji v sobotu začíná víkend křišťálového údolí. Součástí dvoudenní akce budou komentované prohlídky v regionálních sklářských firmách, tvořivé dílny i setkání s tvůrci skleněných šperků a bižuterie. Kromě víkendu křišťálového údolí začíná i týden sklářů. Ten potrvá do 25. října. A počasí bude oblačno až polojasno, později odpoledne a večer bude oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na horách naměříme většinou kolem 8. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds. Festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu. Max Cooper, Anuška Shankar, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
3: Prague Sounds, the festival.
4: Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Petríši Džibniové Tajný večírek.
7: Dnešní párty bude noc jejího života.
6: Divoký mejdan, brutální vražda a další děsivý případ pro inspektorku Lotý Parkrovou.
7: Straka, to jsem já. Schovávám se, ale chci, aby mě všichni znali.
6: Tajný večírek. Dechberoucí krimi v podání Lukáše Hlavici v e-shopu radiotheka.cz.

16. dubna roku 1970 se posádka Apollo 13 už třetí den pohybovala na volné orbitě měsíce a nevěděla, zda se jí podaří vrátit zpátky na Zem. Právě tehdy zazněla z paluby slavná věta Houstone, máme problém, která k hudební kreaci inspirovala třeba i bratry Ebony. Po písni Houstone už se teď ale z vesmíru vracíme zpátky na Zem, konkrétně do prostoru aktuálního kulturního dění, které pro vás každý všední den mapujeme na Vltavě nejen v ranním vysílání, ale taky v odpolední Vltavě. Markéta Kaňková už vás teď vítá za celý tým, editora Jana Zítku a Jana Mikuška z Techniky. Přejeme vám co nejpříjemnější a pohodové odpoledne. A pro ty z vás, kdo spíš než muziku oblibují umění pohyblivého obrazu, budeme mít něco už za chvíli. To nejlepší z německé, rakouské a švýcarské kinematografie bude totiž počínaje zítřkem nabízet jubilejní 20. ročník přehlídky Das Film Fest. Na největší lákadla letošního programu nás už za pár minut pozve a za dvěmi dekádami festivalového dění se zároveň ohlédne dramaturgině přehlídky Klára Arpa. K mikrofonu si ale pozveme také Viléma Spilku, dramaturga největší jazzové akce u nás. Od půlky října až do konce listopadu bude Jazzfest Brno nabízet pestré hudební menu, zdobené zvučnými jmény českých i zahraničních hudebních osobností a začne s tím už zítra v brněnském divadle Husa na Provázku. Podrobnosti se dozvíme krátce před půl třetí. A s postupujícím odpolednem vykročíme i za obzory českého kulturního dění. Vydáme se společně do Paříže, kde teď soukromý sektor začíná výrazně podporovat současné umění. Po celý odpolední čas až do půl páté nás bude provázet i pestý žánrový hudební mix. Klasiku nevýjímaje. A co lepšího si přát na začátek středečního odpoledne než část Janáčkovy symfoniety. Tak si je vychutnejte. Dobrý poslech.

0: Naléhavé fanfáry Janáčkovy symfonie ty dorezonovaly vltavským prostorem 14 minut po 14. hodině. A přestože se do Janáčkova rodného Brna za hudbou, tentokrát za současným jazzem, vydáme už za malou chvíli, teď ještě zůstaneme v Praze, kde už zítra začne jubilejní 20. ročník filmové přehlídky Das Film Fest. Nabídne nejen výběr toho nejzajímavějšího z posledních dvou let své návštěvníky, přiměje i k návratům do filmové historie. Diváci se mohou těšit na 30 hraných, dokumentárních i animovaných snímků, které budou rozděleny do několika tematických sekcí. O historii festivalu i letošním programu mluvil náš redaktor Tomáš Pilát s hlavní dramaturgyní Klárou Arpa.
1: Das Film Fest letos slaví 20 let a zaslouží si, myslím, i trochu bilancovat. Ještě dnes si velmi dobře vybavím vůbec první ročník, kdy jsme zahajovali snímkem Životy těch druhých a do Prahy jsme dovezli Oscarového režiséra Floriana Henkel von Donnersmarcka. Kino Světozor tehdy praskalo ve švech a byla to opravdu velká filmová událost, to ale bylo také poprvé a naposledy toho roku. Na dalších projekcích jsme seděli už jen s pár statečnými diváky. Český divák do té doby znal především velká jména jako Wim Wenders, Werner Herzog nebo Fatih Akin a my jsme chtěli ukázat, že německy mluvená kinematografie může nabídnout mnohem víc než jen několik osvědčených jmen. Letos divákům představíme 30 hraných, dokumentárních a animovaných snímků. Jednou z diváky nejoblíbenějších sekcí je sekce Das Film Fest Speciál, do které patří i snímky, které oslovily jak diváky, tak i odbornou porotu. A patří sem i náš zahajovací snímek, zneklidňující rodinné drama Marie Kreutzer Něžné monstrum.
2: Vy jste zmínila film Životy těch druhých, který zahajoval první ročník. Vy ho letos uvedete v rámci těch oslav, v rámci sekce, která se právě vrací jednak k festivalu Das Film Fest, jednak k dějinám německy mluvené kinematografie.
1: Přesně tak. Životy těch druhých uvedeme přímo na místě činu, takže v kině Světozor, kde jsme před 20 lety zahajovali a uvedeme ho z 35mm filmového pásu. A snímek doprovodí dvorní střihačka režiséra Floriana Henkel von Donnersmarcka Patricia Rommel. A ta stříhala nejen Oscarové snímky tohoto režiséra, ale i Oscarové snímky Karolina Link.
2: A ty další filmy, kterými se vracíte hluboko do dějin německé kinematografie?
1: Vůbec nejstarším snímkem bude snímek Golem, jak na svět přišel, který uvedeme v kostele u svatého Salvátora. A tento expresionistický klenot doprovodí 30členný sbor hamburského kostela u svatého Mikuláše spolu s varhanicí a bicím.

0: To se to tak lehce nabízelo, takže jsme si dali nejenom sobě, ale i divákům, doufám, nějaký hezký dárek.
1: Mnohé filmy uvedete v české distribuční premiéře nebo předpremiéře.
0: Jedním z takových filmů je snímek Na pořád, i zmíněný snímek Kněžné monstrum a ostatně i Spravedlnost. A dalším distribučním snímkem je snímek Rose s fantastickou Sandrou Hüller. Černobílé drama ze 17. století, kde Sandra Hüller se vydává za muže. A tento snímek je za Rakousko Oscarovým kandidátem. Sandra Hüller exceluje i v jiném filmu, který uvedeme na Das Film Festu, ale až v Brně. A tímto snímkem je dokument o Ingeborg Bachmann.
1: Uvede Das Film Fest letos i nějaké dokumenty?
0: Jedním z nejdůležitějších nebo nejvýraznějších dokumentů bude rakouský dokument Austroschwarz, který nás zavede do Vídně a povypráví, jak se žije v Rakousku s jinou barvou pleti, jak už název napovídá. Je to dokumentární svědectví úspěšného rakouského hudebníka Mvita Mataro, což je teda hlavní představitel tohoto dokumentu i spolurežisér, a společně s režisérem snímku Helmutem Karnerem představí film osobně v Praze.
1: Jak moc je propojená německy mluvená kinematografie, myslím, jak spolupracují Švýcarsko, Rakousko, Německo v koprodukcích filmových?
0: I letošní program ukazuje opět, že těch koprodukcí je tam velká většina. Ostatně třeba i snímek Na pořád režírovala rakouská režisérka, ale je to Oscarový kandidát za Německo, a takhle bych mohla pokračovat.
1: Chystáte do té další dvacítky nebo do budoucnosti festivalu Das Film Fest nějaké změny? Pojedete v něčem nově od 21. ročníku?
0: To myslím, že ukáže čas. Letošní ročník je specifický i tím, že jsme se pokusili o produkce typu němý film s hudebním doprovodem. Koukli jsme se návraty do těch historií. My jsme pravidelně dělali retrospektivy různých režisérů. Nabízíme industry program, což je taky nedílná součást našeho festivalu, nejen pro odbornou veřejnost. Samozřejmě se obracíme i k dětskému divákovi. My nabízíme animační dílny. Prince Ahmeda uvedeme i v odpolední projekci a po projekci budou následovat animační dílny. Nabízíme klubík, který pravidelně nabízí Goethe Institut, a tentokrát takzvaně vyjede do festivalového kina, takže všichni návštěvníci toho bilingvního filmového klubíku, kteří pravidelně dochází do Goethe Institutu, se podívají do opravdického kina.
2: K návštěvě přehlídky německojazyčných filmů Das Film Fest nás právě teď pozvala jeho hlavní dramaturgině Klára Arpa. Přehlídka německy mluvené kinematografie začne zítra v Praze, odkud se ale postupně přesune také do Brna, Olomouce nebo Ústí nad Labem.

0: Antonio Carlos Jobim a Elis Regina osvěžují středeční odpoledne na Vltavě příjemnou bosanovou z desky Elis a Tom z roku 1974. A mezi vámi jsou možná tací, kteří spíše než latinskoamerické rytmy a nálady ocení současný jazz. V různých polohách a podobách ho bude od zítřka až do konce listopadu nabízet Mezinárodní jazzový festival Jazz Fest Brno, který už zítra zahájí svoji podzimní část. A čeká nás bohatá nabídka koncertů českých i zahraničních hudebních osobností velice zvučných jmen. Redaktor Václav Vraný při této příležitosti připravil rozhovor s organizátorem festivalu Vilémem Spilkou a mluvili spolu mimo jiné i o koncertu, který se uskuteční právě zítra, a to v brněnském divadle Husa na provázku.
1: Jazz Fest Brno se tento čtvrtek vrací ke Coltraneovskému stoletému výročí. Jaký je z tvého pohledu význam Johna Coltranea pro hudební současnost?
2: John Coltrane patří k mým oblíbeným muzikantům. Už od začátku, co jsem začal poslouchat jazz, někdy v 17 letech jsem poslouchal Kind of Blue, moc mě líbilo, jak hraje, a pak jsem poslouchal i další jeho desky, které jsou skvělé, a myslím si, že do dnes nepřekonané, takže určitým smyslu, nejenom technicky, protože on byl vynikající instrumentalista a zároveň byl úžasný skladatel a vlastně dokázal posunout i, dejme tomu, duchovní význam hudby v tom smyslu, že natočil přelomovou desku Love Supreme, a myslím si, že v době, kdy tu desku točil, tak měla velký význam a vliv. A do dneška to zůstává, samozřejmě zůstává to jako skvělá hudba s námi, ale určitě i to duchovní poselství vzadu pořád je. Do dneška se k němu odkazují různí muzikanti i v té nastupující generace. Takže hodně teďka vyšlo Coltraneovských projektů, Lucky Chad Benjamin, u nás Ondřej Štveráček. Těch projektů je neustále hodně a vlastně to stoleté výročí jeho letošní tomu ještě víc jakoby nahrává, takže i ten Isaiah Collier, který u nás na festivalu bude hrát, tak se k němu odkazuje a natočil Coltraneovský repertoár. Takže jednak je to samozřejmě ta kompozičně stylová stránka, je to stránka instrumentální, do dneška nepřekonaná, si myslím, v určitých směrech, a duchovní poselství patří k tomu zásadnímu, co tady po Johnu Coltraneovi zůstalo. Víme dobře, že po tom složitém období, kdy se hledal i pomocí drog, tak vlastně nastoupil potom takovou čistou cestu od nějakého roku 57 a vlastně hledal úplně jiné hodnoty než do té doby, takže toto je inspirativní pro všechny ostatní, nejenom muzikanty, ale i lidi.
1: Jaké byly ty duchovní hodnoty Johna Coltranea?
2: Tak já myslím, že hledal určitou, dejme tomu, lásku, pravdu, dobro. Takové ty hodnoty, které možná dneska třeba v společnosti trochu chybí, nebo jsou trošku zesměšňovány, ale on jako umělec si mohl dovolit vlastně o nich takto mluvit a v rámci toho nastavení celé společnosti v 60. letech minulého století to lidi byli ochotní poslouchat poměrně dost a vlastně prodalo se toho alba už tenkrát stovky tisíc, což je vlastně dneska úplně nepředstavitelné, že by jazzový album takto vlastně umělecky nekompromisní by dokázal udělat takovéhle čísla, takže myslím si, že je to vlastně hledání těch pravých hodnot, které můžou zaručit nějakou stabilitu v životě.
1: Proč jste pro tento večer vybrali právě Isaiaha Colliera? Čím vás zaujal?
2: Isaiah Collier je zajímavý právě v tom, že je hrozně mladý, má 27 let a zároveň se odkazuje právě k člověkovi, který je o několik generací starší. To je na tomto zajímavé, že vlastně současný muzikant, který právě teďka nastupuje na scénu, vlastně tak hledá inspiraci nejenom v tom, co vidí kolem sebe, což samozřejmě taky dělá, ale taky v té hluboké minulosti jazzové, nebo v historii, dejme tomu, a odkazuje se k němu vlastně nejenom hráčsky, ale taky ve smyslu právě toho duchovního rozměru. Takže ten jeho projekt Isaiah Collier Plays Coltrane je vlastně, dejme tomu, komplexním uchopení té Coltraneovy osobnosti, tak jak jsem ho popsal předtím.
1: Po koncertě následuje otevřená jam session. Jak bude probíhat a kdo se do ní může zapojit?
2: Jam session bude otevřená a taky trošku řízená kapelou, která ji odstartuje, která zahraje takový krátký set na začátku jam sessionu, jak je to obvykle. Bude to kapela Ondřeje Štveráčka, který je, dejme tomu, takový český Coltrane. Věnuje se vlastně odkazu Johna Coltranea na celý život a se svým kvartetem zahájí tu jam session. A zúčastnit se ji mohou v podstatě všichni muzikanti, kteří si přinesou nějaký nástroj na ten večer a vlastně budou mít chuť se do toho zapojit. Jde samozřejmě o to, aby měli, dejme tomu, nějaké základní schopnosti, aby byli schopni toho jam sessionu se účastnit a přispět k vytvoření nějaké zajímavé a dobré hudby. Ale jak jsi sám řekl na začátku, je to otevřená jam session, takže je vítán vlastně kdokoliv, kdo si troufne s muzikanty zahrát.
1: Jam session zahájí Ondřej Štveráček, známý svým Coltrane-ovstvím. Jak vnímáš jeho vztah ke Coltrane-ovi a čím je jeho přístup osobitý?
2: Tak myslím si, že Ondřej Coltrane opravdu má rád a vlastně do dneška se na tom nic nezměnilo. Není to tak, že by třeba on měl rád, když mu bylo 25 a teď už se posunul někam hodně jinam. Myslím si, že jeho odkazu se odkazuje celý život. Takže já myslím, že to je pro něho taková celoživotní láska, Coltrane, a dokázal vlastně svoje vlastní hraní přiblížit jednak zvuku a jednak technice a vlastně konceptu Johna Coltrane poměrně blízko a vlastně dodává do toho, dejme tomu, vlastní kompoziční invenci, což je vždycky fajn, když muzikant najde v sobě to, co je on sám a dejme tomu právě na zádech svých vzorů se dostane k tomu vlastnímu vyjádření, což si myslím, že se Ondřejovi daří, že vlastně na platformě tvorby Johna Coltranea hledá sám sebe.
1: Kdo vystoupí s Ondřejem Štveráčkem jako člen té základní jam session kapely?
2: Měl by tam být Tomáš Baroš na kontrabas, Jesse Simpson na bicí nástroje a mám poslední informaci, že by měl hrát kytarista Angelo Novak.
0: Dramaturga přehlídky Jazzfest Brno Viléma Spilku se k mikrofonu pozval hudební jazzový redaktor Vltavy Václav Vraný. A my si teď poslechneme ukázku skladby nejvýraznějšího českého pokračovatele odkazu Johna Coltranea, hudby kvarteta saxofonisty Ondřeje Štveráčka z desky Calm. Vám hrajeme stejnojmenou skladbu.

0: Dcerka z legendárního amerického saxofonisty Johna Coltrana žije dál a ponese se i podzimní částí letošního festivalu Jazz Fest Brno, který už zítra zahájí mimořádný úkaz multitalentovaný saxofonista a aktivista Isaiah Collier. Jelikož je ale uměním třeba kultivovat a senzitivizovat i ty nejmenší a nejmladší v našich řadách, bude teď řeč o tučňácích, jedné zvířecí školní třídě, anebo také o legendárním příběhu o chlapci, který nechtěl vyrůst. Třeba i s nimi teď divadla napříč Českem vstupují do nové sezóny. Čtyři novinky z Liberce, Prahy, Ostravy a Kladna nám v pravidelné rubrice Kultivátor představí redaktorka Veronika Jošková-Štefanová, se kterou mluvili Naděžda Hávová a František Šedivý. A nejdřív spolu mluvili o inscenaci Vzhůru na Schellenberg, kterou nabízí Naivní divadlo v Liberci v režii Johany Šulík-Bartové.
1: Jedná se o první premiéru nové sezóny v Naivním divadle Liberec a je určená dětem od 6 let, tedy těm, kteří se právě do školy chystají nebo už ve školních lavicích zasedli. Hlavní děj se totiž točí kolem velmi specifické třídy plné nejrůznějších zvířat, jako je třeba luskoun, vidra, ježek, lasička nebo mýval. A ta se společně se svým třídním učitelem chystají na dobrodružný výlet na hrad Schellenberg. Jaká témata se prostřednictvím zvířecí alegorie rozhodl tvůrčí tým otevřít, řekla v rozhovoru režisérka Johana Šulík-Bartová.
2: Já jsem pedagožka fotografie, učím v základní umělecké škole v Černošicích. Z toho vlastně vycházel celý ten námět, kdy já jsem se dostala ke skupině menších dětí. Odsledování, jak se k sobě chovají, hledají své místo v té skupině, aby se každý uvědomil, v čem je dobrý a aby ho ostatní respektovali, tak to bylo pro mě nějaké ústřední téma, které jsem se rozhodla zpracovávat. Na scéně vidíme v podstatě takovou velkou stěnu, na které je zhruba 10 okýnek a ty různě otvíráme, jak je potřeba. A v těch okýnkách se právě hraje těma spodovýma loutkama. Oni jsou menší, tak tam najednou můžeme si dovolit to, že uhrajeme opravdu celou třídu. Naopak, když potom se potřebujeme dostat do detailu, kde už třeba loutka potřebuje proskakovat světelnými paprsky nebo jít do nějaké větší akce, tak tam naopak používáme ty manekýny.
3: No a zatímco v Liberci vsadili na pestré zoologické složení v rámci jedné inscenace, tak pražský titul Tučňáci v divadle Minor, ten se zaměřuje jenom na jeden živočišný druh. O čem pojednává inscenace Štěpána Gajdoše, která je určená dětem od 4 let, Veroniko?
1: Představte si tučňáčí kolonii, kde se rodiče střídají v péči o svá vajíčka. Jeden jde lovit a druhý hlídá. Funguje to už tisíce let, dokonale a spolehlivě, až na jedno vajíčko. To zůstalo samo, opuštěné bez rodičů. A pak přijdou dva tučňáčí kluci, kteří toho o výchově moc nevědí, ale mají obrovskou touhu se o někoho starat. O inscenaci, která je inspirovaná skutečnými příběhy třeba z newyorské nebo berlínské zoo, nebo dokonce ze Safari parku ve Dvoře Králové, jsem mluvila přímo s autorem textu a režisérem Štěpánem Gajdošem.
4: Jsou to tučňáci uzdičkoví, kteří se jmenují uzdičkoví, protože mají takový proužek pod krkem, který vypadá, jako kdyby měli uzdičku anebo helmu. A jsou to dva kluci, kteří si postaví hnízdo a trochu odkoukávají od všech ostatních, jak na to rodičovství. Jsou z toho rodičovství stejně vyčerpaní a unavení, jako všichni ostatní. Jenom prostě jakoby procházejí a snaží se odkoukat a zjistit nějaký tipy a triky, protože prostě strašně chtějí to vajíčko a pak ho mají a pak se narodí. Je to mládě prostě stejně divoký jako všechny ostatní a u výchovy mláděte se pořádně zapotíte, i když kolem dokola panuje arktická zima.
5: V Ostravě tam pokračuje divadlo Loutek v inscenování pro nejmenší diváky a opět s postavami jménem Bato a Lato, které čeká další scénické dobrodružství, tentokrát nazvané Kde si Bato? Jaké to bude téma?
1: Tentokrát se Bato ztratí a aby ho Lato vysvobodila ze zakletí královny noci, musí zvládnout sílu zapomnění u přelaskavé babičky, zasloužit si pomoc od čarodějnice a zvítězit nad kouzly noci. Bato a Lato jsou dvě takové loutkové postavičky s inscenací pro úplně nejmenší diváky od 6 měsíců. Ty dětem zprostředkovávají hravé objevování světa očima Batolat, tedy pomocí zvuku, předmětů, ticha i světla. Pokračování Bato Lato, kde je světlo, je určené dětem už od 2 let, hraje si s napětím i humorem, který vzniká, když zmizí světlo, i s tím, co se děje v noci, když je tma a ticho. Za konceptem stojí autorka námětu Hana Volkmerová. Loutky navrhl Tomáš Volkmer a ti dva se podílejí i na nové inscenaci Kde si Bato. Ta je určená dětem od 3 let a bude mít premiéru 23. října na alternativní scéně Ostravského divadla Loutek.
3: Tolik tedy Ostrava. A v kladenském divadle Lampion zase vsadili na tradiční látku Jamese Matthewa Barryho Petr Pan. Tak myslím, že ten příběh o chlapci, který nechtěl vyrůst, známe skoro všichni. Jakou podobu mu vdechli v kladenském Lampionu?
1: Jedná se o novinku režisérky Apoleny Novotné, která má dlouholetou zkušenost s divadlem pro děti a mládež. A tato inscenace je určená dětem od 8 let. Vychází ze hry Jamese Matthewa Barryho, poprvé uvedené v roce 1904 v londýnském Duke of York's Theatre. A v podání kladenského divadla Lampion se jedná o adaptaci, kterou doprovází hudba a texty písní Jiřího Šlupky Svěráka a která v duchu předlohy tematizuje vztahy mezi sourozenci, hodnoty domova a rovnováhu mezi svobodou a bezpečím. Více o inscenaci řekla režisérka Apolena Novotná.
6: Mě zaujalo v ní téma, které se často neupřednostňuje v tom uvádění Petra Pana, a to je téma rodiny. Barry se staral o děti, které byly bezdomová. Celým tím příběhem se právě téma nedostatku lásky těch dětí a jejich světa, který oni si potom vytvoří jako náhradu za tu rodinou pohodu a bezpečí vytvoří, což je ta země nezemě, která je na jednu stranu divoká a nebezpečná a na druhou stranu je taková jako zoufale postrádající tam třeba to mateřské obětí, a to znamená, inscenace se odehrává v dětském pokoji od začátku do konce, kdy rodiče opouští svoje tři děti, odchází na večírek a nechávají je hlídat jejich pejskem Nanou, jako jejich chůvou. Nicméně po jejich odchodu je navštíví Petr Pan a s ním zažijí to dobrodružství, protože Petr Pan je odnese do té své země, nezemě, kde právě si můžou zkusit, co to je zažít, cítit se jako ztraceňák, to znamená cítit se na pospas jakoby divokosti a volnosti.
0: Dodává režisérka Apolena Novotná k inscenaci Petr Pán v kladenském divadle Lampion. Divadelní tipy pro rubriku Kultivátor určenou aktivním rodičům a jejich zvídavým dětem připravila Veronika Jošková-Štefanová a dnešní díl najdete také na webu Vltavy.

0: V celosvětově uznávanou ambasadorku žánru fado vyrostla portugalská zpěvačka Carla Pires, která nám teď 16 minut před 15. hodinou nabídla ochutnávku z desky Cartografado z roku 2020. My se teď ale z jihu Evropy přemístíme více na sever, a to konkrétně do Francie, kde se teď umělecké tvorbě dostává podpory i ze strany soukromých subjektů. Do rukou soukromých majitelů se teď dostávají třeba i historické budovy telekomunikací nebo elektrických závodů. A taková je realita třeba i ve francouzské metropoli v Paříži. Soukromé firmy zároveň podporují současné umění, a to i v projektu Jedna budova, jedno dílo. V rámci něj se například umělec Luke James v pařížském 17. obvodu rozhodl nainstalovat své sochy, inspirované nejen samotnými telekomunikacemi, ale také římskou mytologií. A s tímto umělcem natáčela naše spolupracovnice v Paříži Marie Sikorová.
1: Francouzský umělec Luke James mi vysvětlil, co ho inspirovalo ke svému dílu. Historická budova francouzských telekomunikací je z roku 1928, je jí tedy téměř 100 let, a právě telekomunikace se staly výchozím námětem, samotné komunikování a propojování lidí.
2: Connexion, c'est des termes du vivant, de l'être humain, tout simplement.
1: Instalace složená z keramických soch je teď umístěná v zeleném dvoře uprostřed budovy. Vztahy i provázanost jsou termíny blízké lidským jedincům společnosti, říká umělec Luke James. Výběr materiálu pro jeho instalaci byl záměrný. Keramika, jíl i glazurování je ve spojení s touto budovou, tedy s lidmi, říká umělec. Keramika navíc totiž odráží obložení budovy. Dnes historická stavba, její art deco, se mu staly inspirací.
2: Et finalement au centre du jardin aussi. Donc ça c'était un point de départ. Et ensuite donc c'est tout autour des figures de Janus.
1: Luke se nechal inspirovat i římskými legendami, a zejména pak postavou boha Januse, tedy boha vrat. Ten byl, jak vysvětluje, velmi spojený právě s lidmi. Luke mluví o 12 bytostech, kterými se dá pomyslně projít a uvnitř kterých lze najít poselství nebo zprávu.
2: Dans toutes les sens possibles et imaginables, et puis même dans la cour, du coup, il y a la question de la montée, de la descente, de la traversée, et donc les figures. J'appelle des figures, parce qu'elles ont des expressions. C'est très minimal.
1: Vše je podložené čísly a počty. Ve dvoře je záměrně nainstalováno 12 keramických soch, které odrážejí čas nebo ciferník hodin. Je to kruh uprostřed čtverce, říká Luke. Sochy jsou umístěné uprostřed zahrady, do které se nedá vstoupit, jen ji obejít. Práce s jílem nebo keramikou je velmi flexibilní, říká umělec. Jednoduše se může přidat nebo ubrat materiál, a to v podstatě kdykoliv. Taková je podle Luka výhoda. Navíc je to materiál velmi živý.
2: Tous ces matériaux-là, c'est que de la terre, c'est de la soustraction ou de l'addition. On peut enlever de la matière, on peut en rajouter. C'est donc l'agence IDA qui est venue me chercher pour me proposer de répondre à cet appel à candidature.
1: Luke James byl osloven francouzskou agenturou IDA, aby se zúčastnil výběrového řízení a představil svou vizi v projektu nazvaném Jedna budova, jedno dílo. Jeho práce se setkala s kladným přijetím. Přesně to odpovídalo hledané vizi. Veškerá práce pak vznikala v Paříži a také v Burgundsku.
2: Des artistes et voilà qui intègrent le bâtiment à l'extérieur.
1: Teď je jeho keramická instalace k vidění v Paříži v 17. obvodu. Z Francie Marie Sikorová, Český rozhlas.

Freiburský barokní orchestr pod taktovkou Gottfrieda von der Goltze a první část páté symfonie Wolfganga Amadea Mozarta na Vltavě 9 minut před 15. hodinou. A hodinu 14. teď společně uzavřeme jednou pozvánkou, a to pozvánkou do Národního technického muzea v Praze na Letné, které včera otevřelo výstavu Sága rodu Heinzů. Stalo se tak u příležitosti 190. výročí vzniku této nejstarší české hodinářské firmy. Jejíž příběh není jen o podnikatelské cestě od řemeslných počátků k moderní průmyslové výrobě hodin, ale také o proměnách české společnosti. V první polovině 20. století patřila firma Heinz k nejvýznamnějším podnikům československého hodinářského průmyslu. Její výrobní sortiment pokrýval osobní časomíry, hodiny věžní, ale také moderní průmyslové časoměrné systémy. Slibný vývoj ovšem násilně přerušil komunistický převrat, po kterém byl podnik zestátněn. Po roce 1989 se potomkům zakladatelů podařilo navázat na rodinnou tradici. A výstavu Sága rodu Heinzů si můžete v Pražském národním technickém muzeu prohlédnout až do 28. března příštího roku.

0: Jak vypadalo experimentální tvůrčí období Antonína Dvořáka?
1: Akademie Renáty Spisarové se sopranistkou Martinou Jankovou, klavíristkou Barbarou Mario Willi a muzikologem Jonášem Hájkem.
0: Ohledání originální písňové řeči jednoho z největších melodiků 19. století a o vzniku dvořákovského alba Early Songs.
1: V úterý 20. října 15 minut po 9. večer na Vltavě.

0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Petr Pavel i opozice změny kritizují. Koalice se shodla na novele školského zákona. V pondělí by ji měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měly hlavně motoristé sobě. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby novela začala platit od září příštího roku. Divadlo Petra Bezruče v Ostravě uvede v pátek premiéru inscenace UBU Fatal King Error 404. Autorské zpracování slavné hry Král UBU francouzského dramatika Alfreda Jarryho připravil režisér Jan Holec a dramaturg Petr Galdík. Groteskní inscenace se prostřednictvím absurdního humoru zaměřuje na touhu pomoci, infantilismus politiků a vliv médií a sociálních sítí na vnímání reality. Tvůrci nové inscenace vycházejí z původního příběhu, jeho strukturu ale výrazně upravili. A počasí dnes je oblačno až polojasno, později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 13 až 18, na horách naměříme kolem 8, na Šumavě pak až 12 stupňů Celsia. A více zpráv nám přináší zpravodajský web iRozhlas.cz.
0: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
1: Příjemné a pohodové odpoledne s datem 14. října vám přejeme, milí posluchači. Už před 3 týdny jsme vkročili do podzimu. Podzimní nabídka kulturních akcí je víc než přepestrá. Vedle hudebních festivalů se koná i řada literárních a knižních akcí a veletrhů. Ten frankfurtský, jak víte, na kterém letos byla Česká republika v roli čestného hosta, skončil teď v neděli. A na jeho zahájení nechyběla hudebnice Iva Bitová, která teď zahájí také další 15. hodinu středeční odpolední Vltavy. Z desky Zvon pro vás vybíráme píseň Zelený výneček.

Hlas Ivy Bitové i její nespoutaný hudební projev nás protáhl prvními minutami 15. hodiny odpolední, kterou už za chvíli budeme dál plnit nejen multižánrovým hudebním výběrem, ale také zprávami o mimořádných počinech tuzemské i zahraniční kulturní scény. A myslím, že za pozornost určitě stojí i knižní novinka vizuálního umělce Jiřího Černického, kterého mnozí z nás po právu považují za člověka odvážných a často i nepohodlných názorů a postojů. Ostatně stejná jsou i jeho výtvarná díla. Tento umělec rád ukazuje člověka a naší lidskou civilizaci z té horší strany, kam se bezesporu zařazujeme všemi formami násilí, které jsme schopni páchat, včetně genocid a válek, ale zařazujeme se tam i s otročováním slabších nebo jakkoliv se lišících lidí nebo minorit. Věčný provokatér teď tato témata otevírá také na ploše 119 knih, které zatím nikdo nenapsal, ale on by si je rád přečetl. O svém archivu nenapsaných knih nám autor bude vyprávět osobně už za chvíli, je na cestě za námi do studia. A u knih, byť u těch napsaných a vydaných, se trváme i v závěru hodiny. Zaostříme na významného současného rumunského spisovatele Filipa Floriana. Jehož tvorba doposud nebyla do češtiny přeložena. To se teď ale mění. Na začátku září u nás vyšel jeho román Dny krále. O čem je, to nám řekne koncem hodiny Josef Straka. Tak zůstaňte s námi.

0: Sonáta pro violončelo a klavír číslo 5D dur Ludvika van Beethovena dozněla na Vltavě 13 minut po 15. hodině a my už se teď budeme věnovat knižním novinkám. Přestože český i světový knižní trh přetéká knihami, najdou se mezi námi tací, kteří si mezi nimi nevyberou. A tak si sestaví vlastní knihu titulů, které by chtěli a potřebovali číst. A právě takovou knihu přednedávnem vydal český vizuální umělec Jiří Černický, tvůrce experimentálních a intermediálních projektů, u nichž právem zaznívají přívlastky jako skandální nebo nekorektní. A myslím, že právě takový je i jeho archiv nenapsaných knih, soubor 119 knižních obálek a anotací knih, které zatím nikdo nenapsal. Jak archiv vznikal a jaká témata v něm rezonují, to nám Jiří Černický přichází říct právě teď. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím.
0: A jestli jsem to pochopila správně, tak k napsání a vydání archivu nenapsaných knih tě vedla frustrace z toho, že si nemůžeš přečíst knihy, které bys sám četl rád. Čili jaký typ knih ti chybí? Po čem jako čtenář toužíš, ale nedostává se ti toho?
1: No, první knihou byla kniha, protože se docela cestuju po světě a jedna z těch knih, kterou bych chtěl si přečíst a nemůžu, je, aby si vyjádřili rabíni ke Koránu třeba. Jo? To je první kniha v té knize a jsem říkal, proč to není možný, tak jsem si vymyslel vlastně, jakože nějaký místo, kde se dohodnou teda, že to zkusej, ale proto je tam ta anotace, aby zjistil člověk, v čem je problém, že to napsat nejde. Jo? Čili první kniha je talmudický výklad Koránu. Tak divák musí vědět, co je to Talmud. Ale představa, že by někdo napsal, autor Talmudu, co si myslí o Koránu, tak to je řekl bych, jakoby problematický. Ale já bych si to hrozně rád přečel. Vy si můžete teda sejít s rabínem a říkat se s ním někde inkognito na čaji, co si myslí o Koránu. Ale něco jiného je to napsat skutečně.
0: To každopádně. Ty jsi člověk i tvůrce, který tvoří kritická díla. Tvým dílům nechybí kritický osten, který často umocňuješ ještě rámcem parodie nebo satiry. Myslím, že tak je tomu i v případě archivu nenapsaných knih. Rád se taky pohybuješ na hraně pravdy a fikce, což se v případě nenapsaných knih víc než nabízí. Byl to i pro tebe nějaký podnět k tomu tuhle knihu vytvořit, nějak pohybovat se na tomhle hřišti?
1: No, samozřejmě nakládání s fikcí, no, používání fikce je strašně zajímavá věc. A není to tak, že by chtěl člověk být lhářem a realitu ohýbat, jak se mu to hodí. My jsme obklopení fikcí, jo, takhle to je. Já třeba jsem žil za komunismu a žil jsem v propagandě. To nevědění, kde se nacházíme, ta propaganda, čeho jsme denodenně v médiích svědky, to je strašně zajímavá věc. Vy se pravdu stejně dozvíte třeba po 30 letech, co se skutečně stalo. Takže ta normalizace mě svým způsobem na mě měla takovejhle jako blahodárný vliv, když to tak řeknu, že mě baví jakoby fabulovat takovým způsobem, že vy nevíte, kde je pravda. Častokrát v těch mých věcech zjistíte, že to, co je nejbláznivější pravda je, a naopak, jo, že ty věc vlastně jakoby, že tam jsou přehozený, to paradigma je přehozený, protože ta realita je sama o sobě tak bláznivá, že jo. Můžete se podívat do zpráv opravdu denodenně, nikdy bych si nedokázal představit, že budou Američani odebírat ropu, to je jak z nějakého science fiction od Ruska. To prostě si nikdo nedokázal kdy představit, že by se fakt tohle z toho mohlo stát a teď se ráno probudíte a zíráte na to z sci-fi. Čili tohle je samozřejmě úžasný kreativní záměr, tvořit takováto díla.
0: Když jsi zmiňoval normalizaci a propagandu, ve které jsi vlastně vyrůstal, nebo jako mladý člověk si v tom žil, myslíš, že dnešní doba je v něčem obdobná?
1: Je úplně stejná ze všech stran, samozřejmě. Jo, tak není to tak, že lže Čína a totalitní režimy a Rusko a tak, že Amerika, že Británie, ze všech stran, každý si

0: myslím, že těch linek je tam spousta.
1: Spousta linek, týká se to jak historie, nejsou tam jenom knížky, který jakoby by byly ze současnosti. Jsou tam knížky, které jsou z hluboké historie a samozřejmě politika je všudy přítomná. Jedna ze silných linek, tak jako je protknutý náš život politikou, tak jsou protknuté i ty knihy.
0: Tak jsme nějaké konkrétní.
1: No, podívej se. Tady
0: můžu, já tady mám, jo.
2: Otevřeš
0: si první knihy. Vliv letargie, senility, demence a celkové životní rezignace na politická rozhodnutí a tvorbu zákonů. Nebo praktikování vůdů při potlačování politické korupce.
1: Nebo výhody represí při realizaci mírových misí. Jo, je tady spousta, jako opravdu ta politika je leckde. Tady máš legitimita eliminace lidských životů v průběhu revolucí a převratů. Jo. Specifika pohlavních chorob vrcholných stranických vůdců. Nebo pornografie jako účelový prostředek pro zvýšení disciplíny armádních mužstev. Ty autoři můžou být tady, to je třeba z první světové války od nějakého generála. Jo. Nebo tady máš aristokratické konvence komunistických vůdců. Mm-hmm. Zamyslete se na
0: tím.
1: Můžeme pokračovat dál, že jo. Rasové aspekty třídního boje. Taky zajímavý, že jo? Kdo se učil za dob normalizace. Využití levné pracovní síly v obřích stavebních projektech.
0: Říká vizuální umělec Jiří Černický,
1: jo, spousta
0: který zůstává knih. Hostem středeční odpoledne.
1: Konečné důsledky faktického ovládnutí světa prostřednictvím anglického jazyka.

Je zdatným surfařem po oblasti lidského vědění a lidských skutků, říká o českém vizuálním umělci Jiřím Černickém filozof Miroslav Petříček. A že má pravdu, teď mimo jiné dokazuje i Černického poslední projekt Archiv nenapsaných knih, ve kterém nabízí 119 knižních titulů, které by si rád přečetl, ale nemůže, protože je zatím nikdo nenapsal. A právě o tomto počinu, vydaném nedávno pražským

0: nakladatelstvím Pozitiv mluvíme s Jiřím Černickým ve středeční odpolední Vltavě. A když jsme u knih, které bys řekl, že opravdu formovaly tebe, bez kterých knih bys nebyl tím, kým jsi?
1: No, to je těžká otázka, samozřejmě hromady knih, protože já vím, hodně ruská literatura mě formovala, protože jsem za komunismu byl na pedagogické fakultě a musel jsem přečíst hodně klasické ruské literatury a hrozně se mi to líbilo. Asi kdybych měl vypíchnout jednu knihu, tak je to Platonov Čevengur, což je jako neuvěřitelný sci-fi, jak je taky undergroundová literatura ruská. Když bych měl vypíchnout něco z americký, že jo, mám, jako nebudu se zabývat ničím teďkon těžkým, jo, těžkým, tak mám rád v Melounovém cukru, Býtnickou samozřejmě, ale v Melounovém cukru, knihu, která mě formovala jako hypízáka, dalo by, že je to neuvěřitelně radostná kniha. Já se divím, že to ještě někdo nějak jako nesfilmoval, možná ještě jsem to nezachytil, že by to někdo sfilmoval. A řada dalších, teď, když jsem psal knihy, které se týkají třeba toho cestování, tak naprostá ikona pro mě je Josef Konrád. No a samozřejmě ta velká trojice, čtveřice největších spisovatelů, včetně Kafky samozřejmě, který je geniální. Tak Joyce třeba a tak dále, těch lidí. Musil třeba se mi líbí.
0: Když se teď vrátím zpět k tvému archivu nenapsaných knih a k tématům, kterými se zabýváš, řekla bych, že k něm hodně patří i násilí, určitá obludnost člověka, která se projevuje v činech, které jsme zkrátka schopni páchat. Jsme toho bohužel svědky i v dnešních dnech. Myslím, že jasně k něm v archivu odkazuješ třeba tituly jako Znásilňování žen a dětí, jako legitimní terapeutická technika ke snížení frustrace vojáků, nebo Manuál na výrobu oblečení z lidské kůže pro vojáky Wehrmachtu. Odkud se podle tebe bere tolik agrese a nenávisti v člověku? A má to násilí, které jsme schopni páchat, vůbec nějaké hranice?
1: No, já si myslím, že tyhle ty věci nejsou nějaký jako nepochopitelný, že to se dělo prostě, tyhle ty věci se dělo a já si jenom snažím představit, že by to někdo odkryl. To znamená, že by byl, dejme tomu, nějaký plukovník teda Wehrmachtu, a dostal by, aby nebyli sfrustrovaní ty vojáci, že páchají to zlo, tak jim napíše manuál. Jak to teda udělat? Nebo máte jedna z takových ožehavých knih, které tady jsou, je Lovecká příručka, že jo, na křováky. Jo, to znamená, že Holanděni opravdu lovili, že neměli křováky za lidi, tak je lovili v buši, že jo, a Britové se na tom podíleli a stříleli jako zvěř. Čili já jsem napsal loveckou příručku, jak si takovýhleho křováka ulovit, ale s tím, že on je taky teda lovec, jo, a že to může teda dopadnout všelijak. Jo, já se snažím legitimizovat to, co je pod pokličkou, to, co je bohužel normou, tak to otevřít těch klirá a delegovat to na spisovatele nebo autory, kteří byli nejblíž tomu problému. Jo. Takže to není, že bych se chtěl pást na zlu nebo propagovat. Naopak bych na něj poukazuju, že bohužel lidi jsou tací. A já nejsem někdo, kdo by dokázal lidskou ruši nějak, jako, a na to asi budou jiný profese, ale každopádně každý řekne, že zlo je nedostatek empatie, nedostatek soucitu s jinými lidmi, nějaký chlad v srdci. Jo. Takže to asi, to, taky jsem byl součástí let, kterých v Africe, že jo, zlejch činů, jak válečných konfliktů a tak, že jo. Takže, ale jenom s tím jdu na světlo, protože existují určitý země dodnes, včetně té Británie, včetně Holandska, který tak úplně to, co páchali v minulosti, neotevřeli. A tak já jenom to za ně dělám. Jo, mají to udělat oni, a já se, jakož vím, co dělali, tak snažím se napsat, jako delegovat na nějakého fiktivního spisovatele, který to konečně udělá a přihlásí se k tomu.
0: Ve tvém uměleckém rejstříku ale nechybí ani ekologické nebo environmentální problémy. Jak rezonují ve tvém archivu nenapsaných knih?
1: No, v několika knížkách samozřejmě jedna z nich je, jak nechat lidi milují tajemství, že? To je taky silný, pro mě silný téma tajemství. Jedny, když se podíváte na Instagram, na podcasty různý, lidi nejvíc si otevírají složku tajemno, tajemství. A to tajemství je energie, která se dá nádherně jako použít. A jedna z takových knih je, hodně jich je vědeckých, mám jich jako, já nevím, 2/3 jsou vědecké knihy. A jedna jich je nechat zmizet plasty v Bermudském trojúhelníku. Je to opravdu jakoby nutné, aby se to čtenář přečet, protože může zjistit, jak by se to mohlo udělat.
0: Když se zmiňoval tajemství, pak bych řekla, že do této kategorie spadá třeba i spiritualita nebo náboženství. To je další okruh, kolem kterého jako po orbitu kroužíš snad celý svůj umělecký život. Jak se promítly tyhle témata do tvé knižní novinky?
1: Spousta témat, které se týkají náboženství. No, tadyhle třeba poslední, to chce přečíst ten titul, že jo, tady máme, no třeba tady máte náboženství kniha. Archa úmluvy a Pandořina skřínka. Jo, jeden z těch titulů. Nebo máte...
0: Co třeba katolický stroj na eutanázii?
1: Ano, katolický stroj, tam je přímo návod, tohle je technická příručka.
0: A co je třeba ten katolický stroj na eutanázii?
1: No to je stroj, který umožní katolíkovi, který nesmí si vzít život, nebo je to hřích vlastně, tak je ten projekt na takový stroj, na eutanázii, kde nebude mít výčitky svědomí a bude chtít odejít ze života s přesvědčením, že to na ten posmrtný život nebude mít negativní vliv.
0: A co tibetská kniha mrtvých pohledem teorie superstrun? Té seš dokonce autorem.
1: Ano, to je jediná kniha, který jsem tam autorem, a to je závažná samozřejmě kniha, protože jsem jí autorem. A tam se můžeme dozvědět, jestli existuje posmrtný, jak by mohl existovat posmrtný život skutečně, co si já myslím jako badatel, jak funguje posmrtný život.
0: Co výtvarná stránka?
1: Málo těch je tam, já jsem sice vizuální umělec, ale je tam poskrovnu, ty jsou pesimistický ty knížky, jedna knížka je od slavného kurátora švýcarského původu Obrista a jmenuje se to, jestli to dobře pamatuju, Stigma východu evropského umění. Jo, tak jelikož si Obrist myslí, on kdysi navštívil východní Evropu, asi pan to jsem s ním měl, a mě to tak trochu urazilo, jsem s ním měl chviličku debatu a on říkal, mám na vás 10 minut. Takhle si podal východní Evropu a usoudil, že to tam není moc zajímavý. Takže je to taková kritika Obrista, dává mu to sežrat tady.
0: Říká vizuální umělec Jiří Černický, který byl hostem středeční odpolední Vltavy, představil nám svůj nejnovější knižní počin Archiv nenapsaných knih, který bude mít svůj křest 3. listopadu v Centru současného umění DOX. Je to tak?
1: Ano, od 6 hodin.
0: A tím to zveš tady posluchače
1: na křest. Zvu každého 3. listopadu, bude se tam číst, bude se slavit, že ta knížka je na světě.
0: Jiří Černický, díky za rozhovor.
1: Také děkuju.

0: Sedmá symfonie Josefa Haydna, konkrétně její pátá závěrečná část, zaplnila vltavský prostor 9 minut po půl čtvrté, a to v podání orchestru Orfeo. Jsme rádi, že v tento podzimní odpolední čas stále zůstáváte s námi.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď už se společně vydáme proti proudu času a zakotvíme v roce 1866, kdy do Bukurešti přijíždí budoucí král Karol I., stále ještě kníže Karel Ludvík Hohenzollern. A to, aby se ujal vlády, reformoval zemi a přivedl do ní železnici a mnoho dalšího. S ním dorazí i jeho zubař Josef Strauss s kocourem Siegfriedem. Ten první je skutečná postava, ti další dva jsou postavy fiktivní, což dává knize Dny krále velké napětí. Právě tato próza rumunského spisovatele Filipa Floriana nedávno vyšla také v češtině a my se na ni teď zaměříme se spolupracovníkem Vltavy Josefem Strakou. Vítám vás, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: A zajímá mě nejprve, co vás na románu rumunského autora upoutalo, čím si vás získala.
2: Je fascinující na tomhletom románu, jak se tam prolínají různé vypravěcí postupy, úplně to proplouvá, takže to není měnění vypravěcích postupů, všechno se slévá. A chvíli máme pocit, že čteme klasický historický román s několika fiktivními postavami, jindy se zase dějí překlopí až do jakéhosi postmoderního vyprávění, kde je vyprávěčem kocour Siegfried. V některých momentech jsem měl takový pocit, že jako bych četl další román Žila Verna, umístěný do poloviny 60. a 19. století do Bukurešti, který byl objeven teprve nedávno. Jak autor rozvíjí děj, tak mi to některé vernovské pasáže připomnělo. Jindy je zas vyprávění knihy vystavěno na malých příbězích dalších postav, například v tamnější Lipské ulici, kde žije německá komunita převážně obchodníků. Takže se tam prolínají faktické reality té doby na území Rumunska a vlastně poznání té doby 60. 70. let 19. století a zase úplně na druhé straně ta vylíčení té fiktivní postavy zubaře Josefa Strause a ten kocour Siegfried opravdu komentuje to dění velice specifickým způsobem, nebudu prozrazovat.
0: Řekla bych, že spisovatel Filip Florian není českým čtenářům příliš znám. Představíte nám ho stručně?
2: Je to vlastně škoda a je dobře, že vychází tento román, který v originále vyšel v roce 2008. Jinak Filip Florian se narodil v roce 1968. Novinář, později tedy i spisovatel. Jeho debut Malíčky z roku 2005 získal několik prestižních rumunských literárních cen a ocenění a byl přeložen do několika jazyků. Se svým bratrem Matejem pak napsal vzpomínkový román, který zachycuje dětství a dospívání v 70. a 80. letech v Bukurešti v Rumunsku. O knize Dny krále budeme ještě hovořit. Dalšího proza Všechny sobě vyšla v roce 2012 a přednedávnem dokončil další román, který se jmenuje Aritmetický průměr, zase situovaný do druhé světové války. Takže knihy Filipa Floriana vždycky nějakým osobitým kouzlem, osobitým nasvícením vždycky zachytí jistý úsek rumunských dějin. A to je na těch knihách fascinující.
0: Vraťme se teď ještě k románu Dny krále. Které momenty pro vás při čtení byly důležité a proč?
2: Tak určitě seznámení se s historií, protože o valašském nebo moldavském knížectví první poloviny 19. století se tady toho moc neví, stejně jako o vládě moldavského bojara Alexandra Ivana Kuzy v letech 1859 až 66. A samozřejmě a právě o příchodu Hohenzollernského rodu do Bukurešti, který tady usedá na trůn a budou tam až do roku 1947, tak se neví. A do toho vlastně s naprostou suvereností autor tam tedy přichází se svojí fiktivní postavou a zároveň vytváří to jakési napětí mezi tím, co je vlastně skutečnost, co je fikce. Častokrát vůbec nedokážeme poznat, co jsou ještě historická fakta, která jsou zpracovaný nádherným beletrským jazykem a co už vzniklo v hlavě spisovatele, protože se to všechno zajímavě prolíná a všechno je velice přesvědčující a důvěryhodné. A další moment, který mě při čtení vystupoval nad jiné, je vykreslení atmosféry jednotlivých míst, ulic, rozhovorů, takový jako duch doby, který jsem tam zaznamenával. možná to vystupovalo pro mě víc než jiné nebo historické souvislosti, které jsou ale podstatné pro tu knihu, takže některé pasáže jsem si četl s velkou radostí i opakovaně.
0: Říká Navrub románu rumunského spisovatele Filipa Floriana Dny krále, který v českém překladu Jarmily Horákové vydalo nakladatelství Euskaldun, náš spolupracovník, básník a publicista Josef Straka. A nevíte, chystají se další překlady Filipa Floriana?
2: Myslím, že se na tom uvedení knihy se o něčem takovém mluvilo. Uvedení bylo 9. září v Božské lahvici.
0: Tak děkujeme, budeme se těšit.
2: Také děkuji.

0: Přidušený hlas i trubka Louis Armstronga v písni Top Hat, White Tie and Tails z desky Louis Under the Stars z roku 1958 je s námi ve středečním odpoledni s datem 14. října. Teď už 11 minut před 16:15 odpolední, ale budeme mluvit a uvažovat se spisovatelkou Pavlou Horákovou. Její dnešní vltavská úvaha má název Šnečku, šnečku.
1: Kdysi jsem se od svých srbských přátel dozvěděla, že i u nich existuje dětská říkanka nabádající hlemíždě, aby vystrčil tykadla. Jenže na rozdíl od té české, která Šnečkovi slibuje krejcar na tvarůšky, balkánská plži vyhrožuje, že dostane sekirou do hlavy. Když se ke mně dostala i anglická verze, která Šneka vybízí, ať vyleze z ulity, jinak bude bit až z černá na uhel, začala jsem pátrat. V hlubinách internetu jsem objevila dobře utajenou stránku italského badatele Giovanniho Groskopfa, který si před lety dal obrovskou práci a schromáždil přes 800 verzí šnečí říkanky, a to i v jazycích, o nichž jsem nikdy neslyšela. Z jeho sběru plyne, že básnička ponoukající plže k vysunutí tykadel je panevropská a prastará a ke Šnekovi přistupuje buď metodou cukru nebo biče. Nejvíc příkladů našel badatel ve Středomoří a v Německu. Německé verze slibují Šnekovi vyškrábat oči a utrhnout růžky, sesílají na něj hrom, myš nebo žížalu. Ve švýcarské němčině Šneka roztloukají a napichují. V němčině polských Sudet mu vyhrožovali, že ho hodí do hrobu a sežerou ho vrány a psy, podobně jako v Lužici. V Tyrolsku ho poštípou vši, ale taky může dostat chleba, máslo a mléko. V Dolních Rakousích mu nabízejí krejcar jako my. V polštině dostane sýr, zelí nebo tvarohové pyrohy. V běloruštině 3 groše na pyrošky. Ruština Šnečkovi nabízí kus maštěného pyrohu, sádlo, brambory a koblížky, ale taky vězení a ránu palicí. V maďarštině mu podávají mléko a máslo, nebo mu hrozí, že ho hodí do jezera či do solné jámy, případně, že mu dům splundrují Tataři nebo Turci. V nizozemštině ho chtějí píchnout špendlíkem, rozdupat ho nebo mu rozdrtit dům na prach. Ale taky mu nabízejí chléb a sýr a pepř a sůl. Na Islandu dostane zlatý prstýnek, bezrohou krávu či zlaté zrno. V Itálii mu svatý Martin s motykou zbourá domeček. Někde dostane salát, víno a grapu nebo naopak facku, jinde zas namazaný chleba. Na Istrii ho hodí do hrnce a tykadla mu ustřihne holič. V Láciu ho oslepí svatá Lucie, v Trentínu mu papež usekne hlavu, v Benátkách ho sežere čert. Na Sardinii ho strčí do pece, praští ho sekirou a hodí ho do smetí. Ve Francii Šnečka o tykadla připraví dřevěným nožem či stříbrnými nůžkami. Podřežou ho nožem svatého Jiří, pošlou ho za mrtvými rodiči k bráně svatého Petra nebo k branám pekel. Nabízejí mu bílý chléb, polévku a nové boty. Dostane 100 ran holí nebo ho popraví pan král. Ve furlanštině ho lechtají a tlučou pěstí, ve valonštině ho hostí ústřicemi a bílým vínem. V Anglii ho buď zbíjí, nebo dostane chléb a ječmen. V Rumunsku ho posílají pít vodu z louže nebo z Dunaje. Slovenština mu nabízí mouku a hrozí podpálením domu. V chorvačtině mu domeček chtějí prodat, ve slovinštině zbourat, v norštině dostane vědro zrní, v hebrejštině koláček. Giovanni Groskop vypátral šnečí říkanku v severských, baltských, balkánských i turkických jazycích, ale i ve verzi baskické, okcitánské, provencálské, rétorománské, katalánské, berberské, velšské, bretonské, frýské, piemonské, arménské a jidiš. Také zjistil, že místa největšího výskytu říkanky se shodují s archeologickými nalezišti skládek hlemíždích ulit, což by nasvědčovalo tomu, že rýmovačka se nejhojněji dochovala tam, kde plži bývaly důležitou součástí jídelníčku. Baví mě romantická představa, že nevinná říkanka o Šnečkovi je možná starodávné zaklínadlo, které časem degradovalo na dětskou hru, tak jako se mnohé mýty zcvrkly na pohádky, z eposů se staly báchorky a odvážné romány poklesly na školní četbu. Když škádlíme Šneka, možná nevědomky z šerého dávnověku vyvoláváme zapomenuté, rohaté, hlemíždí božstvo.

0: Jaký je symfonický orchestr Českého rozhlasu v roce jubilejní sezóny?
1: Koncerty v pražském Rodolfinu, nahrávání ve studiu, zahraniční turné i open air akce.
0: V časozběrném dokumentu poslouchejte o historii, proměnách a osobnostech, které ho formovaly.
1: Premiéra radiodokumentu 100 sezon Sočru ve čtvrtek 29. října od 20 hodin.
0: Nebo na vltava.rozhlas.cz či v aplikaci Můj rozhlas.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Dobré odpoledne, je přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Ukrajina hlásí osvobození 16 vesnic v Doněcké oblasti při čtvrté fázi rozsáhlého protiútoku. O územních ziscích v rozsahu více než 100 km čtverečních informoval velitel 3. armádního sboru ukrajinských pozemních sil Andriy Bilecký. Plán Moskvy na obsazení celé Doněcké a Luhanské oblasti se podle Bileckého ruské armádě nedaří naplňovat a ukrajinské jednotky na severu Doněcké oblasti převzaly iniciativu. Územní zisky pravidelně hlásí i Rusko. Informace o pohybech fronty ale nelze nezávisle ověřit. Evropská komise navrhla o rok odložit metanové nařízení pro dováženou ropu a plyn. O pozastavení pravidel usilovaly 20 států, 27 včetně Česka. Původně chtěla komise kontrolovat emise metanu v dováženém, skapalněném zemním plynu a ropě. Pravidla měla platit od ledna. Těžaři a dodavatelé ropy a plynu by podle nich měli kontrolovat a vykazovat emise metanu. Podle kritiků nařízení ale ve státech třetího světa často chybí měřiče a nezávislí ověřovatelé. Na vzdělávací programy, filmové projekce a workshopy pro školy, pedagogy i veřejnost se zaměří Regionální centrum filmové a audiovizuální výchovy AV Hub, které se dnes otevřelo v minikině Čekárna v Olomouci. Jako 7. centrum tohoto druhu v Česku má propojit školy, pedagogy, lektory, kulturní instituce a odborníky a podpořit tak rozvoj filmového vzdělávání v Olomouckém kraji, jak uvedla jeho koordinátorka Hana Fischerová. Centrum vzniklo pod hlavičkou Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. A počasí dnes v noci bude polojasno až jasno, během noci se místy vytvoří mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat od 5 až k 0 stupňů Celsia. Četné přízemní mrazíky se objeví také. Na horách potom naměříme kolem 1 stupně Celsia. Zítra čekejme polojasno nebo skoro jasno, ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude místy až oblačno, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty se zítra dostanou na 12 až 17, maxima na horách kolem 9 stupňů a na Šumavě pak až kolem 13 stupňů Celsia. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Je mnoho podob lásky a i mnoho způsobů, jak za takovou láskou nebo vzplanutím udělat tečku. Americký zpěvák Paul Simon se na desce Still Crazy After All These Years v polovině 70. let domníval, že těch způsobů je hned 50. S písní 50 Ways to Leave Your Lover bodoval v celé řadě žebříčků a hit parád, dočkala se taky řady cover verzí. My teď uslyšíme tu z roku 2019. Její autorkou je původem arménská zpěvačka a pianistka Macha Garibian.

0: Zpěvačka Mahçab Garibian sice vyrůstala v Paříži v arménské rodině hudebníků, své pravé hudební já ale prý objevila až v New Yorku. Teď k nám promluvilo z desky s coltrainovským názvem Joy Ascension z roku 2019. A jaké téma k nám promluví a jaké téma bude otevírat dnešní premiérový akcent na Vltavě, to nám přichází říct editorka pořadu Lenka Buriánková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Dnes to bude o detektivkách. Jistě jste zaznamenali, že na konci září zemřel Peter May, skotský spisovatel a scénárista, který byl autorem populárních detektivních sérií Čínské trilery a Ostrov Lewis. A my se tedy zaměříme v akcentu dnes na to, proč rádi čteme detektivky a kriminální romány nebo trilery, jak chcete, jak namíchat ty správné ingredience tak, aby taková kniha čtenáře zaujala a nepustila, jak budovat napětí a hlavně, kde je hranice mezi kvalitní detektivkou a brakem. Bude nás zajímat, co je vlastně dnes současná detektivka, jestli třeba ji můžeme označit za takovou moderní pohádku a co je podle našich hostů víc, jestli psychologie postav nebo samotná kriminální zápletka. A zeptáme se právě taky na ten předsudek, že totiž detektivky jsou podle některých čtenářů podřadná literatura, protože mají předem daná pravidla, čtou se snadno a jejich cílem je především pobavit. Tak já jsem tedy zvědavá, jak se oba hosté k tomuto vymezí.
0: Tak a kdo budou ti hosté, o kterých teď hovoříš?
1: No tak budou to hosté opravdu na slovo vzatí na detektivky spisovatelka Michaela Klebisová a budeme tady také mít autora a zároveň literárního teoretika Michala Sýkoru, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.
0: Editorka vltavského akcentu Lenka Buriánková nás pozvala k poslechu dnešního premiérového dílu, který se bude věnovat detektivkám a kriminálním románům. Jste tedy srdečně zváni k poslechu kdy jindy než v 16.30. Lenko, díky moc, ať se daří.
1: Díky, naslyšenou.

0: Třetí část druhé symfonie Amol Camille Saint-Saëns doznívá na Vltavě 14 minut po 16. hodině, a to v podání orchestru Tapiola Sinfonieta. A my už teď společně budeme promýšlet Havla. Ostatně právě tak se jmenuje nová publicistická série Českého rozhlasu Vltava, ve které filozofové Alice Koubová a Tomáš Koblížek spolu se svými hosty hledají odpovědi na otázku, čím mohou myšlenky Václava Havla oslovovat dnešní svět. V šesté závěrečné epizodě přivítali literárního historika Martina C. Putnu a společně se zamýšleli nad Havlovou spiritualitou, jejími kořeny i významem pro současnost. Teď si můžete poslechnout ukázku z debaty, kterou moderovala Karolína Koubová.
1: Jak uplatňovat duchovní zkušenost v politice? Jako kdy je nebezpečné s tím nepočítat, s touto a vyloučit jí, a kdy naopak, za jakých podmínek by to mohlo být přínosné?
2: To se velmi těžko vztahuje k době dnešní, protože dnes se náboženská hesla v politice užívají zase velmi znova, ale užívají se přesně v opačném smyslu, než je mínil Havel. Proto to znamená, dnes je...
1: Dobře to teď říct.
2: Tak to říkáme, že prostě, když dneska někdo řekne, já jsem křesťanský politik, tak člověk instinktivně říká, tak pozor, jaký druh fašisty to zase bude. Jo? Zase ne všichni, ale prostě od Putina po Trumpa, teď jako jsem mě nemínil, jaksi staré, dobré křesťanské demokraty, kteří prostě vykonali mnoho dobrého během dějin, a tím bych si tuhle to prostě novou fundamentalistickou pravici, která je v našich končinách křesťanská, ona má svůj obdobu v Izraeli, ona má svůj obdobu v Indii a v muslimských státech ani nemluvě, tak to je přesný opak toho, co on chtěl. To znamená, možná by mohlo být inspirativní právě tváří v tvář téhle té prostě fundamentalistické nenávistné etnoreligiozitě se vrátit k tomu, že každý je zodpovědný sám za sebe a že se někomu, kdo, omlouvám se, biblicky řeknu někomu, ne něčemu, kdo je prostě nad tím vším a mimo všechno a prostě nedá se žádným způsobem okecat, oritualizovat, okadidlovat, oblomit. Jo, možná vlastně to jeho, jak se tam citovali, to oko, které všechno vidí, ale proto vidí i mě a proto já jsem jenom jemu zodpověden. Možná, že tohleto je něco, co si z toho vzít můžeme.
1: Alice?
3: Já jsem našla v Havlovi několik zmínek, znovu je pravděpodobný, že je to přes Ivana a jeho kybernetiku o otevřeném systému. Je to něco jiného než intence systému, o kterých mluví v Moci bezmocných. Je to určitý systém vztahů mezi lidmi a jejich prostředím, který je dynamický, a to znamená, že se vyvíjí tak, že nepotvrzuje sám sebe, ale neustále se otevírá nějakému novému smyslu. A to je pro něj pozitivní obraz. Obraz otevřeného systému, rodinného, kolektivního, třeba i státního, nebo myšlenkového, kognitivního. A když já bych se ptala na to, jakou duchovnost teď potřebujeme, tak potřebujeme duchovnost, která otevírá naše systémy, aniž by je rozbíjela na úplné fragmenty. To znamená jakoby držet nějakou kohezi systému, který je ale schopen vlastně seberevize a sebeotevírání. Mně přijde jako celkem nedoktrinální popis duchovnosti, který bych se dal použít i dnes.
4: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas

0: Svébytná středním proudem rozhodně nekráčející Dagmar Voňková právě udělala tečku za středečním odpoledním kulturním servisem na Vltavě. Píseň Tam v Sihoti dozněla přesně v 16 hodin a 22 minut. A jestliže středeční odpolední vltavský čas mezi 2:30 patřil kulturním aktualitám, střídajícím se v rychlém tempu, čas večerní bude na Vltavě mnohem usebranější a koncentrovanější a patřit bude americké filozofce německo-židovského původu Haně Arendtové. 120 minut ke 120 letům od jejího narození připravil v rámci vltavského večeru na téma Petr Šourek. A k natáčení si pozval 3 filozofy a 1 filozofku, ovšem nejen je. Tady je krátká ukázka.
1: A musím zdůraznit, že jsme v roce 1964, těsně potom, co Hannah Arendt zveřejnila tu slavnou knížku o Eichmannovi, takže se to kolem ní točilo, že jo?
2: Günter Gauss se jí ptá na šok roku 1933, to je takový skoro citát, šok roku 33. Hannah Arendtová odpovídá, jistě, že to bylo hrozné, ale bylo to politické, nikoli osobní. Že jsou nacisté naši nepřátelé, no na to se Hitler nepotřeboval dostat k moci, abychom to věděli. Každému soudnému člověku, který nebyl úplně padlý na hlavu, to muselo být zřejmé už dobře 4 roky předtím. A že za nacisty stojí velká část německého národa, to jsme věděli také. V roce 1933 jsme nemohli předstírat, že jsme z toho v šoku.
0: Vyčítat mi můj tón znamená trefovat se

do mě osobně. Právě takový podtitul nese dnešní Vltavský večer na téma věnovaný filozofce Háně Arendtové. Pořad připravený ke 120 letům od jejího narození si na Vltavě nalaďte dnes ve 20 hodin. A zítra úderem 6. hodiny si nalaďte ranní mozaiku. Pozveme vás mimo jiné třeba i na velký knižní čtvrtek, který už zítra přinese rovnou 15 novinek všech žánrů. Od románů úspěšných autorů přes domácí i zahraniční biografie po knižní rozhovory o současném světě až po knihy pro děti a mládež. Věnovat se mu budeme před 7:30 v reportáži, ale také po 9. hodině, kdy za námi do studia dorazí jedna z autorek knižní novinky Markéta Mališová, která napsala knížku o Arnoštu Lustigovi. Věnovat se ale budeme i současné opeře. Národní divadlo uvede v premiéře operu Pelléas a Melisanda Claude Debussyho a do kin přichází také nový politický thriller ruského režiséra Andreje Zvjaginceva Minotaur, který pro nás zhodnotí Jana Podskalská. Tak si nás naleďte. Příjemný podvečer.

0: Mladičké Dolores Hayes bylo teprve 12 let,
1: když do jejího života vstoupil starší muž jménem Humbert Humbert.
0: Lolita Vladimíra Nabokova, nejslavnější román o zakázané lásce a touze.
1: V Četbě s hvězdičkou od 28. října, každý den od 11. večer.
0: A také na vltava.rozhlas.cz.

0: Oslavte 60 let Mezinárodní rozhlasové soutěže Koncertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardyho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socer.rozhlas.cz
1: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Na konci září zemřel skotský spisovatel detektivek Peter May, autor nejenom úspěšné trilogie z ostrova Lewis nebo také série čínských thrillerů. Jeho knihy ale nejsou jenom příběhy o vraždách a pátrání po pachatelích. Vyprávějí také o paměti, vině, vztazích a místech, které formují naše životy. Proč nás detektivky tak přitahují? A je to opravdu jenom oddechová literatura, jak se někdy myslí i čtenáři a čtenářky, kteří jinak po detektivce nesáhnou. Kde končí dobře vystavěná zápletka a začíná skutečně kvalitní literatura? A co všechno může kriminální příběh vypovědět o člověku a společnosti? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A v našem studiu je úspěšná spisovatelka detektivek Michaela Klevisová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A v olomouckém studiu také autor, úspěšný detektivek a zároveň literární teoretik Michal Sýkora, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.
2: Dobrý den všem posluchačům.
0: Dobrý den, Michale. Na konci září zemřel Peter May. Co podle vás uměl v detektivce tak dobře, že jeho knihy oslovily miliony čtenářů? Jestli se nemýlím, tak Guardian to snad vypočítal na nějakých 15 milionů výtisků. Michale.
2: No, já si myslím, já tedy od Petra Maye jsem četl jenom tu hebridskou sérii, ty čínské ani francouzské romány ne.
0: To znamená ty z ostrova Lewis.
2: Ano, ty z ostrova Lewis. A jako, on byl jako jedinečný ve vykreslení prostředí, ve vykreslení té deštivé, ponuré atmosféry a psychologie postav a to, jak vlastně ty postavy jsou srostlé s tím místem. A na mě úplně jako dýchlo to skotské počasí a to rozbouřené moře a neustálé deště. A já se domnívám, že to bylo jako příčina jeho úspěchu. Jako to jedinečné místo a způsob, jak jako tu atmosféru toho místa dokázal zprostředkovat a samozřejmě, jak to dokázal spojit jako s atraktivními zápletkami.
0: Peter May také prošel vlastně docela dlouhou dobu právě v prostředí Herbit. A Michale, ale pro vás je taky docela důležité to samotné místo, to odprožití, to prolnutí se nejenom vás jako autorky, ale i vašich postav.
1: Určitě pro mě je prostředí alfa a omega toho díla. Já tím začínám dokonce, že si nejprve určím prostředí a teprve od prostředí se mi odvíjí, co se tam stane, kdo tam bude žít, jaké ti lidé mezi sebou budou mít problémy, nesváry. Prostě z toho vzejde teprve ten krimi příběh. Takže popsat prostředí tak přesně, jak to uměl Peter May, tak to je pro mě úplně nejvíc.
0: No a je to složité, Michale. Protože ono to vypadá, že by to vlastně mohlo udělat každý, že půjde prostě ven, zrovna když ty Herbity zrovna nabízí poměrně velkou melancholii a ponorost někdy, ale že půjde ven a teď prostě jenom dá k sobě podstatná a přídavná jména.
2: Já myslím, že to je jako u všech spisovatelů, jako u veškeré literatury je to otázkou talentu. Jo, když to umíte dobře popsat, když máte cit pro atmosféru toho místa, když se vlastně na to místo dokážete nějak, nevím, jako emocionálně, ale intelektově napojit, tak pak se vám to podaří. Pokud tohle to nedovedete, tak můžete psát z jakéhokoliv prostředí a dopadne to špatně.
0: Michalo, vás na detektivkách zajímá více psychologie postav, než ta samotná kriminální zápletka. Ve své podstatě tu kriminální zápletku tak trošku máte jako nadstavbu toho, možná takový háček, takovou návnadu pro čtenářky a pro čtenáře, ale co vlastně vám ta kriminální zápletka dovoluje více pro pochopení psychologie postav, co by vám vlastně jiný žánr nabídnul?
1: Tak ona vnáší do toho příběhu napětí a mě samotnou baví vlastně sledovat ty postavy právě v takových těch dramatických zlomových situacích, které třeba úplně v takovém tom běžném příběhu, řekněme vztahovém pouze, tak tam tolik nejsou. Takže mě vlastně baví sledovat to, jak postavy reagují ve chvíli, kdy se jim úplně zhroutil život nebo řeší něco opravdu velmi vypjatého. a ponořit se do nich. A vlastně já píšu tak, že se dívám opravdu očima svých postav na tu situaci. Každou tu postavu já si prožiju. Nepíšu tak, že já jsem Michaela Klevisová a teď píšu o pánovi, kterému se ztratila dcera. Já v tu chvíli jsem pán, kterému se ztratila dcera. A pak, když popisuju tu dceru, jak někde prostě bloudí, tak já jsem ta dcera, která někde bloudí. Takže já si to opravdu všechno prožiju s těmi svými postavami.
0: To je tak trošku metoda Stanislavského jako u hereček a herců. To znamená, že musíte docela trpět při tom samotném psaní.
1: Já netrpím, protože se dovedu úplně odstřenout. To je strašně zajímavý. Opravdu funguje to tak. Já si myslím, že to asi musí mít i ti herci, nebo by skončili v blázenci. Ale já si to opravdu prožiju. Ale ve chvíli, kdy zaklapnu ten počítač, tak jsem to se já.
0: Michale, možná ještě teoreticky, jenom když se říká detektivka, tak ale ono to také může být kriminální román, nebo to může být thriller. Jsou to tři různé věci, nebo mezi nimi ta hranice je taková dost nejasná?
2: Jsou to tři různé věci, ale zároveň mezi nimi i jako taková nejasná hranice. My u nás v české terminologii proto nemáme ta správná slova, ale právě třeba jako v západní literární vědě mají ten zastřešující název crime fiction, tedy vlastně fikce pojednávající o zločinu, která právě zastřešuje na jedné straně detektivky, potom thrillery, potom třeba i špionážní romány, historické detektivky, a my u nás vlastně nějaký ten podobný typ termínu nemáme.
0: Akcent. V Akcentu se dnes věnujeme detektivce. Bavíme se nejenom o ingrediencích takových úspěšných žánrových knih, ale také o hranici mezi kvalitou a brakem. Společně se spisovatelkou Michaelou Klevisovou a spisovatelem literárním teoretikem Michalem Sikorou. A právě možná ten předsudek, který se váže k detektivkám, to znamená, že se jedná o nějakou méně vysokou literaturu. Je to něco, co vás, Michaelo, třeba konkrétně jako autorku trápí, anebo si říkáte, mám čtenáře a čtenářky, je mi to jedno?
1: Tak jedno mi to určitě není, ale už mě to až tak moc netrápí jako na začátku mojí kariéry, protože mně připadá, že se mi to povedlo trošku zlomit. Já, když jsem začínala, tak jsem do toho šla s tím, že budu psát kvalitní literaturu, která bude detektivkou. Mě vůbec nenapadlo, že to nikdo neočekává, že něco takového vůbec může vzniknout. A slyšela jsem, proč píšeš brak, proč prostě píšeš detektivky, to je nějaký takový podřadný žánr. Například mi třeba v novinách řekli, že moji knihu, že se jim líbí, ale nebudou je recenzovat, protože je to jenom detektivka. Z toho já jsem byla úplně otřesená, jelikož jsem věděla, že třeba v Británii takové ty moje oblíbené autorky, řekněme P.D. James, Ruth Rendell, tak byly velmi uznávané umělkyně a nikdo jim neříkal, že píšou brak. A já jsem si stále trvala na tom, že já prostě brak nepíšu, říkejte si, co chcete. A myslím si, že prostě tím, že to člověk dlouho dělá a dělá to nejlíp, jak může a opravdu do toho dává všechno, tak vlastně se mi tím, že jsem vytrvala a dělala to pořád stejně, tak se mi snad povedlo nějakým způsobem ukázat, že lze to dělat i jinak.
0: Michale, je to předsudek, který platí, řekněme, jenom u nás? A nebo skutečně detektivka si stále musí tu svoji pozici vydobít? Když to třeba srovnáme s komiksem, tak komiks u nás skutečně, mu to trvalo zhruba 20 let, než se mu podařilo přesvědčit lidi, že to není jenom literatura pro děti a mládež.
2: No, já se domnívám, že jako naší literární kritikou vládne nějaké takový pocit elitářství. Možná je to elitářství, možná je to nějaký druh lenosti, neochoty připustit si, že by mohli číst něco jiného, těžko říct, ale u nás skutečně jako i na tu detektivku se pohlíží stále jako na něco méně cenného. A přitom jako máme tradici velkých autorů, jako třeba Josef Škvorecký, který vlastně byl velkým příznivcem detektivky a dělal hodně pro to, aby vysvětlil, jak detektivka může být skvělá, ale úplně souhlasím s tím, co říkala Michaela, prostě naši tuzemští recenzenti to z velké části ignorují a nebýt, dejme tomu, takového Pavla Mandise, který se tomu věnuje soustavně na serveru i literatura, tak by snad ta detektivka u nás ani nebyla pořádně recenzovaná.
0: Michal, mimochodem setkáváte se i s čtenářkami a čtenáři, kteří říkají, že vaše knihy nebo i další detektivky rádi čtou, ale že to třeba ve své nějaké komunitě nebo skupině lidí, se kterými se stýkají, že to raději nepřiznávají?
1: Taky se mi to stalo. Naštěstí ne často, ale stalo. Mám ovšem pocit, že se to trochu opravdu za těch 20 let, co píšu, zlepšuje. Ono už jenom to, že třeba v scéně Magnesia Litera před pár lety vznikla kategorie detektivka. Já si myslím, že to je zrcadlo toho posunu, že ano, pořád to není tak, jak my autoři bychom si přáli, aby to bylo, ale myslím si, že se malinko to vnímání té detektivky zlepšuje.
0: Michale, když jsem četl rozhovor s vámi, tak jste napsal, že dobrý detektivní román poznáte podle toho, že má v sobě přísný logický systém a že dbá na dodržování pravidel. Ale mám takový pocit, že dnešní umělecký svět je založený na tom, že se snaží co nejvíce pravidel rozrušovat, protože už toho bylo tolik vytvořeno a napsáno, že kdyby se člověk opravdu držel jenom těch pravidel, tak možná bude opakovat to, co už vzniklo.
2: Tohle to platí pro tu detektivní zápletku, pro tu jenom tu vlastně striktně pátrací část toho detektivního románu, ale dobrou detektivku netvoří jenom tohleto. Jo? Dobrou detektivku tvoří zajímavé postavy, zajímavé prostředí, nebo věrohodné postavy, že jo? Věrohodná psychologie, nemluvě o jako literárních kvalitách, které mnohé české detektivky, už se troufám říct, jako dosahují taky. Takže ono to platí s tou přísnologickou strukturou, ale týká se to pouze té zápletkové části.
0: A pokud bychom se tedy bavili, to je otázka na vás na oba, Michale, může začít. Nějaké pravidlo, které vždy u detektivky dodržujete, protože když se poruší, tak se celý vlastně ten koncept toho napětí dokáže velmi jednoduché zbořit.
1: Tak já úplně takhle, že bych vyjmenovala konkrétně, že bych řekla pravidlo, to nemám.
0: No, jestli určitě nemáte nějaký seznam, nějaký checklist, který si vždycky odškrtnete a řeknete, tohleto jsem splnila, tohleto jsem neudělala.
1: Ne, já jsem naprostý chaotik, intuitivní člověk, nesystematický a já si řídím pouze citem při psaní. Já mám hodně načteno a já vlastně ta pravidla té detektivky, já je neznám, já bych vám je tady neřekla teď. Ale rozhodně pravidlo je, že pachatel musí být odhalen.
0: A to je docela zajímavé téma. Mimochodem, Michal, mám takový pocit, že je spíš naopak velmi systematický. Je to tak?
2: No, jestli takhle působí moje romány, tak je to dobře, ale já je taky píšu velice jako chaotickým, asociativním způsobem.
0: Počkejte, Michale, že vás přeruším, že to je zajímavé i pro vás pro oba. Jestli píšete, jak sami říkáte oba dva, tedy takovým intuitivním, chaotickým způsobem, ale víte, když začnete psát, kdo je vrah?
1: To musím, protože bez toho by detektivka nešla napsat. Nicméně, já si to trošku komplikuju a já si vymyslím na začátku 2 až 3 možné pachatele. Těm vymyslím, proč to udělali, jak se na ně přišlo. A vlastně až ve chvíli, kdy se najde oběť a začne se vyšetřovat, tak já si vyberu. Takže opravdu je fakt, že v prvních 2, 3 kapitolách tak ještě tápu a já vlastně ty postavy si osahávám, poznávám je, oni mi ožívají a já sama zjistím, který z nich, kterému to nejvíc sedne.
0: A jak to má Michal?
2: Já to tak vím od začátku, kdo je pachatel. Já myslím, že to je nezbytné to vědět, mi v tom úplně jasno. A když o tom tak přemýšlím, tak vlastně jediné pravidlo, které se já snažím dodržovat, je jako zaháčkovat čtenáře už od samého začátku, aby byl zvědavý, co bude dál. A k tomu potom i přizpůsobuju ty úpravy těch románů nebo úpravy textů, když na nich pracuji.
0: A když se zamyslíte vlastně nad tím, jakým způsobem pracujete s násilím, tak protože to je, myslím, u vás obou trošku odlišné. Tak Michale, je pro vás násilí prostředek právě proto, abyste odvyprávěl něco o samotných postavách, místu, také možná o té komunitě nebo o celé společnosti, anebo je to předpoklad pro to, aby se prodávalo víc knih?
2: Pro mě to násilí, které mám ve svých románech, je způsob, jak otřást čtenářem. Že nechci, aby k tomu, o čem píši, k těm tématům nebo k těm obětem, byl lhostejný a proto zkouším někdy jako jaká meze, co je ještě přínosné, no, co ještě možné, kam, jako chci, kam ještě možné se dostat. Takže u mě je to, jako, to množství násilí, které se třeba v mých románech děje, je dáno potřebou jako, nějak emocionálně zasáhnout publikum.
0: Dobře, a když říkáte, že zkoušíte, jak daleko dojdete, tak znamená to, že máte okamžiky, když si říkáte, tak to už se mně samotnému opravdu nelíbí, co tím postavám dělám. Takhle už nechci, aby byly zohavené anebo zničené.
2: Pak škrtám velmi výrazně.
0: Michaelo, vy jste známá tím, že naopak násilí ve svých knihách nemáte ráda. Dokonce ani nečtete detektivky, které jsou násilné, takže předpokládám, že moc ani nečtete knihy Michala Sikory.
1: Nečtu nic, kde je cokoliv násilného. Já jsem od začátku už jako čtenářka detektive, když jsem ještě nepsala, tak jsem se řídila tím, že pro mě dobrá detektivka je spíš ta, u které musím hodně přemýšlet, než která mnou otřese. Já si myslím, že jsou to dva úplně odlišné směry té krimi literatury. A já se snažím psát tak, aby prostě čtenář byl zvědavý, musel přemýšlet, pátrat se mnou. Ale vlastně ani, aby se ani nebál, to není vůbec podstatné, ale nicméně určitě je pro mě důležité tím čtenářem taky nějak otřást, jak říká Michal, ono je to potřeba u té detektivky, ale u mě je to spíše tím vcítěním. Já na to jdu tou psychologií, že vlastně nic ošklivého nepopíšu, ono se to stalo, já to popíšu, tu vraždu ve dvou, třech větách velmi čistě, ale myslím si, že čtenář je pak třeba otřesen prostě tím, že je nucen se vcítit do rodičů oběti například.
0: Chápu to správně, že máte nějakou určitou skupinu čtenářek a čtenářů nejenom vy, ale obecně v publiku, kteří prostě jsou přesyceni velkým množstvím násilí a kteří přímo říkají, když se s nimi třeba potkáte, já čtu vaše knihy, protože v tom není násilí?
1: Tak to je naprostá většina. Já si myslím, že jsem trefila díru na trhu nevědomky, jelikož já jsem to psala hlavně kvůli sobě, že mě to takhle vyhovovalo, ale bylo zřejmě strašná spousta čtenářů, kterým taková literatura chyběla a já bych řekla, že to je 95%.
0: No a Michale, nevstupujete naopak vy tím, že třeba v některých těch knihách to násilí popisujete dost explicitně, tak že jste vlastně v konkurenci s mnohými jinými autorkami a autory, kteří právě násilí používají často jako ten hlavní předpoklad toho, proč jsou jejich knihy známé?
2: Já o tom takhle neuvažuji. Pro mě to násilí, které třeba v mých knihách je, pro mě není cíl, pro mě je to prostředek, jakým chci vyjádřit nějaký svůj vztah k pachatelům, k těm věcem, které dělají, a mám pocit, že jako to nejde vyjadřovat jako tlumeně, to nejde vyjadřovat vlastně jenom napůl, protože bych tím trochu jako obelhával sám sebe. Já úplně rozumím tomu, co říkala Michaela, a vlastně jako souhlasím s jejím přístupem, ale jako já se na to dívám trochu z jiného úhlu.
3: Jedno kulturní téma, více úhlu pohledu.
0: Na Vltavě posloucháte pořad Akcent, mluvíme o detektivním literárním žánru a našimi hosty jsou spisovatelka Michaela Klavisová a také autor a zároveň literární teoretik Michal Sikora. Když se podíváte na to, jakým způsobem funguje současná česká detektivka, dodržuje některá, řekněme, pravidla toho, jak jsou úspěšné detektivní romány v zahraničí, ať už tedy v té velmi propírané skandinávské oblasti, anebo v té anglosaské nebo jiné, anebo máme nějaká určitá svá specifika, Michale?
2: Já se domnívám, že my vlastně jako držíme celkem, nebo teď současná detektivka drží celkem krok se světem právě v té mnohotvárnosti, že nabízí a pokrývá celou jako škálu těch různých typů a různých přístupů od takových těch klasických konverzačních detektivek přes ryze oddechovou četbu až po knihy, které třeba chtějí mít nějaký přesah směrem k společenskému románu nebo chtějí reflektovat nějaká jako aktuální společenská témata. Takže nevím, jestli existuje něco jako typická česká škola, ale v podstatě pokud jde jako o ten záběr, tak jsme se přiblížili, myslím, té evropské úrovni.
0: Michal.
1: Já se taky domnívám, že rozhodně současná česká detektivka je veskrze kvalitní. že tak, jak když já jsem začínala psát, tak opravdu to bylo považováno za brak a já si myslím, že určitým procentem i po právu, protože tady vycházely v těch třeba 90. letech nebo na začátku těch 2000 let i knihy, opravdu byla to obrovská šíře a byly tam i velmi špatné knihy. Myslím si, že v současnosti máme ten evropský standard.
0: Když teď Guardian dělal rozhovor se skotským autorem Ianem Rankinem, tak on říkal, že ho zajímá kriminální literatura, která zkoumá společnost a její problémy. Je vlastně detektivka vhodná pro vyprávění o například korupci, třídních rozdílech, o nerovnosti? Protože vyšetřování právě umožňuje proniknout do těch různých společenských vrstev. Je to vlastně takový ten dobrý vehikl, jak dávat společnosti ta těžká témata, Michale?
2: Určitě. Já v podstatě jako to, co si já vybírám ke čtení, to jsou právě tento typ detektivek, které mají ještě nějaké téma, které jsou o něčem, které něco říkají o světě, kterém žijeme. Mě takové ty příběhy, kdy na začátku je vražda a na konci se dozvíme, kdo to udělal, mě to nebaví, protože to je pravdu potom už stejné, jak dělané, jak podle mustru, ale právě to, co jako říkal Ian Rankin a tak, jak on k tomu přistupuje, to je ten typ detektivky, kterou já mám rád, kterou já vyhledávám a snažím se jí sám psát.
0: Michalo, když se třeba podíváme na Vraní oko, vaši knihu, tak tam, která vznikla, jestli se nemýlím tím, že jste si oblíbili s manželem ornitologické procházky a najednou jste udělala román detektivní z prostředí ornitologů, kde tedy jeden z nich zemře, ale je tam střet s místní komunitou. Takže to pro vás opět zase byl nějaký prostředek k tomu, jak se podívat na to, jak různé lidské povahy přistupují na základě nějaké tragické události k řešení sami sebe, ale možná i té celé komunity? A nebo vám tam vkládám věci, které tam byste ani nechtěla mít?
1: Ne, určitě ano. Mě tam zajímalo vlastně přesně střet ochránců ptactva a lidí, na jejichž pozemcích má vzniknout ptačí rezervace. A já vlastně jsem vůbec nechtěla, aby ten příběh byl černobílý, abychom to měli postavené tak, že ochránci ptactva jsou ti jediní dobří a vlastně majitelé pozemku, kteří si chtějí postavit baráčky, jsou špatní. Já prostě jsem chtěla dívat se opět očima všech a říct, mě vadí tohle, já jsem dobrý v tom, vlastně, jo, jako prostě dívat se na to tak jako velmi nezúčastněně. A já doufám, že se mi to povedlo, protože zrovna ta knížka je jedna z těch, které mají nejlepší ohlasy.
0: Detektivky už jsou s námi opravdu stovky let. Mám takový pocit, že Michal Sýkora v jednom rozhovoru zašel až do antiky k Oidipovi, ale když se na to podíváte z pohledu právě toho, že detektivky nejenom, že tedy jsou v té tištěné podobě, ale také jsme jimi zahlceni v různých, v nějakých televizních seriálech nebo filmech. Co jsou ta základní kliše detektivy, které vy oba dva bytostně nesnášíte a které vám vlastně znechutí sledování nějakého filmu, seriálu anebo čtení knihy, Michale?
2: Mně je to takový ten vyhořelý detektiv, takový ten alkoholik, rozvedený, se kterým se nikdo nebaví, který je vlastně napůl zhroucený a spíš se tím příběhem jenom tak potácí.
0: A že jich je.
2: To jsou potom takové ty příběhy, kdy ten policista má tolik různých problémů a vad, že nakonec to působí, že jediný, kdo je tam psychicky v pořádku, je ten pachatel. A to je pro mě klišé, kterému se já jako velice urputně snažím vyhýbat, protože mi to až připadá až směšné v tom, jak se to mnohdy kumuluje.
0: Já mám takový pocit, že Michaela to vyřešila tím, že její vyšetřovatel Josef Bergman je prostě klidný, spořádaný, vyrovnaný muž. Není ale nudný pak?
1: Není vůbec nudný. On je tím, jak je normální, tak je v dnešní době strašně výjimečný.
0: A jaká jsou ta kliše, které vás zlobí, pokud by to tady nebyl tento typ vyšetřovatele nebo vyšetřovatelky?
1: No byl. Já úplně souhlasím s každým Michalovým slovem, protože já, když jsem začínala psát, tak jsem přesně věděla, co nechci. A to je detektiv, alkoholik, psychicky labilní, vedoucí nějaké léky, potetovaný, který právě vyšel z vězení a tak dále. Jo, já jsem přesně chtěla, aby můj hlavní hrdina uklidňoval ty čtenáře. To je takové to hlavní kliše, které se neustále opakuje. A pak ještě smíšená vyšetřovací dvojice, mezi nimiž vzniká nějaké jiskření a oni musí se ze začátku nenávidět a na konci se snad jdou vzít, jo, a to je pořád, no, zbytečný.
0: A oni se nakonec stejně nevezmou, protože u té další knihy se ukáže, že se nějak rozhádali.
1: Přesně tak, ale musí tam neustále se řešit ten jejich vztah, že jsou prostě muž a žena. Já si myslím, že prostě je to úplně zbytečné.
0: Úplně na závěr. Detektivka, která vás opravdu baví a mohli byste po ní sáhnout kdykoliv a nebyla by to vaše kniha. Michale?
2: U mě jsou to knihy Colina Dextra a Raymonda Chandlera.
0: Michal?
1: Tak moje navždy asi nejoblíbenější autorkou zůstane P.D. James, britská autorka, která už dávno nežije, ale ty její knihy jsou prostě detektivky a zároveň výborné romány.
0: Takže zpátky ke klasikám. Od vás o tobou. V dnešním Akcentu jsme se bavili o detektivním literárním žánru a v našem studiu byla spisovatelka Michaela Klevisová. Vám děkujeme.
1: Díky.
0: A v olomouckém studiu autor a zároveň literární teoretik Michal Sýkora, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Moc děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace mohou vést k autocenzuře. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Počítá s prohloubením schodku veřejných financí skoro na 5% budoucího HDP. Předlohu kritizovala opozice, zaměstnavatelé i nezávislá rozpočtová rada. Podle ní kabinet premiéra Roberta Fica nesprávně a účelově uplatnil výjimku z takzvané dluhové brzdy. Ficova vláda při nástupu do funkce slibovala, že podíl veřejného schodku bude postupně snižovat z tehdejších 5,3 až na 3%. Rozpočet na příští rok se schodkem 4,9% je podle Slovenské rady pro rozpočtovou odpovědnost realistický. Papež Lev XIV. Se zatím úspěšně zotavuje po úterní operaci zhoubného nádoru na plicích. Podle nejnovějších informací Vatikánu začal normálně jíst a chodit po nemocničním pokoji. Podstoupil také dechovou fyzioterapii. Na celkovou prognózu je ale podle lékařů zatím brzy. 90-minutová operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil Lev XIV. Audience až do 20. října. A počasí zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne pak bude místy až oblačno, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Teploty se zítra dostanou na 12 až 17 stupňů Celsia. Maxima na horách se budou pohybovat kolem 9 a na Šumavě až kolem 13 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Neoficiální kultura na pražském jižním městě v devadesátkách. To je téma nové, už čtvrté epizody ze série Vladimíra 518 Betonoví lidi. Vladimír se v ní se svým souputníkem Orionem vrací na jižní město do míst, ve kterých vznikaly jejich první nahrávky, tagy a grafity. Na procházku v ulicích navazuje bonusový studiový rozhovor obou protagonistů Betonoví lidi, doprovodí hudební výběr Vladimíra 518 a skladby projektu The Black Dog.
2: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště, kultura, co na nich vyrostla.
3: Betonoví lidi. Série Vladimíra 518 pro Český rozhlas Vltava.
2: Epizoda čtvrtá. Neoficiální kultura. Tahle epizoda bude veskrze osobní. Snad je to ten nejpoctivější způsob, jak k tématu neoficiální kultury na sídlištích přistoupit. Jde totiž o to hledat sám v sobě ty malý, ale důležitý momenty, který člověka táhly spíš než do místního kulturáku, někam na ulici, mezi ostatní, co se věnovali tomu jinému. Ty jiný kultuře, tý, která nebyla v televizi, nemluvilo se o ní v rádiu a nepsalo se o ní v novinách. Než jsme spolu začali dělat rap a já se stal součástí jeho kapely s naprosto bizarním názvem Peneřistýčka Hamboje, tak jsme spolu malovali grafity, pili pivo, kouřili trávu, hašiš, poslouchali muziku a poflakovali se po městě. To všechno byly totiž zárodky nějakých nových potřeb, hledání nového typu kultury, kterou by pravděpodobně šlo nazvat urbání. Urban culture. Městská kultura definovaná urbanismem. A právě i v tom může být Achillova pata celý myšlenky, protože rozvolněný modernistický urbanismus sídlišť v sobě úplně nemá atributy zahuštěného městského centra. Šlo vlastně otisknout sídlištní realitu do autentických kulturních výstupů? Jet metrem z centra Prahy na Jižák je jako přeskočit z jednoho filmu do druhého. V devadesátkách jsem většinou nastupoval buď na Muzeu, nebo na Pavláku, a po chvíli jízdy cítil, jak souprava metra projíždí Nuselákem, na Vyšehradě vykouknul prosklenou stěnou ven směrem k plastické stěně Stanislava Kolíbala, která mě tehdy spíš ale zajímala jako místo ideální pro grafity. A to tam taky bylo. Dustyle Kings, DSK od Miratu a Tea Coffee Paint, TCP od Kobyho. V metru jsem vždycky seděl tak, abych mohl ve stanicích sledovat soupravy u protějšího peronu a viděl tak jména, který zrovna jezdí, co přibylo novýho, který vlak sem přetáhli z jiný linky a zamíchali nám tak nečekaně kartama. Nutno dodat, že v té době byla každá druhá souprava pomalovaná a král linky C byl právě Orion, který mu na trase v jednu chvíli rotovalo nejvíc panelů. Vystoupím na hájích, vyjedu po eskalátorech a vejdu do středu sídlišní platformy věnované občanské vybavenosti. To, co bylo dřív skromný a bez barev, je dnes neuvěřitelně zanedbaný, jeden provoz překrývá ten další, kebab nahradila pizza, pestrobarevná reklamní grafika se loupe snad jenom proto, aby pod sebou s radostí odhalila ještě větší bizarnost z nedávné minulosti.
4: Tím, jak je dneska hezky, tak vlastně to vidím pozitivně, ale jako kdyby bylo ošklivě, tak to je depka jak hovado.
5: Ale a máš vzpomínky jako z dětství, že ti to připadalo jako pěkný? Jako, že jsi měl pocit, že to je fakt centrum toho jižního města tohle?
4: Jo, vlastně to jo, tak protože jsem byl tady odsaď, takže jsem jako byl patriot, když vlastně si říkáš, že to je hezký, když není, protože jsi odsaď a máš k tomu nějaký vztah.
5: Ale třeba to jako na začátku bylo hezký, nebo jsi to tak nevnímal nikdy, jako ti to vždycky přišlo takový jako...
4: Tak, no, vždy mě to přišlo hezčí než teď rozhodně. No, prostě ty zateplení baráky jako se ta šedivá masa, i když jsem repoval o tom, že to chce barvy, tak jsem to nemyslel zrovna takhle, jako že někomu zbyde tyrkysová a napr... to, pardon, a daj to všude, takže...
5: Ale víš, co se říká... Buď opatrný s tím, co si přeješ. Takže vlastně, když jsme mluvili v těch textech o tom, že to město potřebuje barvy, tak opravdu jsme asi nemysleli tohle, že jo?
4: Prosím vás, takhle jsme to nemysleli. To se špatně pochopili.
2: Pro mě jako pro kluka z malého sídliště někde na západním okraji Prahy byl Jižák obrovský území, kde jsem si vyšlapal několik dobře známých tras. Většinu z nich jsme později stagovali svýma jménama. Bylo tak zřejmé, kudy pravidelně chodíme, a co jsou naše místa zájmu?
4: Já jsem jezdil na kolečkových brusích, na těch klasických. Tady byly krytý místa, když pršelo. Vlastně tam je doprava u metra na tom mramoru. A potom tam dál na té druhé straně výlezu z hájí.
5: Ale a dalo by se říct, že tady byla nějaká jako scéna?
4: Jasně, to byly prostě bruslaři a skejťáci. A vlastně většina z nich poslouchala rap nebo prostě hardcore a prostě jinou muziku než disco. Takže vlastně jsme se scházeli i kvůli tomu, protože jsme si vyměňovali kazety, nahrávky, videoklipy, MTV a tak.
5: Takže se dá říct, že vlastně to město vygenerovalo nějaký typy subkultur tady.
4: Jo, jo, přesně tak. A vlastně od té revoluci tady byl ještě o kus dál KD Opatov Rockklub Mamut a tam byly první jakoby rokotechy, nebo jak to říct. To začínalo v 7, končilo v 11:30 a tam prostě chodili všechny možné subkultury. Takže ty DJové hráli chvíli rap, chvíli kytarovky, chvíli elektro, chvíli hardcore a tak. Takže to se tady všechno jako rodilo a ty lidi vlastně spolu kamarádili, protože to bylo něco úplně jiného, než do té doby ta kultura nabízela nebo kam se dalo chodit.
5: Ale zajímavý je, že vlastně já jsem v tomhle období chodil třeba na Sedmičku, na Strahov, kde vlastně se dělo něco úplně podobného. Že si pamatuju, že ty pátky tuším, který dělal nevím kdo, Sedloni nebo kdo?
4: Myslím, že Sedlo měl soboty a pátky dělal Igor's Record Collection.
5: Je to možný, no, ale pamatuju si, že vždycky, když jsme vám přišli a bylo mi třeba, nevím, 14, tak opravdu chvíli se nabíhalo jako na rap a pak najednou byla sekce jako kytar a pak byla sekce elektroniky a ty party jako byly zvyklí různě na to reagovat, že vždycky, když odehrál jako rap, tak jsme odešli a naběhla tam jiná parta před toho DJ. Ale vlastně bylo hrozně sympatický, že ty komunity byly zvyklé takhle jako žít dohromady. Jakože dneska je to opravdu jako rozdělený, což jako je tou specializací a je to jako logický. Ale ten začátek těch 90. let byl romantický v tom, že ty lidi žili pospolu a chodili spolu na jedny mejdany, jako, což je fakt docela zajímavý.
2: pouliční kultuře Prahy se toho v 90. letech dělo neuvěřitelně moc. Postupně se stavěla celá scéna, určitá superstruktura, která propojila lidi, co zajímal rap, breakdance, graffiti a DJing. Věděli jsme i o lidech z jiných světů, ať to byl punk, skate, hardcore, reggae, ska, metal, elektronika, volný umění nebo divadlo. Možná jsme cítili bytostnou potřebu ty zkušenosti začít někam překlápět, někde je zapsat. A rap se zdál jako logická volba.
4: Jo, tady někde byl takový, tady se chodila na kulečník nahoru. Tohle bylo tak nějaký dostavby. Tady dřív bylo to první multikino, tady jsem starým.
5: Tohle místo, tuhle cestu mám hodně spojenou s tím, že jsem tady chodil do toho studia, že jo? Že vlastně já tím, že jsem jako nebyl z Jižáku, ale jezdil jsem sem úplně z druhé strany města. Ale v jednu chvíli jsme tady spolu toho hodně dělali a byl tady vlastně takový byt, kde žil Tomáš Sochůrek, který vlastně založil studio Jižák, kde se natočily všechny ty důležitý první desky českého nebo pražského rapu. Tak tohle je ta cesta, kudy jsem vždycky chodil a pamatuju si, že jsem si tady opakoval ty texty, které jsem tam pak měl natočit, že jo, takže je to taková alej vzpomínek v podstatě.
4: Jo, já jsem právě, když jsem se odstěhoval od rodičů, tak jsem byl u něj, to Sochůrka, a tam vlastně bylo to první studio, který jsme využívali. Tady po levé straně to nový multikino, který vlastně už je taky starý. To tady nebylo v té době. Tady byl nějaký jenom násep. Na to postavili a teď asi je čas to dát pryč. No, jako je to...
5: Všechny tyhle baráky jsme tagovali. To si pamatuju, že tohle fakt jsme měli stagovaný po cestě od metra až tam a furt velice, jsme přidávali.
4: Velice
2: posivé. Tomáš Sochůrek, a.k.a. Etienne, ve své době sehrál neuvěřitelně důležitou roli. Začal se vedle své účasti v kultovní rapové formaci Kolča věnovat i zvukovému inženýrství, čili studiové práci, a umožnil tak vznik spousty průkopnických nahrávek českého rapu.
4: Nevím, jak to vypadá vevnitř, ale myslím, že to bude zatuchlé. Tady naproti hřiště, tam jsme chodili vlastně sportovat. Jsme chodili hrát na hejbal, nebo házet na koš a tak. Nebo kouřit žodíčky, ještě v té době. A tady ten první barák vlevo, to je přesně to. Hvězdoslavova 514. A tam bydlel Tomáš Sochůrek a
5: tam se to všechno stalo, no. Jako vlastně tam jsme netočili jenom my, že jo. Oni tam vlastně, podle mě, vznikaly i první písničky NDA Bitch a takovýhle věci, že jo.
4: Já jsem vlastně měl první z té naší generace, že jsem vlastně byl nejstarší, takže jsem měl nějaký peníze. A koupil jsem si gramofony, tak nic. Takže ke mně chodili všichni ty mladší kamarádi se učit prostě míchat, skračovat a tak. Než prostě taky obrali rodiče o nějaký peníze a koupili si svoje gramce. Takže jsem chodil vejč a jednou mu ten Tomáš Sochůrek říká, hele Tomáši, co kdyby si koupil Acid, program na dělání beatů? On tak jo, a začal dělat muziku, no, takže i vejč se tady narodil. Tamhle balkon, 1, 2, 3, 4, 5, po pravý straně.
5: A Sochůrek už tam nebylí, ne?
4: Ten už tam nebylí, jen jsem odsíhal tamhle kousek dál do Petrovic starých.
2: Opotřebovaná paneláková chodba. Přeplněná nástěnka, černý tlačítka přivolávání výtahu, který má tmavě modrý interiér s vrchním, skoro divadelním svícením. Stěny kabiny jsou překrytý neuvěřitelné množství tagů, kresbiček a vzkazů. Po čase se vyplatilo do toho plechu spíš rejt, takže se černá masivnost tlustých fix potkávala ze subtilností světlejch vripů. Nejradši bych celou tu navrstvenou krásu vyříznul flexou a nainstaloval ji někam na čistou bílou zeď.
5: Ale já si pamatuju, jak jsme tady jednou jeli v tom výtahu s tagovaným punkovým a potkali jsme nějakýho týpka, který bydlel v tom baráku a říkal nám, že si jede nějakou kombinaci feťáckou typu jako něco rychlého a pomalého dohromady. Pamatuj si to? Že třeba říkal Herák a Piko.
4: Jo, nebo... počkej, to myslím, že jsem mu říkal Speedball.
5: No.
4: No, byl nějaký šílenec, no, tady místní nějaký dealer. Si pamatuju, jedno, že mi jednou dal do držky.
5: Za co?
4: Nevím, jak se mu nelíbil.
5: Na speedballu se mu nelíbil.
4: A já jsem vlastně bydlel, tam je ten balkon, tam tom patře, a já jsem měl okno bez balkónu. A vedle v tom bytě na svým patře tam bydlela nějaká paní nebo holka s dvouma dětma a oni vypli proud, tak jsem vlastně jí dával z toho okna do druhého okna prodlužovačku, aby ty děti nebyly pod mě prostě. A ona měla nějaký prostě, kalila, hodně chlastala a měla nějaký divný kamarády prostě, co tam hajlovali, takže vždycky, když mě to sral, jsem jim ten proud takhle vypnul. Oni pochopili, že asi
5: nemůžu hajlovat.
4: A se jim to asi zapnul.
5: To neuvěřitelný. Hele, a ještě jsem se nedávno vzpomněl na úplně neuvěřitelnou věc, která vypadá jak z nějaký pohádky. To je, že já jsem tam někdy přespával v tom bytě. A jednou si pamatuju, že jsme tam nějak zůstali jako do večera. Já jsem říkal, hele, tak já už nikam nejedu. A ty si říkal, tak zůstaň spát tady. A spal jsem u tebe v pokoji. Ještě jsme se jako lehnout a ty si říkal, no a slyšel jsi celý ty manžele někdy vůbec? A já jsem říkal, hele, já znám vlastně jenom ten jeden track a ty, no tak já ti to pustím. A pamatuju si, že jsme se lehli do postele, už byla, jako už se zhaslo, Miky pustil ty manžele a poslouchali jsme tu desku, u toho jsme usínali. Takže nás uspali manžele a my jsme vlastně symbolicky to pak přebrali a pracovali jsme na tom dál, no.

0: Nebylo by ale správný život mladých lidí na sídlišti příliš romantizovat. Život v gridu může někdy připomínat život v džungli. Všechno je na beton a každej
1: faní nám. Hele, a řekni nám něco o takových těch pouličních bitkách, které tady byly.
2: Ale to já jsem moc nezažil, protože jsem předtím ujížděl na koloběžce, ale byly tady prostě takový jako metalácký gangy, vše za komunistů vlastně. Všichni vlastně byli oblečeni jako metaláci a vlastně jako terorizovali trošku jako okolí.
1: Přijde neuvěřitelný, že to byli metalisti, jakože by mě nenapadlo, že tenhle typ lidí chodí někoho mlátit, protože jsem to vlastně nikdy neviděl, nikdy nezažil. A samozřejmě vlastně chuligány, který někoho mlátí, máš spojený spíš s lidma, který jako jsou na streetu, což znamená, že nejsou třeba úplně skinheadi, ale jsou to prostě jaký ty pouliční frackové, anebo jsou to skinheadi.
2: Tak to samozřejmě ještě v té době nebylo. A oni vlastně většinou měli útočiště někde, protože tady z každé strany od toho sídliště jsou lesy nebo lesoparky. Takže vždycky vlastně v prvním altánku v lese, jako tam měli základnu. Nevím, jestli foukali lepidlo nebo co, jako vlastně většinou byli úplně jenom ožralí. No a pak nabíhali do sídliště a prostě terorizovali všechny. Mlátili, rozbíjeli, jakože šlo prostě jako 30 lidí a dělali prostě bordel.
1: Ale a policie s tím něco dělala tehdy? No,
2: já jsem zažil jednou, protože je to šéf té bandy, myslím, že jsem měl Lískovec a bydlel kousek ode mě. Znali mě, takže jsem byl svým způsobem hájenej. Byla pivní

0: Pak vidím jenom, jak přijíždí taky ty lady v kombiku VB prostě a 10 aut a zaháně je směr les a tam je všechny pochytali. A my jsme skončili v pasiáku, nejde.
1: To je neuvěřitelný. Z dnešního pohledu to zní jak z nějakého prapodivného filmu, který si někdo vymyslel.
0: A nebo takový vlastně, když se podíváš na nějaký ty rajoty prostě v těch předměstích Paříže nebo no. V Itálii, tak prostě mně přijde něco takového, že mládež, co se nudí, prostě jakoukoliv záminku přetočí na prostě dělání bordelu a zapalování a tak.
1: Je to tak, akorát tady mi přijde naprosto neuvěřitelný, že to má ten kontext těch metlošů. Jakože to je obraz, jakože kdybys to dneska dal do filmu, tak si všichni budou myslet, jestli jsi to vymyslel, no. Že to je úplná blbost.
2: Ikonickou dominantou Jižáku jsou místní panelová dvojčata propojená lávkou, tedy hotel Kupa, z kterého je dnes ubytovna. Vyšší věž má 81 metrů a 23 pater, což z ní činí nejvyšší panelový dům v Čechách.
1: Jak jste říkali tomu paneláku s tím mostem nahoře? S tou lávkou?
0: Hodiny.
3: Jo, u hodin.
0: U hodin, jako hodiny, jo. A nebo jako fízlárna, protože patří ministerstvu vnitra. Ale jako nebo vojákům nebo něco takového. Do dneška, jako když tam jdeš, tak musíš projít nějakou vrátnicí. A nahoře je úplně jako taková zakonzervovaná jako restaurace, která, jako kde se vrátíš v čase třeba o 30 let. A můžeš tam normálně, máš skvělý výhled, úplně ze zora, že to je v posledním patře. A hrajou tam normálně dechovky, babky tam tancujou, jako. Dá si kuřecí prso z broskví.
3: Tam už skoro patříme. Tam bychom mohli jít?
0: No, my jsme tam točili videoklip na nějakou pecku. City Cowboys jsem udělal na Teritorium 3. Právě ještě se Sofianem Medmeď a s Pejnem, který jsou taky z Jižáku. A právě jsme chtěli natáčet v tom tunelu, v tom průchodu. Ale to absolutně nešlo, to prostě nás poslali do prd***. Vlastně nás chtěli vyhodit, aby jsme tam jako nějak jako na tajňáka točili. Ale zkoušeli jsme nejdřív mít jako povolení, aby jsme mohli dát ten průchod. A to prostě nám řekli, že to bychom museli žádat někde na nějakým ředitelství, policie nebo něco.
1: Takže je to další utopie vlastně, jakože tady jsou dva věžáky propojený lávkou, ale nesmí se tam chodit. Takže je to vlastně další nesmysl, ale... Jako je pravda, že ty baráky jsou ikonický tím, že jo?
2: V průběhu života jsme byli svědky toho, jak se z hudby, která se na počátku uchytila někde na okraji alternativní kultury, stal v podstatě hlavní hudební proud současnosti. I město samotný je v neustálý proměně. To, co bylo dřív moderní a nový, je dnes v podstatě tradiční a ověřený. To se týká i panelových sídlišť na okraji velkých měst. Některá z nich ale tuhle stabilizaci a prověrku časem nezažila. Naopak se díky postupnému rozpadu sociálních a ekonomických vazeb přiblížila statusu geta. A právě to bude tématem příštího dílu našeho podcastu Betonoví lidi. Slyšíme se, Vladimír.
4: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla. Autor Vladimír 518. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba 8Kid. Mistr zvuku Jaroslav Pokorný. Vizuály Irina Drahun. Sérii Betonoví lidi poslouchejte na Vltavě, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště a kultura, co na nich vyrostla.
1: Betonoví lidi. Série Vladimíra 518 pro Český rozhlas Vltava.
0: Michal Opletal, a.k.a. Orion, rapper, otec český hip-hop scény a vedle toho všeho i můj velmi blízký kamarád. Představ si, Michale, že my tě citujeme vlastně v názvu tady té podcastové série, protože jsme ji pojmenovali Betonoví lidi. Víš, z jakého textu to je?
2: Já bych řekl, že to je z textu Jižní město.
0: Přesně tak. Jak to je? Jižní město?
2: No, periferie, betonoví lidi, postavení na sebe, šedivý těsto, euforie, menší i větší, panel to tu přežije.
0: No vidíš.
2: Je to taková parafráze na králíkárny. Betonoví lidi, postavení na sebe.
0: Takže jsi to takhle představoval. Jakože jsi vlastně představoval ty jednotlivý klícky, které jsou naskládané do sebe, do nějakého tvaru.
2: No, jelikož vždycky každý, že jsme měli svůj pokojíček vlastně, což byla taková nudlička s tím okýnkem, tak když se koukáš prostě naproti na panelák, vlastně je to taková mozaika, je to vlastně takový jednoduchý displej. Když se ho rozsvítí, tak to dělá různý tvary a obrazce a představuješ si, kdo tam asi bydlí. Já jako dítě jsem si třeba představoval, když jsem musel jít spát v 9:30, v 9, třeba v 10. A někdo svítil, tak jsem si říkal, kdo tam svítí, třeba jako co asi dělá. Pak jsem se zeptal vždycky rodičů, jako kdo tam bydlí, proč ve 2 ráno svítí. Tak jsem dostal na zadek za to, že já ve 2 ráno přece mám dávno spát. A většinou to byl, jsem dostal odpověď nějaký novinář anebo nějaký alkoholik.
0: Jo, novinář anebo alkoholik, že tam byl. A nebo novinář alkoholik. Je pravda, že já když jsem byl malej, tak mě ve městě nějaký fascinovaly ty barevné okna. Že mi to připadalo jako vlastně hrozně výtvarný, že to vypadalo jako vánoční stromeček nebo něco takového.
2: Tam u nás byly takový obrovský bloky, že třeba jako to byl 12 patrák a měl třeba 8 vchodů, takže to byl opravdu jako takový monolit, kde těch okýnek bylo strašně moc.
0: Ty jsi ale nevyrost ve vyloženě velkým paneláku, ne?
2: Ne, náš panelák byl tak jako na okraji toho sídliště, nebo toho našeho kusu sídliště, 4-patrovej družstevní, 4+1 s velkou loďí, je takový VIP.
0: Přesně, úplně vysněná dispozice. No a nutno dodat, že ty jsi za mě nenarodil v Praze, že vlastně jste sem přišli, když jsi byl malý mimino, ne?
2: No, tak maminka byla učitelka ve školce, táta vědec, geolog a mladí rodiče zakládali rodinu, už měli bratra, já jsem se jim narodil, takže čekali na byt v Praze a jelikož máma pochází z Nového Města nad Metují, tak mě porodila tam vedle v Náchodě. Pak, když dostali byt, tak že si mohli vybrat mezi Hans Palkou a Jižním městem, tak si vybral Jižní město, což je takový legrační, ale vlastně bylo to tak, že otec by musel své pomocí v nějakým volným čase stavět nějakou bytovku prostě na Anspalce nebo nějaký rodinný domek řadovej nebo něco takového, což jako vědec matka rozhodla, že nepřichází v úvahu, že jednak jako to neumí a jednak jako na to nemá čas, ještě furt vyjezdil na služební cesty, protože musel jako vydělávat valuty, aby jsme se měli líp. Takže proto rozhodli, že půjdeme na Jižák a tam si máma vybrala přesně nějaký super byt, který byl velký prostorný balkon, výhled do polí, takže v tom to bylo jako relativně vlastně super.
0: Tak jako jak se v tom hrabem v těch informacích a zpovídáme lidi a taky samozřejmě si to člověk nějak okrajově jako pamatuje nebo se o tom bavil v životě s mnoha lidma, tak je pravda, že ty sídliště vlastně na začátku pro mladý lidi byly vnímaný jako šance vlastně jako k modernímu bydlení, by se dalo říct, jo. Jaký jsou tvoje první vzpomínky na sídliště, když se vybavíš úplně ty nejranější?
2: Si pamatuju, když jsem chodil asi ještě do školky a chodili jsme na metro po blátě a všude byly různý jámy a výkopy a nebyly chodníky a prostě, já si to pamatuju takhle, no, jenom šedivo, bláto, nůzno. A naopak, jako samozřejmě v letě, to bylo boží, že pak, když jsi starší trošku, že sedneš na kolo a můžeš jezdit, prostě kousek byl les milíčovský, takže můžeš jezdit do lesa a tak, takže jako pro to vyřádění toho dítěte mezi těma panelákama, vlastně to bylo celkem dobrý.
0: Jako je pravda, že když se dneska dívám na fotky z 80. let z jižního města, tak to jsou opravdu jenom vlnitý plechy, hromady hlíny, nedodělaný komunikace, kde lidi přilejzali něco po nějakých naházených jako prknech. A vlastně ještě zdokumentovaný je to i v panel story, že od Chytilový.
2: Nebo ve vesničkama středisková, když to končí, jak je ta lávka nahá i dřevěná, jak tam jde otík, tak tu lávku si taky ještě pamatuju.
0: Ale je pravda, že ty děti tam vypadají, že to vlastně pro ně je dobrý království, no.
2: No je to, může si stavět různý, my jsme tahali různý plechy, dřeva, stavili jsme si v nějakých pralizačkách různý bunkry, furt jsme lítali někde venku a celkem tam bylo prostranství mezi těma panelákama, takže máš tam různý jaký království svoje, různý gengy a tak.
0: Jako jedna z věcí, která se mimochodem v těch filmech zobrazuje a taky se o tom často mluví, je, že ty lidi nebyli schopní se v těch místech jako orientovat. Hlavně, když přijela třeba návštěva, tak vlastně, že tam nebyly ty tradiční ulice, že ten urbanismus je vlastně úplně jiný. A když někdo přijel třeba jako z vesnice, starý, že jo, rodiče za mladejma, tak nebyli schopní je najít. Podle čeho ty ses orientoval jako na jižáku?
2: Když si dítě, pohybuješ se jenom tam v tom území, kde máš tu školu, školku a potraviny a nějaký jako ohraničuje to jedna dálnice, druhá dálnice. Takže to není ani tak jako složitý, ale třeba vím, že když postavili Jižní město 2 a my jsme tam chodili koukat, tak tam vlastně byly okopírovaný takhle ty bloky, třeba jich 6 vedle sebe a tam jsme se orientovali, že každá ta ulice vlastně, nebo ten panelák měl z boku jinou barvu a byl označen nějakým symbolem, nějakým piktogramem. Takže jako podle toho, ale samozřejmě, nebo vím, že když jsem jezdil za nevlastním bratrem někam na 100 důlky, tak tam taková velká nebo malá ohrada, takový ty kulatý rondely. Tam jsem taky měl problém s orientací, no. Když jsem jel na jiný sídliště než na svoje, takže...
0: Já jsem šťastný, že nám tady potvrzuješ Jižní město 2 a orientační systém Jiřího Radhouskýho, protože to je vlastně docela kultovní projekt grafického designu a vlastně orientačního systému od špičkovýho typografa. A ty vlastně jsi to zažil jako dítě, takže skutečně jste podle toho prostě poznávali, kde jste a kam jdete.
2: Tak my jsme vlastně byli takový patrioti, Jižní město 1 byl jediný Jižní město, Jižní město 2 do dneška neuznáváme jako Jižní město.
0: Tak to jsem v životě neslyšel.
2: Protože je za dálnicí a vlastně je to ten jako to nový sídliště, ale hlavně jak to rozděluje ta dálnice, tak tam prostě přirozeně nejdeš. Tam z Opatova musíš vlastně jet až na Starý Chodov a tam potom lávkou. Nebo pak musíš spodem jako přes Šebrav. Takže vlastně pro nás to bylo fakt něco, kam jdeš jednou za rok. A proto jsme tam moc nechodili, ani jsme se moc neorientovali.
0: No a tím se dostáváme k tématu těch dětských skupin a gangů. Jako, když si vzpomeneš na tu třeba pubertu, byly tam party?
2: Byly tam party, u nás vlastně byla taková parta, jmenovala se Lískovci. A byly taková parta metaláků, jako... No a potom po revoluci, co my jsme měli, tak byly různý partíčky, byla partička depešáků, partička kjuráků, brosáků, diskaušů. My jsme byli parta rolařů, že jsme jezdili na kolečkových bruslích. Pak byli skejťáci, tak no, hippízáci, santusáci, no, kjuráci.
0: Tam je zajímavý, že vlastně i ta elektronická hudba vlastně byla taková rozčleněná, když si uvědomíš, jako že taky si pamatuju, že jsme vnímali, že někdo je jako diskofil, nebo jak to nazvat.
2: No nosili ypsilonky.
0: Nosili ypsilonky, přesně tak. Takže podle toho si poznal, podle baseballový ypsilonky.
2: A podle kalhot, ty roury, ne, takový no, ty širokáče.
0: A to bylo vyložené takový ten jako komerční, jako vlastně elektronická taneční hudba, by se dalo dneska říct. A do toho vlastně byli fakt jako kjuráci, brosáci, depešáci, metloši, skinheadi, pankáči, hippizáci, jako lenonisti, jako vlastně. Těch barev bylo poměrně velké množství a to všechno ty si vnímal na tom jižáku? Bylo to tam?
2: To byly hloučky takových, jak je Sifon má v Noční mora www, temné stíny zastáhnou ulicí. Tak to byly přesně. Já jsem se kouknul z okna, tak my jsme měli za barákem prostě hřiště na basket, na tenis a na nějaký sporty. A tam byly právě nějaký prolézačky a lavičky a tak, takže tam se různý ty party scházely, takže na jedné straně pět prostě kjuráků, ty se kamarádili s depešákama, pak byli metaláci, ty byli jinde, nebo pak tam byli skejťáci, takhle byli rozesetí, takhle tam ty party. To jsem tak jako sledoval a představoval jsem si, jako, že bych s nima chtěl taky kamarádit, protože u nás ve vchodě tam žil Pavel Tón a ten prostě vždycky, když přišel domů, tak pustil depešáky, ale na plný kotel, jako, že se otřásá celý barák. Ten pak začal DJovat v KD Opatov, pak se jmenoval Rock Club Mamut, ještě s Lukášem Danihelkou, a to byly první mejdany, co se tam děli někdy v roce 91, 2, 3 nebo tak nějak. Vlastně to byla ne diskotéka, ale právě že jinak, že pouštěli přesně chvíli elektromuziku, chvíli kytarovky, chvíli rapy, a na to jsme vždycky prostě chodili, to byly první jako začátky vnímání pro mě muziky a vůbec tady tý jako kultury. No a ten byl tady z té partii těch depešáků, no a pak vlastně jak začneš takhle přes něj poznáš nějakou partičku, pak poznáš ty kjuráky a santusáky, pak se začal zjít na těch bruslí, takže jsem si udělal svoji partu jako rolařů a skejťáků vedle z vedlejší základky ještě starérky, takže takhle pomalu do toho se infiltruješ a seš součást jedné té subkulturičky na tom sídlišťátku.
0: Ale jak se tam dalo pohybovat na těch trackových bruslích? Bylo to proto vhodné?
2: Jo, tak tam většinou jako novej asfalt se tam potom, protože to bylo furt nedodělaný, ta infrastruktura, takže tam se asfaltovalo furt. A nebo byly různý místa, třeba na Opatově se jezdilo, tam byl celý mramorový indoor vlastně, protože ten podchod byl celý zastřešený, takže tam bylo x takových míst, no, kde se dalo setkat, meeting place a jezdit i vlastně za deště nebo zimě.
0: My v prvním díle tady toho podcastu máme takový jako vlastně citace Egona Bondyho, který popisuje to, že si myslí, že jednoho dne v budoucnosti, on o tom mluví v 80. letech, budou typy umělců, který budou považovat sídliště jako za vlastně nějaký plodný místo pro kulturu. A ono vlastně se to nakonec stalo. Kdy ty jsi jako začal vnímat, že to sídliště vlastně je spojený s nějakou konkrétní kulturou a možná už se dostáváme k takový té klasické otázce, a to je Lesí Hajdovský a manželé, který vlastně napsal track Jižák a vyšlo album Je to ono v roce 1985, což jako vnímám si za jedno z prvních jako provázání mezi etablovanou kulturou a tím místem. Kdy ty jsi to nějak začal vnímat, že existuje nějaká sídlištní kultura?
2: Když jsem začal se zajímat o rap a poslouchat rap, a jak jsem začal poslouchat, tak jsem ho chtěl i dělat, protože mě to přišlo strašně super rýmovat v češtině. A tady ta kazita se ke mně dostala přes nějakého skejťáka vedle z ulice. Přišlo mi právě super, že to je taky od nás ze sídliště. A kromě tady těch partíček, co poslouchali různý hudby, vlastně jsem jako kulturu jako takovou nějak jako nefíloval, jo. Někde občas dělali nějaký grafity nebo nějaký výstavy umění, kam si tady se školou, že vlastně moc se s ničím jako nepotkáváš, ale tím, jak samozřejmě jako rosteš, dostáváš se od těch partíček, tak vlastně těch podnětů je čím dál tím víc. A pro mě, když jsem slyšel toho Lesíka, tak mě to úplně učarovalo. A přemýšlel jsem, jako, jak to udělat taky, jak vůbec se vypořádat s tím, jak se celý ten sound dělá, jak se píšou texty. A tak jsem to celý začal zkoušet. A no a pak, jelikož jsem neuměl na nic hrát, rodiče mě samozřejmě to nutili, ale já jsem se všemu jako zdárně vyhnul. Tak jsem měl nějaký první počítač a tady 800 XL, na tom jsem si udělal nějaký beat. Což pak jako vůbec nešlo použít, protože to bylo jenom jako rytmika. A vedle ve vchodě byl Ondřej Čihák, což byl o rok starší kámoš ze školky. A to je multiinstrumentalista a věděl jsem, že má dobrý počítač, nějaký našláplej Amiga 500, nebo jak se to jmenovalo. Tak jsem za ním šel a on už v té době dělal nějakou elektronickou hudbu. Tak jsem za ním šel a říkal jsem, Ondro, pojď uděláme nějaký jako rapový beaty a on jako říkal, tak jo, já jsem nosil samply, co jsem měl na kazetách různě nebo na deskách a to jsme kradli a snažili se to nějak z toho stavět, no. To je třeba rok 92, 93, pak jsme nahráli už první nějaký demo. Takže tohle je vlastně moje kultura, kterou jsem si vlastně vytvořil já z nějakého pocitu, nevím, asi to sídliště mi donutilo si udělat nějakou svoji kulturu, nebo prostě nějak, že máš nějakou potřebu, kterou chceš takhle ukojit.
0: Máš pocit, že jsi za život potkal víc jako lidí, kteří vytvářeli takovouhle sídlišní kulturu?
2: Tak i malý sídliště, sídliště, takže nejenom jako velký jižák. Takže myslím, že jsem potkal jich spoustu, ty jsi jeden z nich.
0: No jasně, no. Jako asi taky se to ve mně nějak otisklo, no. A zároveň vlastně později jsme oba jako vnímali nějaký fenomén sídlišního rapu, že jo, což na Slovensku třeba vlastně reprezentoval názov stavby na Petržalce. U nás ještě je možný zmínit třeba Labora, že jo, LA4, který taky psal hodně jako o sídlišti. Zároveň, jako si pamatuju, když jsem poprvé viděl třeba Richarda Millera v televizi a ten videoklip Po schodoch, po zvukoch, tak jsem taky měl pocit, že to je vlastně něco, co jako mám, je úplně současný a že to není nějaký vymyšlený svět a že to mluví o něčem konkrétním, že jsem tím byl úplně fascinovaný vlastně.
2: Já jsem ještě jako dítě poslouchal Petra Nadě a ten měl taky nějaký videoklip Marcel z Malého města někde na sídlišti na nějaký haldě.
0: Takže se s tím mohl identifikovat. Člověk na haldě mezi železobetonovýma stavbama, to je výborný. Ale jo, vlastně to takhle je.
2: Mě vlastně ještě jenom, sorry, jo, že já jsem vlastně psal, že to sídliště je šedivý, takový texty a tak, a chce to barvy, ale protože jsem tím myslel grafity, teď když se podívám na to, jak to sídliště teď je barevný, tak je mi z toho smutno.
0: To je výborný, veď. Jak se to otočilo. No já to tady dokonce mám, na jižním městě je spousta volného místa, spousta volných ploch, kde se můžeš realizovat. Na jižním městě tě spousta věcí čeká, neptej se, kolik je oklok a zkoušej s tím něco udělat. Když si vezmeš ty graffiti writery, který jsme poznali z žáků, vzpomínáš si vlastně na ty lidi z té graffiti scény, jako je ACD a Límec.
2: ACD, OIM.
0: Ty jsi měl crew PKT, že jo?
2: PKT nebo DBR.
0: A myslím, že jsi to někde napsal v nějakém textu, ale zároveň musím potvrdit, že to byla pravda. Řekl jsi, že jsi král linky C. A vlastně to v jednu chvíli fakt byla pravda, že prostě na C-čku jezdili tvoje metra. Co fenomén metra, jako ono to s tím sídlištěm je hodně spojený, že?
2: U nás na sídlišti se dalo malovat v podstatě jenom na konečných hájích. A to jsem prolomil až jakoby na svý stáří, graffiti stáří. Jinak jsem tam vůbec malovat nemohl, protože jsem neměl ty skills, nevěděl jsem kde a jak. A spíš jsem jako chodil malovat do centra. A na jižáku se malovalo, když jsem se vracel v noci domů, že? Protože jak ten jižák byl okrajový a ty chceš to svý graffiti jméno ukázat tomu městu, no tak na ten jižák nikdo za tebou nepřijede, že? Tam stačí udělat pár písů a jsi tam vidět dost. Ale ty jsi potřeboval expandovat prostě do města, aby se prosadil mezi těma lidma ve městě, takže to graffiti tam vlastně na jižáku pro mě, když byl můj neighborhood a celý jsem si ho tam jakoby ovládl, tak to tam pro mě bylo okrajovější, protože jsem se soustředil být viděn v té partě v centru, potažmo dělat ty metra a vlaky a kvůli tomu se jezdilo do města.
0: My vlastně, když jsme se začali nějak intenzivně jako vídat a dělat spolu muziku a ostatní věci, tak v té době tam existoval byt, kde bydlel Tomáš Sochůrek, který vlastně založil studio Jižák. Pak jsi tam bydlel, ty dokonce tam jeden čas bydlel i graffiti writer Elvis. A byl to takovej vlastně komunitní byt, kde se toho dost vymyslelo a dost udělalo. Bylo to ještě vlastně takový ten původní stav Jižáku. Já jsem z toho nedávno teďko někde našel fotky, jakože vlastně nezateplený baráky.
2: Aha, tapety a...
0: No, prostě se všim všude.
2: Tapety, jádro.
0: Přesně, umakartový jádro. Takže jak vzpomínáš na tohle období bydlení v komunitním bytě na Jižáku, kde se vlastně dělala muzika, organizovali se mejdany tam odsaď, že jo?
2: S madrací na zemi. Strašně rád to vzpomínám, jelikož to bylo moje první bydlení po odchodu z domova. A Tomáš Sochůrek, kterýho to byl byt, tak vlastně byl takový starší kámoš, takový vlastně jako rádce do života, což myslím, jako, že mi hodně dalo. Koupil jsem za první nějaký vydělaný peníze gramofony, protože nikdo to neměl a chtěl jsem se prostě učit DJovat a scratchovat a tak. A do toho jsem dělal ty písničky tam s tím Čihákem vedle v paneláku, No a dej ten Tomáš Okurek taky vlastně jako něco chtěl repovat, ale tomu moc nešlo, takže zjistil, že jeho role bude spíš v tom sound engineeringu a v tom, že bude zaznamenávat a ladit a míchat a tak. Takže to bylo dobrý, že bydlíš s někým, kdo ti může poskytnout ten servis toho nahrávání, té techniky, takže vlastně ty můžeš prostě doma, máš relativně už to jako první studio nebo takovej hub. A teď jsme v podstatě jak na sídlišti, že nahráváš a do toho ti někdo vrtá.
0: No to je úplně sídlišní atmosféra. To si pamatuje, že se nám tam vlastně dělo.
2: To se tam vlastně přesně dělo, no. No takže v takových podmínkách jsme nahrávali a dělali první písničky samozřejmě.
0: Tak jsme se nikam neposunuli, prosím tě. Je nám 47, to by bude 50 a furt nám vrtaj. A furt nám vrtaj do toho. To jsem zvědavý, kolik toho tam budou vrtat teda. No tak dneska to působí úplně romanticky, že jo, ty vzpomínky.
2: No tak já myslím, že to mají jako vlastně všechny generace, tak když odejdeš od rodičů, než se nějak postavíš na vlastní nohy, tak tady to kamarádský spolubydlení vlastně je relativně dobrý a když bydlíš s někým, kdo má nějaký podobný zájmy jako ty, tak si navzájem prostě pomáháte se všim. A nějak se to boostuje, ten zájem společný.
0: Jasně, a tady se vlastně podařilo vytvořit určitý typ jako nějaký legendy kolem toho, že jo. Protože vlastně to je to pionýrská doba jako rapu i graffiti a prostě ten Jižák v tom se hrál nakonec docela silnou roli.
2: No, tak ještě jak jsem měl ty gramce, tak vlastně jako jsem byl nejstarší z té scény, jako, která vyšla z toho graffiti a pak šla do hudby třeba. A bylo těžké v té době si pořídit gramce nebo nějakou techniku, tak vlastně ty lidi chodili za náma k nám učit se na ty gramce, potažmo učit se programovat, dělat ty beaty nebo ovládat ty programy. Takže to všechno, to začínalo tam, no a pak se to tam nahrávalo a začalo se to i vydávat.
0: Ty jsi to zmiňoval, jako já v sobě hrozně řeším a nejsem schopný k tomu zaujmout ještě nějaký vyhraněný stanovisko. Jakože chápu, že dřív ty sídliště nebyly v úplně dobrém stavu, ale zároveň to, kam se posouvají, což znamená, že se jako z té betonové hradby stala ta strakatá hradba, tak si nejsem vůbec jistý, jestli jsem schopen to přijmout jako pozitivní fakt. Druhá věc je, že vlastně z nějakých oken se staly plastový okna, z železobetonových panelů a povrchů se stal natřený polystyrén, že jo? A takhle můžu pokračovat, že se jako vlastně vyměňuje ta materiálová skladba. Spíš mám pocit, že to tak nějak degraduje. Zároveň, co zůstává, je kvalita veřejného prostoru, jako respektive té zeleně. Je to prostě opravdu jako bydlení v zeleni. Takže je to takový jako ambivalentní. Jak to vnímáš ty?
2: Ale já to tam mám rád, protože jsem vyrůstal a mám k tomu vztah, jo. Takže já si mám tu krásu najdu vždycky a myslím, že ty sídliště mají stále smysl. Akorát by se tomu někdo měl jako věnovat a nějak to kvalitně dostavovat nebo nějak jako upravovat. To už ale je otázka na nějaký architekty, spíš než na mě.
0: Ty v současné době bydlíš na Vinohradech, ale takže nakonec si přešel na stranu města z konce 19. století a za prvý, jak se ti tady žije a umíš se ještě představit, že by se zvrátil někdy na Jižák?
2: Tak já vám děkuji za tady tu otázku, že jsem tady naprosto nádherně a zpátky na Jižák. Ale já si to jako dokážu představit, žil jsem tam, že bych tam dokázal žít, ale jako nemusím a už nechci.
0: A tak nikdy nevíš, že vždycky bude příležitost se, když tak vrátí do svých dětských šlepí.
2: To panelák nezbouráš, prostě to vezmeš za střechu a odneseš to pokud dál.
0: Tak jo, tak díky.
2: Dobře, tak já děkuji za pozvání. Jo. Ahoj Láďo.
0: Ahoj Miky.
1: Betonoví lidi. Myšlenky, které tvarovaly česká sídliště. Kultura, co na nich vyrostla. Autor Vladimír 518. Kreativní producentka a dramaturgyně Veronika Rupert. Hudba 8Kid. Mistr zvuku Jaroslav Pokorný. Vizuály Irina Drahun. Sérii Betonoví lidi poslouchejte na Vltavě, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Po čtvrté epizodě série Betonoví lidi pro nás vybral Vladimír 518 ještě dvě skladby od skupiny The Black Dog. V dalším pátém díle zamíříme se sociálním pracovníkem Petrem Globočníkem do Janova v Litvínově. Projdeme sídlištěm s vyhořelými a vytlučenými torzy paneláků a probereme, jaké jsou šance na obrat k lepšímu. Za týden na Vltavě ve středu 21. října v 17 hodin. Teď je tu 18. hodina, klidný čas s Vltavou. Přeje od mikrofonu Jana Kozubková a z technického pracoviště Viktor Láně a míříme do Dánska.
1: Jazzový podvečer. Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si poslechneme ukázky z nejnovějšího alba kodaňského bubeníka Emila de Vola. Pohodový poslech vám přeje Zdeněk Přidálo.

59-letý Emil de Wall patří už 3 dekády k předním dánským bubeníkům. Vidět byl v sestavách celé řady dánských rockových, popových a jazzových kapel. Je například strůjcem projektu Vente, v němž se spojil s legendou dánského jazzu, klarinetistou Elit Nulle Nikjerem. Už v 80. letech figuroval ve fusion kapele Bagdad Dayblood a asi nejvíce jej zviditelnilo členství ve skupině Kalaha, souboru známého svým osobitým mixem elektronické hudby s prvky jazzu a africké hudby. Právě s klarinetistou, hercem, skladatelem a výjimečnou osobností dánského kulturního života Elitem Nikjerem založil v roce 2013 skupinu nazvanou Old News, která si od počátku vybudovala jedinečné místo na dánské hudební scéně díky spojení tradice, improvizace a kolektivního hudebního hledačství. I po vydání v pořadí 3. studiového alba v roce 2016 kapela pravidelně koncertovala až do doby krátce před Nikjerovou smrtí v roce 2023. Bylo mu úctyhodných 86 let. Emil de Wall pak stál před obtížnou otázkou, co dál s kapelou, která byla celou dekádu tak úzce spjata s jednou z nejvýraznějších dánských hudebních osobností. Odpověď přineslo na sklonku letošního léta vydané album Novelties, z něhož dnes posloucháme ukázky. De Wall loni znovu spojil síly se zbývajícími členy Old News, klavíristou Jakobem Anderskovem a hráčem na kontraaltový klarinet, violu, kontrabas a kytary Gustavem Lundgrenem a přizvali klasicky vzdělanou klarinetistku, jinak ale multiinstrumentalistku a také třeba skladatelku filmové nebo scénické hudby Henriette Krott, aby pomohla posunout hudbu kvarteta dál. Skupina si na něm zachovala svého ducha a zároveň si vytvořila zcela novou identitu. Pocit obnovy se konec konců odráží i v názvu desky. Zatímco dřívější alba Old News se zaměřovala převážně na nově interpretované standardy, Novelties se skládají výhradně z nových autorských skladeb. Každý člen skupiny přispěl 2 skladbami, čímž vznikl opravdu pestrý repertoár. Hudba je to vřelá, hravá a plná drobných překvapení. Kolekce celkem 10 skladeb se volně pohybuje mezi kompozicí a improvizací a čerpá z široké škály vlivů.

Pro De Vola byla vždy ústředním prvkem kapely Old News jistá rovnováha. K hudbě s hlubokými kořeny v tradici se přistupuje se zvědavostí, otevřeností a ochotou přijmout neočekávané. Album Novelties tuto filozofii dokonale vystihuje. S občasnou nostalgií ctí odkaz někdejšího unikátního spoluhráče, který dnes už zhlíží na své souputníky z hudebního nebe a zároveň kapelu organicky rozvíjí do další fáze. Deska představuje jak poctu, tak i nové pojetí a oslavuje hudební komunitu utvářenou přátelstvím, historií i tvůrčím objevováním. Ve skladbách kvarteta se tak vedle jazzu a improvizované hudby zrcadlí vlivy ragtime, amerikány, severského folkloru a písničkářství, ale také soudobé klasické hudby a protagonisté nahrávky neváhají sáhnout s jistou dávkou recese třeba i po barokním kontrapunktu. Ucho posluchače se může pokochat tembrem nepříliš běžných akustických nástrojů a v zápětí se ponořit až do beztížných éterických končin elektroakustických světů.

Milí posluchači, dnešní jazzový podvečer jsme věnovali desce Novelties, kterou natočilo kvarteto Old News dánského bubeníka a skladatele Emila de Waala. Na závěr si vychutnejte ještě dvě ukázky, skladbu nové členky kvarteta, klarinetistky Henriette Krott, nazvanou Tightrope, a hned poté hudební vtípek z pera Gustafa Ljunggrena, miniaturu s názvem Nunti Veteres, což v latině neznamená nic jiného než staré zprávy. Pohodový večer s Vltavou vám přeje Zdeněk Přidal.

0: Začátkem letošního září vyšlo nové album kodaňského bubeníka Emila de Vola a jeho souboru Old News. Nahrávka nazvaná Novelties sklízí příznivé ohlasy evropských jazzových kritiků, oceňují žánrovou pestrost, hravost a neobvyklé nástrojové kombinace. A tuto poctu zesnulému klarinetistovi Elitu Nikierovi nám představil dnes v jazzovém podvečeru na Vltavě Zdeněk Přidal. Je 6:30, za pár chvil se budeme věnovat před 800 lety zesnulému Františkovi z Assisi.
1: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
3: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
2: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Četba na pokračování.
0: Kniha Juliana Greena Bratr František zachycuje to, o co v životě svatého Františka z Assisi šlo zřejmě doopravdy. Autorovi v tom pomohlo nejen jeho spisovatelské a žurnalistické povolání, ale také jeho osobní zápasy. Sleduje Františka všedního dne, bez jakýchkoliv legendistických přídavků, člověka z masa a kostí, ducha a těla, člověka hledajícího, který se po mnoha váháních oddal Bohu bez postranních úmyslů. Toto je na stanici Vltava už závěrečná 15. část našeho rozhlasového zpracování z roku 2003.

0: V přemíře svých bolestí, tehdy, kdy se o něho snad pokoušelo zoufalství, volal František na pomoc Boha a dostalo se mu od něho právě té milosti, jež posiluje ze všech nejvíc. Ujištění o věčné spáse. Raduj se, řekl mu vnitřní hlas, jehož zvuk nikdy neklame. Raduj se, jako by ses již podílel na mém království.
1: Posloucháte čtení z životopisného románu francouzského spisovatele Juliena Greena Bratr František. Část 15. Závěrečná.
0: Františkovi od té chvíle svět a ďábel už vůbec nemohli ublížit a ze srdce tohoto muže vytryskl radostný výkřik. Chvalospěv stvoření. Nejvyšší všemohoucí, dobrý pane, tobě patří chvála, sláva, čest a každé dobrořečení. Náleží jen tobě, nejvyšší, a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno. Buď pochválen, pane můj, spolu se vším svým stvořením, především s panem bratrem sluncem, jenž je dnem a skrze něhož nám dáváš světlo. A on je krásný a září velikým jasem. Tvým nejvyšší je obrazem. Buď pochválen, pane můj, za sestru lunu a za hvězdy. Na nebi si je stvořil jasné, vzácné a krásné. Buď pochválen, pane můj, za bratra vítr, za vzduch, za oblaka, za jasnou oblohu a každé počasí, jímž dáváš svým tvorům obživu. Buď pochválen, můj pane, za sestru vodu, která je tak užitečná, pokorná, vzácná a čistá. Buď pochválen, můj pane, za bratra oheň, kterým osvětluješ noc, a on je krásný, veselý, silný a mocný. Buď pochválen, můj pane, za naši sestru zemi, která nás živí a stará se o nás a vydává rozličné plody s pestrými květy a bylinami. Když František dílo dokončil, byl svou básní nadšen. Požádal menší bratry, aby všude zpívali lidem tuto píseň strhujícího obdivu nad krásou božího světa.

San Damianu ve své malé světničce trpěl František tak strašně, že měli v úmyslu podat mu utišující léky, pravděpodobně prášek z máku. Napadla ho však pochybnost. Má právo odmítat utrpení? Rozhodl se požádat o radu bratra, který ho přišel ošetřovat. Co si myslíš o péči, kterou věnuji svému tělu? Nejsem k němu příliš schovývavý, protože je nemocné. Onen bratr mu bez obalu sdělí své mínění. Otče, což pak tě tělo věrně neposlouchalo? František uznává, že jeho tělo bylo vždy vzorně poslušné. Bratr ošetřovatel pokračoval. Kde tedy, otče, zůstala tvá zdvořilost, tvé dobré srdce a tvá ohleduplnost? Takhle se chováš k věrnému příteli? Jak bys byl mohl sloužit Kristu, kdyby ti tělo nebylo přitom pomáhalo? František ještě jednou kapituluje. Bratr má pravdu. Vydávalo se pro tebe až k smrti, pokračoval bratr. A ty je chceš opustit, když tě potřebuje? Nedopusť se, otče, tohoto hříchu. František hned onomu důvtipnému poradci požehnal, radostně obrátil pozornost k svému tělu a řekl mu, raduj se, bratře tělo, jsem ochoten ode dneška ti dopřát všechno, co budeš chtít.

O měsíc později, v červnu roku 1225, připojuje František ke svému zpěvu jednu strofu. Mezi Asízi a Perugií hrozilo vypuknutí války. Komuna zřízená v Perugii vyhnala šlechtu z města a ironií osudu našli vyhnanci útočiště v nepřátelském Asízi. Nový starosta v tom viděl možnost zvýšit prestiž města. Biskup Kvído proti tomu však bojoval, protože se mu to jevilo jako gesto proti papeži. Vždyť Perugie, ať už byla její vláda dobrá či špatná, zůstávala poddána Římu. Biskup asijského starostu exkomunikoval a ten zase prohlásil všechny biskupovy akce za neplatné. Bude se v ulicích Asízy znova bojovat? František nestrácel čas a poslal i hned jednoho bratra k biskupovi a starostovi s prosbou, aby shromáždili městské hodnostáře na vnitřním dvoře biskupského paláce. Tam zaspívali dva bratři, patrně Angelo a Lev, chvalospěv stvoření i s Františkovou novou strofou. Buď pochválen, můj pane, za ty, kdo odpouštějí pro tvou lásku a snášejí křehkost a trápení. Blaze těm, kdo to snášejí pokojně, neboť tebou, nejvyšší, budou korunováni. A tu se stal zázrak. Všichni byli dojati touto písní lásky a starosta vykřikl pro lásku k našemu pánu a blahoslavenému Františkovi odpouštím panu biskupovi a rád mu dám takové zadosti učinění, jaké si bude přát. A na to biskup stejně nadšeně odpověděl mám prudkou povahu, odpusťte mi. František svou písní zabránil válce.

Františkovu radost, že znova zavládl mír, zakalel dopis. Byl z rukou kardinála Ugolína, který využil své autority a přikázal Františkovi, aby se dal léčit papežovým očním lékařem. František poslušně odjíždí do Rijety, i když ví, že to bude tvrdá zkouška. Jakmile se objevil lékař s kauterem, který se chystal rozhavit v ohni, roztřásl se František hrůzou. Věděl velice dobře, co se chystají mu udělat, aby, jak doufali, odstranili jeho oční zánět. Do běla rozžhavené železo mělo spálit jeden i druhý spánek od uší až po nadočnicové oblouky. Lev, Rufino, Angelo a Maseo, jeho věrní společníci, nebyli schopni snést tuto podívanou a zmizeli. Zůstal pouze Eliáš a slyšel, jak se František obrací k ohni s touto prosbou dětské víry. Můj bratře ohni, sám Pán nebes ti dal záři, kterou ti závidí všechno tvorstvo. Buď ke mně nyní hodný a zdvořilý. Prosím všemohoucího Pána, aby pro mne zmírnil tvůj žár, abych měl sílu snést tvoje žhnoucí laskání. Eliáš uchopil ruku pacienta, jenž se už netřásl. Věděl, že může považovat modlitbu, která byla vyslovena s vírou, za vyslyšenou. A železo vrhající jiskry se darmo nořilo do jeho masa. František necítil žádnou bolest. Lékař tím byl ohromen, Eliáš nikoliv. Ruka, kterou držel, byla ruka svědce a on to věděl. Vystrašení společníci se trochu zahanbeně vrátili a František je přivítal zvoláním: zbabělci, strašpitlové, věřte, že jsem nic necítil. A týž František, František z dávných dnů, ten, který uměl rozesmávat, se pak obrátil k lékaři a řekl mu: není-li to dost upečené, můžete začít znova. Operace Františkova očního zánětu skončila naprostým nezdarem. Muselo se hledat něco jiného. Zima minula, aniž se Františkův stav zlepšil. Právě naopak. Musel nyní draze platit za všechna umrtvování, jimiž kdysi mořil své tělo. Mimo tuberkulózu, která ho stravuje, jsou navíc zasaženy i další orgány, žaludek a játra. Blíží se smrt. František to ví zcela určitě od doby, kdy mu jí bratr Eliáš ve Folině předpověděl. Ale čeho by se měl bát? Nebesa jsou pro něho otevřená, to přece ví také. Ohlédne-li se však zpět po svém životě od svého obrácení, vidí, jak vítězství splývá s porážkou. Chtěl spasit svět, ale svět se jako vždy řítí do záhuby. Co proti tomu zmůže jeho malá františkánská rodina, jeho bratrstvo? Pokoušejí-li člověka pochybnosti, je to sice mnohem jemnější než pokušení tělesná, ale za to krutější. Ďábel nikdy neskládá zbraně. Snaží se otrávit mu záruku spásy. V dubnu 1226 přichází příkaz od kardinála protektora a generálního ministra, aby byl František poslán do Sieny a dal se tam ošetřit věhlasnými lékaři. Má těch věhlasných lékařů už dost. Přece však poslechne, jak se sluší na menšího bratra. Jeho společníci mu připraví dvě tuniky a dva pláště, které budou střídat, aby nebylo vidět krev řinoucí se někdy ze stigmat, protože František je před zraky světa úzkostlivě tají. Chápou vůbec jeho společníci původ těchto ran? Jednoho dne zajde jeden bratr při utahování obinadla na jeho nohou tak daleko ve své netaktnosti, že se zeptá, co je to za díry. Odpověď je strohá. Starej se o své věci. František trpí vodnatelností. Nohy má napuchlé a břicho začíná také otékat. Je to bolestný kontrast s jeho vyhublým obličejem.
ve své cele, kde má klid k utrpení, diktuje svůj velký testament. Ten text je krása sama, v níž se odhaluje jeho duše a vysoká inteligence. Je to vyznání, duchovní životopis, ode všeho trochu. František však také připomíná články Řehole pro ideální bratrstvo, které chtěl dát světu. Od prvního řádku jsme uchváceni jeho otřesnou upřímností. Pán uložil mě, bratru Františkovi, abych začal konat pokání. Když jsem žil v hříších, zdálo se mi obzvlášť hořké hledět na malomocné. A pán mě mezi ně zavedl. Prokazoval jsem jim milosrdenství a vše se pro mne změnilo ve sladkost. Potom jsem řekl světu s Bohem. Tam, kde připomíná Řeholi, je přesný, bez sebe menší nejasnosti. František mluví, jako by posud stál v čele řádu. Nařizuji, chci, zakazuji. Pán mi přikázal, abych Řeholi napsal prostě a jasně, úplně se všeho zřeknout, zachovávat katolicky Řeholi bratrstva. Kdo to všechno bude zachovávat, nechť je naplněn požehnáním nejvyššího Otce. A já, maličký bratr František, váš služebník, vás ujišťuji tak, jak dovedu, uvnitř i zevně tímto nejsvětějším požehnáním. Uprostřed června 1226 je František konečně v Porciunkuli, ale zdejší vlhké horko je nesnesitelné. Eliáš ho odváží do lázní Baňara, odkud se po dvouletních měsících vracejí. Přichází ho navštívit lékař. Co soudíš o mé vodnatelnosti, ptá se František. S boží pomocí bude vše dobré, zní odpověď. Bratře, říká František, pověs mi pravdu. Nejsem zbabělec, který se bojí smrti. Otče, podle naší lékařské vědy je tvá nemoc nevyléčitelná a zemřeš ke konci září nebo 4. dne v říjnu. A tu najde František tolik síly, že vztáhne paže, zvedne ruce a pln radosti zvolá: sestro smrti, buď vítána. Pak dá zavolat bratry Angela a Lva a požádá je, aby zaspívali chvalospěv stvoření. Začali zpívat hlasem, který hrozil propuknout ve vzliky. Cela se naplnila celým vesmírem. Oheň a voda, země, vzduch, čtyři živly se spojily s hvězdami, měsícem, sluncem, květinami, trávou. Aniž zapomněli na věčné a nádherné proměny scenérie, kterou vytvářejí oblaka. To se zde soustředila všechna veliká krása vesmíru. A protože se blížila smrt, bylo hned připojeno zdvořilé uvítání pro vyslance nebes. Buď pochválen, můj pane, za sestru smrt těla, které žádný živý člověk nemůže uniknout. Běda těm, kdo zemřou ve smrtelných hříších, blaze těm, které nalezne ve shodě s tvou nejsvětější vůlí, protože druhá smrt jim neublíží. František však nechce umřít v biskupově paláci, ale v Porciunkuli, jak to mnohokrát řekl. Bratři ho tam tedy co nejopatrněji dopraví, protože je zmalátnělý a každý pohyb je pro něho utrpením. Prý ho vzali do náruče. Když je Asizi ještě v dohledu, požádá, aby se zastavili. Položí ho na nosítka, naznačují mu směr různých čtvrtí a on udělá znamení kříže nad drahým městem, které už nevidí. Buď Bohem požehnáno, svaté město, protože skrze tebe budou spaseny mnohé duše a v tobě bude bydlet mnoho božích služebníků, a mnozí z tebe budou vyvoleni pro království věčného života.
V Porciunkuli mu přichází na mysl starost docela posledních chvil. Do nejmenších podrobností promýšlí svůj pohřební oděv. Je zajímavé, že až v okamžiku definitivního rozloučení se světem se probouzí František mladých let. Chce, aby mu přinesli inkoust a papír. Ví nyní, který den zemře. A myslí na bratra Jakoubku, která by byla k neutěšení, kdyby mu nemohla dát s Bohem. Nechtí tedy napíší dopis, který bude František jednomu bratru diktovat. Paní Jakoubce, služebnici Boží, bratr František, chudáček Kristův, spásu a společenství s Duchem Svatým v našem Pánu. Věz nejdražší, že Pán mi ve svém milosrdenství zjevil konec mého života, jenž brzy nastane. Proto si pospěš, chceš-li mě najít živého. Přines sebou kus toho popelavého mnišského sukna, jaké dělají cisterciáci v zámořských krajinách na zahalení mého těla, a potřebný vosk na můj pohřeb. A ještě tě prosím, abys mi přinesla trochu toho pokrmu, který si mi vždy dávala, když jsem byl v Římě nemocen. Má na mysli onen koláček s mandlemi a medem. Šli určit bratra, jenž má jít s poselstvím, když tu někdo klepe na klášterní fortnu. Je to bratr Jakoubka, kterou jedné noci v Římě probudila předtucha. V duchu jí řekl nějaký hlas: jdi navštívit Františka, pospěš si, chceš-li ho najít živého. Vydala se i hned se dvěma syny a skupinou ozbrojených mužů na cestu. Vstoupí sama do pokoje a jde přímo k loži nemocného. František ji radostně vítá a také ona neskrývá, jak je šťastná, že přišla včas. Bratr Jakoubka rozvinuje sukno, které slouží k šití kajícných rouch, a z něhož bratři přistřihnou poslední tuniku. Pak nabídne koláček, který se František i hned pokouší ochutnat, ale nemá dost sil. Pouze ucítí na jazyku líbeznou chuť marcipánu. Možná skane i několik slzí. Potom bratr Jakoubka opouští bratra Františka navždy na této zemi. František se chce o svou radost z koláčku podělit s bratrem Bernárem, ať ho tedy přivedou. Bernár byl první, který ho následoval, a proto mu František dává přednost před ostatními. Když se Bernár náhle objeví, ochutná maličko z Františkova koláčku, potom poklekne u lože, František položí ruku na jeho čelo a žehná mu: nechť tě bratři milují, jako bych to byl já. Eliáš poklekne po jeho levé straně. František překříží jeho levici svou pravou rukou a položí ji na hlavu toho, kterého nedokázal přestat mít rád. Žehnám ti ve všem, co budeš činit. Nechť Bůh, král vesmíru, ti žehná na nebi i na zemi. Přicházejí na řadu ostatní, všichni ostatní z kláštera, který byl jeho velikou láskou a který je srdcem bratrstva. Nezapomíná ani na laické bratry, protože reprezentují všechny bratry, kteří přijdou později, během času až do konce věku.

zbývá vroucně milovaná Klára, které František posílá dopis nadiktovaný večer minulého dne, jelikož ví, že je nemocná a bojí se, že zemře, aniž by ho viděla. Protože Klára nemůže opustit klauzuru, těší ji slovy, která může objevit jen on. Dává jí požehnání a absoluci všech možných prohřešků proti jeho příkazům. Nicméně to nejdůležitější z celého poselství je svěřeno bratrovi, který ihned onen dopis odnáší. Řekneš paní Kláře, aby nebyla smutná a netrápila se myšlenkou, že už mě neuvidí. Nechť ví, že před svou smrtí mě uvidí ona i její sestry a přijmou ode mne velikou útěchu. Až mě uvidíte v posledním tažení, řekl spolubratřím nedávno, položte mne nahého na holou zem a nechte mě tam do posledního dechu. Tak dlouho, jak je třeba, aby se ušla pomalým krokem jedna míle. Za večerního soumraku slétlo velmi nízko hejno skřivanů a počali kroužit zpívajíce splná hrdla nad celou, kde ležel František. Skřivaní zpívají jen časně z rána, když stoupají k nebi se sluncem, ale toho večera všeho nechali a přišli hlasitě vyspívat svou lásku. Zatímco bratři zpívají žalm Voce mea, přichází pomalu smrt. Na holé zemi ve své cele vydechne František za nadcházející noci naposled, věrný až do smrti paní chudobě. Bratři ho položí na lože, oblečeného do nové tuniky, a drží u něho do rána stráž. Je ještě natolik přítomen mezi nimi, že se jejich bolest utišuje, ale k úplnému rozloučení nedojde nikdy. Z Asízy přišli muži a ženy, stojí venku a v rukách nesou větve s listím pozlaceným podzimem. Také oni bdí nad svým svatým, každý je připraven bránit ho, kdyby jim ho chtěli ukrást. Ale noc mine v pokoji. Páče e bene. Pokoj a dobro. Ráno v neděli 4. října 1226 je Františkovo tělo uloženo na nosítka k poslední cestě do Asízy. Bratři a klérus zpívají hymny a žalm Voce mea ad dominum clamavi, ale cestou se zastaví v San Damianu u kláštera Clarisek. Přinesou nosítka ke klauzuře, jejíž jedna mříž je odsunuta. Bratři pozvednou tělo co nejvýš. Je zde Klára se svými sestrami a dlouhou chvíli se tiše dívají. František dodržel slovo. Neunaví je pohled na něho a láska k němu. On však musí odejít. Poslední pohled, mříž se vrací na své místo. Je konec. Asízi už není daleko. Vezou Františka do San Giorgio, kde bude pochován. Jaký svět vzpomínek bude mít kolem sebe? Starý kanovník, který ho učil náboženství, zemřel. Ale na zdech je posud příběh rytíře, svatého Jiří, který malému Františkovi popletl hlavu. Kdo pak může říci, že to vše nezačalo tady? Ideál a sny o slávě, které Bůh vzal a přetvořil ve slávu věčnou.

3. října roku 1216 ve věku přibližně 44 let zemřel svatý František z Assisi, o kterém nám po 15 podvečerů četl na Vltavě Jan Hartl v knize Juliana Greena Bratr František. Četbu na pokračování natočila v roce 2003 režisérka Hana Kofránková, z překladu Anděly Janouškové připravila Alena Heroutová. Osobní zkušenosti z humanitární mise na Kubě inspirovaly spisovatelku Markétu Pilátovou k napsání románu Tsunami Blues. Autorka v něm propojuje osudy několika postav s ničivou přírodní katastrofou v Thajsku a politickou minulostí Kuby. Příběh, v němž důležitou roli hraje také hudba, začneme na Vltavě vyprávět zítra v 18.30. Teď je tu s 19. hodinou 7. nebe Marty Kloučkové a za hodinu oslavíme dnešní 120. výročí narození studentky Martina Heideggera a Karla Jasperse, myslitelky Hannah Arendtové.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer, posloucháte středeční Sedmé nebe a od mikrofonu vás z vltavského studia zdraví Marta Kloučková. V naší dnešní společné hodince se potká několik pozoruhodných mladých a vesměs nových hlasů současného jazzu. Jsou to účastníci jedné z nejprestižnějších jazzových soutěží na světě a doplní je také několik jmen, která letos rozhodovala o tom, kdo se stane jejím vítězem. Řeč je o Herbie Hancock Institute International Jazz Competition, která letos zaměřila pozornost na jazzový zpěv a přinesla mimořádné mezinárodní setkání mladých zpěváků. Z několika stovek přihlášených bylo vybráno 11 semifinalistů a semifinalistek ze 6 zemí. A mezi nimi byla i Kristin Leš, slovenská zpěvačka, která patří k nejvýraznějším hlasům mladé evropské jazzové scény. Její účast v takto prestižní mezinárodní soutěži je něco úžasného. A Kristin Leš dnes v našem pořadu uslyšíme, ale nejprve si pustíme dvě skladby, které nás zavedou k další výrazné účastnici letošní soutěže. Pustím Sister Moon a Sack Full of Dreams v podání zpěvačky Tawandy Sousbridge Joachim. Příjemný poslech.

Poslouchali jsme Tawandu Suz Prichuakim, americkou zpěvačku z Nového Mexika. Tawanda má k soutěžnímu prostředí velmi blízko. Už v roce 2021 vyhrála Sarah International Jazz Vocal Competition. Její letošní účast v Herbie Hancock Institute Competition tak představuje setkání dvou významných momentů její dosavadní kariéry. Nedávno vydala album Smile, z něhož jsme právě slyšeli obě skladby. Soutěž, která existuje už od roku 1987 a v minulosti nesla také jméno Thelonious Monk Institute International Jazz Competition, pomohla nastartovat kariéry řady dnes světově známých osobností. Mezi jejími vítězi a laureáty najdeme například Cecil McLaurin Salvant, Jen Monheit, Gretchen Parlato nebo Jesmeju Horn. Z instrumentalistů potom Joshua Redmana, Bena Williamse nebo Ambrose Akinmusira. Soutěž se letos poprvé za téměř 4 desetiletí nekonala ve Spojených státech, ale v Paříži. Jak jsem říkala, do semifinále byla vybraná i slovenská zpěvačka Kristin Leš, polovina dua Leš and Gray, a ty si pustíme nyní. Uslyšíme písně Come and Get It a Cry.

Kristin Leš, vlastním jménem Kristýna Mihálová, je bez pochyby jedním z nejzajímavějších men, která máme důvod sledovat i z perspektivy české a slovenské jazzové scény. Kristin vyrostla na Slovensku, ale důležitou část svého hudebního vzdělání získala v Praze na konzervatoři a vyšší odborné škole Jaroslava Ježka. Připomeňme si také její spolupráci s takovými osobnostmi, jako jsou Esperanza Spalding, Walter Smith III, Keon Harold, Dominic Miller nebo Diane Reeves. Duo Lash & Gray tvoří s kytaristou Jakubem Šedivým a jejich hudba je založena na velmi silné vzájemné komunikaci, na propojení hlasu a kytary a hudbě sahající od intimního jazzu až po moderní autorskou tvorbu. Do letošní soutěže Herbie Hancock Institute se Kristin dostala mezi 11 vybraných semifinalistů z několika stovek přihlášených a to je samo o sobě obrovský úspěch. Vystoupit v doprovodu pianistky Carmen Staff, kontrabasisty Bena Williamse a bubeníka Kendricka Scotta musel být zážitek sám o sobě. Kristinina účast je pro československý jazz důležitá ještě z jednoho důvodu. V soutěži, která má ambici ukazovat budoucnost světového jazzu, měla poprvé své místo také zpěvačka, jejíž hudební cesta vede přes Bratislavu i Prahu. A Kristina je v tomhle ohledu velkou inspirací pro nastupující generaci jazzových zpěvaček a zpěváků. My si nyní pustíme další z finalistek, mladou Američanku Kate Kortum a písně Love Me or Leave Me a Bewitched, Bothered and Bewildered.

Kate Kortum patří k nastupující generaci amerických jazzových zpěvaček. V roce 2025 vyhrála Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition a právě toto vítězství jí otevřelo cestu k dalším velkým mezinárodním příležitostem. Studovala na Juilliardu a univerzitě v Miami a během své dosavadní kariéry se setkala s osobnostmi jako Wynton Marsalis nebo Peter Bernstein. Následující skladba přináší další zajímavé propojení. James Zito si pro svou nahrávku skladby The Nearness of You přizval vynikající zpěvačku Georgie Hears, která byla jednou z letošních finalistek a v písni ji doplní ještě americký zpěvák Tyreek McDowell.

semifinále soutěže zazářila americká zpěvačka Ashley Pecotti. Možná jste na sítích zaznamenali její mnohé transkripce slavných vokálních sol i těch instrumentálních. A my si od ní pustíme písně Come Rain or Come Shine a If I Loved You.

Nejspíš vás, milí posluchači, zajímá, kdo se dostal do finále soutěže. Byly to kromě již zmíněné Georgie Hears, také Britka Lucy and Daniels a Francouzka Malou O'Hakes, která celou soutěž vyhrála svou dechberoucí improvizací a celkovou muzikalitou. Rozhodně si ji najděte. Solové album ještě sice nevydala, ale hned jak ho vydá, tak si ho tu pustíme. V porotě soutěže zasedli Patty Austin, Didi Bridgewater, Roberta Gambarini, Gretchen Parlato a Gregory Porter. A už samotný seznam těchto jmen ukazuje, jak vysokou laťku soutěž nastavuje. My si na závěr pustíme dva z těchto zmíněných porotců. Bude to Didi Bridgewater v písni Beginning to See the Light a Gregory Porter v písni If Love is Overrated. Pokud byste chtěli, záznam finálového gala večera je na YouTube. Díky, že jste poslouchali a budu se těšit opět na slyšenou za týden. Loučí se Marta Kloučková. I never cared much for moon.

0: S Gregorem Portrem se s námi dnes rozloučila Marta Kloučková. Její Sedmé nebe poslouchejte na Vltavě každou středu v 7 hodin v podvečer.
1: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
0: Je krátce po 8 hodině, posloucháte stanici Vltava ve středu 14. října roku 2026. Dnes je tomu 120 let, co se narodila myslitelka a publicistka německo-židovského původu Hannah Arendtová. Za okamžik jí věnuje večer na téma Petr Šourek. Ve 22 hodin si pak poslechneme akustické portréty míst, odkud se šíří rozhlasový signál, to bude v radioateliéru. Ve 23 nás čeká četba Smrtholky, románu Lucie Faulerové a ve 23.30 osudy archeoložky Natálie Venslové. Jsme rádi, že posloucháte Vltavu. Inspirativní chvíle přejí od mikrofonu Jana Kozubková a od mixážních pultů Viktor Láně.

0: Večer na téma.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Dneska je 14. října 2026 a je to na den přesně 120 let, kdy se narodila německá, židovská a také americká filozofka Hannah Arendt. My s ní strávíme dneska 120 minut k těm 120 letům. A já mám takovou zvláštní skvělou příležitost přímo ve studiu dneska uvítat právě Hannah Arendt, nebo možná spíš její českou reinkarnaci. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Já už to trošku odkryju. Ve skutečnosti je to Ingeborg Fialová-Firstová, olomoucká germanistka, zakladatelka olomoucké judaistiky. My jsme spolu před, no už to bude pár let, 2-3 roky jsme jednou takhle natáčeli, si vzpomínám, takhle totiž vznikla idea tohohle pořadu, že jsme natáčeli a před tím studiem jsme stáli, vy jste si tam zapálila cigáro, jak je vaším dobrým zvykem. A já jsem stál proti vám a říkám, vy vypadáte, kouříte, smějete se, chrchláte jako Hannah Arendt.
2: Jsem měla tady ještě poněkud delší vlasy. Dneska už jako Hannah Arendt nevypadám, ale posluchači to nevidí, takže...
1: No ale ty ostatní charakteristiky?
2: Chybí mi ta lucidita, ta inteligence, to vzdělání. Velmi.
1: No, tak to je taky velice sporná věc, to je samozřejmě hezké, že jste tak skromná. No, prostě jsem vás potom požádal, jestli byste mi nedělala tu Hannah Arendt tady do tohohle pořadu o Hannah Arendt. No a protože jste germanistka, Hannah Arendt v roce 1964 německé televizi poskytla interview, mluvila s novinářem Günterem Gaussem, a je to jedno z nejdůkladnějších, velice německy důkladných interview, které kdy tato filozofka poskytla. A já jsem vás teda nechal, abyste část z něj přeložila. Dělalo se to snadno?
2: Ale ano, já jsem ten rozhovor vyposlechla celý.
1: A přišlo vám, že jsem úplně se neminul s tou podobností?
2: Nevím.
1: Dobře, tak to vyzkoušíme, ne? Že bychom kousek přečetli. Já tedy tu roli, nebo řekněme ten hlas novináře Gintra Gause svěřím herci, mladému šikovnému herci Jirkovi Černému.
3: Dobrý den.
1: Ahoj, Jirko.
3: Ahoj. Jan Petře, já nevím, jestli jsem slyšel dobře, ale mně připadá, že ty ses ještě vůbec nepředstavil. Ty jsi zvykl, že tě vždycky představí někdo jiný tebe, viď?
1: Tak nebo... můžeš mě představit.
3: Tak dáme, pane Petr, to je Petr Šourek, filozof a překladatel. Takhle?
1: Jsi to no, přesto? Třeba, autor tohohle pořadu. No, takže... A pořad se bude jmenovat, to jsme taky neřekli.
3: No to jsme taky neřekli, tak já to řeknu. 120 let a minut s Hannah Arendt.
1: Tak jo, to byl Jirka Černý, který nám zahraje novináře Gintra Gause, který mluví němčinou. Jak byste to charakterizovala?
2: To je velmi důkladná, velmi spisovná, nadspisovná němčina s hamburským dialektem. Takže Gauss tam říká ostré S ve chvíli, kdy tam normální Němec nebo Němec z Bavorska řekne š. A je to až legrační. Ono je to taky už starý, je to 60 let stará němčina, takže mě na tom připadala legrační právě ta spisovnost. Čili Jirka Černý, který ho znám z divadla od Davida Jařaba, velmi dobře a strašně se mi líbí, takže mám radost, že mi bude dělat partnera v dialogu. Takže Jirka Černý musí vyslovat strašně pečlivě česky a tak to tisknout ty hlásky, kterými půjdou z úst.
1: Tak to zkusíme, začneme, ne? Začínáte rovnou vy.
2: Já si k tomu zapálím, jo, protože mě na tom interview nejvíc hned počáteční věm byl úžasný. Já jsem těžký kuřák, musím k tomu říct, jak už jste řekl, a nejvíc mě na tom zaujalo, že oni tam prostě kouří jednu od druhé před kamerami, což má jednak prostě historickou hodnotu, to už by dneska nešlo, ale jednak je vidět, Hannah Arendtová odpovídá velmi klidně, nevzrušeně, věcně, ale když se zapaluje cigaretu, tak je vidět, že se jí třesou ruce, což znamená, že přece jenom, byť to neukazuje mimikou a tím, co říká, ale že přece jenom je nervózní a je do toho emocionálně involvovaná. Takže já si zapálím,
1: ano,
2: a začnu odpovídat. Zahánu,
1: ano.

0: musím zdůraznit, že jsme v roce 1964, těsně potom, co Hannah Arendt zveřejnila tu slavnou knížku o Eichmannovi, takže se to kolem ní točilo, že jo?
1: Günter Gaul se jí ptá na šok roku 1933, to je takový skoro citát, šok roku 33. A Hannah Arendtová odpovídá, jistě, že to bylo hrozné, ale bylo to politické, nikoli osobní. Že jsou nacisté naši nepřátelé, no na to se Hitler nepotřeboval dostat k moci, abychom to věděli. Každému soudnému člověku, který nebyl úplně padlý na hlavu, to muselo být zřejmé už dobře 4 roky předtím. A že za nacisty stojí velká část německého národa, to jsme věděli také. V roce 1933 jsme nemohli předstírat, že jsme z toho v šoku.
2: Míníte tím, že šok roku 1933 spočíval v tom, že se politická nenávist překlopila do osobní roviny?
1: No, to ani ne, anebo taky. Zaprvé se z politické události stal osobní příběh, pokud člověk vyšel ven. Za druhé, fungovalo ideologické usměrňování, takzvaná Gleichschaltung, však víte, co to je. Naši přátelé se nechali zgleichschaltovat. Čili náš osobní problém nespočíval v tom, co dělali naši nepřátelé, nýbrž v tom, co dělali naši přátelé. Jak se nechali unášet na vlně ideologické unifikace, čili Gleichschaltung, jež byla tehdy ještě v podstatě dobrovolná, neprobíhala pod teroristickým nátlakem. Bylo to, jako by se kolem mě vytvořil prázdný prostor. Žila jsem tehdy v intelektuálním prostředí, ale znala jsem i lidi odjinud. A zjistila jsem, že se mezi intelektuály stalo zgleichschaltování normou a pravidlem, zatímco u lidí odjinud to tolik neplatilo. A na to jsem nikdy nezapomněla. Odcházela jsem z Německa s předsevzetím, jistě, že bylo trošku přehnané, už nikdy. Už nikdy nechci s intelektuály nic mít. Už nikdy se nedotknu žádného intelektuálního proudu. Jistě, že jsem si nemyslela, že by se němečtí židé, německo-židovští intelektuálové, chovali jinak, kdyby nebyli v té situaci, v jaké byli. Ne, to jsem si opravdu nemyslela. Myslela jsem si, že to tehdejší selhání je důsledkem právě té intelektuality, intelektuálních povolání. Mluvím v minulém čase, mezi tím o tom vím trochu víc.
2: Na to jsem se chtěl právě zeptat. Myslíte si to ještě pořád?
1: Už ne v té příkrosti. Vezměte to takhle. Že se člověk podřídil vládnoucí ideologii, protože měl doma ženu a děti, o které měl starost, to bych nikomu nezazlívala. Jenže oni tomu pak začali opravdu věřit. Někteří jen nakrátko, nahodně krátko. To ale znamená, že o Hitlerovi nějak přemýšleli, něco je k němu napadalo. A byly to mnohdy zajímavé, komplikované a fantastické úvahy s vysokým stupněm intelektuality. A v těchto svých úvahách byli tehdejší intelektuálové lapeni jako v pasti.
0: Tady je otázka, koho má Hannah Arendt na mysli. Ale těch lidí bylo tehdy opravdu hodně, co se takhle zgleichschaltovali.
1: Určitě má pravdu i v tom, že mezi těmi mnoha, kteří se nechali zgleichschaltovat a obloudit a já nevím, očarovat i tím kouzlem Hitlerovým a jeho nohsledů nebo spolupracovníků, bylo spousta intelektuálů, humanitně vzdělaných lidí, profesorů. První pálení knížek se dělo na dvořích univerzity, jo, nikoli někde v nějakých doupatech nacistických.
0: No, komu také jinak záleží na pálení knih, to musí být intelektuálové, aby měli
1: pravda.
0: Důvod je pálit.
1: Ano, jistě, že dělníci od pásu by asi nešli jako první pálit knížky, ale možná zrovna fabrikanty nebo stroje, to už taky známe, ale jistě měla pravdu v tom, že aspoň v počátku vlády nacismu selhala veškerá německá intelektualita. A církev a tak dále.
0: Já ještě totiž mám tady jeden text. Ona říká, že už si to potom nemyslela. A já bych řekl, že ten názor, my jsme řekli, trochu modifikovala. A potom v pozdější době ve svém vlastně posledním díle, které už nikdy nevydala sama, vyšlo to vlastně tak trošku v pozůstalosti, tak ten názor na to, kdo se s tím novým režimem, kdo se nechal přesvědčit o tom, že ty staré hodnoty a staré ctnosti už neplatí, že dneska je doba nová, že je nová Evropa a že v ní zkrátka platí nové pořádky, nové věci jsou ctnost a že třeba udat souseda je báječná věc. Tak tady je jeden text, který jsem si říkal, že možná bych vám ho zkusil takhle dát, jestli bychom ho do toho nepřečetli rovnou.
1: Tak já to zkusím přečíst. Když lidé nepřemýšlejí o tom, čím se řídí, není pro ně hlavní obsah pravidel, jehož bližší zkoumání by je uvádělo do rozpaku, ale spíš to, že mají pravidla, kterými se mohou v konkrétních situacích řídit. Když se pak objeví někdo, kdo chce z jakýchkoliv důvodů odstranit staré hodnoty a ctnosti, udělá to relativně snadno, jen když nabídne nový zákoník a nebude k tomu potřebovat ani moc síly nebo přesvědčování, že jsou nové hodnoty lepší než ty staré, prosadí je rychle. Čím pevněji se lidé drželi starých zákonů, tím víc se budou snažit přizpůsobit novým, což v praxi znamená, že nejsnáz se novým pořádkům podřídí známé pilíře společnosti, které se nikdy nenechají zlákat k myšlenkám nebezpečným ani jiným, zatímco s těmi, kteří se zdáli nejméně spolehlivou oporou starého řádu, bude mít prosazovatel nových hodnot práce zdaleka nejvíc. To je zajímavá myšlenka, to jsem ráda, že jste mi to dal ke čtení. Když tak přemýšlím o moderní době, tak se mi to zdá ale velmi plauzibilní. Je to na bílé dni. Lidi, kteří s jakýmkoliv režimem nejsou ochotni 100% spolupracovat, mají třeba odlišný názor, anebo prostě jsou jenom kverulanti. Tak ti jsou kverulanti furt. Jo, takže výměna režimu se jejich vnitřní podstaty ani duše nějak zásadně nedotkne.
0: A přičemž ona tady právě naráží na tu známou eichmanizaci, to znamená, že ona tvrdí, že Eichmann se těch zločinů nedopouštěl proto, že by byl zvlášť velký fanatický nácek, to je velmi jako historicky sporná věc, ale právě proto, že vůbec o ničem nepřemýšlel. A asi, že byl velice rád, že nějaká ta pravidla má, že ví, podle čeho jednat, podle čeho jet, kdy co vypravit. A v tom se podobá tady těm pilířům společnosti.
1: Ano, kteří jsou naprogramovaní k tomu, aby prostě plnili příkazy, aniž by o tom nějak do hloubky přemýšleli.
0: My tady teď vlastně mluvíme o občanských ctnostech, jestli je lepší občan rezident nebo disident. A tak mě napadlo se obrátit na Petra Zapletala z katedry občanské výchovy a filozofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a zeptat se ho, jestli při výuce budoucích učitelů občanky přijde také řeč na Hannah Arendt.
3: Na Arendtovou už řeč přišla, je to samozřejmě žena, a na univerzitách těch žen není vůbec málo, tak je pro ty mladé ženy zajímavá. Byť třeba u té Arendtové nevidíme úplně nějaký jasný feminismus, někdy právě naopak dokonce, protože byla docela zdrženlivá. Ale samozřejmě studenti mají tušení, většinou teda, kdo Hanna Arendtová je nebo byla.
0: Ale já se právě často setkávám s tím, že mezi tou vysněnou Hannah Arendtovou, s vámi neříkám fiktivní, jo? Říkám vysloveně vysněnou. A mezi tou, jakou si můžeme přečíst nebo se podívat na rozhovory s ní, je poměrně značná propast.
3: Tak určitě není někým jako neutrálním, nějakým prostě objektivním, neproblematickým vzorem. Ona byla především velice nekonformní a v jakémkoliv politickém systému tvořila kritickou opozici. Ta její vyjádření jsou velmi ostrá, přímá, rozhodně stělesňuje protipol nějakého neproblematického filozofa, jako třeba, abych nesáhl daleko z Německa, Jürgena Habermase, který tuto jaksi neutralizační schopnost měl, nebo tohle neutrální vystupování. A dalo by se říct, že oproti tomu Habermasovi ona tu svoji jaksi radikalitu nebo to oponování přenáší i do té teorie, zatímco v té komunikativní, deliberativní, demokratické teorii toho Habermase vidíme jakousi snahu o ústupek, o možná až jistou konformitu a přílišnou opatrnost.
4: Habermas je spojován s tím termínem veřejná sféra. Používá tohle vysloveně Arendtová, nebo kdyby už to používala, bylo by to srovnatelné s tím, jak to používá Habermas?
3: Arendtová spíše asi používá ten pojem politický, politická sféra. Liší se to, Arendtová zdůrazňuje právě nutnost plurality, nonkonformity a pestrosti politických názorů. Habermas bude zdůrazňovat konsenzus a jeho pevnost toho konsenzu. Byť samozřejmě oba autoři jsou demokraticky smýšlející a pro oba je cílem jakási politická shoda, jo. Nebo nějaká jako poměrně klidná komunikace, řekněme. Rozhodně nenásilná společnost.
4: U Arendtové to přitakání, že ta shoda ve společnosti má tu podmínku toho, že ta shoda být nemusí. A to znamená, že pod tou shodou, pod tím konsentem slyší i ten dissent.
3: Vlastně pro Arendtovou je ten dissent nebo ten nesouhlas vůbec s podmínkou existence toho politického prostoru. Bez toho, aniž by tam byli ti prostě jiní lidé, kteří s námi nesouhlasí, bez toho, aniž by tam existovala jakási primární nezhodnost, neschopnost dosáhnout úplné shody, by vlastně se neměla politika jako o čem vést. V politickém nemáme tolik usilovat o pravdu, jako spíše o pochopení významu druhých a pochopení názoru druhých. Zatímco Habermas bude usilovat především o tu pravdu, nebo možná tak ne úplně o pravdu jako takovou, ale o dosažení takových pravidel diskuze, která povedou jaksi k největší objektivitě nebo fakticitě. Ale Arendtová by na to namítla, že vlastně pravda v tom jako vědeckém a jaksi správnostním smyslu je vlastně donucující. Pravda je, když jdeme ven, nebo podíváme se z okna, což je příklad, který ona uvádí a vidíme, že prší, tak my to nemůžeme popřít. Nás to nutí na to přistoupit. Ale něco takové v tom politickém prostoru je z definice nemyslitelné. Kdyby ten politický prostor nebyl problém,

0: děláme nebo že je neuděláme, že jo?
1: Ano,
0: a potom jsme svobodní.
1: Je to tak, ale samozřejmě vyplatí se pro někoho říkat, že to je ta vnější příčina. Vyplatí se pro politiky politické problémy považovat za nebo dělat analogie mezi problémy jako zdravotními nebo vojenskými. Můžeme to vidět i v té politické komunikaci, kdy vlastně je populární ten termín dezinformace. Ten diskurs nebo ta mluva o těch dezinformacích a vlastně i náuka je postavená na tom, že se ta politická komunikace jaksi sekuritizuje. To znamená, že se z politických názorů stávají bezpečnostní problémy, někdy i zdravotní problémy, když slyšíme třeba, že je dezinformační virus a tak dále. No a pomocí toho přerámování dosahují ti politici okleštění svobody slova. To je něco, na co by Arendtová rozhodně nikdy nepřistoupila. Jo? Každé slovo má váhu a jeho třeba nevýznamnost, nenutně nepravdivost, se prostě ukáže v té politické diskuzi nebo veřejné diskuzi a není nutno někoho dopředu vylučovat z diskuze. A třeba možná s těmi dezinformacemi, to už by byl pro Arendtovou možná dost nepřijatelný způsob jako nakládání s tím naším veřejným prostorem komunikačním.
0: To můžeme jenom spekulovat, protože ona tuhle tu terminologii nepoužívá, ale vyjadřuje se ke lži v politice.
1: Především my nemůžeme nikdy plně vědět, jestli něco je pravda, nebo to pravda není. 100% jistota pravdivostní nenáleží do sféry politické.
0: Dokonce ta lež má konstitutivní roli. Bez lži politika ani nejde dělat. Řekla by Arendtová, ne? Nebo souhlasíš?
1: Nejde, protože, nebo ono jde především o problém jako potlačení té lži, protože politika se odehrává v prostoru jevení. Až na základě toho prostoru jevení se může nějaké zdání, nějaká lež objevit. Ale Arendtová říká, že to, abychom všechny lži mohli smazat, je možné pouze, pokud smažeme celý ten prostor toho jevení se, ten veřejný prostor. To znamená, my si musíme zvyknout na to, že lež je nevyhnutelně spjatá s veřejným životem i s politikou. Nelze ji prostě plně vymítit.
0: Prostě abychom s tou lží nevylili i tu politiku.
1: Ano, to je přesně to, co by se stalo, jo, podle Arendtové. Kdyby jsme se snažili prostě stoprocentně vyčistit, sanitizovat prostor politický od jakýchkoliv lží a klamů, jak to vlastně dnes ale vidíme, že ta snaha o to je. A možná to není tolik snaha politiku, jako to je snaha různých kvazipolitických aktérů, nebo jak by se dalo říct sociologicky názorových vůdců, opinion leaderů, kteří mají velký podíl na formování veřejného mínění. Je důležité, že to, o čem já tady mluvím, tak tolik není ten prostor té institucionální deliberace, ke kterému směřuje především Habermas, to znamená prostor práva, soudní síně, rozhodování v parlamentu, ale je to prostor té obecné politiky, jo, nebo veřejného mínění.
0: Takové, řekněme, náměstí, fórum, které ale dneska je na internetu.
1: Ano, jo, je přesně tak.
0: Bavíme se o internetu vlastně.
1: Ano, vlastně jo, jsou to bez pochyby sociální média, případně diskuze pod novinovými články. Ten veřejný prostor je široký a má velký vliv na naše politické rozhodování bez ohledu na ty politické instituce samotné.
0: Tak to byl Petr Zapletal, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Tohle budeš říkat občankářům?
1: Rozhodně je potřeba jim to říct. Je potřeba, aby byli žáci znejištěni, aby přistupovali ke každému s respektem a především ke komunikaci. No, aby dopředu nikoho nediskvalifikovali. Nelze učit jednoznačně občanku normativně. Nejsem toho názoru, že existují nějaká sada prostě jasných pravidel, podle kterých se prostě každý občan rozpozná dobrý a tak dále.
0: Je to přesně tak, protože máme každý trošku odlišný obraz světa a z toho vlastně vytváříme politiku. A když nás někdo nutí, abychom uznali realitu jako jedinou možnou, abychom všichni měli jednu společnou realitu, tak nás vlastně gleichschaltuje. A to nás vrací zpátky k Hannah Arendt. Tam je ten termín,

0: Mín to není, to je jedno z těch prostě známých nacistických slov, Gleichschalten, že jo. My máme šaltpáku. Jste to přeložila hrozně pěkně, to by mě nenapadlo. Nasměrovat, že se nechali nasměrovat.
1: Tak Gleichschaltung opravdu znamená sepnout lidi tak, schalten, zapnout lidi tak, aby šlapali stejným tempem, nevybočovali z řady, nekoukali vlevo, vpravo. To je Gleichschaltung. Přemýšlím teďka, jste řekl nacistický slovník, já to nevím. Jestli je to slovo z LTI, čili kdyby člověk nahlédl do Viktora Klempera, tak by se to tam možná přečetl, to nevím.
0: Tuhle narážku musíme možná malinko posluchačům vysvětlit. Co to je Klemperer?
1: Klemperer byl významný jazykovědec, romanista, který žil ve smíšeném manželství, takže nebyl okamžitě jako Žid zlikvidován a poslán hned ve 30. letech ještě, nebo potom nejpozději v 41. do likvidačních táborů. Nýbrž zůstal v nacistickém Německu, samozřejmě s absolutně okleštěnými právy a v podstatě v podobně nelidských poměrech, jako byli v koncentráku, ale zůstal v Německu a celou dobu si všímal toho, jak nacisté používají jazyka. A jaká vymýšlejí nová slova, jaké
0: tu
1: eufemizmy.
0: Novou řeč,
1: třeba nová
0: řekli.
1: Řeč, ano. Eufemizmy jako koncentrační tábor třeba. Napsal o tom, chci říct, nádhernou knížku, tak to v uvozovkách, prostě velmi důkladnou studii, která se jmenuje LTI, Lingua Tertii Imperii, kde všechny tyhle ty novotvary.
0: Čili jazyk třetí říše.
1: Jazyk třetí říše.
0: To byl vlastně krycí, on si to tam napsal latinsky, aby... To skryl, jo, Lingua Tertii Imperii.
1: Z té knížky podle mě se dá čerpat moudrost dodnes. Já jsem hrubě po roce 2000 některým našim vedoucím na univerzitě vyčítala, že využívají příliš mnoho zkratek, což taky Klemperer píše, že bylo typické v té době nacismu a zřejmě je to typické pro každou totalitu. Vzpomeňme na tu Mládkovu píseň o těch zkratkách. Jo? Totalitní československý stát měl taky spoustu zkratek. Klemperer tam pak i rozebírá, proč to tak je, ale tak do toho...
0: A já myslím, že on tam třeba uvádí příklady takových těch předpon, jako třeba end, že jo, to tam často bývá a potom právě tady u toho Gleich Schaltung, tam by mě napadalo, že upozorňuje na to, že strašně rádi užívali ty ung koncovky nacisté.
1: Jo, je to možný. To, že němčina užívá složených slov, Gleich Schaltung, to je taky známá věc.
0: No mě napadl trošku jiný překlad. Mě napadlo, že ty totalitní režimy chtějí, aby se lidé zapojili. Že to je vlastně zapojit se.
1: Taky dobrý, jo, taky dobrý. Einschalten vlastně by to pak znamenalo.
0: Ano, ano.
1: Einschalten, čili zapnout, aby člověk jel.
0: Ale musí se zapojit ještě, takže on jakože se zapojí, ale musí se zapojit na stejnou rychlost jako ostatní.
1: Ano, přesně tak. Nesmí vyčnívat, nesmí je předběhnout, nesmí zůstat pozadu, ale oni si nesmí myslet nic jiného, tak ono je to hlavně slovo, který se vztahuje k myšlení a ke světovému názoru a tak dále.
2: Posloucháte 120 let a minut s Hannah Arendt. Pořad Petra Šourka.
3: Ich bin zum ersten Mal wieder nach Deutschland 1949 gekommen.
1: Do Německa jsem přijela v roce 1949 jako pověřenkyně Úřadu pro záchranu židovského kulturního dědictví. Šlo především o knihy. Přijela jsem plná dobré vůle. Říkala jsem si, to, co se dělo v roce 1933, hlavně ta zrada bývalých přátel, je v relaci k tomu, co se dělo pak, zcela nedůležité.
2: Byť vás ta zrada osobně zasáhla.
1: No ano, i přesto. Když se někdo tehdy opravdu stal nacistou a psal v tom duchu články a knihy, nemusel se mi osobně zpovídat či omlouvat, stejně jsem s ním přerušila kontakt. Nemusel za mnou chodit, vyškrtla jsem ho ze seznamu přátel. Ale tihle lidé nebyli žádní vrazi, byli to jen intelektuálové, kteří vlezli do vlastní pasti. To, co se dělo pak, určitě taky nechtěli. Myslela jsem si, že by se na dně téhle propasti dal najít úhelný kámen, na němž by se dalo budovat něco nového. A tak to také v mnoha osobních kontaktech bylo. Mluvila jsem s lidmi, diskutovala. Víte, nejsem moc příjemný člověk, nejsem zdvořilá, říkám, co si myslím. Přesto se mi zdálo, že se věci zase dávají do pořádku. U mnoha lidí, kteří, jak jsem řekla, nebyli žádní vrazi ani denuncianti, jen pár měsíců, v nejhorším na pár let, podlehli, něco si o Hitlerovi mysleli. Přesto pro mě byl zážitek z Německa ten pocit důvěrné známosti, jenž ve starých řeckých tragédiích bývá zlomovým bodem děje, hlubokým otřesem. Už jen to, že se na ulicích mluvilo německy, měla jsem z toho radost.
4: Měla jste radost?
1: No ano. Dneska už je to zase trochu jinak. Věci se zajely do normálních pevných kolejí a já mám k Německu větší odstup než tehdy v těch dnech hlubokého otřesu.
4: Zdá se vám, že se Německo vrátilo do normality příliš brzy?
1: Ano. A někdy je to normalita, s níž nesouhlasím, ale necítím se za ní odpovědná. Jsem divák, který hledí zvenčí. No ne? Mám na tom, co se dnes v Německu děje, mnohem menší podíl, než jsem měla tehdy. Je to už 15 let, to není málo.
4: Cítíte vůči Německu lhostejnost?
1: Lhostejnost je moc silné slovo, spíš distanci.
3: Ale distancierung ist wahr.
0: No, ona říká, nejsem moc zdvořilá.
1: Říká, no.
0: Jo. Uměla by, říká, co si myslí, je to přesně tak, no.
1: Leto je na ní vidět, to je už na tom způsobu, jakým mluví, jakým se usmívá, je vidět, že ta maska zdvořilosti, kterou tam má v tom rozhovoru, a se chová velmi, velmi uměřeně, že to opravdu jen maska, že kdyby chtěla, tak fakt umí šlehat blesky.
0: Jo.
1: To si umím představit, že by toho byla schopná.
0: Tady už je velmi smířlivá, tady říká, ano. No někdo tak na pár měsíců se zapomněl a tak. Ano, těžko si představit, že měla na mysli například někoho jiného než Heideggera, který se tak trošku zapomněl na rektorském postu univerzity.
1: Jasně, člověka napadne ten Heidegger hned, ale zřejmě jich bylo víc těch kolegů, jo, a známých. A...
0: No, ale jak říkám, bylo to v roce 64 a bylo to hned po tom rozhovoru Eichmannovi, takže to je další otázka, kterou klade Günter Gauss. To samozřejmě nemohl vynechat.
4: Letos na podzim vyšla v Německu vaše knížka o procesu s Eichmannem v Jeruzalémě. Knížka se po vydání v Americe bouřlivě diskutovala. Zejména ze židovského tábora se ozývala kritika, o níž jste řekla, že částečně pramení z nedorozumění a částečně se ozývá proto, že je to kampaň řízená jistými politickými kruhy. Největší kontroverze vyvolala vámi nastolená otázka, do jaké míry je možno židům vyčítat, že pasivně snášeli násilí a masové vraždění na nich páchané a do jaké míry je možno vyčítat některým židovským starším a představeným židovských obcí, že se dopouštěli kolaborace a jsou tedy spoluviníky. Ať je to jak chce, pro pochopení osobnosti Hany Arendtové se tím, zdá se mi, otevírají mnohé otázky. Smím začít touhle? Mrzí vás, že vám mnozí vyčítají, že necítíte dost náklonosti k židovskému lidu?
1: A tady přijde ten jeden malinký blesk od Hany Arendtové, protože ona odpovídá Gaussovi. Nejprve vám, milý pane Gaussi, ve vší přátelskosti připomenu, že i vy jste se stal objektem nebo obětí téhle kampaně. Já jsem ve své knize židovskému národu nikde nepředhazovala, že se nebránil. To učinil někdo jiný, to učinil pan Hausner, izraelský prokurátor během procesu. Já jsem naopak jeho otázky, které v tomto smyslu kladl svědkům v Jeruzalémě, nazvala hloupými a krutými.
4: Já tu knihu četl a vím to, ale někteří její kritikové se ohrazují vůči tónu, kterým jsou sepsány některé pasáže.
1: Aha, ano, to je ovšem něco jiného. Proti tomu nic nenamítám a ani nemohu. Jestli si někdo myslí, že se o těchto událostech smí psát jen patetickým tónem, pak mu není pomoci.
0: No a tady je to vtipné, protože to, co následuje teď, je část, která chybí i v tom oficiálním transkriptu Německé televize dnešní. To bylo tehdy pro druhý kanál německé televize, známou CDF. A najednou tady to chybí.
1: Čili je to jenom v tom mluveném hovoru.
0: V tom mluveném hovoru to tam je.
1: To jsem samozřejmě vyposlechla, ale teď honem si nepamatuju, co tam je.
0: No, tak tady můžeme přečíst, že ona najednou se zasekne a řekne.
1: Víte, nechci být agresivní.
4: Umíte být i agresivní?
1: Ne, proč se ptáte? Víte, je to takhle. Jsou lidé, kteří mi vyčítají, že se u tohoto tématu umím ještě i smát. A já je chápu. Jenže mě tenhle Eichmann opravdu připadal jako šašek. Arendtová říká Hanswurst německy, což je šašek na divadle z komedie Del Arte, takový hloupý Honza. Tak nevím, jestli ten můj překlad šašek je správný, ale...
0: Ne, mně se právě moc líbil, mě vůbec nenapadlo. Ten Hanswurst je vysloveně... To je takový ten šašek, co musí být šašek.
1: Ano, ano. Přečetla jsem všech 3600 stran policejních výslechů a neumím spočítat, kolikrát jsem se nad nimi zasmála. Nahlas zasmála. A tuhle reakci mi lidé vyčítají a já s tím nic nenadělám. Jenže já bych se asi smála i 3 minuty před vlastní jistou smrtí. A tohle je tedy ten tón, který narazil na kritiku. Ano, je ironický a vyjadřuje mou osobnost. Když mi ho někdo vyčítá, trefuje se do mě osobně a s tím nic nenadělám. Jestli mi ale někdo vyčítá, že pranýřují židovský národ, tak to je zlovolná propagandistická lež, nic jiného.
4: Těm osobním útokům jste tedy ochotná čelit?
1: No, ano, ráda. Co jiného bych měla dělat? Nemůžu přece každému kritikovi vykládat, že mi nerozumí, že ve skutečnosti se v mém srdci odehrává něco úplně jiného. To by bylo směšné.
0: My, když chceme porozumět Hannah Arendt, tak určitě nebudeme spekulovat, co se děje v jejím srdci. To by bylo opravdu směšné. Podíváme se raději do toho, co napsala ve stejné době. V knížce o revoluci. Tam totiž píše o soucitu a lítosti. Naším průvodcem bude Jakub Chavalka z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
5: Teď se bavíme tedy o tom kontextu knihy o revoluci, kde Arendtová ve druhé kapitole se snaží ukázat, jaký je rozdíl mezi soucitem, lítostí a solidaritou. Ten problém jakoby je v tom, že Robespierre i Rousseau, teda Rousseau na úrovni teoretický, zavádí soucit s masou jako princip, že ta cnost je založená jakoby na soucitu. A ona se snaží právě ukázat, že soucit můžeme mít pouze k jednotlivým konkrétním osobám. Jakmile to začne být souhrný, tenhle ten nějaký pocit, tak se z toho stává lítost. Litujeme nějakou rasu, nějakou třídu, nějaký národ, dokonce i lidstvo. Soucit je jistě jako pro Arendtovou něco, co je důležitý. Soucit, že je nejvznešenější vášeň, dokonce tam zaznívá, ale má nějaký specifický určení. Vždycky ke konkrétnímu člověku, vždycky jako tváří v tvář. Jakmile to přejde do té politické roviny ve smyslu veřejnosti, tak se z toho stává lítost a ta už má úplně jiný konotace. Především to, že ten pocit jakožto emoce je bezbřehá pro ní, že to nemá žádnou hranici, že se musí neustále znova a znova osvědčovat, znova a znova dokazovat. Vzhledem k tomu, že to je emoce, která je vnitřní a nemůže vystoupit jakoby transparentně, se nemůže vyjevit na veřejnosti. Tak vždycky, když něco zamýšlíme, jakoby vnitřně, srdcem, jak by řekl Rousseau, že, nebo i Robespierre, něco zamýšlíme, tak potom, když to vyslovíme nebo učiníme, tak jak to vystoupí do té veřejné sféry, tak se to pokřiví jakoby v tom původním záměru. Protože jsou tu svědci, kteří to právě nějakým způsobem hodnotějí. Pořád se ptají na ten vnitřní motiv, který ale je vlastně skrytý a je nezdělitelný. Takže vlastně každý v tomhle tom smyslu, když se tady jakoby z té temnoty srdce, jak říká Arendtová, se potom to převrátí do té zjevnosti veřejnosti, tak každý může být podezíraný z toho, že sice udělal toto, ale měl jiný úmysl.
0: Arendtová potom, když se dostala do té kontroverze kolem Eichmanna, tak zdůrazňuje, že necítí lásku k žádným kolektivům. Tak aplikuje tady tu svoji teorii toho soucitu i na sebe samotnou.
5: Tak to mě nenapadlo, to takhle spojovat. Ta námitka je jakoby samozřejmě známá a mnohokrát opakovaná a je vyčítáno jakoby nějaká odcizenost, že?
0: No tady v tom případě to mělo být k židovskému
5: no,
0: národu.
5: Jasně,
0: ale přesně
5: k sobě samýmu, jako k sobě nenávisté měře, že?
0: Ano. Jak správně řekl Jakub Chavalka, je to část, která se často opakuje. Je to něco, co skoro všichni znají, ale pojďme si to ještě jednou poslechnout v celku, jak to říká Hannah Arendtová.
4: Napsala jste. Nikdy v životě jsem nemilovala národ jako kolektiv. Ani německý, ani francouzský, ani americký, ani proletáře jako třídu. Miluji jen jednotlivce, své přátele. Každý jiný druh lásky je mi cizí. Zvláště láska židům jako kolektivu by mi připadala suspektní, protože jsem sama židovka. Není to ale tak, že každý člověk jako politicky jednající subjekt potřebuje vazbu na nějaký kolektiv? Vazbu, která by se za jistých okolností snad dala nazývat láskou? Nemáte obavy, že je váš postoj poněkud politicky sterilní?
1: Naopak, ten druhý postoj je sterilní. Že patříte k nějaké skupině, protože jste se do ní narodili, přirozená danost. Ale přináležet k nějaké skupině tak, jak to míníte vy, totiž vybrat si ji, organizovaně se k ní připojit, to je něco úplně jiného. Takové připojení probíhá na základě společných zájmů a společného světového názoru, který se členy té skupiny sdílíte. Skutečný osobní vztah, který se dá nazvat láskou, ale existuje jen mezi jednotlivými lidmi. Mezi přáteli, kteří se milují, aniž by museli mít stejný světový názor. Lidé z různých organizací, partají a kolektivů mohou být přesto přáteli. Zaměňovat tyhle dva druhy vztahů je osudová chyba.
5: Ale tady by se jakoby Arendtová možná klidně mohla bránit touhletou analýzou. Pokud by se to takhle vzalo z té revoluce, kterou mimochodem psala tedy v stejné době jako Eichmann, respektive začala psát Eichmann, účastnila se toho procesu, pak psala revoluci, že a pak se vrátila zpátky. Uhum. Takže vlastně to je stejný časový období. Tak by se nabízelo, co je potom tedy interpretováno jako ta sebenenávist a více jako víceméně zřeknutí se té vlastní příslušnosti, tak by se dala interpretovat jako, že to je vlastně, jako, že odmítá zaujmout pozici té lítosti, která by byla právě bezbřeha. Může mít soucit k jednotlivcům a případně by mohla říct, že má solidaritu s nějakou třídou nebo s nějakým národem. Tam by se dělala ta solidarita, že? Ale to už není, to je zase jakoby trošku jiná poloha než ta láska.
0: No tam je právě zajímavé, že v té praktické rovině ten její postoj vlastně působil velice odcizeně od té její vlastní teorie, jo? Že ta je jaksi velice plastická, ale tady z toho použila jenom tu maximu, bychom řekli, nechci se stát Robespierrem a nechci, a to se mi ale moc líbí, nechci se dostat do toho mechanismu té puritánské revoluce, rozumíme si, jo? Že v tom
5: to smyslu, nerozumíme, že nevím, co myslíte.
0: Toho sebe odůvodňování, že já to myslím tak jako vyklefovsky vždycky správně. Já jsem ten pravý, skutečně věřím v to, co říkám, nejsem ten papeženec, jo? Když to převedu do toho českého husicko-vyklefovského jazyka.
5: Ona přímo hovoří o Robespierrovi, že byl jako posedlej tím sebeospravedlňováním a že aspoň jednou týdně musel udělat jakoby spověď svý opravdovosti. A že vlastně tuhle tu opravdovost musel strašně jako veřejně projevovat, až jakoby se začal stávat trochu hercem svého ideálu. A on se ptá, jako není to náhodou tím, že ta vnitřní motivace, která je neprůhledná, aspoň pro ty druhý a na veřejnosti, bude vždycky jakoby nějakým smyslu odlišná od toho, jak se to potom prezentuje, jak o tom mluví, koná, ale on chtěl mít tady v tomhle tom naprostou identitu, kterou nejde dosáhnout. Až bych skoro se mi zdálo, že prostě v té, jakoby, v tom, že říká pouze maximu, soucit cítím pouze jako s konkrétním člověkem, necítím žádnou lásku k židovskému národu, že je to spíš neochota vstoupit do těch rovin, ale spíš se o to úplně distancovat nějaká. Ne, ale přitom sama má nějaký aparát, kterým by to mohla krásně zdůvodnit.
0: Ta veřejná zóna, ta zóna rovnosti mezi lidmi a politiky je u ní oddělená od toho, koho mám privátně rád, jo? Že jak si trvá na téhle buržoazní, bychom řekli, jo, bariéře.
5: Když teď nad tím přemýšlím, tak myslím, že tam dokonce zazní, že ten soucit patří do té oblasti domácnosti. A není to určitě veřejná vášeň a nemůže jako vystoupit jakoby z principu, to se vždycky musí dít mezi dvěma lidmi. A už bych tomu neměl mít nikdo další víceméně přístup, takže kdybych jsme drželi to rozlišení, který Arendtová třeba ve Vítě aktivě se snaží zachovávat mezi soukromou oblastí a veřejnou oblastí, tak soucit nespadá. A ani ta evidentně láska nespadá do té oblasti veřejného, ale spíš soukromého, že nechtěla nechat vstoupit tu veřejnost, to jevení se do té své oblasti, jakoby, kterou považovala za oblast oikos, no, té domácnosti.
0: Buď chce zachránit sebe jako osobu, aby nehrála nějakou veřejnou roli na téma svojí lásky k mase, a nebo mě napadá, že možná ještě zajímavější na té diferenci a na tom držení toho rozdílu je ta představa, že zachovám to jevení pro sebe, jo? Tu zónu té politiky, abychom ji vlastně nekontaminovali tou opravdovostí toho srdce, jo? A tou láskou a právě já říkám puritánským diskurzem.
5: Mm-hmm. No tak takhle jsem to myslel přesně. Takhle ta diference spočívá, že ona potom nakonec řekne, že mezi bytím a jevením v politickém životě není rozdíl, nedá to rozlišit, a tím pádem jako pokud chceme potom rozlišovat, tak musíme udělat překrok do toho soukromího a tam už není potřeba nikoho pouštět, jo? Ani to dokonce nelze.
2: Posloucháte 120 let a minut s Hannah Arendt. Pořad Petra Šourka.
5: Ona vlastně se snaží ukázat, že tohleto jsou důsledky právě Rousseauovy koncepce obecný vůle. Rousseau se ptá, jak dosáhnout toho, aby lidi upozadili svůj vlastní zájem ve prospěch obecního zájmu. Tu interpretaci dělá jednoduše ze situace, kdy jsou dva různý zájmy, který se ale sjednotí, když musí se spojit proti třetímu zájmu. To znamená, že to, co vždycky spojuje tu obecnou vůli, je nějaký nepřítel, vnější nepřítel, ale Rousseau jde dál a hledá toho společného nepřítele vnitru člověka. Osobní zájem. Vlastní zájem je vždycky nepřítelem toho obecného zájmu. To znamená, každý člověk musí vždycky nejdřív popřít ten vlastní zájem, aby vystoupil ten obecný zájem. A teď prokazujte, že něco činíte, protože se svůj vlastní zájem upozadil a je to obecný dobro, co hledáte, anebo že vám to vyhovuje, že to, co děláte vlastně, jako je sice možná dobro i pro ostatní, ale taky to dost svědčí vám. Právě tenhle ten motiv, který je nerozhodnutelný a který potom jako vždycky vede k podezření minimálně, a když potom se přestane dařit, tak se z toho začne dělat hledání viníka. Takže pak z toho vzniká paranoidní honba za zrádcem a revoluce, což potom tedy ještě srovnává s bolševickou revolucí, kdy říká, že tedy jako Robespierre to ještě myslel upřímně, ale byla v tom nějaká nevinnost, když to už potom ty bolševické čistky vlastně spočívaly v tom, že aby ta revoluce byla úplná, tak tam musí proběhnout přesně ty momenty toho teroru, který prostě najednou místo, aby těm pokrytcům, co se přetvařujou, strhávala maskou, tak nasazuje masku zrádce i nevinným lidem.
0: Ale mě napadá, že na jiné rovině vlastně Arendtová udělá to samé, když udělá ten rozdíl mezi Sověty a Robespierrem, jo? Že vlastně Robespierrovi to ujelo, zatímco stalinismus to měl jako poznanou nutnost, že to takhle je, vysinscenované procesy tady u nás, že se prostě vědělo, že to takhle funguje, a jakmile se ty lidi rozjedou, tak všichni skončejí někde v té oblasti, kde Ludvík Kundera.
5: Právě. Ona to říká přesně takhle, zinscenované procesy, ale to, co je úplně základní linkou té knihy o revoluci, je rozdíl mezi francouzskou revolucí a americkou revolucí. Mm-hmm. V americké revoluci tohle to se nestalo. Americká ano. Revoluce nezná tyhle.
0: Nezná ty zbaštěné děti revoluce.
5: Přesně. To, co říká Arendtová doslova, je, že ještě předtím, než začala revoluce požírat své děti, strhla jí masku. To strávání masek, že každý má v sobě toho vnitřního zrádce, každý vlastně nakonec má v sobě úplně to nejhlubší jádro, je vlastní zájem a tím pádem necnost a tím pádem je taky potenciální minimálně zrádce, ne-li skutečný, to je začátek toho požírání. A pak začnou ty popravy a začne ta lidová spravedlnost a to, co se nazývá terorem.
1: Když násilí zvítězí nad mocí, Nic neukáže sebezničující charakter takového vítězství víc než teror, kterým se snaží udržet u vlády. Teror není totéž co násilí. Je to spíše forma vlády, která vzniká, když násilí zničí veškerou moc, ale neabdikuje a vládne dál absolutně. O násilí 1969.
5: Arendtová se jenom ptá, proč revolucionáři, kteří přišli později, si vzali za model francouzskou revoluci, která selhala, a nikoliv americkou, která uspěla.
6: Nelíbil se jim ten teror. Řeknu to úplně pitomně, protože mezi terorem a nadšením je souvislost. Duch revoluce.
5: Zanícení.
6: Ano. Revoluce jako zánět.
5: Jo, přesně tak. Je to tedy jako entuziasmus. Evidentně třeba to, že Kant tak radikálně kritizuje entuziasmus v antropologii, tak je, myslím si, že to je ten důvod, že vás to prostě unáší.
6: Proč si vlastně ty příští revolucionáři, že a Marx je vlastně, a to říká sama Arendtová, ten hlavní teoretik revoluce pro ty příští věky. Teď to byla revoluce, která selhala, a Marx to říká, Marx si myslí, že francouzská revoluce selhala, protože nevyřešila sociální otázku.
5: Protože nevyřešila otázku chudoby, ano, a ještě zároveň si taky uvědomoval, že ta obrovská, ta výbušná síla revoluční je v těch chudých, že?
6: V té chudinské mase. A stejně tak americká revoluce přece chudobu řešila jí vůbec, nebo spíš jí teda vyřešila, ale vyřešila jí kapitalismem, a to by se Marxovi samozřejmě nelíbilo.
5: O čem pořád mluvíme, je ta francouzská revoluce, že? A i to zanícení, ten teror, který z toho potom vyplývá, a všechny ty další kroky, to se vlastně americké revoluce netýká. Že? Tam pořád jde o založení institucí, založení republiky, to, co vede pořád a vlastně jakoby bez nějakého extrémního entuziasmu ty americký zakladatele, je prostě svoboda. To, co říká Arendtová o francouzské revoluci, je, že sice jako možná začíná touhou po svobodě, ale velice rychle se začíná zvrhávat do touhy po štěstí. Že se začíná prostě nějakým způsobem převracet ta idea, tak klidně budou žít pod tyraní, ale budou šťastní, nebo usilou o to štěstí, a že vlastně z francouzské revoluce v nějakém momentu, a to je tento moment, jo, o kterém se celou dobu bavíme, ustoupila ta idea svobody, pak se začal obracet samo proti sobě.
6: Je ten problém pro Arendtu anebo pro vás v tom, že právě do toho vstoupil ten soucit a zhatil tu francouzskou revoluci jinak, než to analyzuje Marx. Marx říká, že nevyřešil sociální otázku, ale nebyl ten soucit ten kámen, o který to zakoplo?
5: O soucit to zakopnout nemohlo, protože ten nevystupuje nikdy. To je prostě vždycky mezi dvěma nebo pár lidma.
6: Nebo ta hra na ten soucit?
5: No, lítost by to mohla být. Ano, Arendtová prostě zásadně říká, že právě ten politický problém založení svobody se změnil na sociální problém štěstí všech.
6: Ale ještě ta lítostivost, jestli ten problém nespočívá právě v tom, že se těch lidí tak nějak jako ujímá té masy v té lítosti.
5: Jistě, to, on se jakoby do tohoto stylizuje, ale to, o co jim tam Arendtová jakoby velice zajímavě mluví, je, že vlastně odvolávání se na tyto jemné hnutí duše, je prostě pořád jste pohnutý pohledem na ty chudý, vlastně strašně jakoby, jak to provozujete pořád a ještě se do toho nutíte kolikrát, že? Tak vlastně to strašně znecitlivuje vůči člověku jako takovýmu. Tak tam takovou jako pěknou poznámku pod čarou, že možná ty největší krutovláci a ty největší krvežíznivci se jakoby často odvolávají na jemné hnutí duše. Je tam takový zvláštní znecitlivění vůči člověku jako takovýmu. To, co Robespierrovi vyčítali jeho souputníci, bylo, že tu svoji linii jede na úkor toho, co to přinese svým přátelům, co by to přineslo rodině. Tohle takový revoluční bezcitnost, jako jo. Která se potom ukazuje i v tom, že třeba Stalin nechal zastřelit, jo, nebo co svýho syna a podobně. Jako, to jsou prostě, tam ta revoluce najednou začíná být základním elementárním i emocionálním principem a úplně se odlíží od toho, kdo je ten druhý člověk. Jako, úplně. S revolucí ano, proti revoluci prostě smrt. A tam už to začíná být velice krutý a to je základ toho teroru.
6: Takže si člověk dává jakési morální povolení dělat to nejhorší zlo, protože to dělá v zájmu velkého dobra.
5: Dokonce tam Arendtová cituje nějaké usnesení nějakého 57. okrsku k Národnímu shromáždění, kde se píše, že k kdo jedná ve prospěch revoluce, tomu je vše dovoleno. Že? Tam začíná to, co se připisuje Nietzschemu. Tak tady to je, jako zaznívá mnohem dřív než Nietzsche. Nietzsche to říká trochu jinak. Že můžete dělat všechno, když máte správný princip a že hold, ty, co jdou proti, tak je potřeba odstranit, protože hold by stejně ty dějiny odstranili, že jo, takovýhle ten pohled jako toho, že ty dějiny jdou tím správným směrem, to je ta nutnost dějina. To jsou nový jakoby momenty, taky jako velice negativní momenty té revoluce.
0: Tak to byl Jakub Chavalka, Fakulta humanitních studií. Nietzschean mluví o Arntové. Specificky jsme mluvili o knize o revoluci, kterou vám asi oba doporučujeme k četbě. Je přeložena do češtiny?
5: Je přeložena do češtiny, vyšla někdy před asi 5 lety, takže se dá krásně sehnat.
0: Jak vidíte, tak vciťovat se do Hannah Arendt není zrovna správná metoda porozumění. Porozumět jí není vždycky úplně jednoduché, protože určitá slova nebo obraty proměňuje v pojmy a ty pojmy potom celou dobu drží. A když to nezachytíte na začátku, tak se v tom můžete strašně snadno ztratit. A to, co Hannah Arendtová nakonec říká, se velmi často liší od toho, co lidé očekávají, že bude říkat. Teď jsme mluvili o soucitu a někdy na začátku tohoto roku internet zaplavil kontrast, bychom řekli, mezi americkým techno-bilionářem Elonem Muskem a Hannah Arendt. Podle internetu měl Elon Musk říct, že empatie je základní slabinou západní civilizace. A Arendtová na to měla podle internetu odpovědět, samozřejmě mimo čas a prostor, že když ztratíme empatii, propadneme do barbarství. Ve skutečnosti ale Elon Musk řekl něco docela jiného. Poslechněme si to.
7: Empatie je fundamentální slabost západní civilizace, která se nechá přes empatii vykořisťovat. Exploatují chybu v programu západní civilizace, která reaguje automaticky, empaticky. Takže já si teda myslím, že empatie je dobrá věc, ale člověk musí přemýšlet, jak s ní naloží a nereagovat jako předprogramovaný robot.
0: Tak teď jste slyšeli, co ve skutečnosti řekl Elon Musk, a ani Arendtová neřekla to, co z ní citoval internet, protože taková slova se u ní vůbec nenajdou. Dokonce z toho, co jste sami slyšeli o lítosti a soucitu, můžete snadno extrapolovat, že Arendtovou spíš bude trápit něco docela jiného. Totiž ten rozdíl mezi privátní sférou a veřejnou sférou, a bude pravděpodobně zdůrazňovat naopak to, že když se nějaká emoce stává veřejnou, tak může být velmi snadno bezbřehou. A tak možná se tomu, co říká Elon Musk, blíží mnohem víc, než by si někteří přáli. Takže jak sami vidíte, žádný dramatický kontrast mezi Elonem Muskem a Hannah Arendt se nakonec nekoná. Ten rozdíl mezi tím, jak se Hannah Arendt vyskytuje třeba na internetu jako kulturní ikona, tím, jakou ji nacházíme v nějakých textech, které sama napsala, nebo v interview, které sama poskytla, mě nakonec inspiroval k takovému pokusu. Oslovil jsem lidi, o kterých si myslím, že rádi čtou a že rádi přemýšlejí a přitom nemají filozofii vysloveně v popisu práce. Dělají něco jiného a chtěl jsem, aby přečetli libovolný text z Hannah Arendt a řekli mi, co si o tom myslí. Nakonec těch odvážlivců bylo 5 a poslechněte si schválně, jak tahle zkouška z Hannah Arendt dopadla.
2: Posloucháte 120 let a minut s Hannah Arendt. Pořad Petra Šourka.
0: Ondřej Beránek. Co ty vlastně děláš, Ondřej?
8: No, já dělám s počítačema.
0: No, podle mě jsi to, čemu se říká hacker.
8: No, možná určitým způsobem jo, protože to je takový stav mysli, kdy člověk jako chce rozebírat věci, taková vnitřní touha. Takže jako z tohohle pohledu, jo.
0: A jak jsi hacknul Hannah Arendt?
8: No, matematicky. Už jsem byl úplně blízko, ale ne úplně.
0: A což znamená prakticky, že jsi to nepřečet?
8: Ano, přesně, tak se to stalo. Ale stalo se to velice komplikovaně.
0: Tak mi to popiš.
8: No, prosím tě, když jsi mi zavolal a říkal si, že by bylo jako fajn si to přečíst a že by si chtěl teda slyšet, co si jako o tom myslím a jak jsem to jako pochopil, tak mi se mi to strašně líbilo, jo. A tak po tom hovoru ještě já jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, že jako to nahraju jako audio a budu to pouštět svýmu synkovi po kouskách a jeho se taky zeptám na tyhle ty věci, jo. Tému synovi jako teďka bude 12, takže jako je mladý poměrně.
0: A na Hannah Arendt a její texty teda skutečně poměrně mladý publikum.
8: Jo, no. Filozofii já ho krmím vlastně od nějakých jeho 6-7 let. No, takže jsem jako získal text, říkám si tak super a teď se na to musím připravit, jo. A teď prostě se stála taková ta věc, že se na to člověk připravuje a teďka už je blízko a čím blíž je, tak tím je vlastně dál tomu, by to udělal, protože ten problém se stává širokým, dlouhým.
0: Otevřel jsi vůbec tu knihu?
8: Jo, jako ne, knihu ne, text jo, ale knihu ne.
0: A když jsi se podíval do toho textu, tak si u toho dlouho nevydržel?
8: No, asi tak. 2-3 minuty, fakt moc ne. Jsem si chtěl udělat jako představu jako o rozsahu toho textu, jo. Ale třeba představu o tom pozadí já jsem si vůbec neudělal. Jako rešerši taky ne, to bylo prostě, zůstalo to normálně jako v intenzivních plánech.
0: A na co jsi narazil, když jsi se do toho textu podíval?
8: Člověče, narazil jsem na problémy s Google knihama, protože o tématu jako zla je tam toho strašně moc a oni ty Google knihy se mi snažili nabízet převážně jako sci-fi, což je zřejmě daný jako tím, co já hledám na Google, takže mi to trošičku překáželo.
0: Takže ti to nabízelo úplně jiné knihy, než jsi hledal?
8: Přesně tak.
0: Neskoušel jsi se na to zeptat umělé inteligence?
8: Jo, jasně. Zkoušel jsem se zeptat umělé inteligence, já to občas dělám, ale v tomhle ohledu já jsem takovej, že já si nechci nechat jako často poradit, jo? Což je taky mimochodem důvod, proč to takhle dopadlo. Tak ona samozřejmě umělá inteligence jako mi hnedka začala pálit, prostě o čem to je a hlavní myšlenky, ale prostě já jsem to nechtěl vidět, protože to je takový bias, když jsem jako ti nechtěl zkazit ten moment toho, co jako na to řeknu, když si to přečtu, protože když si to přečtu od AI, aby mi řekl, o čem to je. Takže proto to nevím, mimochodem, o čem to je.
0: Mně to tak přijde fér, že ses tak zachoval. Ano, že jsi skutečně chtěl to číst a bylo by to něco jiného.
8: Ano, ano, přesně tak, jo. Kdyby mi to řeklo, a jako mohl jsem si prostě tady před rozhovorem pustit AI-ko a říct prostě, hele, potřebuji tady 4 normostrany prostě výmluv, aby to vypadalo, že jsem to jako četl nebo tak, ale ne, hele, já myslím, že by to nebylo fér.
0: Co si vlastně myslíš o tom výstupu, který ti dá AI, když se ho zeptáš na Hannah Arendt nebo na konkrétní problém, dejme tomu banalitu zla? No, co ti vlastně vyplivne to AI? Co to vlastně je?
8: Myslíš ten výstup nebo to, co mi to řekne? Já jsem to totiž jako intenzivně nečet, to o tom obsahu.
0: No ale tak jako vyznáš se v tom v jiných případech. Co vlastně ti to AI nabídne? Klidně obecně to popiš právě.
8: Ono se to pokusí jako odhadnout, co vlastně chceš a na to ti to odpoví. Už zná historii nějakých věcí, které už si mu položil. Ti dá to, co si myslí, že chceš slyšet.
0: A proč to vlastně dělá? Aby ti ušetřil práci.
8: On to dělá proto, že se ti snaží udělat tu odpověď, kterou ty očekáváš. Jo, protože to my považujeme za správnou odpověď, tu, co jsme chtěli.
0: On chce, aby ty jsi to považoval za správné, co ti řekne.
8: On je tak naučený, protože když byly trénovaný modely, tak prostě na začátku existovala nějaká ta armáda těch chlapců v Indii, kteří moderovali ty odpovědi ručně, něco psali oni ručně a říkali, to je špatně, to je dobře, hodnotili tam takový ty palečky, jak tam bylo správná odpověď, špatná odpověď, měnili to a na tom se ta věc učila, že jo. On ti dá tu odpověď, kterou považuje pro tebe za takovou, kterou chceš. Tím, že jde o hledání cesty, tak necesta není ta cesta, kterou ti to nabídne.
0: Takže to je nějaká převaha pozitivního myšlení.
8: Ano, protože jsme to tam tak nadrátovali, když jsme ho učili. Přesně tak.
0: Kdežto to tvoje neúspěšné čtení Hannah Arendt je vlastně pořád si vytrval v tom negativním myšlení.
8: Ne, já jsem si zachoval svůj přístup, i když jsem to nedotáhl. A nechtěl jsem prostě dávat jako zkratku, protože by to bylo cizí řešení.
0: Takže od té vlastní četby hledáš něco jiného, než že ti řekne to, co ty čekáš. Tady zrovna nad náma letí nějaký vrtulník tamhle nad dálnici.
8: Větroň, taky něco, co nečekáme. Já jsem se zasněl, teď jsem se jako AI-ko udělal, že jsem slyšel vrtuly a hned jsem si tam namapoval, co by to asi mohlo být a okamžitě jsem s tou teorií pracoval. Kdybych si jako takhle kriticky zamyslel, že to je na dálnici, tak by mě vlastně letadlo vůbec nenapadlo. Já jsem si okamžitě představil, že tady na rohu je prostě pole a lítá tam práškovací letadlo nebo něco takového, jsem se tam snažil namapovat. Takhle přesně uvažuje to AI.
6: Nemá zpětnou vazbu z toho reálného světa.
8: Tak, nevíš, že nevíš, jo. No, co čekám od té četby, jak se mě ptal teďka, tak kdybych věděl, že četba mi bude nabízet to, co chci, tak bych to asi jako nečet, ne? Jako ve smyslu, kdybych znal odpověď na to, co mi ta četba má dát. Člověk se jako potřebuje, nebo aspoň já, se chci nechat jako překvapit.
6: Ano, takže čteš, aby tě to překvapilo a...
8: Abych se něco dozvěděl. Protože i když prostě budeš číst třeba z sci-fi nebo co chceš, tak bez ohledu na to, kam je ten příběh zasazený, jsou strašně důležitý ty myšlenkové formy toho autora. To v podstatě, co stvárnil. Protože i když si vymyslíš příběh v nějakým fiktivním světě, tak ale konstrukce samotná musí být prostě pro autora představitelná. Musí něco znázorňovat, jinak prostě neuchopíš.
6: A myslíš, že teď po tom, co jsi si poctivě nepřečetl Hannah Arendt, si přece jenom trochu přečteš někdy, že teď na to přijde někdy čas?
8: Jo, jakože teďka je ten osvobozující moment, kdy se na to můžu konečně vykašlat, už to prostě mám za sebou a už to nemusím jako řešit.
6: Funguje to takhle u tebe, že teď, když už nemusíš, tak můžeš?
8: No, vlastně nevím. Nevím. Já mám ve steku nějaký množství knížek, který prostě tomu jako synkovi čtu a tohle je jako mezi tím. Takže ono na to nejspíš dojde. Ale je to takový už teďka, že už to nebudu tlačit na sílu a už to pro mě nebude ten kámen. Jo. Je docela pravděpodobný, že teďka k tomu dojde dřív, než by tomu došlo, kdyby jsme termín tohoto rozhovoru odkládali třeba ještě půl roku.
6: Tak já ti děkuju, Ondřej, za to, že jsi to nepřečet.
8: Rádo se stalo.
6: Tomáš Souček. Tomáši, ty jsi fotograf. Co fotíš?
9: Spolupracuji s architektem a fotím ty jejich nový realizace. A umělecký díla.
6: Takže se pohybuješ v prostředí, kde jméno Hannah Arendt určitě slýcháš. Měl jsi nějakou povědomost o tom?
9: Měl. Slyšel jsem o ní.
6: A souvislost?
9: Asi se to objevilo možná v nějakých jako kurátorských textech třeba.
6: Dovolávají se Hannah Arendt jako autority?
9: Ne, nevšiml jsem si toho. Nevšiml jsem si toho, že by to nějak jako rezonovalo tím prostorem.
6: Kdo třeba rezonuje tímhle způsobem, jako když ne Hannah Arendt?
9: Spíš jako ty feministický jako filozofky, teď jak se jmenuje taková ta...
6: A třeba myslíš Judith Butler?
9: No, ano. Tohle jméno se objevuje v těch explikacích uměleckých děl nebo kurátorských textech nebo něčem.
6: No a na dokonce ta katedra, na které sedí, tak ta se jmenuje po Hannah Arendt. Ale ona sama se vůči Hannah Arendt a některým jejím textům vymezuje právě, protože Hannah Arendt takzvaně nepochopila, kam to teprve bude směřovat. To je zajímavá vždycky věc, když ti, kdo nechcou nějaké to jméno po někom, tak potom se třeba k vůči němu musí ještě vymezit. No, tady v tom případě je to tak, že Hannah Arendt nedostatečně pochopila význam toho hnutí za sociální práva amerických menšin. Což je hodnocení Judith Butler, ne moje. Jo. No já mluvím o té autoritě, protože ty jsi si nakonec vybral text Hannah Arendt o autoritě, když jsme se domlouvali, že bys něco přečet.
9: Ona tam, ta Hannah Arendt, vlastně mluví o tom, že my nevíme, co to je. Tím, že to zmizelo, ty věci, že jakoby vymizejí z té společnosti, tak ty mluvíš o něčem, co úplně přesně nevíš, co je. Když se bavíme o něčem a vlastně nikdo nedefinuje ty pojmy. Jo, co to znamená? Já si nejsem jistý, že víme, co to znamená. Co to znamená extrémní pravice nebo extrémní levice? A já si nejsem úplně jistý, že si v těch...
6: Že si rozumíme.
9: Že si rozumíme. Jako, že mluvíme, mám často pocit, že mluvíme každým o něčím jiným, že ten výraz nemá jako jasný význam. Že já jsem se dověděl, co to je autorita.
6: A můžeš to nějak stručně říct, když teď už ti to vysvětlila?
9: Jako vysvětlila tam to, že autorita není to, když ty musíš ten svůj postoj odargumentovat. Jo? Že to už pak, to už není ta autorita. A že autorita není zároveň jako násilí. To se neslučuje s násilím. Jo? Že to už pak je vlastně nějaká tyranie, že jo? Vlastně, nebo nějaká diktatura. Jo, takže autorita je vlastně něco, že ty ovlivníš ostatní bez toho, aby si to musel nějak extrémně vysvětlovat, nebo objasňovat, nebo nějak hájit. Jo? Že tam vlastně není ta dlouhá diskuze. že my to teď jako vyžadujeme v těch...
6: Od každého, aby každý nějakým způsobem zdůvodnil.
9: Všechno musíš zdůvodnit, jo, přesně. Teď, nebo i v těch školách to tak funguje, že ty vlastně vymyslíš nějaký úkol nebo nějaký zadání pro ty studenty, ale musíš to objasnit, musíš říct, proč se to dělá, jak se to dělá. A teď i ten učitel, ať je to třeba na základní škole, je trošku víc jako kamarád.
6: To kamarádství je přece taky způsob, jak to nevyargumentovávat, ne?
9: No, já jsem měl nějakou zkušenost i na těch vysokých školách krátkou. Měl jsem nějaký předmět na FAMU a pak jsem chvíli fungoval na UPRUMce a vlastně nebylo to úplně bez toho. Chvílema se mi to stalo, když jsem měl nějaký předmět o tom, jak vlastně interpretovat fotografický umělecký dílo. Jo, a s tím mám nějakou zkušenost. A tam bylo cítit, že oni vědí, ty studenti, že to dělám. Takže mi věřej.
6: V tom, že máš nějakou práci, která za tebou je.
9: Ano, oni jakoby ti věřej, že to víš, že jsi něco udělal a že to nějak funguje, takže tomu uvěřej. Jako můžeš třeba říct, že to nefunguje, to, co oni udělali, ty řekneš, no, jako vypadá to dobře, ale jako nefunguje to moc. Není, moc to nedělá to, co to má dělat. A ty by si správně měl vysvětlit, proč.
6: A stačí, že řekneš, že ne.
9: Ale stačí, že řekne, že ne, když máš za sebou tu zkušenost, který oni nějak věří nebo nějaký respektují, dejme tomu. No. Ona tam tvrdí, že vlastně ta autorita z té společnosti zmizela postupně. Že už se bavíme o něčem, co bylo a co není. Hmm. A že nemáme tu zkušenost, že vlastně nevíme, co to je.
6: A dočetl jsi to?
9: No, nedočetl jsem to, protože pak se to začalo hodně jako, cyklist takový jako... hlubokých vazbách na nějaký prostě jiný filozofický, prostě antický autory. A to už jsou věci, které třeba já jsem nečet, jo. A vlastně ono se to odkazovalo dál a dál na nějaký další jako myslitele a filozofy, který vlastně já bych si musel zase do toho podívat a teď už jako tam jsou odkazy, poznámkový aparát velký, jako tohleto.
6: Takže když teď v nějakém tom kurátorském textu k výstavě uvidíš to jméno, Hannah Arendt, tak k tomu budeš možná přistupovat jinak, než předtím, když to ještě nečetl.
9: No tak jasně, určitě už jako to si řeknu, no tak já se na to vlastně podívám, co to tam o tom napsala, že jo, ta Hannah Arendt, jo. A teď já ještě dělám to, že já si to nečtu vlastně před tou výstavou, jo, já si ty kurátorský texty se přiznám, že si někdy nepřečtu vůbec, ale snažím se je přečíst až na potom, jo. Že vlastně se snažím tu věc se na ní podívat jako bez toho vlivu.
6: A to mě napadá, Tomáši, že jsi člověk té epochy bez autority, protože se na to nedíváš jako na vodítko, jako na možnost se něco dozvědět, ale vlastně jako na manipulaci, jako na filtr, jako na něco, s čím se vlastně musíš horizontálně utkat. Takže jsi dobrý doklad toho, že autorita... Ty kurátorské texty a všechny tyhle ty věci vznikají jako dál v tom režimu, jako bychom tu autoritu potřebovali nebo chtěli a ve skutečnosti ty se pokoušíš to nějak šikovně obejít.
9: No pokouším, no protože já jsem vlastně sám, nebo to jsem si uvědomil taky při četbě toho textu, že vlastně jsem sám člověk, který se vůči těm autoritám vymezuje, že? Který je nechce, jako nechce to akceptovat. Že? No, ta autorita řekne něco a ne já jdu z druhé strany, jako jo. Samozřejmě, že tím komplikuješ to.
6: Jakoby. Vlastně počítáš tou autoritou, ale zásadně negativně. Skoro taky, zásadně.
9: Taky skoro zásadně negativně. No.
6: Takže by teoreticky někdo na tebe mohl to ušít z druhé strany.
9: Tak mohl, no, mohl. Že jako počítá s tou tvojí vlastností a navede tě tam jako...
6: Což už je teda skutečná manipulace, že jo?
9: Ale to se dělá přece.
6: To se dělá, jako ano.
9: To se právě dělá. No. To se děje, že vlastně ta manipulace, se koukneš všude okolo, cítíš se, že jsi vlastně manipulován ze všech stran, všim možným. No.
6: Nakonec to bylo dobrý, že jsem tě trošku nutil.
9: No určitě se podívám třeba do dalších věcí, jo, že jo? Se podívám na ty další knížky aspoň trošku. Je fakt, že čte se to dost komplikovaně, to je pravda, že to je náročný, ale ta autorita nebylo něco, co jsem u toho očekával, že se jako dozvím. A dost na to myslím. No, poslední dobu. Že se vlastně zamýšlím nad tím svým životem, jak jsem ho žil jako v tom vymezení třeba se vůči autoritám a kdy vlastně najednou té autoritě přikládám nějakou hodnotu teď. Že jako nevím, jestli vlastně bez té autority jsme schopni někam dojít.

0: Já jsem se tady sešel s Vladanou Vališovou, která je právnička.
1: Já jsem advokátka.
0: To znamená, že máš nějaké příklady z právní praxe.
1: To asi taky budu mít.
0: Domluvili jsme se, tak jako s ostatními, že Vladana přečte jeden, nebo kolik bude chtít, textů Hannah Arendt a prostě mi řekne, co si o tom myslí, co jí napadlo, když to četla. Co si četla, Vladano, nakonec?
1: Já jsem toho sice četla víc, ale zaujalo mě Reflections on Little Rock.
0: A to je text, který Hannah Arendtová napsala na konci 50. let. Vyšel 59.
1: Myslím, že 9.
0: Ale napsala to o něco dřív a ten text poměrně dlouho nevycházel, protože Hannah Arendt se v tom textu rozešla s takovým tím progresivním, liberálním americkým přemýšlením o segregaci na americkém jihu.
1: Vůbec důležité je, proč se Hannah Arendt pustila do sepisování té eseje. V Arkansasu, v tom městě Little Rock, nechtěli připustit černošské děti ke studiu na střední škole. A soud tam rozhodl o tom, že těch 9 studentů, o které se jednalo, mají mít přístup do školy, která do té doby byla tradičně běložská. A protože místní obyvatelstvo se zbouřilo a nechtělo tam ty studenty vpustit, tak prezident Eisenhower tam poslal národní gardu, aby zajistila těm studentům přístup do školy. A Hannah Arendt se zamýšlí nad tím, jestli takováto forma desegregace je vhodná a jestli není učiněná na úkor těch dětí, od kterých chceme, aby na sebe převzali úlohu, kterou nejsou schopní řešit dospělí ve společnosti.
0: A to tam doslova říká, že jsou to problémy, které dospělí nebyli schopni vyřešit dlouhá léta, tak teď to najednou naloží na ty děti.
1: Hannah Arendt se domnívá, že jsou oblasti života, do kterých by se stát vměšovat neměl. A to je především to soukromí, rodina, výchova. A to mě zaujalo, že výchovu považuje za vysloveně soukromou záležitost. Podle kritiku Hannah Arendt se školství dotýkalo veřejné oblasti a proto teda ta regulace ze strany státu tam měla přicházet v úvahu. Což si Hannah Arendt nemyslela.
0: A ty si myslíš co?
1: Já sama jsem přesvědčená o tom, že vzdělávání je otázkou, která by měla být v rodičovské kompetenci. Jedná se teda o soukromou sféru, kde ten zásah státu by měl být naprosto minimální.
0: A tady v tom případě té desegregace?
1: Tak ona obecně rozlišuje sféry společnosti na politickou a soukromou. To si myslím, nejsem filozof, ale myslím si, že to je tradiční řecké dělení na oikos a polis. A mezi tím je ta přechodová fáze, ta společenská vrstva, která je někde na pomezí. A tam bych řekla, že ona se domnívá, že i tady tahleta společenská sféra je vlastně soukromá. Tak to právo rozhodnout si o tom, s kým se sdružujeme a jak se sdružujeme, by mělo být dáno těm soukromým osobám a ne státu.
2: Je všeobecně známo, že možnost trávit dovolenou v rekreačních objektech tady ve Spojených státech je často omezená podle národnosti. Hodně lidí to kritizuje, nicméně tato omezení jsou jen další aplikací práva svobodně se sdružovat. Pokud chci jako židovka trávit dovolenou pouze ve společnosti židů, nevidím žádný důvod, proč by mi v tom měl někdo bránit. A stejně tak nevidím žádný důvod, proč by někdo nemohl své služby nabízet klientele, která na dovolené nechce potkávat žádné židy. Postřeh událostem v Little Rocku 1959.
1: To si myslím, že je velká otázka. U nás byla taky řešena v České republice. U nás se tím zabýval nejdřív nejvyšší správní soud, potom ústavní soud. Měli jsme tady případ z doby anexe Krymu, kdy jeden hoteliér v Ostravě se rozhodl, že neubytuje ruské občany, ledaže mu písemně potvrdili, že nesouhlasí s anexí Krymu. A
0: jak to dopadlo?
1: Tam přišla stížnost na Českou obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce tomu hoteliérovi dala pokutu. On se proti té pokutě bránil u soudu ve správním řízení a došlo to k Nejvyššímu správnímu soudu. A Nejvyšší správní soud tam zasáhnul teda do

0: Ústavní soud řekl, že podnikání je vysloveně soukromá sféra a pokud to nepřesahuje nějaké určité meze, takže státu do toho nic není, jakým způsobem si reguluje ten podnikatel poskytování své služby. A že ten host nebyl v žádné nouzi, jelikož se jednalo o hotel v Ostravě ve velkém městě, tak tam docela určitě bylo i jiné ubytování, nezáviselo na tom jeho život. A pak teda tam ústavní soud použil jeden argument, se kterým úplně nesouhlasím, protože říkal, že to, že je někdo příslušník nějakého státu, není diskriminačním důvodem. To si myslím, že je špatný výklad teda ústavy a listin základních práv a svobod. Nicméně teda takhle ten ústavní soud rozhodl, následně ta věc dostala k nejvyššímu správnímu soudu zpátky a nejvyšší správní soud, který byl vázaný názorem ústavního soudu, řekl, že k diskriminaci nedošlo a všechno to teda jako vrátilo zpátky.
1: Ale ten hlavní problém je, co kam až sahají ta práva politická a kde jsou to ta práva sociální, práva na určité společenské požitky.
0: No já si myslím, že to u nás v tom našem právním řádu takhle vysloveně postavené není, ale co mně se líbí u Hannah Arendt, že rozlišuje ty sféry a říká, že stát do té soukromé sféry nemá zasahovat. A s tím já bych souhlasila. A potom stojí teda velká otázka, co všechno spadá do té soukromé sféry. A tam třeba v otázce vzdělávání si myslím, že nemáme úplně jasno. Hannah Arendtová v tom měla jasno. Ta říkala, že to vzdělávání patří do rodiny. A teda soukromí.
2: Segregace je diskriminace vynucená zákonem a desegregace nemůže udělat nic víc, než zrušit zákony, které segregaci vynucují. Nemůže odstranit diskriminaci a rovnost společnosti vnutit, ale může a dokonce musí vynucovat rovnost v politice. Protože rovnost nejenže se uplatňuje v politické oblasti, rovnost lze uplatňovat výlučně v politice. Pouze tam jsme si rovni. V podmínkách moderního státu je nejdůležitějším výrazem rovnosti volební právo, které klade názory a úsudek nejkultivovanějších občanů naroveň názorům a úsudku občanů, kteří mají sotva to nejzákladnější vzdělání. Postřeh k událostem vlitl roku 1959.
0: No, pro mě je zajímavý, když nemusím číst žádný odborný text ani žaloby, ani smlouvy, že najednou mi volně plynou myšlenky a zase mě to vrací zpátky k té profesi a za tím problémem, který čtu, tak zase vidím to, s čím přicházím do styku v praxi.
1: A vytanula ti na mysl nějaká zkušenost ze Spojených států?
0: Já jsem byla v roce 91 tři měsíce na stáži ve Spojených státech a tam jsem teda zažila na vlastní kůži to, jak formálně ta společnost byla desegregovaná a ve skutečnosti byla stále, já nevím, jestli segregovaná nebo...
1: Rasistická.
0: Nevím, jestli vysloveně rasistická, ale každopádně pokrytecká. V právnické firmě, ve které jsem byla na stáži, za mnou přijel na návštěvu spolužák z vysoké školy, který tou dobou dělal vyslance v OSN za Sierra Leone. A když za mnou přijel na návštěvu do té firmy, tak jsem se s ním objela jako se spolužákem a potom jsem dostala přednášku o tom, jak děvče mého společenského postavení by nemělo takové věci dělat.
1: Takže sociální inženýrství nejenže je nežádoucí, ale taky nefunguje.
0: Aspoň já to tak vidím.
3: Posloucháte 120 let a minut s Hannah Arendt. Pořad Petra Šourka.
1: Markéta Vančurová. Markéto, co děláš za práci?
4: Já pracuju v laboratoři v jednom z ústavů Akademie věd.
1: No a teď jsi mi vyprávěla něco o tom, jak jsi četla Hannah Arendtovou, nebo jestli jsi o ní slyšela něco předtím, než jsem tě požádal, aby si taky kousek z ní přečetla a řekla mi, co si o tom myslíš.
4: No asi jsem věděla, kdo je a ten pocit byl, že to je něco velikýho, hrozně těžkýho, náročné.

0: že je židovského původu, že to bude chytrý, že to bude odvážný. Takový jako respekt. Tohle to byl můj vztah k Arendtový. A že bych si to měla přečíst, možná ještě tam bylo, než jsi mi to řekl, nebo že bych si měla doplnit vzdělání. A...
1: No a jak to teda probíhalo, to čtení? Podařilo se ti něco najít? Já jsem ti něco poslal, ale...
0: Tu první ochutnávku, co jsi mi poslal, tak ta byla pro mě nestravitelná. Já jsem si říkala, tak dobře, tak bylo to v originále v angličtině a týkalo se to něčeho z amerických reálí. A říkala jsem si, dobře, tak anglicky číst umím, výživný vrstevnatý texty by mi nemuseli dělat takovej problém, tak to nějak jako tím projdu a prozkoumám to. Jako nedobře se mi to četlo, nebyla jsem schopná jako naskočit na ten sled slov nebo myšlenek a ztroskotala jsem na neznalosti těch amerických reálí a chtěla jsem tě poslat do háje, že ať si na tady Hans to najdeš někoho jiného.
1: Já jsem se nenechal poslat do háje, já se omlouvám.
0: Ne, nemusíš se omlouvat, ale to bylo fakt jako strašný zážitek a říkala jsem si, že když ti to tak jako upřímně řeknu, že mi dáš pokoj a ty jsi mi pokoj nedal.
1: A hrálo v tom nějakou roli to, že jsi měla nějakou představu o tom, že ti to předtím tu představu, že ti to bude nějak blízké?
0: Já jsem si myslela, že to, proč by mi to mohlo jít do krku, kvůli jejímu původu a že tam bude něco rezonovat jako i skrz můj původ, že si myslím, že jsem přemýšlivá a mám ráda slova a myšlenky a to, jak ten text plyne a myslela jsem si, že to mě do toho vtáhne a že tam bude něco z té židovské duše, způsob uvažování, který tam jako zavětřím. Pak si říkám, tak třeba ta paní jenom jako blbě píše, jo, a co když je to takhle a všichni dělají jako, že to je uchvatný a protože se to čeká, že to je, protože to je něco prostě velikýho a bezesporu chytrýho, ale třeba to neumí podat a je to nepřístupný úplně to chytrý a to zajímavý a odvážný v té době, ale protože to neumí napsat. Jo,
1: tak... Působíš v přírodních vědách,
0: no.
1: Ale jinak čteš texty společenské a jakékoliv jiné.
0: Myslím si, že mám cit pro jazyk a že by mě dostala, kdyby to bylo dobře napsaný. Že si myslím, že cesta ke mně jde skrz to, jak je to napsaný. Že to nemusí být nutně to téma per se, o kterém se chci něco dozvědět, co tak je, ale jsem dost citlivá na to, když věci nejsou dobře napsané. A myslím si, že prostě ten kus, co jsi mi dal, nebyl dobře napsaný. Nebo nebyl napsaný jazykem, který mi chutná, nebo mě láká, nebo mi nějak zní. Bylo to strašně krkolomný, nemohla jsem naskočit na to tempo. Nevím, takový, jako když nemá vůbec zájem o toho čtenáře, jako když to psala, že tam vůbec neviděla někoho, komu by to chtěla předat a koho by chtěla pozvat do toho svého světa myšlenek a pocitů a pohledů. Ne, že by se nutně tomu čtenáři podbízela takový to dovysvětlování a návodnost v těch textech, aby to bylo jako orientovaný jenom na čtenáře. Já to nemám ráda, není mi to příjemný. Bych řekla, že spousta čtenářů nebo lidí je chytrejch a najde si to tam a měli by tam mít svobodu si tam najít, co chtějí. Ta explicitnost a dovysvětlování mě vadí. To není to, o čem mluvím, když tvrdím, že to jako se to nečetlo dobře, ale nevím, tak prostě jako když si pustíš písničku a ta se ti jako nelíbí, tak to jak to vypneš. Tohle to byla ta jako ten předkrm, co jsme naservíroval. No.
1: A pak jsme zkusili ještě.
0: Pak jsme měli nějakou pauzu. Já jsem doufala, že když mi zavoláš, že mi řekneš, že jsi našel náhradnici a ty ses nedal, takže.
1: A protože mi přišlo strašně zajímavé, co jsi říkala k tomu.
0: Ale to druhý potom, co tě napadlo, že bych mohla zkusit, je o Eichmannově procesu v Jeruzalémě. Internet mi nabídnul PDF knihy v překladu Martina Palouše. No a to jsem zase odkládala. Najednou to stálo na tom hořáku s těma dalšíma hrncema, kterým tam poskakují ty pokličky, já nevím, jako co dřív. A ty se zase nedal. A tam je nějaká poznámka k tomu vydání. Autorčina v češtině v Paloušově překladu. strašně se mi to nelíbilo. A vlastně se zopakoval ten prožitek, který jsem měla v tom anglickém originále, že to je psaný tak strašně jako divně studeně, odtažitě. Ani to není suchý vědecký text, ale prostě vůbec mě jako nezve, vůbec o mě nemá zájem jako o čtenáře. Tak jsem šla na konec, koukla jsem se, jak je to strašně dlouhý. Dolezla jsem teda na stránku 370, co se jmenovalo jako doslov, potíže s porozuměním byl podtitulek. Tak toho jsem se chytla, protože to vypadalo, že by to mohlo být o tom, co prožívám. A je to Paloušův epilog k té knize. Pár stran. A ten jsem si vytiskla a zhltla jsem to.
1: To tě bavilo?
0: To mě bavilo. Jeho výklad té knížky, nesmírně logicky vystavěný text, psaný krásnou češtinou, náročnou, ale srozumitelnou. On v tom doslovu má asi 2 nebo 3 pasáže, kde cituje Arendtovou. A tam se to plynutí opět zastavilo. Takže ten můj pocit, že je to spíš skrz ten jazyk, než tu samotnou materii, tý Arendtový, se mi potvrdil už vlastně po třetí. Že moje cesta k ní musí přes nějakého tlumočníka a já jsem si vybrala toho Palouše a nestačil mi jako překladatel toho anglického textu, ještě jsem si ho musela vzít, aby mi o té Arendtové vyprávěl. A tak jsem se k té Arendtové dostala. Jak ten proces líčila, kladla si nějaké otázky a jak to pobuřovalo vlastně a dráždilo a zraňovalo, že ten její obraz toho obžalovaného nezapadal do toho, do té všeobecné představy nacistického zla a nějakého monstra a zločince, ale v podstatě jako obyčejného člověka, který slouží věci, takovej úředník toho systému. Nebo
1: no proto se vlastně i vžil ten termín od té doby, že eichmannizace. No, to znamená, že ten člověk je takový vykonavatel.
0: Ještě včera jsem to četla, najednou mi to bylo přístupný. Takže můj závěr je, že pokud bych chtěla číst Arendtovou, tak potřebuju tlumočníka, průvodce, takového zprostředkovatele a potvrdilo se mi, že klíč jako ke mně je skrz ten jazyk a ten její jazyk prostě není pro mě přístupný. A přitom ty její myšlenky si myslím, nebo tak, jak o nich Palouš mluví, mě srozumitelný byly.
1: No já ti děkuju, Markéto, protože tohle hlavně ukazuje, že v té laboratoři nepracuješ náhodou, že to bylo naprosto systematicky, experimentálně ověřeno, co ti vadí, co ti nevadí, co tě láká, co tě zajímá, čemu rozumíš a čemu ne.
0: Jestli to takhle vidíš, tak to beru jako poklonu.
1: No já to takhle rozhodně vidím, jinak bych to neříkal. Tak jo, ještě jednou ti děkuju.
0: Já děkuju, že ses nevzdal.
1: Vašek Fejt, si co vlastně děláš?
2: Já jsem v podstatě mikrobiolog. Všecko je to v laboratoři v nemocnici. Je to od imunologie až po virologii.
1: A jak jsi teda zápolil s Arendtovou?
2: No, působila na mě zvláštně, protože mě to nepřipadalo jako filozofie. Aha. Mně to připadalo spíš jako velice chytrá poučená publicistika společenská na vysloveně aktuální témata její doby. Ta paní byla příšerně chytrá. Kolik věcí současně udrží v hlavě, když konstruuje nějakou myšlenku. Libovolně mění úrovně, na kterých se pohybuje. Ona, když někde argumentuje, tak klidně sleze o úroveň níž nebo o 2, aby podepřela třeba nějakou anekdotou z historie svoji myšlenku, ale vlastně tím uteče od toho, čím argumentuje k té současnosti. A s tím, jak mění ty vrstvy, tak je to taková výšivka, jako kdyby se pohybovala v rovině, kterou popisuje, a zároveň zajížděla pod plátno a zase se vynořovala někde jinde, ale když se na to podívám zhora, tak ledas, kdy je tam zajímavý vzor, a někdy má mimořádně jasnozřivý popis. Takováhle kytička, když se tam našla, tak jsem si dělal hojné poznámky, souhlasné. Jak na to mohla vůbec přijít? Jo, když vlastně myslela velmi, velmi doširoka, neuspořádaně a nemá to jednu linku. Jo? Jde za svou linkou toho zásadního politického nastavení, ale když pitvá nějakou věc, tak ona ji bere docela popisně do široka a přesto čas od času tam je myšlenka, která je docela jasnozřivá.
1: Tohle vyšly eseje, které se jmenují
2: Krize republiky. Je tady to olhaní o politice a pak je tady ještě rozhovor, který dělala pro nějaké německé noviny. A tahle ta část mi připadala taková nejčtivější, protože ten redaktor jí tam víc drží v jedné lince. Nedovoluje jí měnit ty vrstvy tak rychle a lépe se to sleduje.
1: A nemyslíš, že by teda bylo dobře, kdyby Arntová měla nějakého přísného redaktora, který by prostě, když psala knížky, říkal, nechceš to tady narovnat?
2: Já mám pocit, že v té době se nikdo netroufal něco vytýkat. Protože ona byla zřejmě taková průrazná, že to si jen tak někdo netrouf. My málo oceňujeme redaktory, co dělají dobrého, teprve když někdo něco napíše a redaktor mu to pomáhá dát do pořádku, aby to šlo dobře ven, pak to ocení. Tuhle tu zkušenost taky mám a myslím, že by jsme nejenom Arentova a my, ale vůbec všichni měli postavit malý pomníček všem redaktorům a editorům, kteří se starají, aby texty vycházely tak, jak to má být a ne jak to autor zrovna splácá. Ten rozhovor je totiž daleko kratší než ty její eseje a přitom těch myšlenek je tam tak jako srovnatelně, no. Dobrý rozhovor to je.
1: Takže máš pocit, že ty myšlenky se tam skrývají za přílišným množstvím retoriky?
2: To ne, ale spíš, že já individuálně nemám kapacitu, abych tu myšlenku udržel tak širokou.
1: Je tam na začátku je ten esej o lhaní, viď? Jak jsi tohle to pochopil?
2: Ona tam reaguje na zprávu, která pitvala postup ve Vietnamu. Ukazuje na tom, že špatná rozhodnutí v určitým stupni té politické moci se začnou stávat nekritizovatelnými. Jestliže nejde něco rozporovat, tak se zastavuje vývoj. Končíme s tím, co máme nejcennější. To znamená, že my jsme stroje na poznávání světa. Člověk je stroj na poznávání světa v tom nejvypjatějším způsobu. I trepka je stroj na poznávání světa, ale velmi jednoduchý. Ta poznává jenom, kudy je potrava a kde je světlo. Ale my to máme složitější, protože poznáváme i sami sebe. A ve chvíli, kdy si přestáváme klást otázky, konání těch státních orgánů a armády a tak, se stávají nekritizovatelné, tak končí vývoj. Nemůžeme už ten svět dobře popisovat, nemůžeme dělat předpovědi a nemůžeme vyhrávat. Nemyslím proti někomu, ale vyhrávat i v čase. To znamená chovat se správně. To je myšlenka, která je, šla by udělat fejetonem na dvě stránky, a ona to ale dokládá tím, že přečetla tu obsáhlou zprávu, což uvádí sama, že všichni měli dispozici a málo kdo ji četl, protože byla tak obsáhlá. A teprve, když vyšla v novinách a když to všichni mohli postupně přežvíkat po kouskách, tak se to stalo společensky zajímavé a zpracovatelné. A tyhle ty věci se staví stále. Státní rozhodnutí, když je to průšvih na určité úrovni, tak už se staví nekritizovatelné. To je hodně blbý.
1: A to říká jednu velice zajímavou věc. Tam tu zprávu měli všichni od začátku k dispozici, koho se týkalo. Mm-hmm. A oni si to vlastně nepřečetli až do té chvíle, dokud to nelíklo, dokud to neuteklo do tisku, tak vlastně teprve tím, že si to mohl přečíst každý, že to bylo veřejné, tak to konečně aspoň z části přečetli i ti, kterých se to týkalo a pro které to bylo od začátku určené, aby změnili svoje postoje, jednání.
2: Tyhle ty věci ona popisuje na víc místech, protože píše, že když se děly studentské revolty, tak ty důvody k těm revoltám byly popsány už dávno předtím a prášilo se na ně někdy v rektorátech.
3: V tom je nebezpečí přehnaného utajování informací. Nejenže občané a její zástupci nemají přístup k tomu, co potřebují vědět, aby si udělali názor a příslušná rozhodnutí, ale ani ti, kdo získali nejvyšší stupeň prověrky, aby se s utajovanými skutečnostmi mohli seznámit, o nich nakonec nemají nejmenší ponětí. A není to proto, že by někdo v pozadí tahal za nitky, aby se k informacím nedostali, ale proto, že si zvykli pracovat určitým stylem v prostředí, kde nikdo nemá čas ani náladu hledat relevantní fakta v hromadách dokumentů, z nich 99,5% není třeba utajovat a většina z nich ani není k ničemu dobrá. Dokonce ani teď, když tisk už zveřejnil značnou část utajovaných materiálů a kongresmeni dostali k dispozici celý materiál, zkoumající příčiny amerického debaklu ve Vietnamu, to nevypadá, že by je ti, kdo by jejich obsah potřebovali znát ze všeho nejvíc, kdy četli, nebo že si je někdy přečtou. A proto se jeden ptá, jak validní je oblíbená představa, že vláda, aby dobře fungovala, potřebuje svá tajemství, arkána impérií. Lhaní v politice 1971.
2: Tak teď jsi mě přived k tomu, že zrovna v tomhletom velmi souzníme, že je potřeba prostě se zabývat skutečnými informacemi a v tom společenském ruchu taky, nejenom v nějaký přírodě nebo v osobním životě. Ale že nestačí, aby ty informace existovaly, ale aby se staly vědomostí, ne informací.
1: Aby se teda vyklopily ven na veřejnost.
2: No, informace...
1: Tajné, že jako tajné informace nemají...
2: Tajné informace nemají žádnou hodnotu, ale oni vůbec informace, pokud je máme někde uložené na papíře, ve stroji a nestanou se součástí něčího myšlení, tak jsou k něčemu. A teď se doved k tomu, že vlastně to říkám, tady si velmi rozumíme.
1: Když si máš vybrat nějakou filozofickou knížku, nějaký typ autora...
2: Knížky od filozofů jsem četl taky, musel jsem najít správné filozofy.
1: No právě, a kteří jsou ti správní,
2: já jsem, sedí. Já jsem objevil takovou tu skupinu těch filozofů, kteří se zabývali myšlením, dost sebekriticky pohlíželi i na orgán, kterým tu filozofii dělají, to znamená na mozek. Uh-huh. A někteří filozofové z této skupiny mi připadali velmi levní, ale někteří se velmi poctivě opravdu snažili brát i fyziologii myšlení. A tam se objevil dva autory, o kterých jsem četl několik knížek, Daniel Dennett a Patricia Churchland. To obsahovalo velkou část přírodních věd, v kterých se pohybuju, takže to byl jazyk, který mě konvenoval. Oni opravdu odpovídali na některé věci, které si myslím, že by měly zajímat každého. To znamená, proč vlastně jsem na světě, proč přemýšlím, proč vůbec mám osobnost, tak oni to propojovali s tím poznáním, co je možno na tom vyzkoumat třeba u zvířat. Nebo o jaká pozorování možno se opřít u lidí, co, o čem to vypovídá. Hannah Arendtová nemá o zvířatech vůbec nic. Jo? Tím nechci říct, že by měla psát pohádky o zvířatech, ale že ta biologická podstata, ta tam není. Ona jde jenom v té vrstvě toho chování lidí. Čistě. A společnosti, řekněme. A já jsem takový biologičtí zaměřený, protože si myslím, že ještě pořád té biologie je v nás hodně.
1: Kde máš rád zvířata? Měl bys tam rád nějaký ten příklad z mravenci?
2: No, ten by se pro Arendtovou velmi hodil, protože když popisuje ty sociální jevy na úrovni státu, tak tam, kdyby vrazila jedno mraveniště, tak by měla příklady, které by přitáhly hodně čtenářů, si myslím. Ale jako odstrašující příklad, samozřejmě.
1: Ale kdyby měl být nějaký pozitivní příklad ze zvířecí říše.
2: Tady do té knihy, tak ona i tematicky to má.
1: Třeba to násilí, kdyby bylo nějakým způsobem, tam bys
2: byl nějaký... Ježiš, u násilí by bylo dobré, kdyby se bavila Arendtová s Konrádem Lorencem a bavili se o zlu. To znamená o agresivitě v lidské společnosti a ve zvířecí říši. Protože Lorenz by ukazoval, že agresivita má i velmi pozitivní konotace. Tohle to Arendtová nemá, ale Konrád Lorenz třeba uvádí, jakým způsobem je vyvážená osobnost třeba, já nevím, krutí samice, když odchovává mláďata. A je tam složka velmi agresivní a je tam složka ochranitelská a jejich součtem je chování té krůtice, aby ochraňovala mláďata a celý to funguje právě. A Arendtová by tam možná to pozitivní nenašla. Já nevím, jo, ale mezi nimi, kdyby byl rozhovor, to by bylo čteníčko teda.
4: Možná jste si všimli, že z pěti statečných ti tři, kteří z Hanny Arendt nakonec skutečně něco přečetli, mluvili o státní moci, o autoritě, o legitimitě moci a o násilí, o agresivitě. A to jsou skutečně velká témata politické filozofie Hanny Arendt. Poslední z nich, Vašek Fejt, to pak krásně nadhodil se zvířaty. Jak je to s tou agresivitou, jak je to s tím násilím a mocí. A já jsem se rozhodl, že to ještě přehodíme na profesionálku. Tereza Matějčková, kterou nemusím představovat až tolik, protože nejste náhodou nejznámější česká filozofka v této chvíli.
5: To nevím, to si opravdu netroufám říct. Ona jich moc není, to je pravda.
4: To je další věc, že ta konkurence není příliš velká. Ani v tom 20. století, kdy Hannah Arendt působila, nebyla ta konkurence moc velká.
5: No a na ní bylo fascinující, jak ona to nevnímala, že jo, jak dneska máme sklon tematizovat, kdo je žena, kdo je muž, tak ona to tak jako velkoryse ignorovala.
4: No, to se mi líbí vlastně teď v tom kontextu, kdy to každý zdůrazňuje. Pojďme k tomu, proč jsme se setkali, protože já vím, že chcete vydat v takové edici, ta edice se jmenuje...
5: Svár.
4: Tak chcete tam vydat Giorgio Agambena, nějaké jeho texty, které vydal předtím na internetu, že jo?
5: Ano, dával, vlastně volně psal texty během pandemie o pandemii. Překládal to Antonín Kosík, nicméně bohužel tedy během té práce na tom odešel. Takže nyní hledáme způsob, jak ty texty zeditovat a přece jenom je vydat, protože on na té pandemii zpřítomňoval to své myšlení a já si pamatuju, během pandemie se objevilo někde v Římě, to byl nápis na nějakém mostu Bůh existuje a čte Agambena.
4: Možná bychom přece jenom měli posluchačům říct, kdo byl Giorgio Agamben.
5: No, Agamben je původně právník, který říkal, že studoval práva, aby zjistil, co je nutné, aby potom hledal ty možnosti, z kterých ta nutnost vzniká. Nicméně, ačkoliv studoval práva, tak potom se vlastně celý život věnuje do dneška filozofii a pohyboval se vlastně od mládí v kruhu umělců. Často se říká, že vlastně první, kdo jej vzali mezi sebe a kdo je jako rozpoznali velikost toho myslitele, tak byli vlastně umělci a estetici. A on vlastně vždycky, a to vždycky Antonín Kosík zúrazňoval, filozofové ho nikdy mezi sebe nechtěli, ty se vůči němu vždycky vymezovali. Dokonce i během té pandemie, kdy on skutečně jako poměrně dramaticky kritizoval všechna opatření, tak italští filozofové tehdy napsali takovou petici není tu jen Agamben. protože jako najednou všichni, jako podívejte se, jako Agamben to takhle kritizuje a ty filozofové, ty jsou teda přece úplně marní, když kritizují pandemická opatření, vždyť jde přece o život, tak jako filozofové italští někteří tady se jali zachránit čest filozofů a řekli, ne, není tu jen Agamben, my tu jsme také a my jsme na straně pandemických opatření.
4: Že nejsou jenom negativní a kritizující filozofové, ano, ale jsou i ti pozitivní.
5: Ne, nejsou tu jenom ty neodpovědní filozofové, jsou tu i ti odpovědní.
4: No tak to nám krásně navazuje právě na Hannah Arendt, protože někdo si teď řekne, proč se bavíme zrovna o Giorgio Agambenovi, když tehle pořad těchto 120 minut je o Hannah Arendt.
5: No skutečně, já si myslím, že nepřeháníme, když bychom řekli, že myšlení Giorgia Agambena v nějakém ohledu se zrodilo v mezeře, kterou objevila nebo formulovala Hannah Arendtová. Alespoň tak to sám napsal Giorgio Agamben v dopise, který jí adresoval v únoru 1970. A to poté, co se účastnil semináře s Heideggerem. Heidegger údajně na semináři mluvil o jisté Hanně Arendtové. A Agamben si poté tedy dohledal její esej Macht und Gewalt, to znamená moc a násilí, a byl stržen, jak sám píše v tom dopise, tím textem a píše jí tedy, že ona formuluje nějakou mezeru, kde on se zcela našel a v té mezeře on chce zůstat. A z té mezery on chce formulovat svoji vlastní filozofii. Bylo to 1970, já myslím, teďka si nejsem jistý, mu bylo 26 let a doplňuje a já si vám dovolím, paní Arendtová, přihodit můj esej Mezenásilí. A Hana Arendtová to nepochybně četla, dokonce se údajně ptala, co to je za týpka, ten Giorgio. Dokonce ho i cituje potom v novém vydání Macht und Gewalt. No a ta Agambenova esej je zajímavá mimo jiné tím, že on opravdu s obrovskou úctou se obrátí hned proti Haně Arendtové. Tam je jasné, v čem ho motivovala, v čem ho inspirovala, ale vlastně jde s ní proti ní opravdu. Tam si myslím, že tady ta fráze, možná i trošku klišé, je úplně odpovídající.
1: Mně to připadá jako definice filozofie.
5: Mně vlastně taky, jo, že vlastně chytnete nějaký míč a hodíte ho na druhou stranu. A nebyl v tom žádný jako mladický asi vzdor, protože on, Giorgio Agamben, z toho eseje už vzniká potom Homo Sacer, jo, to znamená jeho hlavní dílo a to je zkrátka stálý, velmi konfliktní, velmi intenzivní, velmi obdivný, ale i odmítající rozhovor s Hanou Arendtovou.
1: A uměla byste, Terezo, ještě nějak jednoduše říct, v čem spočívala ta mezera?
5: Mm-hmm. Jemu se myslím, přesně, já si myslím, že to jde vlastně k jádru věci, jo, že jemu se líbilo to, jakým způsobem ona formuluje pojem moci. To znamená něčeho, co vzniká ze společného jednání, moc něco ustavuje. Zatímco násilí spíše umlčuje a jde proti moci a nemá ten vlastně iniciační plodný moment. A Agambenovi už se to nelíbilo. A vlastně měl dojem, že si Hana Arendtová tedy představuje politiku skutečně jako střídání moci a že příliš příkře hodnotí násilí. A teďka, když to takto řeknu, tak samozřejmě se můžeme říct dobře, tak obhajuje Giorgio Agamben vlastně násilí, revoluční násilí, jako bordel vlastně, když to řeknu takhle. No a tam je ta mezera. On chce vlastně zůstat mezi mocí a násilím, protože říká, no přece to násilí, to je ten práh moci.
1: Ale patří k ní.
5: Ale patří k ní, ale protože je to ten práh. Není to ještě jako zlo, není ano. To destruktivita a není to ta pozitivita. A jenom z toho prahu mezi násilím a mocí vlastně může vznikat to, co vlastně tematizuje Hana Arendtová. Jo, to znamená ta natalita, něco nového. Protože jakmile už vždycky jste uprostřed moci, tak už vlastně reprodukujete. To znamená, vy se musíte stáhnout na ten práh a z toho prahu může vzniknout nový způsob, jakým budeme s mocí zacházet.
1: Revoluce.
5: Třeba revoluce.
1: Protože Hana Arendtová udělá to, že řekne, ono je to vlastně protiklad. Násilí a moc v jedné chvíli jde až tak daleko. Mm. To znamená, že násilí nastupuje až tam, kde je moc vyprázdněná, dokonale ji vyprázdní a jediné, co nám z toho zbude, je teror.
5: Ano. A Giorgio Agamben zdůrazňuje vlastně slovo. On říká, na počátku bylo slovo, fajn, ale na počátku každé nové doby byla nějaká ta mezera. Tam nebylo slovo. Nejprve jsme museli mít vyprázdnění, nalezení toho prahu té moci. To znamená, že zatímco Hana Arendtová vlastně zdůrazňuje jednání, slovo, moci si vzít slovo, tu promluvu, tak Giorgio Agamben říká, pojďme ještě před to, a pojďme vlastně se podívat na to, co je pro člověka základnější. A to není slovo, ale možnost promluvit nebo nepromluvit.
1: A my jsme promluvili. To byla Tereza Matějčková. Moc děkuju, Terezo.
5: Děkuju.

0: Frau Arendt, fühlen Sie sich einer Erkenntnis...
1: Pani Arendtová, cítite záväzek k tomu, co ste zistila během svých politicko-filozofických spekulací nebo sociologických analýz? Tak veľký záväzek, že z toho pro vás plyne povinnosť vaše poznatky
0: zverejniť?
2: Ja, wissen Sie, das ist ein sehr schweres Problem.
3: Tak, to je opravdu vážný problém. A to je v zásadě jediná otázka, která mě na celém tom sporu kolem knížky o Eichmannovi zajímala. Nikde se ale nikdy neobjevila, leda když jsem ji sama nadhodila. A je to přitom jediná skutečně důležitá otázka. Všechno ostatní jsou jen propagandistické keci. Tak tedy, fiat veritas pereat mundus. Moje knížka o Eichmannovi se této otázky de facto ale vůbec nedotkla. Ta knížka ničí legitimní zájem v zásadě nepoškodila. Jen si to mnozí lidé mysleli.
1: Tak tedy smí člověk zamlčet poznanou pravdu?
3: Ptáte se mě, jestli bych to udělala, jestli bych ji zamlčela, ale ano. Víte, jednou se mě někdo zeptal, jestli bych tu knihu o Eichmannovi nenapsala přece jen jinak, kdybych věděla, že se stane tohle nebo že se stane ono. Odpověděla jsem, stála jsem před rozhodnutím napsat to takhle nebo vůbec ne. Nakonec člověk přece může držet hubu.
1: Ano.
3: Nemusí do všeho mluvit.
4: Tohle mi přijde naprosto bombastické. Jo. Znáte to, ne? Nebo neznáte?
3: Tohle rozhodnutí, no jistě, tak každý, kdo se pouštěl do jakýchkoliv zápasů, ať malinkých žabomyších, tak vždycky stál před tím rozhodnutím, jestli něco říct, nebo napsat dokonce, nebo dokonce podepsat, anebo ne. To byl nějaký bolševický vtip. Když si něco myslíš, tak to neříkej. Když už to řekneš, tak to nepíš. A když už to napíšeš, tak to nepodepisuj. A když už to podepsal, tak se nediv. To tam nedáme, protože to se nehodí.
4: Ne, ale to, co mě na tom přijde fascinující, je právě to, že člověk nemůže změnit ten tón. Když už teda se rozhodne, že to napíše,
3: jo,
4: tak už to píše on.
3: Ano, ano.
4: A v té chvíli si musí být věrný sám sobě. Tohle mě se na ní líbí, ta diferencovanost, jo? Ta vztaženost k tomu, jak se to opravdu děje v praxi, když se takhle rozhodujete. Že to není nějaké falešné morální dilema, ale že tohle mě přijde jako velmi přesný popis té situace, ve které se ten intelektuál může denodenně nacházet. Nebo kdokoliv, teda, pardon, nejenom intelektuál.
3: Tak ona to tam i říká, když popisuje svůj způsob psaní. Se jí na to ten Gauss ptá, jestli píše těžce, jak dlouho jí to trvá. A ona říká, ne, já to musím napřed promyslet, a když to mám vymyšlený, tak už píšu tak rychle, jak umím psát na stroj. Jo, že už to má prostě hotové, rozhodnutí padlo a pak už není o čem přemýšlet. To je zajímavý. A ještě mě tam připadla zajímavá jedna otázka, když se jí ptá, jestli píše knížky proto, aby se stala nějak populární. On neříká slovo populární, říká nějaký jiný. A ona dvakrát po sobě na různých místech říká, ne, já píšu proto, abych porozuměla. A tohle je podle mě základní postoj intelektuála. Ten alebo ten druhý. Píšu proto, že jsem zvědavá na něco ve světě.
4: Tak tohle byla Ingeborg Fialová, olomoucká filoložka, germanistka, která dneska večer byla pro mě a tady pro nás ta nejlepší možná česká reinkarnace Hannah Arendtové. Moc děkuju.
3: Já děkuju, bylo mi ctí.
1: "120 let a minut s Hannah Arendt." Pořad připravil Petr Šourek. Zvuk měli na starosti Zdeněk Prchlík a David Šindelář. V pořadu jste slyšeli Ingeborg Fialovou Firstovou, Petra Zapletala, Jakuba Chavalku, Terezu Matějčkovou, Ondřeje Beránka, Tomáše Součka, Václava Fejta, Vladanu Vališovou, Markétu Vančurovou, Jiřího Černého a Petra Koubu.
4: No a Petr Kouba, filozof. Petře, ahoj.
5: Ahoj a děkuji za pozvání.
4: No, my už na tebe máme hrozně málo času, už ten pořad je úplně napěchovaný, takže nám zbývá prakticky poslední minuta, ale já jsem tě pozval proto, abys mi řekl jednu důležitou věc, kterou jsi mi před časem řekl o Hanně Arendt.
5: Děkuju za možnost říci tady poslední slovo.
4: Takže co je ta věta, kterou jsi mi před časem řekl o Hanně Arendt?
5: Arendtová nebyla hodná holka.
4: A to je závěr. Jak jsi to myslel ale?
5: Myslím to tak, že jí především šlo o to něco pochopit bez ohledu na to, koho tím urazí. Nesnažila se o nějakou pietu ani o prosazování vlastního vlivu, ale vlastně velmi úporným, abych řekl, dokonce tvrdým způsobem šla za myšlenkou a myšlením jako takovým.
4: A to je skutečný závěr. Krásný zbytek večera a dobrou noc.
6: Premiéře jsme na stanici Vltava poslouchali večer na téma Vyčítat mi můj tón znamená trefovat se do mě osobně. K dnešnímu 120. výročí narození Hannah Arendtové jej připravil Petr Šourek. Za týden se v Městském divadle v Děčíně uskuteční koncert Za všechno může Eva s otazníkem, odkazující na biblickou Evu, která podle starozákonního příběhu okusila jako první zakázané ovoce. Základem koncertu se stala touha pěvkyně Belly Adamové zaspívat si písňový cyklus Evina píseň francouzského skladatele Gabriela Forého. Program se ale zabývá různými podobami ženské zkušenosti a střídá tragické příběhy s komickými. Zazní například hudba Benjamina Britna, Sergeje Rachmaninova, France Schuberta, Kurta Weila nebo Almy Mahlerové a každá píseň odvypráví jiný ženský příběh. Přímý přenos tohoto koncertu naladíte na Vltavě za týden ve středu 21. října v 19 hodin. Teď krátce po 22. hodině pro vás na Vltavě máme unikátní cyklus hudebních miniatur, zaměřených na místa spojená s rozhlasovým vysíláním. Skladby vznikly v průběhu roku 2023 v návaznosti na 100. výročí vysílání Českého rozhlasu a jsou to akustické portréty míst, odkud se rozhlasový signál šíří k přijímačům. Jedním z takových míst byl i vysílač Liblice B, který po 50 letech mizí z české krajiny.
1: Radio Ateliér.
7: Radio bylo slyšet ještě předtím, než bylo vynalezeno. Touto myšlenkou odkazuje americký teoretik mediálních umění Douglas Kahn ve své knize Earth Sound, Earth Signal k momentu naslouchání zvukům, které bylo možné zachytit sluchem přes telefonní aparát ještě předtím, než bylo vynalezeno rádio. Moment, který ke konci 19. století nabídl lidstvu další posun vnímání světa a proměnu nejen hudebního myšlení. Začíná premedice radioateliéru, ve které v premiéře zazní cyklus skladeb s názvem Stanice nula. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ladislav Železný. Stanice nula je série 5 hudebních miniatur v autorském podání ansámblu Topos Kolektiv, ve kterých toto uskupení pomyslně zachytává rozhlasové vlny ještě předtím, než byly odvysílané. Formou site-specific hudebních intervencí, prováděných v místech spojených s rozhlasovým vysíláním, zprostředkovává otisk těchto míst vlastní a specifickou hudební řečí. Jsou to místa, kde se technologické monumenty tyčí do výšky a kde se pomocí energie generuje elektromagnetické vlnění pro přenos signálu a ve vztahu k vysílání jsou to také jakési body nula. Stanice, kde energie zvuku získává na síle, aby se prodrala éterem až k uším posluchačů. Ansámbl Topos Kolektiv se zaměřuje na komponovanou improvizaci v přímé interakci s konkrétní lokalitou. Jejíž rysy a kvality jsou zároveň důležitým inspiračním materiálem a stávají se nedílnou součástí jejich hudebního konání. Pro jejich tvorbu je signifikantní práce se zvukovostí a významovostí konkrétních míst a ve spojení s konceptem site-specific umění přirozeně inklinují k žánrové interdisciplinaritě a pestrosti. V jejich hudebních obrazech lze skrze poslechovou perspektivu identifikovat konkrétní místa a v případě stanice nula také nacházet prostor k imaginaci jakési mapy vysílání nebo vysílačů, kterou můžeme konfrontovat s vlastní zkušeností anebo později využít i třeba k návštěvě toho konkrétního místa a spojit to s poslechem konkrétní skladby. Pět unikátních skladeb stanice nula je v podstatě pět hudebních otisků míst, které v sobě zahrnují různá zvuková specifika uvnitř i vně vysílačů. Ať už to jsou různé průvany a meluzíny proudící hyperboloidem na ještědu, nebo silný vítr na ochozu vysílače Buková hora, rozeznívající kování kotvící konstrukce menších antén jako píšťaly orgánu. Dráty vysílače Liblice, které jsou napnuté jako struny ohromného cymbálu. Nebo porcelánové izolátory, znějící jako hrací strojky. Nebo také neuvěřitelně zvukově pestré elektromagnetické pole žižkovského vysílače a akustická perspektiva jeho 134 metrů dlouhého vedlejšího tubusu s nouzovým schodištěm. Zkrátka, každý vysílač a jeho okolí poskytli bohatý rejstřík signifikantních zvukových objektů, které ve skladbách zní v symbioze s pečlivou instrumentací Topos Kolektivu. Skladby vznikaly přímo v prostorech vysílačů a jejich okolí, kde autorský kolektiv vždy ohledal a prozkoumal zvukové aspekty konkrétního místa a skrze sebe pak nechal znít společně s hudebními nástroji. Záznamy tohoto konání se pak staly stavebními kameny pro další studiovou kompoziční práci. Ve výsledku se ve skladbách projevují tradiční i extenzivní techniky zpěvu a hry na klasické hudební nástroje v kombinaci s hrou s místem jako s hudebním nástrojem. Z vysílačů a jejich okolí se staly nahrávací studia, do nich se vznořil celý Topos Kolektiv. Vokalistka Anabel Plam, harfistka Anna Hrachovinová, vokalistka a perkusistka Tereza Kerle, hráč na flétny šakuhači Marek Kimej Matvia, na struné nástroje Ian Mikiska, na různé dechové nástroje a akordeon Martin Klusák a na perkuse Tomáš Kerle. Poslech začneme na místě, které není vysílačem v tom obecně uznávaném smyslu a nejeví se jako místo primárně spojené s vysíláním. Avšak podle pověsti je to místo vůbec prvního vysílání na našem území. Na tomto místě kníže Lech svému bratrovi Čechovi signalizoval kouřovými signály místo, kde se usadil. Místo vysílače je zde ohromný kámen a lze se domnívat, že vysílání probíhalo právě z vrcholu toho asi 5 metrů vysokého bloku ruly, dnes zvaného Lechův kámen. Podle pověsti také název blízkého města Kouřim dokládá samotný akt kouřových signálů, tedy vysílání.

Oh, my God.

pojedeš do Charvátie. V tej zemi vieš chleb, kde muž to je. V tej zemi vieš chleb, kde muž to je. Ten mužo vojstva se v tej zemi vieš, pro něž sú zemi. Ten šech, kde mnejše brazeš. Ten šech, pro něž je mnejše moc. A odpadneš. A odpadneš.

Dozněla skladba odkazující k prapůvodům vzdálené komunikace s názvem Lechův kámen jako první část cyklu Stanice nula. Další skladby tohoto cyklu postupně vznikaly v průběhu roku 2023 také díky vstřícnosti společnosti České radiokomunikace, a to na dalších čtyřech místech. Ensemble Topos Kolektiv se tak mohl vydat na vysílače na Ještědu, u Liblic, na Žižkovskou věž a na Bukovou horu. A v radioateliéru teď další čtyři skladby věnované místům těchto vysílačů zazní za sebou jako jeden celek. Takový jakoby průlet z hyperboloidu vysílače na Ještědu okolo rozeznělých drátů liblického vysílače a skrze tubus Žižkovské věže až na ochos vysílače na Bukové hoře. Z geografické perspektivy je to jakási kvadratura s odbočkou na Lechův kámen, který jsme slyšeli před malou chvílí. Skladba Ještěd vznikla uvnitř i vně vysílače na začátku února 2023. Hora byla pod sněhovou pokrývkou a vrchol vysílače, obalený krustou ledu, mizel v mracích. Uvnitř hyperboloidu kondenzovala vlivem rozdílných teplot voda, a tak se ve výšce několika desítek metrů nad zemí objevily zvuky připomínající spíš podzemí, doplněné meluzínou a burácením zimní vichřice, slyšitelné přes plastovou skořepinu vnějšího pláště. Byl to zvláštní pocit pohybu prostorem. Skladba věnovaná Bukové hoře vznikala naopak v letním čase. Avšak obě tyto části cyklu Stanice nula propojují proudy větru a proudy dechu v hudebních nástrojích. Vysílač na Bukové hoře je betonový monument tyčící se do výšky 223 metrů. Z jedné strany je obklopený náhorní plošinou s pastvinami Vernerického středohoří a z druhé strany roklinami a svažitým terénem údolí řeky Labe. Záznam probíhal během slunného srpnového dne, takže bylo možné vystoupit i na ochos a ve výšce 150 metrů nechat mikrofony i struny nástrojů ošlehat velmi silným větrem, který se tak stal nedílnou součástí celé skladby a zároveň jejím spoluautorem. Každý z vysílačů má nějaké své nej. Vysílač Liblice B je ale neuvěřitelný monument a se svou výškou 350 metrů je vůbec nejvyšší stavbou v České republice. Jeho funkce středovlného vysílače byla na konci roku 2021 ukončena. Na bližší pohled je to nádherná stavba, kde se v perspektivě ztrácí pojem o rozměrech. Úhledně symetrické klastry drátů, napojené na technologickou budovu s modulačními trafy, vytváří zajímavý geometrický pletenec ohromné antény. Dráty a kovová konstrukce přirozeně svádí k myšlence celý objekt použít jako hudební nástroj. Žižkovský vysílač je zase jednou z nejvýraznějších dominant Prahy. Naslouchat městu z výšky 130 metrů je opravdu ojedinělým momentem. Stejně tak jako naslouchat elektromagnetickému poli, které lze zachytávat uvnitř vysílače speciálním mikrofonem. Signály zvonů z stověžaté Prahy se mísí s vysíláním elektromagnetických signálů v jeden celek. Kvalita architektury a napětí statiky celé stavby vybízí k jakémusi sklidněnému spočinutí ve výšce horizontu šíření signálu. Jakoby projektil vyflusnutý tubusem tiše prolétl nad městem. Přeju vám příjemný poslech těch čtyř následujících skladeb s názvem Ještěd, Liblice, Žižkov a Buková hora z cyklu Stanice nula, který pro Radioakustiku a Český rozhlas Vltava připravil ensemble Topos Kolektiv.

0: Na stanici Vltava dozněla Buková hora, jedna z pěti skladeb hudebního cyklu Stanice nula. V radioateliéru jsme u příležitosti zahájení demoličních prací na vysílači Liblice B uvedli reprízu tohoto unikátního rozhlasového projektu, který vznikal v průběhu roku 2023 v návaznosti na sté výročí vysílání Českého rozhlasu. Celkem pět skladeb autorsky realizoval ansámbl Topos Kolektiv na pěti různých místech spojených s vysíláním rozhlasového signálu. Účinkovali členové Topos Kolektivu Anabel Plam, hlas, Martin Klusák, dechové nástroje, akordeon, elektronika, Tereza Kerle, hlas, perkuse, Hana Hrachovinová, harfa, Tomáš Kerle, perkuse, elektronika, Marek Kimej Matvija, flétny šakuhači a Ian Mikiska, strunné nástroje a elektronika. Připravil a uváděl Ladislav Železný. V příštím radioateliéru uvedeme poslechové pásmo Rozhlas to Radio studentů katedry skladby HAMU, kteří vloni v rámci cvičení kompoziční praxe elektroakustické a multimediální hudby vytvořili udržitelný proud vysílání, který reaguje na médium, jež v době podcastů a politických debat tiše mizí z našeho povědomí. Tento radioateliér naladíte na Vltavě za týden, ve středu 21. října ve 22 hodin.
1: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Četba s hvězdičkou.

Próza, rámovaná a rytmizovaná zvukovými kulisami jedoucího vlaku, vyniká stejně osobitým vypravěčstvím jako autorčina prvotina, míní o románu Smrtholka Lucie Faulerové Kamila Drahoňovská na serveru e-literatura. Knihu načetla v roce 2023 v rozhlase herečka Denisa Barešová a toto je 10. část.

Odcházím s vodou do koupelny a na chodbě si všimnu, že do dílny je pootevřeno a zevnitř je slyšet pravidelný zvuk, jako když něčím ostrým přejíždíte po tvrdým, ale poddajným povrchu. Zaposlouchám se do toho opakujícího se zvuku. Pravidelný rytmus mě uklidňuje. Už jsem to říkala? Nesnesu ticho, ale pravidelný tichý rytmus mě strašně uklidňuje. Zajímá mě, jestli hned tady vedle za těma dveřma pracuje pan Rochester nebo někdo z jeho zaměstnanců. Když odkládám kbelík a blížím se ke dveřím, rytmus zesiluje. Opatrně tlačím do dveří, škvíra se rozevře, ale ne moc. Nahlídnu dovnitř. Pan Rochester je v mírném předklonu. Natahuje se před sebe nad širokou desku, která ještě před časem byla strom, a pak se zase stahuje zpátky. Kolem něj padají tlustý hobliny. Vidím ho z profilu, ale taky trochu zezadu. Na jeho triku vystupují mokrý mapy. A jeho ruce vypadají silnější než jindy a záda větší než jindy. Chtěla bych udělat pokus, kolik by se toho za ty záda dalo schovat. Samotnou mě překvapí, jak rychle zvlhnu. A on se pořád hejbe dopředu a dozadu, dopředu a dozadu, soustředěně, pečlivě. Má všechno pod kontrolou. A ze surovýho kusu tvoří něco, na co si někdo jiný sedne. Schová si do toho šaty, opře si o to lokty. Teď a tady, šeptám mu v duchu. Ohopluj mě, říkám. A v ten moment to v mojí hlavě zní jen trochu směšně. Pravidelný zvuk najednou utichne a seběhne se to rychlejc, než se stihnu vzpamatovat. Pane Rochester si otírá čelo a dívá se na mě přes rameno. Kýbl u mojí nohy se zapotácí, polovina špinavý vody vyšplíchne ven, ale nepřevrhne se. Pane Rochester oddechuje po otevřenou pusou. Zírá. Cítím, jak rudnu samozřejmě. Rychle se skláním, zvedám kbelík, běžím do koupelny a vracím se suchým hadrem zpátky. Pan Rochester háže na rozlitou louži nějakou utěrku. Kroutím na něj hlavou, že ne, že to zvládnu sama. Čelo se mu leskne. Vysychá mi v krku. Jeho pach, jako by se mi otřel o bradavky. Potím se i já a trochu se mi tmí před očima. Skláním se suchým hadrem k louži a taky k jeho nohám. Ždí mu hadr nad kbelíkem. Špičky jeho bot jsou od pilin. Nehejbou se. Zvedám hlavu. Voní slaně. Dívá se. Ne mě chce. Ale jakoby něco hledal. Ale dívá se na mě. A pak lehce přikývne. Ale možná se mi to zdá. Ze spoda je jeho brada skoro dokonale oblá. Vrátí se zpátky do dílny. Dveře nechá pootevřený. A ještě se po mně jednou ohlídne. Večer ve sprše proud vody jsou jeho prsty, kterýma mě rozevírá. Proud vody je jeho jazyk, kterým mě líže, dokud můj slabý výkřik nezarezonuje miniaturním bitem a moje ruka křečovitě nesevře kohoutek. Šššš. Jsem mořidlo nábytku pana Rochestera. Tadam. Co to je za pitomost? Říkám, když se skláním nad parte, který se válí v kuchyni na stole. Co? Otočí se po mně táta, který si dělá zrovna čaj. Opustila nás po dlouhé nemoci? Předčítám nahlas. Táta nic neříká, jen ho slyším hlasitě vzdychnout. Tati, po jaký dlouhý nemoci? Már, já vím, ale co jsem tam měl nechat napsat? Víš, jak jsou lidi zvědaví, celá vesnice by si potom šeptala o tom, o čem? Že se Madla zabila? V tátově obličeji cukne. Mohl si tam prostě nechat napsat jenom, že nás opustila. Teď důvod se tam vůbec psát nemusí. To nemusí. Ale ty myslíš, že by se nikdo nerejpal v tom, proč umřela 20letá holka? Všichni tady vědí, že byla nemocná, takže si to sami spojí a aspoň nikdo nebude mít řeči. Nikdo se do toho nebude plíst. Ohromeně na něj zírám. Ty jsi to věděl? Ty s tím souhlasíš? Vyrazím na Adama, který zrovna přijde domů. S čím? Co věděl? Nechápe. Že táta hodlá předstírat, že Madla umřela na rakovinu. Co ti na to mám říct? Vzdychne a podívá se na tátu. Chápu, čemu se chce vyhnout. Vy jste se zbláznili, odfrknu. To teď budem jako ignorovat, co se doopravdicky stalo? Nikdo to neignoruje, ale co s tím chceš dělat? Sama to říkáš, už se to stalo, povídá Adam. A vy? Rozhodím rukama a nechám je klesnout. Vy jako chápete proč? Proč se to stalo? Říkala vám něco, říkala něco? Myslím, že kdyby někomu něco řekla, byla bys to ty, Máry, povídá táta. Nevím proč přesně, ale strašně to v tu chvíli zabolí. Říkala mi něco?
Adam změnil to moto, všimla sis? Ptá se táta a sedá si ke stolu. Kroutím hlavou, že ne, a odcházím nahoru. A Olga Šemflugová říká, a přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno. A já před svým pokojem zaváhám a poodejdu ke dveřím do toho Madlina. A já tady ve vlaku beru za kliku, vcházím dovnitř a ulíhám na její postel. Madla se válí na koberci. Věděla jsi, že obličej každého člověka nese podobný vizuální znaky jako jeho přirození? Kriste pane, ty s tímhle nikdy nepřestaneš, co? Zahučím z její postele. No fakt to tak je, někde jsem to četla, vědci říkali. No a já to teď nemůžu vůbec dostat z hlavy a na kohokoliv se koukám, hlavně teda na chlapy, a to kdekoliv, v obchodě nebo ve škole, na ulici, říkám si, víš co, jakože, co to asi je za čuráka? Ty jsi fakt magor, zabublám smíchy, obě se smějem. I já ve vlaku se směju. Madlo, říkám pak po chvíli. Jaký to teď je, když jsi zdravá? Chápeš, když nemusíš řešit žádný ozařování a léky a doktory. Jaký to je? Madla mlčí. Opřu se o lokty, abych na ní z postele viděla. Vlastně dost divný. Přetočí se na záda a vzhlídne ke mně. Divný? Obličeje máme skoro přesně nad sebou, jen vzhůru nohama. Tak někdy do 14 vlastně většinu života jsem se směřovala s tím, že můžu kdykoliv umřít, víš? Víš, jak to myslím? Že to reálně může přijít. A bolet. Naučila jsem se s tím tak nějak počítat. Tak to musí být právě hrozně osvobozující, když teď s něčím takovým počítat nemusíš, ne? Když už 5 let můžeš fungovat normálně. Je to úleva, ne? Někdy jo. Řekne a podívá se stranou. A jindy? Nechápu. Těžko se to vysvětluje, ono se to vlastně i dost blbě chápe mě samotný. Předtím to bylo, víš, jako každodenní boj. No právě. Jo, jasně, ale zase jsem věděla, za co bojuju. Nechápu asi, jak to myslíš. Taky teď vypadáš jako hodně vyděšená vagína. Nech toho, myslím to vážně. Já taky. Všecko vždycky myslím vážně. To chceš jako říct, že je lepší smrtelně nemocná bojovat o to, aby žila, než být zdravá a nemuset o tom přemýšlet? To vůbec neříkám. Vidíš, povídala jsem, že je těžký to pochopit. Na chvíli se zase odmlčela. Je to samozřejmě lepší být zdravá, jenom říkám, že někdy je to vlastně taky, no, matoucí. Já tě asi nerozumím. To nevadí. Tak už na mě hlavně přestaň mračit tu kundu a pojď něco dělat. Tadam. Kéž by Madla umřela na rakovinu. Tadam. A občas, když jsem ještě chodila do školy a seděla jsem na přednášce v aule plný lidí a profesor mluvil třeba o existencialismu a Heideggerovi, o absurdnu a Camusovi, představovala jsem si, že na školu spadne bomba a všecko utne jako lusknutím prstu. Jako když se vypne film v tom nejlepším. A potom, co mě pustili z nemocnice, když jsem si bodla pastelku do oka, jsem si našla malej byt na Žižkově. Věděla jsem, že je to díra už podle fotek v inzerátu. Celý ten barák vypadal, že je zralej na demolici. Perfektně se ke mně hodil. V přízemí domovní chodby se nedalo rozsvítit. Ve zdech byly místo vypínačů díry, z nich trčely dráty a kabely. Všude byla cítit podivná vlhkost a taky jsem trochu zatýkalo, což bylo vždycky po deštích poznat z vlhkých map na zdech. Ale ten nájem byl levnej a majitel mě ujišťoval, že barák bude postupně procházet rekonstrukcí. Zatím opravil jen to svícení v přízemí a já vím proč. Já vím, že kvůli mně. Kvůli mně. Moje spolubydlící tenkrát měla radost, že už s ní na kolejích v pokoji nebudu. Podle všeho se mě štítila a možná i bála. Když jsem si balila věci a vracela jsem se do pokoje pro druhý kufr, slyšela jsem ji za dveřma, jak se uvnitř potichu baví se svým klukem, který ho si tam zavolala asi proto, aby tam se mnou nebyla sama. Vyprávěla mu o tom, jak jsem to v umývárnách onehdy naprala čelem do zrcadla, zatímco si vedle mě jiná holka čistila zuby. A že ta holka měla pak šok z toho, že jsem se po tom nárazu narovnala jako by nic. Z obličeje mi crčela krev a přitom jsem se prej normálně usmívala.
A taky mu vyprávěla, jak mě jednou její kamarád viděl, když jsem v obchoďáku sjížděla po eskalátoru a v průběhu té jízdy jsem nakročila do prázdna a skutálela se dolů, že jsem prej vypadala jako v nějakým tranzu a že prej bylo úplně jasný, že jsem to fakt udělala schválně. A taky mu vyprávěla, že ona sama mě jednou pozorovala, jak jsem si položila ruku na zapálený hořák naší dvouplotínky v přecínce. Poslouchala jsem ji ještě chvíli za těma dveřma. Moji spolubydlící, co vyprávěla svýmu klukovi, že jsem se totiž asi trochu zbláznila po tom, co se mi zabila ségra a že se asi teď snažím tak trochu zabít taky. Tadam! Paní, která vypadá jako kříženec Saxany a nejpřísnější matikářky na světě, stojí před projektorem v Sokolovně. Židle nejsou v kruhu, ale v řadách jako v učebně. Je tu s náma i pár lidí, co neznáme, co nejsou z Mršiny. Ale oni matikářku evidentně znají. Jeden chlap vypadá jako její kolega z matfizu Čar a kouzel. Má sako a džíny. V Mršině nikdo nenosí sako a džíny. Lidské tělo se skládá z hmotného těla, astrálního těla, duchovního těla, duše a ducha. Spustí matikářka a na projektoru se objeví první slide s diagramem, na kterým jsou všechny naše těla. Já jsem asi ve škole vůbec nedávala pozor. Utrousí madla. Matikářka nám vypráví o všech našich tělech, o smrtelným, hmotným a astrálním a nesmrtelným duchovi a pak taky o duši, o tý říká. A pak duše. Duše je duch v obalu, říká. Duše umožňuje splynutí ducha s hmotným tělem a je součástí těla astrálního. Doufám, že z toho nebude zkoušet. Dotazy? Rozhlídne se matikářka. Nejsou, dobře. Takže začneme umíráním. S madlou na sebe uznale kývnem. Asi vás nepřekvapí, že to není příjemný okamžik ve vašem životě, stejně jako porod. V obou případech jde o vstup do nové formy života. Doslova o průchod tunelem do světla. O porodu ale dnes mluvit nebudeme. Co myslíte, že cítíte, když umíráte? Nejdřív překonáváte silnou nevolnost, to je přirozené, taková nevolnost plyne z úzkosti z neznáma. V ideálním případě hned na to stanete před světlem. Ale pozor, to se nestane, pokud se nepřetrhne šňůra, která vás spojí s hmotným světem. Pokud se šňůra nepřetrhne, stále cítíte a prožíváte pocity fyzického těla. Proto pokud jste příliš vázáni na hmotný svět, hrozí vám, že váš duch po smrti bude prožívat své vlastní tlení, vlastní pohřeb, případně kremaci. Takže teď asi chápete, že to není nic příjemného a může to být ještě horší. No do prdele, šeptá madla. Není o tomhle nějaký film? Jo, několik hororů. Je to pro ducha velmi matoucí fáze, protože nechápe, co se s ním děje, povídá matikářka. Neví, jestli je ještě tady mezi námi, nebo ne. Vyschne mi v krku a srdce se rozbuší jak splašený. Právě jsem se dozvěděla, že jsem duch. Když ale tento duch pochopí, že má následovat světelnou bytost, která se ho snaží navést, odloží nakonec své astrální tělo a přijde takzvaná druhá smrt. A duch pak může odejít a duše následně přejít do další inkarnace. Najednou jsem v lese a slyším a cítím Moranu a nemůžu se hnout. Možná jsem celou dobu jen nechápala, že je to moje světelná bytost, co se mě snaží navíst. Ty vole, tahle ženská je z vesmírné univerzity. Lape vedle mě po dechu madla. Co to tady starostníková doteď s těma všema joudama a mateřskýma blbla? Pan v saku a džínách ze sebe mezitím pravidelně vyluzuje souhlasným ručením za vším, co matikářka říká. A ženská, co sem přišla zjevně s ním a sedí vedle něj, nepřetržitě přikyvuje, až si nejsem jistá, jestli to spíš není nějaký tik. A Dagmaře se kouří od propisky. Další slide. Matikářka si odkašle. To byl takový úvod a tady můj oblíbený citát. Na projektoru je bílým písmem v kudrlinkovém fontu přes velkou barevnou mandalu matikářčin oblíbený citát. Jako se člověk zbavuje starých obnošených šatů a obléká si nové, stejně tak duše uvězněná v těle se zbavuje starých těl a vstupuje do nových. Neboť smrt čeká každého, kdo se narodí, a narození každého, kdo zemřel. Dotazy? Ptá se matikářka. Pokud ne, můžeme pokročit dál. Jistě všichni víte, co je karma.
Na chvíli se odmlčí a já tady ve vlaku na moment slyším to rámusení u nás doma, když se pustila horká voda. A matikářka zatím říká, že karma je zákon, podle kterého se duše reinkarnujou a že duše se reinkarnujou, dokud se neočistí ze svých vin. Matikářka povídá, že když se nám zdá, že máme život příliš těžký, má to svůj důvod. Nejedná se o trest, který by na nás vyšší bytosti uložili. O tu nálož hoven si totiž vždycky říkáme sami před světelnou radou. Naše duše si sama dobrovolně vybírá, s jakými karmickými úkoly se chce v novém životě setkat, povídá matikářka. Karmická rada jí pak podle zásluh určí rodiče, prostředí, zemi, kde bude žít, dokonce i setkání s lidmi, se kterými má nedořešené záležitosti z minulých životů. Čím rychleji chce naše duše růst, tím těžší si může zvolit své učební látky. Ale pozor, může se samozřejmě stát, povídá matikářka, že si někdo naloží víc, než je schopný zvládnout, protože se chce brzy dostat přes všechny inkarnace do vyšších světelných sfér. Jenže to může skončit fatálně. V pokusu o, řekněme, útěk před vlastní karmou si někdo může vzít život. Takový člověk si bohužel neuvědomuje, že své karmě neunikne. Naopak. Co se s takovýma dušema pak děje? Zeptá se najednou nahlas Madla, když se matikářka chystá přepnout na další slide. Překvapeně se po Madle podívám. Nikdy se na nic nahlas neptáme. Matikářka na ní taky zaostří, ale přísně. Nedala přece pokyn k dotazům. Pokud někdo vědomě odmítne své tělo, žádné nové určitou dobu nezíská, vysvětluje matikářka. Všechny úzkosti a frustrace ze života si bere sebou a po určitou dobu tento stav nedokáže opustit. Je to logické, protože když se někdo dopustí něčeho takového, znamená to, že nepochopil principy života. Proto pak dlouhou dobu prožívá hrůzy. Hrůzné divadlo, které si ale připravil sám. Dokola a dokola se mu vracejí ty nejhorší prožitky a výčitky. No a teprve ve chvíli, kdy je jeho duše připravená, inkarnuje se do nového těla, ale samozřejmě pak dochází ke karmickým vyrovnáním. Například si v další inkarnaci jeho blízký vezme život stejným způsobem. Takováhle vyrovnání platí pro všechny, kteří se dopustí nějakého zločinu, povídá matikářka. Například vrazi se rodí jako mrzáci, ženy, co jdou na potrat, pak vyrůstají jako sirotci nebo jsou neplodné, kdo se choval bezcitně, v novém životě zpravidla umírá na rakovinu. Je známý případ, kdy se narodilo dítě bez rukou a nohou a jeho zoufalá matka se nakonec díky regresní terapii dozvěděla, že její dítě bylo v minulém životě gestapák, který házel lidi do plynu. V jaké jiné formě by se takový člověk mohl asi znovu narodit? Tak prostě funguje karma. A k čemu to třeba tomu mrzákovi je? Zeptala se Madla a trochu matikářce skočí do řeči. Jak to myslíte? K čemu je dobrý říct někomu, kdo se narodí bez rukou, že byl v minulém životě gestapák a proto si to v tomhle životě zasloužil? Nechápu, jak to myslíte. Přece mu to pomůže pochopit, proč se mu to přihodilo. Uvědomí si, že to má svůj důvod. Fakt? Já bych se spíš nedivila, kdyby kvůli takovému zjištění spáchal sebevraždu. No, vzdychne matikářka. Ale její hlas je ostrý jak 20-stupňový úhel. Co vám na to mám říct, slečno? Možná tomu prostě jen zatím nechcete rozumět. Pak se znovu rozhlídne. Dotaz

0: je bohužel mimo hmotný svět. On byl kapacita v oboru takzvané HAP, hlubinné abreaktivní terapie. Mimo to jsem se sama osobně prošla mimo své tělo a díky metodám, ke kterým se snad za moment dostaneme, si pamatuju některé své minulé inkarnace. Madla sedí se založenýma rukama, nespouští z matikářky pohled. Na to už nemáš co říct, co? Drcnu do Madly. Ta fascinovaně kroutí hlavou, že ne, že na to nemá co říct. A teď vám tady povím něco o možnostech čištění karmy. Myslím, že ty by se spod dnešku měla mydlit jak mourovata. A ona nezareaguje. Jseš v pohodě? Ptám se jí ještě. Jo, mávne rukou. V pohodě. Matikářka nás spraží pohledem. Zmlkneme. Připrav se na to, že možná odejdem s Důdkou. Píše Madla na mobil a ukazuje mi to. Proč je čištění karmy důležité? Samozřejmě proto, abyste si do příštích inkarnací převáděli co nejméně karmických dluhů. Existuje několik metod čištění, povídá matikářka a povídá nám pak o nich. O kineziologii a o HAP alias Hapce, povídá nám o technikách, které pracují s podvědomím a nadvědomím a povídá nám o zpracování engramů, což jsou bolestné události z minulých životů, které nás zatěžují v podobě nemocí a traumat. A pak povídá o metodě LSVJ, teda léčení skrze vlastní já. Povídá nám, že díky téhle metodě můžeme odstranit negativní energie, zharmonizovat čakry, srovnat jemnohmotná těla a odstranit karmické bloky. Matikářka povídá o metodě Spirit, která navibrovává klienta na vyšší vibrační toky a ve fyzickém těle působí přímo v buňkách, na úrovni opravy DNA 1. Matikářka povídá, že u vyšších duší, který spirit absolvujou, dochází k otevření třetího oka a aktivaci kundalíny.
1: Ta by mi tak mohla zkusit aktivovat kundalíny, zavrčí Madla.
0: To je pro dnešek všechno, na závěr můj oblíbený citát, slide. Aby nezahynuly duše, hynou těla. Čištění karmy opravdu není dobré zanedbávat. A já všechny zmíněné metody provozuji ve své ordinaci. Povídá ještě kříženec Saxány a matikářky. Při odchodu ze semináře si proto prosím nezapomeňte vzít letáček. Slouží zároveň jako poukaz, se kterým budete mít první hodinu terapie zdarma. Pan v saku a džínách tleská. Jeho sousedka přikivuje. Dagmara si běží pro letáček.

Jak se vyrovnat se životem a jeho tragédiemi, jak dobře žít i přes všechna zranění, to budeme zkoumat s Lucií Faulerovou v jejím druhém románu Smrtholka zase zítra na stanici Vltava. Celkem 13-dílnou četbu s hvězdičkou natočil režisér Jakub Doubrava v roce 2023. Herečka Denisa Barešová nám zítra v 11 přečte 11. část.

0: Fanouškem Susan Vega byl i Václav Havel. Zpěvačka zase obdivovala jeho divadelní hry a eseje. Věnovala mu píseň Horizon a označila ho za národní poklad. Jaké další oblíbence a kamarády měl Havel mezi alternativními hudebníky? To uslyšíte v sobotu na Vltavě v 17 hodin a 40 minut v pásmu Anny Marie Schorm.
1: Osudy.

Keltům, jejich sídlištím, řemeslům a výrobě skla se dlouhodobě věnuje archeoložka Natálie Venclová, která se teď ve vzpomínkách vrátí na stanici Vltava k počátku normalizace u nás.

A začalo normalizační období, které ovlivnilo úplně všechny životy všech, samozřejmě životy archeologů a život můj. Já jako bezpartijní jsem taky potřebovala práci, poté co děti už chodili do školky, napřed chodili na půl dne, tak jsem chtěla aspoň práci na půl dne, což nebylo úplně tak obvyklé jako dneska, snad je to častější, ty částečné úvazky, ale tehdy to úplně nebylo. Nicméně dostala jsem práci jako odborná asistentka, což byla ve skutečnosti sekretářka, v Československé společnosti archeologické. To jsem brala jako nouzovku. To byla společnost, která se starala o archeologické akce mimo čistě odborný svět. Takže jako i třeba sešlosti, konference pro i amatéry, studenty a tak dále. No a později jsem dostala práci v archivu archeologického ústavu v Praze. Mimo jiné proto, takové místo tehdy nebyl moc zájem, protože archeologové chtěli do terénu, to ostatně i já. Tohle se dneska změnilo spolu s moderními přístupy k archivaci a digitalizaci archeologických dat. Dneska to je rovnocenná práce a prostě někteří archeologové, většinou jsou to lidé vyštudovali archeologii a zabývají se pak informatikou. A možný je i opačný přístup informatici, který se líbí to, že se to týká archeologie. No a jak jsem pak zjistila ze strany zaměstnavatele archeologického ústavu, taky bylo očekávání, že bych jako mladá osoba přece mohla do strany s velkým S ještě vstoupit, jak jsem později pochopila. U straníky byla totiž po 68. roce nouze, protože většina z nich v archeologickém ústavu byla ze strany vyškrtnuta nebo nedej bože dokonce vyloučena a měli štěstí, že mohli v ústavu vůbec dále pracovat. Časem tam zase nabrali další lidi a byla pak doba, kdy jsme v ústavu byli asi 4 nestraníci pouze. Dost dlouho jsem pracovala jen na polovinu úvazku, abych mohla vyzvedávat děti ze školky a ze školy. Ta normalizace, jak už jsem řekla, vstupovala do všeho. A k ilustraci, myslím, poslouží redaktorská scénka, na kterou zase vzpomíná můj muž, cituji z jeho vzpomínek. Na žádost ředitele ústavu profesora Filipa jsem se stal výkonným redaktorem jednoho ze dvou hlavních oborových archeologických časopisů, archeologických rozhledů. Funkci výkonného redaktora toho časopisu se mohl zastávat bez pochyby proto, že jsem měl onen dělnický původ a ovšem i proto, že o nádenickou neprestižní práci, pozor, byl jsem jen výkonný redaktor, nikoli šéfredaktor. O práci pohlcující tak asi 50% pracovní doby nebyl zájem. Obsah časopisu se musel podrobovat spolu s ostatními časopisy vydávanými v Akademii věd. Výročnímu hodnocení. To byl nudný, formální a ponižující rituál. Hodnocení se konalo na schůzích příslušného kolegia. V případě archeologie šlo o kolegium historie, které se scházelo v počtu několika desítek odborníků v historickém ústavu. Po zahájení předseda kolegia přivítal účastníky a zároveň požádal bezpartijní, aby opustili sál, neboť nejdřív probíhala stranická schůze. Kromě mne se pravidelně zvedala redaktorka z etnografického ústavu. Po schůzi KSČ jsme byli vpuštěni dovnitř a četli se vždy dva posudky na jednotlivá periodika. Posudky psali i politicky prověřené osoby z oboru. Odborně nevytkli nikdy nic podstatného. Všichni však opakovaně zdůrazňovali absenci ideologicky přínosných příspěvků. Na to jsem stereotypně odpovídal, že časopis může tisknout jen rukopisy, které má k dispozici. Asi 3x si to vyslechl i ředitel příbuzného slovenského ústavu, aktivní partajník. Jednou mi z nenadání poslal rukopis snad o významu kulturní a vědecké politiky KSČ pro archeologii, což se odmítnout nedalo. Ale tonoucí se stébla chytá, takže jsem autorovi okamžitě blábol pochválil, ale zároveň jsem si dovolil naznačit, zda není škoda utopit tak mimořádný text v malém časopisu, jako jsou archeologické rozhledy. Zda by se neuplatnil reprezentativněji ve velkých památkách archeologických, což byl tedy hlavní archeologický časopis v Československu. Autor rukopis i hned poslal redaktorce památek toho časopisu a tam pak také vyšel. Stejně jako všechna ostatní periodika nakladatelství Akademia, ovšem měli oba archeologické časopisy také okamžitou povinnost čas od času otisknout do redakce zaslanou fotografii a nepodepsaný jednotný politický text celostátního významu. A to jako úvodník.
Některé anonymní politické texty tohoto druhu, totožně otištěné i v ostatních časopisech nakladatelství Akademia, mi pak později byly v rejstřících archeologických rozhledů připsány neprávem. Takže jen k tomu můj komentář, tohle se opravdu dělo, takže pak, když historik si najde, kdo byl autorem jednotlivých článků, tak tam může opravdu omylem najít slušné osoby, které jako redaktoři byly jakoby autory a přitom nebyly. Jo, pak to bylo většinou anonymní ty texty. No a mohu uvést ještě další příběh z té doby, které se týkal i mne. Jednou mi manžel jako redaktor archeologických rozhledů předal rukopis článku jednoho kolegy, který členové redakční rady archeologických rozhledů nedoporučili, ale autor naléhal na diskusi. Což se mohlo docela dobře uskutečnit v naší odborné skupině pro dobu laténskou. Tu jsme měli, kde jsme se scházeli odborníci, kteří studovali tu dobu laténskou, teda Kelty, aby tomu bylo lépe rozumět. A já jsem byla té skupiny tajemnicí. Takže mě připadalo rozumné, tam se o tom popovídáme, nám se ten článek taky tehdy nelíbil, vysvětlíme autorovi, že to takhle není, nebo pro co si představuje, že není úplně tak. Rukopis jsem tedy nechala skopírovat a rozposlala jej členům skupiny, kteří byli všichni odborníky na dané téma, aby se s textem seznámili, abychom o něm mohli pak na schůzce debatovat. S tím autorem pochopitelně, který byl taky členem té skupiny. Šlo o čistě odbornou záležitost. Respektive tohle jsme si mysleli. Měli jsme se ovšem přesvědčit, že to byl velký omyl. Článek totiž kritizoval koncepci vedení velkých terénních archeologických výzkumů. Ty byly hrazeny z rozpočtu akademie, respektive státu, za státní peníze a za dost velké peníze. Jeden z takových velkých výzkumů vedla doktorka Karla Motyková, která byla v tomto období zároveň také předsedkyní místní organizace KSČ v archeologickém ústavu. A z titulu téhle funkce měla obrovskou moc, to už si dneska těžko lze představit, a s velkou energií také využívala. Obávali se ji i kolegové straníci v nejvyšších funkcích, natož prostí podřízení. Skutečně je možné říct, že Motyková byla čelní protagonistkou normalizace v české archeologii. A byla to velká škoda. Jsme zase napsali daleko později v jednom článku, pač ona byla původně velice dobrá odbornice. Kdyby zůstala u té odborné kariéry, tak byla odbornice prostě na evropské úrovni, že ona se věnovala té kariéře politické. No a doktorka Motyková rovněž obdržela kopii toho inkriminovaného rukopisu, jakožto členka oné odborné skupiny, to byla taky. A v textu zřejmě nalezla formulace, o nichž usoudila, že jsou kritikou práce, respektive její osoby. Takže se s textem vypořádala po bolševicku. Označila text za podvratný, zpochybňující politickou realitu naší země, napadající vedoucí úlohu KSČ a připomínající v úvozovkách nechvalně známé novinářské výtvory z roku 1968. A závěrem pohrozila, že by se aférou mohly zabývat nadřízené orgány Akademie věd a KSČ. Nebyla to jen planá hrozba, protože jako předsedkyně místní organizace KSČ to zařídit mohla. No to v té době nebylo jen tak. Současný čtenář nebo posluchač už asi neví, že napadat vedoucí úlohu KSČ, zase v úvozovkách, byl trestný čin snad nejvyšší kategorie. No po různých zákulisních jednáních jsem byla za předání rukopisu nakonec potrestána já, a odměnou za to bylo přerušení mé vědecké přípravy k získání titulu CSC, kandidát věd, to je ekvivalent dnešního PhD. Protože moje školitelka, což byla zase ta Motyková, tehdy po oné aféře, zase v uvozovkách, každé druhé slovo může být v uvozovkách, odmítla v této funkci dále pokračovat. Vzpomínám na rozhovor s ní. Jistě chápete, kolegyně, za těchto okolností vám školitelku dál dělat nemohu. Disertaci jsem pak naštěstí směla obhájit s jiným školitelem až později. Mimochodem autorovi onoho článku, o něj šlo v té příhodě, se nic nestalo. Proč, to jsme pochopili až později. Byl to agent s krycím jménem Kelt. To, co tady jsem právě vylíčila, tak to vlastně je konec 70. začátek 80. let. Připomínám, že v té době tlak na zaměstnance, aby vstoupili do strany, byl značný.
někdy maskovaný odbornými důvody. Někteří radši z ústavu odešli, jiní vstoupili do strany, odolalo jich málo. Vzpomínám na jeden z dalších rozhovorů s doktorkou Motykovou, kde mi zcela pragmaticky vysvětlovala, proč bych měla do strany vstoupit. Jistě si uvědomujete, kolegyně, co by to pro vás znamenalo. Tím samozřejmě myslela, jaký prospěch bych z toho měla. Dobře věděla, že s ideologickými důvody by u mě neuspěla. Ostatně z takových důvodů v té době vstupovalo do KSČ opravdu málo lidí. Já sama to tuším o jediné osobě. Pokud někdo ideji komunismu věřil, tak po 50. letech a po vpádu vojsk v srpnu 1968 o tu iluzi určitě přišel. Členství ve straně byla čistě utilitaristická záležitost. Na důsledky normalizace v osobním životě nemám chuť vzpomínat na tu dobu, kdy jsme furt museli myslet na to, s kým mluvím a o čem. Šikovně zastírat politicky nevhodné skutečnosti v kurikulu, víte. Bylo to, jako bychom byli pod dekou, jako nemohli se nadechnout, taková všeobecná deprese. Tady zase přijde velice výstižné, co o tom napsal můj muž. Cituji. Chátráním paměti a odchody pamětníků mizí autentické doklady o době totality. Lidské mysli je vlastní vytěsňování negativních zážitků, což je v zájmu duševního zdraví každého z nás užitečné. Tím ovšem nám ve vzpomínkách připadá minulost krásnější. A to nejen proto, že jsme bývali mladší, zdravější a odolnější. Bohužel si již nepamatuji jméno jednoho ze zoologů, jenž člověka definoval jako zapomnětlivé zvíře. Tuto definici mám za dokonale výstižnou. I proto považuji za významný korektiv našich vzpomínek jejich konfrontaci s autentickými dobovými texty, které přesně uchovávají ducha doby svým tónem, žargonem i způsobem argumentace. Četba dobových oficiálních zápisů, závěrů a výzev ze sjezdů strany, ze soudních procesů, ale i pouhé řady titulů úvodních článků státotvorného tisku, jejichž obsah, ale i forma a tón vydechují autenticitu někdejších poměrů a mezilidských vztahů. Období totality navíc prospívá povědomí jednostranného výkladu tehdejší reality masově rozšířenými oficiálními médii, v případě tzv. Normalizace konformními s tehdejší proměnlivou politickou propagandou hegemoní KSČ. Archivy Akademie věd a jejich ústavů se tehdy plnily výhradně oficiálními usneseními, výkazy a doklady o úspěších v linii doby. V dobách politických změn se z institucionálních i osobních pohnutek kompromitující materiály bohužel skartoval. Já k tomu ještě mohu říci, že v archeologickém oboru docházelo ke stagnaci, naděje v dohledu nebyla žádná, kontakty se zahraničím, se Západem samozřejmě byly sporadické, dopisy byly. Pozorňuji, ještě nebyly e-maily, že nebyly ještě, nebo teprve, no vlastně nebyly vůbec počítače. Dopisy byly čteny, na obálkách dopisů odtamtud se objevovala rezítka jednotlivě kartovat a to se údajně dělo na poště 025 na Gorkého, dneska asi Novážném náměstí. Všechno bylo pod kontrolou. Měl to samozřejmě ten důsledek pro archeologii jako obor, že sem vlastně nepronikaly i nové ideje, nové směry, které se týkaly přístupu k archeologii, k archeologickému bádání. To pak všechno honem jsme museli až po roce 90 zase tedy vstřebat. A to byla ta škoda, ta uzavřenost. Jo. Jedna možnost úniku z té situace, jako ne, temné, vlastně z té doby temna, tu však byla a to bylo mimo jiné umění a sběratelství. Můj manžel se o výtvarné umění vždycky zajímal, jak už jsem o tom mluvila, a začal se intenzivně zajímat o drobnou grafiku. Byl by asi sbíral obrazy, kdyby na to měl prostředky. Sběratelství mělo a má ostatně významy pro sbírání informací pro vědeckou práci, což i pro archeologa je právě docela velmi užité, že se naučíte věci jako třídit, klasifikovat, vybírat, co je důležité, co je méně důležité, že vytvářet systémy, tak to všecko potom v archeologické práci, v té práci s daty potřebujete. No a tohle všechno vedlo jeho, ale i mne k seznámení s řadou umělců, kteří ovšem normalizaci také neunikli.
No a můj muž o tomhle říká, ještě bych měla předeslat, že on vlastně nebyl jen archeolog, on byl historik dějin umění, kunsthistorik v rámci v oboru té grafiky, kterého uznávali prostě i profesionálové v oboru. On vlastně zvládl dva obory současně, což je jako neuvěřitelné. No a on o tom píše. Od přelomu 70. a 80. let jsem propadl aktivnímu zájmu o umění, a to především skrze sběratelství ex libris a příležitostné grafiky. Nešlo však o žádný náhlý odvrat od mé archeologické profese. A tak jsem narazil na spolek sběratelů a přátel ex libris. Ten byl jedním z mála spolků, které byly za bolševika trpěny, podobně jako spolek českých bibliofilů, společnost bratří Čapků, Heroldův klub, Vltavan, obec baráčníků. Byla to jakoby miniaturní chráněná území, přímo ideologická závětří. Ta občanská sdružení, opírající se o neideologické stanovy a programy, režimu nekonkurovala pro své nepatrné rozměry. Šlo vždy jen o společnosti pár set, většinou starých lidí. Ale ani v těchto případech bolševik neponechal nic náhodě. Až po listopadu 1989 jsem se dověděl, že jsem se v onom spolku po léta bezstarostně stýkal s agenty STB. Od té doby, co jsem byl členem toho spolku sběratelů a přátel ex libris, jsem se začal stýkat s desítkami grafiků. O nich jsem objednával svoje knižní značky a novoročenky. Tehdy to byla, podotýkám já, laciná záležitost, my bychom nebyli měli na prostě něco drahého, ale tahle drobná grafika to skoro nic nestálo, navíc ty umělci pro své přátelé a známé to opravdu dělali skoro zadarmo. Taky je pravdou, že neměli velkou možnost odbytu svých prací, pač na západ prostě jako nemohli, že kdyby byl býval největší trh. No ale pokračuji ve vzpomínkách mého muže. I kdybych se sebevíc snažil, byl bych sotva schopen vyjmenovat všechny umělce, s nimiž jsem měl potěšení přijít do blížšího styku. Chtěl bych jmenovat Vladimíra Komárka, u něhož nevím, zda jsem obdivoval víc jeho výtvarný projev nebo jeho laskavost a lidskost. Dalším, ke kterému chovám obdiv, je Zdeněk Mézl. Velký dřevorytec, neuvěřitelně pracovitý, otevřený člověk. Ještě bych chtěl zmínit Oldřicha Kulhánka, který oslňoval brilantní kresbou. Kulhánek měl ostatně s bolševiky nevyřízené účty z doby normalizace, kdy na základě výzvy Svazu českých výtvarných umělců obeslal reprezentační výstavu české grafiky v Tokiu. Ještě před otevřením výstavy jeden z tamních pracovníků naší ambasády označil jeho grafiky za protisocialistické. Dal je okamžitě svěsit a poslal udání do Prahy. Kulhánka zavřeli a v Ruzyni měsíce vyslýchali, například ve věci západních malířů Kranacha nebo Boše. Kulhánek přiznal, že je zná, ale nechtěl prozradit jejich adresu. Výslechy vedly k soudnímu procesu, v něm se předmětem obžaloby staly Kulhánkovy grafiky, přičemž jejich autor byl předveden zcela jako svědek. Grafiky byly odsouzeny ke spálení, autor propuštěn. Když po čase, ale ještě za bolševika, Kulhánek potkal svého soudce. Ten mu radostně sdělil, že ty jeho grafiky nespálili, ale rozebrali si je, tedy rozkradli. Proč tohle všechno uvádím? Samozřejmě tyhle autory jsem znala i já. Některé jsme navštěvovali, takže to bylo opravdu obohacení života a navíc většinou jejich smýšlení bylo stejné jako naše, že? A ještě prožívali různé události, které byly obohacením našeho života, i když byly tak hrozné jako ten případ Kulhánka. Abych se dostala k mojí vlastní archeologické práci, tak musím začít už za doby studií, kdy mě jako moje první téma zaujalo sklo, pravěké sklo. O tom se v té době a vlastně i dneska poměrně málo ještě ví a přitom to sklářství v té době bylo úžasné a mě tehdy jako studentku zaujaly korálky z Očky. Nejenom já jsem tím byla překvapená, to jsou většinou žluté korálky, které mají výzdobu modro-bílých oček, které jako evokují lidské oko. Oni také měli jakoby chránit. To mělo být možná jako boží oko, ještě spíš než lidské, že? Jak impresivní teda byly v současném světě před 100 lety asi, ilustruje následující zpráva z roku 1857, tak před 150 lety. O nálezu korálku zřejmě z porušeného žárového hrobu z Vícenic
na Klatovsku. Cituji z časopisu. Rolník Kopajerov přišel na hliněnou nádobu, kterou rozbil, a spod které se mu provalilo množství žlutých korálů. Když to svá bělomodrá oka na ně vyvalovaly, takže ho obešla hrůza a on na útěk se dal. To je na ilustraci, jako co na tom bylo impresivní. Tím oni to byly taky ty barvy. Až ty barvy toho skla už tehdy byly úžasné. A vlastně ani ty lidé v pravěku ty barvy nemohli skoro jinde získat, než v tom skle, v tom sklářství. A teďka ještě k té archeologii v době normalizace a vlastně až do začátku 90. let. Já už jsem říkala, že všichni archeologové zejména v mládí toužili potom dostat se do terénu, prostě kopat, že jo. Že to byla jakoby ta nejdobrodružnější jako část té práce, pak potom následovala ta možná méně jako nápadná nebo zábavná část, to zpracovávání. Když to tak není, ono v tom zpracovávání najdete jako stejné zalíbení a stejné dobrodružství, jako v tom, když to vykopáváte venku. A k těm výzkumům, jako mladý člověk neměl takovou šanci moc se dostat k nějakému velkému výzkumu, až tehdy se považovali za hlavní ty velké, systematické. My jsme o tom mluvili, že jo, tehdy, jak se zpochybnil kolega, že se mají tyhle ty výzkumy dělat, pak jsou velmi drahé, což byly. A prováděli je renomovaní badatelé. A ty my mladí jsme měli šanci se tam dostat jako asistenti. A vlastní výzkumy jsme mohli vést jenom, pokud šlo o výzkumy záchranné. Takzvané záchranné, dneska se tomu říká předstihové, až jde o předstih na nějaké stavbě, než to zničí, tak aby se v předstihu něco prozkoumalo. A tehdy ta organizace nebyla tak promyšlená, jako je dneska, kde jsou na to existují instituce, které se zabývají výhradně těmi předstihovými vlastně záchrannými výzkumy. A to tehdy až tak nebylo. A tyhle výzkumy prováděla jednak muzejní archeologové, ale taky archeologický ústav, ale tak jakoby trošku bokem. O to se tehdy zasloužil i můj muž. Přišel na to záchranné výzkumy obrovský význam, protože to jsou nálezy, které se mohou úplně přehlédnout. Když nepřijdete na stavbu v době zahájení, no tak spousta věcí už tam prostě nebude. A lidi si to neuvědomují ani dnes, když mají vztek na archeologii, podnikatelé, že jim zdržují stavbu a tak dále. Ale každý ten předstihový výzkum je prostě jedinečná a jediná šance, jak zachránit něco z naší minulosti, jinak to úplně nenávratně zmizí. Lidé si neuvědomují, že tím zničením té jedné lokality, těch nálezů, vymažou jednu kapitolu naší minulosti. A to úplně bez zbytku. Ta prostě zmizí, jako by to nebylo. Takže opravdu se vyplatí, buď chceme vědět, odkud pocházíme, co tu bylo před námi, tak snad ta trochu času jako na těch velkých stavbách nevadí, když se utratí tímto způsobem.

Když zmiňují ty záchranné výzkumy, tak přece jenom byly i velké záchranné, a to byly na Mostecku, v severozápadních Čechách, velkoplošné výzkumy na prostoru zakládaných povrchových dolů. Obrovské prostory, které se museli prozkoumat často velmi rychle, bohužel, tak tam se ukázalo, co ty předstihové záchranné, jaký to má vůbec význam. A ty velké systematické výzkumy, které jsou z politického hlediska zajímavé, ty byly většinou hlavně v těch 50. letech, 70. motivovány politicky. Byly to z velké části výzkumy slovanských hradišť, pak tím jsme demonstrovali svou příslušnost ke slovanskému světu v čele se Sovětským svazem. Ale vedle toho se ku podivu podporovaly i výzkumy keltských hradišť. Opět v Cezarově terminologii. Že? A důvodů bylo zřejmě víc. Jednak tu byla tradice nálezů Josefa Ladislava Píče na opidu Stradonice u Berouna. Většina lidí zná to hradiště Stradonice, hradiště s úžasnými nálezy tehdy. A pak tu byla zřejmě potřeba prezentovat směrem do zahraničí, do západního zahraničí, něco atraktivního. Pro co bychom byli uznáváni i na západě? On ten komunistický režim o to velmi stál, aby byl uznáván i na západě. Zřejmě už v těch 50. a pak v těch 60. letech, kdy už to teda bylo volnější. A ta keltská opida zase je prostě něco, co každého zaujme. A je jich hodně právě v západní Evropě. Jo? Takže to bylo něco, co jsme s nimi měli společného, mohli jsme to ukazovat. A to byl taky důvod, proč byl zahájen ten výzkum na opidum závist u Prahy, u Zbraslavy. To bylo v roce 63, pokud vím. Takže já jsem tam mohla se účastnit už jako brigádnice. Že jo? A cíl toho z začátku byl, aby bylo možné prezentovat atraktivní nálezy odtud na mezinárodní konferenci USPP. Jsem zmiňovala ta konference Unie věd prehistorických a protohistorických, kde jsem se tedy účastnila jako průvodkyně. A to skutečně byl jeden z cílů, takže tam se honem jako kopalo ty první 3-4 roky, aby v roce 66, kdy byla ta konference, se mohlo něco krásného ukázat.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Při poslechu stanice D-dur vás vítá operní redaktor Ivan Ruml. Připravil jsem pro vás francouzskou barokní operu o pěti dějstvích s prologem, která má název podle antického hrdiny Faetona, syna boha slunce. Tuto tragédie à musique zkomponoval na libretto Filipa Quinota Králův dvorní skladatel a oblíbenec Jean-Baptiste Lully. Hudebně dramatické dílo mělo premiéru v Královském paláci ve Versailles 6. ledna 1683. Prolog má název Návrat zlatého věku. Astraja, dcera bohyně Temis a samotného Jupitera, zvažuje návrat na zem, aby zde zavedla panování nového zlatého věku. Napomůže jí Saturn, který oznamuje příchod oblíbeného hrdiny nebes, vítěze nad rozbroji a závistí, neboť ten získá do své říše zábavu a potěšení. Tím je samozřejmě míněn Ludvík XIV. Král slunce. Pak začíná první dějství a pokračuje až do pátého. Libie, dcera egyptského krále Meropa, miluje Epafa, syna Jupitera a Isis, zatímco Theon, Proteova dcera, zahoří láskou k Faetonovi, synu slunce a Klimény. Král Merop se snaží nalézt vhodného manžela pro Libii, ta se však obává otcovy volby. Faeton přiznává své matce Kliméně skryté ambice, dává přednost slávě před láskou. Doslechl se, že král Merop mu nabízí ruku své dcery Libie a převzetí vlády v zemi. Proteus, vůdce Neptunových vodních stád, se vynoří z vln a uloží se ke spánku v jeskyni. Je probuzen Tritonem a jeho skupinou tanečníků, protože je povolala Kliména, chce znát příští osudy svého syna. Po mnoha vytáčkách jí sdělí, že Faeton zaplatí za svou ctižádost životem. Ke Kliménině hrůze odpoví Faeton na toto proroctví pokrčením ramen, tím, že mu Proteus věští smrt, se snaží jenom zajistit Faetonovo zasnoubení s Theonou. Ta vyčítá zradu Faetonovi, který myslí jen na slávu. Je vyzvána, aby přinesla oběti na oltář Isis, kde se potkává se synem této bohyně Epafem, který s ní jedná s pohrdáním. Připomene jí, že je Jupiterovým synem, kdežto totožnost Faetonova otce zůstává nejistá. Pak přeruší obřad obětí a žádá svou matku Isis, aby uzavřela brány chrámu. Faeton je otevře silou, před ním se však objeví strašidelná propast, z níž vyšlehávají plameny. Aniž je tímto zjevením otřesen, žádá Faeton svou matku Kliménu, aby mu dala jasný důkaz o jeho původu. Tuto informaci už nedostane, protože ho vzdušný vír odnese do slunečního paláce. Slunce slibuje Faetonovi, že mu splní jakékoliv přání, jen aby mu prokázalo své otcovství před zraky všeho míra. Faeton tedy požaduje možnost řídit sluneční vůz a je hluchý ke všem otcovým námitkám. Kliména vyzývá krále a lid Egypta, aby obdivovali nové slunce, které vysvítá na obzoru. Epafos nedokáže snášet triumf svého rivala, dovolává se svého otce Jupitera a ujišťuje o své lásce Libii. Merop a Egypťané slaví nebeskou Faetonovu jízdu, ale ten není schopen řádně ovládat sluneční spřežení, ničí rozsáhlé zemské plochy žhnoucími paprsky. Sama matka země prosí o pomoc Jupitera, který bleskem srazí opovážlivce z vozu a uvede věci zpět do svého řádu. Osoby a obsazení: Faeton tenor Howard Crook, Kliména jeho matka soprán Rachel Jakar, Theona soprán Jennifer Smith, Libie mezzosoprán Veronique Jean, Epaphus bariton Gérard Theriel, tenorista Jean-Paul Fouchécourt v trojroli Tritona, slunce a matky země, krále Meropa zpívá basista Philippe Etain-Locher, bas-baritonista Laurent Nauri, účinkuje v postavách Saturna a Protea, Jupiterovi propůjčí svůj hlas basista Jérôme Varnier. Soubory Les Musiciens du Louvre a Ensemble Vocal Sagittarius řídí Mark Minkowski.